Kam na Rádiu 7 ve středu v 21 hodin k nám promluví Kateřina Fridrichová na téma Jedna velká rodina, svatební hostina. Znělka Rádia 7 oznámila, že minula druhá hodina. Máme úterý 2. června a vysíláním vás v tuto noc provází Daniel Zeman. Ve čtení na pokračování opět otevřeme knihu Muzikant na jezeře. Mirek Vostrý své povídky zasazuje do různých situací. Bohouš Berka usne ve vlaku a dojede až do Rožmitálu, aniž si pamatuje přestup. Co si uvědomí, když svou noční eskapádu vysvětluje manželce? To se dozvíme od Vladimíra Hausera, který bude ve čtení pokračovat od 14:15.

0: Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.
1: Ve čtení na pokračování na Rádio 7 otevíráme soubor 9 povídek Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Před námi je teď 4. z nich. V kulisách mírného tajemna vykresluje autor příběh, ve kterém do děje vstoupí dávná křivda. Čte Vladimír Hauser.

0: Pátek krátce po půlnoci. Bohouš Berka zvolna procital. Otevřel oči a chvilku mžoural. Tuhle místnost, matně osvětlenou řadou slabých světel pod stropem, nepoznával. Místnost se navíc jemně kolíbala. Asi jsem toho vypil víc, než je zdrávo, usoudil. Že to ale dneska byla žízeň. Počkat, ten zvuk kovové td byl nepatřičný. Žádná slušná místnost, ani taková, co se kdo ví proč kolíbá, by takový zvuk vydávat neměla. Pro pána, vlak. Ano, on sedí ve vlaku. Polekaně se rozhlédl. Sedadla cestující a klepání kolejnic td. Jak jsem se sem k sakru dostal. A kam jedu? A k tomu všemu ještě průvodčí. Stál nad ním a ohleduplně čekal, až tomu starému pánovi po procitnutí nastartuje mozek. Už jsme skoro na konečný a já jsem vás nechtěl budit, omlouval se, ale když už jste vzhůru, tak vám pro pořádek štípnu lístek, jo? Lístek? Bohoušovi nedocházelo, o čem ten člověk v modré uniformě mluví. Nepamatoval si, že by šel na nádraží, natožpak, že by si kupoval lístek. Nemám. Asi. Teď já ani nevím, že jsem nastoupil do vlaku. A kam to vlastně jedeme? Do Rožmitálu přece, odpověděl průvodčí, napůl unaveně, bylo totiž po půlnoci, a napůl pobaveně. Bohouš si protřel oči, aby se ujistil, že se mu to nezdá.
1: Kamže?
0: Do Rožmitálu, zopakoval trpělivě průvodčí.
1: To není možný, to bych přece musel v Březnici přestoupit, ne?
0: To jo, odkud jedete?
1: Bohouš zaváhal a pak si vzpomněl. No, byl jsem s klukama na Mariáši, to znamená v Písku.
0: Tak to jste teda musel jet budějovickým rychlíkem a v Březnici přestoupit, jinak se sem z Písku nedostanete.
1: Bohouš se zhluboka nadechl. To jsem asi musel být pěkně upravený, když si nevzpomínám na rychlík ani na ten přestup.
0: Průvodčí chvilku se zájmem pozoroval zmatený výraz cestujícího a pak mávnul rukou. Nemá smysl po něm chtít jízdné plus pokutu, stejně už jsme skoro tam. Při pohledu na gesto průvodčího se Bohoušovi ulevilo. Takže pokuta asi nebude. Za jízdenku bych ale zaplatit měl, když už tím zatraceným vlakem jedu, velela Bohoušovi vrozená poctivost. Zalovil v peněžence, ve které se stydlivě tetelilo jenom pár drobných.
1: A do pytle. Jak se teď v noci dostanu zpátky?
0: Nijak. Průvodčí už byl na odchodu, ale teď se zastavil a otočil se zpátky k Bohoušovi. První vlak jede až před 5 ráno. Budete muset přespat v čekárně na nádraží, jestli tady ve městě nemáte nikoho známýho.
1: To teda nemám. Vždyť jsem tu nikdy nebyl a ani jsem se sem nechystal. Co bych taky v nějakým Rožmitále dělal, ne?
0: Bohouš byl už trochu podrážděný, tuhle komplikaci mu byl čert dlužen. Pak znovu pohlédl do peněženky a zamyslel se.
1: No jo, jenomže jak dojedu zpátky do Písku? Prachy nemám a mě takovýho vošklivýho dětka stopem nevemou. Nejsem sexy studentka a nemám minisukni.
0: To je jedině dobře, zareagoval průvodčí v duchu na Bohoušova poslední slova. Chvilku si ho prohlížel a snažil se zaplašit neodbytnou představu tohohle důchodce v minisukni. Z ničeho nic vytáhl 50 korun. Podle mýho nejste žádnej vágus, Jenom jste se nějak ocitl v blbý situaci, ze který se potřebujete dostat. Tady máte, a když tak mi to někdy vraťte poštou. Vylovil z brašny starou jízdenku a na zadní stranu napsal adresu. Bohouš na průvodčího chvíli nevěřícně civěl a pak si lístek s 50 korunou zastrčil do peněženky. Vrátím, nebojte se, chtěl říct, jenže průvodčí už byl pryč. Tu minutu nebo dvě, než vlak zastavil, Bohouš strávil vzpomínáním, jak se sem vlastně dostal. Pamatoval si, že byl v hospodě...
1: Malá dáva! Všichni tři jsme se napili z půl litru, co před nás postavil hospodskej, a pak každej ukázal svoji kartu. Zelený král, kulovej spodek a žaludská devítka. Tu schytal Jenda a tak mu nezbylo, než se chopit balíku karet. Rozmíchal a podal ho Láďovi. Snímáš? Dneska vám, pánové, ukážu, jak se to hraje. Prohlásil jsem, jen co jsem mrknul na list. Mám tady vzadu takový brnění a to neznamená nic jinačího, než že jsem ve formě. Byl jsem si tím úplně jistý.
2: To teda chci vidět. Pokaždý hraješ jak ponocnej, tak jsem žádostivej, jak se dneska vytáhneš.
1: Utahoval si ze mě Jenda.
0: 107 v žaludech, zahlásil jsem.
2: Flek? Re, já se točit nebudu.
0: Tak jedem, ať se práší za kočárem.
1: Byli jsme po náročným pracovním týdnu tak vysušení, že do nás první pivo zajelo, ani jsme nevěděli jak.
0: Hej, fanouši, zavolal jsem na hospodskýho, co to máš dneska za půl litry, jakoby protejkali nebo co, jsou prázdný.
1: A otočil jsem se k Láďovi a Jendovi. Je to tu jak u suchánků, no ne?
3: To je z pěchu, dyť už jdu,
1: zabručil hospodskej a postavil nám na stůl druhou trojici piv a po chvíli třetí a čtvrtou.
2: A teď vám, pánové, předvedu kočičáka, jakýho jste ještě neviděli. Vytasil jsem žaludský eso. A je to moje i s tou tvojí desítkou.
4: Ty máš teda dneska na kočičáka nějaký štěstí.
1: Poznamenal Láďa a zklamaně sledoval, jak desítka putuje do mýho paklíku. Jestli to poslední pivo bylo pátý nebo šestý, nikdo z nás nevěděl. Věděl to ale hospodskej, který, poněvadž byl celkem střízlivej, dokázal spočítat čárky na lístku.
2: Že bys nám to ale dneska nějak natřel, to zrovna ne,
1: zhodnotil Jenda.
2: Vyhrál tadyhle Láďa a já,
1: zkontroloval tučnou hromádku drobnejch,
2: jsem asi hned po něm. A co máš ty, prd?
1: Musel jsem uznat, že Jenda není daleko od pravdy. Přede mnou totiž žádná hromádka nebyla. Ale že bych hrál jak ponocnej, to zas ne. Šlo mi to dneska docela pěkně, akorát ten výsledek, ten jaksi nebyl. Jenže když je člověku 73, tak spíš hledí na to, jak si hru a páteční posezení s kamarádama užívá, než aby musel za každou cenu vyhrát. No ne? S Jendou Walterou a Láďou Očkem, kteří byli... O pěkných pár let mladší dělal Bohouš Vitexu. Všichni tři chodili každý pátek na mariáš, aby důstojně uzavřeli pracovní týden. Bohouš si už dávno měl vychutnávat zasloužený důchod, ale rozhodl se, že potřebuje rozumnější příjem než tu almužnu, kterou mu za celoživotní práci přiznali na sociálce. A taky se nedokázal rozloučit se zaměstnáním, raději byl mezi lidmi, než by na náměstí krmil holuby.
3: Tak zas za týden, pronesl Láďa před hospodou obvyklou závěrečnou formulku.
0: Jo, za týden, odpověděl jsem a rozešli jsme se každej svým směrem.
1: Bohoušův směr byl přes náměstí, průchodem do parku a pak do Tyršovky. Na nádraží nešel, to je na opačnou stranu, určitě by si to pamatoval, i když
0: Kdo ví? Sobota poledne. Bohouš dorazil domů až před polednem. První vlak z Rožmitálu nestihl, ani druhý. Spal v čekárně na lavičce jako dudek a vůbec mu nevadili cestující, kteří kolem něj časně ráno procházeli od pokladny na perón k motoráku do Březnice. Slyšeli je částečně ve snu, jak se baví, a najednou byl předmětem jejich zájmu ten spící děda na lavičce, tedy on. Říkal si, že by měl vstát a jít taky na vlak, ale nešlo to. Teprve v 8:30 dokázal otevřít oči. Pomalu se posadil. Po noci strávené na tvrdé lavici, kdy měl pod hlavou místo polštáře jen igelitku s doklady a peněženkou, ho celé tělo bolelo. Ve svém věku na to už měl nárok. Podíval se na jízdní řád, co visel na stěně, a dozvěděl se, že nejbližší vlak jede za necelou hodinu. V Březnici si pak 30 minut počká na budějovický rychlík a v Písku bude před 11:30. Dal by si pořádné kafe. Zoufale ho teď potřeboval. Jenže kde ho vzít? Odvahu poprosit výpravčího nenašel. Tak asi až doma. Žena ho mlčky přivítala v předsíni a čekala, s jakou pohádkou přišel. Jenže Bohuš se soustředil na zouvání a do žádného vyprávění se nehrnul. Už se chtěla začít vyptávat, když podle tmavých kruhů pod Bohoušovýma očima a z jeho celkově pomačkaného vzhledu usoudila, že na výslech teď není vhodná chvíle. Nevadí. Kdo si počká, ten se dočká. Bohouš zamířil do kuchyně a posadil se za stůl.
1: Kafičko by nebylo, Libuš? Zeptal se místo vysvětlení. Prosím, jestli teď něco potřebuju, tak to je pořádný kafe a trocha pochopení.
0: Líba si pomyslela něco o chlapech, a taky o ožralech, co netrefí domů. Oboje jí splývalo tak, že to nedokázala rozlišit. Nicméně se slitovala a za pár okamžiků před Bohoušem stál hrnek, z kterého stoupala pára a neodolatelná vůně silného Turka.
2: Tady to je. A jestli má milost pán všechno, co potřebuje, tak by mi konečně mohl něco vysvětlit.
0: Prohlásila Líba a z jejího výrazu Bohouš jasně vyčetl, že teď už se milost pán vysvětlování nevyhne. Opatrně ucucl, aby si nespálil jazyk, a začal vyprávět. Líba ho občas přerušila kontrolní otázkou, jako: a ty si fakt nepamatuješ, že jsi vlezl do vlaku? Nebo: a ten průvodčí ti jako dal peníze? Jen tak? No to mě podrž.
1: A ten průvodčí, končil Bohouš, se ztratil dřív, než jsem ze sebe stačil vykoktat, že děkuju. Já jsem byl trošku pomalejší, to víš, těch 5 piv, nebo kolik jich vlastně bylo, dělá svý. A Jenda navíc objednal i nějakou zelenou, myslím. Nebo to byl Láďa?
2: Tak tohle si umím představit, pomyslela si Líba. Umím, ale asi nechci. Vyprávění bylo u konce, jenže Bohoušovi vrtala hlavou ještě jedna záhada. Rozpovídal se o tom, jak s Jendou a Láďou hráli mariáš. Ale proč si myslíš, že zrovna tohle potřebuju vědět? Přerušila ho Líba.
1: Počkej, to je zajímavý. Není to jenom, jak tomu ty říkáš, opilecký mariáš. Poslouchej.
0: Líba si vzdychla. Tihle chlapi, kdyby se tak někdy starali o důležité věci. Kdysi doufala, že Bohouš časem zmoudří, jenže když k tomu nedošlo ani v důchodu, tak doufat přestala.
2: To je furt jenom fotbal, v lepším případě tenis, v televizi samozřejmě, na kurtu ne. Mladý holky, taky v televizi, většinou na tenisovém kurtu. A jak jinak, mariáš. Ale pro jednou, snad už po 350. to zase vydrží. A teď to přijde, uzavíral Bohouš, když se dostal přes zdlouhavou pasáž o tom, kdo rozdával, kdo byl forhont a kdo hlásil lepší stovku. Já jsem totiž furt měl kočičáka, teda jako žaludský jeso, tomu se říká kočičák, protože vypadá, jako když starý Ivanov skřížil čerta s kocourem. I Láďa si všimnul, že na něj mám štěstí, jenomže, jak si vzpomínám, tak já jsem ho měl snad po každý. Dobře, skočila mu Líba do řeči. Ale kde v tom mám hledat to, co mě má zajímat? No, to je právě tohle. Já jsem toho kočičáka buď dostal rovnou, nebo jsem ho sebral, jako ve štychu, ale na konci jsem ho prostě vždycky měl. A to není normální. Líba si povzdechla. Ale vidím, že to bude na díl, protože seš k nezastavení. Zjevně ses rozhodl mě tady ukecat k smrti. Jdu si uvařit čaj. Snad to pak přežiju. Když se vrátila s hrnkem silného gruzínského čaje, do kterého si pro jistotu kápla trochu rumu, vypadala, jako když těch 10 minut strávila přemýšlením nad tím, co Bohouš povídal. Takže ty říkáš, rekapitulovala, když si sedla, že spokaždý, když jste dohráli, i když to odporuje všem zákonům pravděpodobnosti, měl toho kocoura.
0: Kočičáka, opravilý Bohouš. Jo, asi pokaždý. To víš, já si toho zas tak moc nepamatuju, ale nejspíš jsem ho měl furt.
2: Líba se na chvilku zamyslela.
5: No, takhle, jak to říkáš, to asi není úplně obvyklý.
2: Potom navrhla.
5: Připustme, že jsi byl nalitej jak žok a že to, co si pamatuješ, není směrodatný, ale abys neřekl, tak to pojď prubnout.
2: Bohouš se zatvářil nechápavě.
5: Myslím jako, začala vysvětlovat pomalým tempem, aby to i člověk po opici pochopil, pojď si zahrát mariáš. Vyzkoušíme, jestli to pořád funguje.
0: Co? Co funguje?
5: Ten tvůj kocour.
0: Kočičák.
5: Jo, ten, připustila Líba. Zahrajeme si mariáš. Nejdřív mě ho ale musíš naučit.
0: Leda tak lízanej, vždyť jsme na to jenom dva. No ale dobře.
2: Souhlasil Bohouš a začal vysvětlovat pravidla. Líba z toho nebyla zrovna moudrá, ale když si dali 2 instruktážní hry s otevřenými kartami, měla pocit, že vzdáleně tuší, o čem hraje.
0: Hlavně nezapomeň, zdůraznil nakonec Bohouš, že než se vylíže pakl, máš mít všechny esa a desítky, co nejsou trumfový, uklizený. Leda, že bys nějakou bezpečně uklidit nemohla a měla tolik trumfů, že se ti to povede potom. Jo, a nemíchá se, jenom se snímá.
2: Když pak hráli na ostro, musel Bohouš uznat, že na začátečníka to Líba hraje vcelku slušně. Jen občas jí musel připomenout, že nemá vynášet desítku, dokud nešlo eso, a pár podobných drobností. Jak do toho Líba přicházela, začínal ji lízaný mariáš bavit. Nakonec dali snad 10 her.
5: To je dobrý, zhodnotila, když dohráli. To nejsou žádný opilecký karty, u toho se musí přemýšlet.
0: No vidíš, a to jsi ještě neskusila volenýho, nebo licitáka, ten je daleko složitější.
5: Jak to ale můžete hrát, když přitom chlastáte? Vždyť vám to nemůže myslet.
0: No to by se zdivila, jak nám to...

0: přikázala.
1: Proč?
0: Neptej se a sejmi. Bohouš byl dost dlouho ženatý na to, aby poznal okamžik, kdy je třeba poslechnout. Sejmul. Kočičák. Líba zamíchala a Bohouš znovu sejmul. Kočičák. A znovu a tak dál. Pokaždé.
2: To není možný, prohlásila Líba. Míchej, teď snímám já.
1: Kulová desítka.
0: Bohouš zamíchal znovu.
3: Zelený svršek.

0: Sobota večer.
1: Hele, Libuš, nebude ti vadit, když se odkulím do postele? Sondoval hned po večeři Bohouš, kterému se už delší dobu klížily oči. Se mnou by dneska stejně žádná zábava nebyla, dokonce ani kdyby si chtěla dát další partičku lízanýho.
0: Neboj, to rozhodně nemám v úmyslu. A víš co? Včera jsem si vystačila sama, tak to ještě jeden večer vydržím. Klidně jdi spát.
2: Bohouš se vděčně zvedl od stolu. Chápající žena, která v takové situaci nemá jízlivý poznámky, to je hotovej poklad, pomyslel si.
1: Tak dobrou.
0: Už byl na odchodu, když si Líba na něco vzpomněla. Počkej chvilku.
1: Ne, teď opravdu ne, teď já tady usnu ve stoje. Poslušně se ale vrátil, sesunul se na židli a čekal.
0: Celý odpoledne jsem přemýšlela o tom tvým kočičákovi. Začala na Bohoušův vkus trochu moc zeširoka. A napadlo mě tohle. My nevíme, proč si tě tak oblíbil, ale když už to tak je, ono to celý zní jako nebetyčný nesmysl. A já na karty nevěřím ani trochu.
1: Nemohla bys to zkrátit, aspoň trošičku, zaúpěl v duchu Bohouš, musím honem do postele.
0: Je ale evidentní, že se ti snaží něco říct. Ne teda ten kočičák, to on nemůže, aspoň doufám. Ale někdo nebo něco ti to chce říct. A my bychom možná mohli zjistit, co to je. Jako co ta karta má znamenat?
1: No jo, ale jak?
2: Bohouš už ze sebe nemohl souvisle vypravit ani krátkou větu.
1: Na to stejně teď nepřijdem. Nemůžem to nechat na ráno?
0: Počkej, myslím, jako proč právě kočičák, proč ne jiná karta? Třeba ta s tím chciplým ptákem.
1: Žaludská devítka, zareagoval Bohouš automaticky.
0: Jo, třeba. Jenomže ta to není. Drží se tě kočičák. Tak bychom měli zjistit, co tahle karta znamená.
1: Proč?
0: No přece, vysvětlovala trpělivě Líba. Když už netušíme, jak se to děje, že máš furt stejnou kartu, tak pro začátek můžeme aspoň zjistit, co se ti tím kočičákem chce říct, ne?
1: No, to asi jo, připustil Bohouš, hlavně proto, aby ho už Líba konečně propustila. Nic jiného si už nějakou dobu nepřál. A jak?
0: Zeptáš se kartářky. Jiřka, co s ní chodím na kafé, pamatuješ? Ta, co o ní říkáš, že v minulém životě byla koněm, ona teda má trochu výraznější zuby, to je pravda, tak ta si nechává vykládat karty. To ty neuděláš, ale ta čarodějnice, ne Jiřka, ta kartářka, bude přesně vědět, co znamená kočičák, chápeš?
1: Jo, asi, půjdu za Jiřkou. A hlavně půjdu do ložnice.

0: Ne za Jiškou, za kartářkou.
1: Za kartářkou, poslušně zopakoval Bohouš. Tak dobrou.
0: Líba obrátila oči v sloup, mávla rukou a ze stolu vzala časopis s křížovkami.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser. Hudbu obstaral Jonathan Kaleta. Pokračovat 12. částí budeme na Rádiu 7 dnes 16:15.

0: Je za námi třetí hodina z úterý 2. června. Vysíláním Rádia 7 vás provází Daniel Zeman. Teď dávám prostor Lucii Endlicherové a Ráchel Bícové v pořadu Klíčové slovo, jehož tématem je přátelství.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Tenhle pořad se jmenuje Klíčové slovo právě proto, že v něm chceme mluvit o slovech, která jsou důležitá, poukazovat na ně, zaměřovat na ně pozornost a rozebírat je z nejrůznějších úhlů pohledu. Tak právě o to se chci pokusit se svým dnešním hostem, psychoterapeutkou, kazatelkou Ráchel Bícovou, se kterou budeme mluvit společně o přátelství. Ahoj Ráchel, vítej.
3: Ahoj Lucie.
2: Přátelství je takové téma, o kterém podle mě se jako buď hodně mluví, nebo moc nemluví, protože to považujeme za úplně takovou obyčejnou a samozřejmou věc. Přijde mi to něco jako vzduch, voda, dýchání, prostě takové ty jako klasické věci, které do toho života patří. Tak to bereme jako něco, co je úplně samozřejmé a netřeba o tom příliš mnoho mluvit. Když Bůh tvořil člověka, tak hned na úvod říkal, že není dobře, aby byl člověk sám. Takže stvořil člověka jako bytost vztahovou a mluví tím nejenom o tom nejbližším vztahu v partnerství a tím teď myslím nejenom s člověkem, ale i s Bohem. Když tohle říká, mluví v tom i o přátelství?
3: Já si myslím, že to je o naší potřebě mít vztahy, že jsme stvořeni jako sociální bytosti a ono to ani jinak nejde, protože Bůh sám jako trojice, Otec, Syn a Duch Svatý je vztah. Bůh je vztah. Občas někde jsem zaslechla takový zvláštní jako teorie, jako že třeba Pán Bůh si nás stvořil, že mu bylo smutno, tak aby s kým měl mít vztah, tak si stvořil člověka. No ale smějím se tomu, já jsem to neslyšela jednou, bohužel. Ale to je nesmysl. My jsme produkt toho vztahu vlastně, nebo jako stvořený jako to dílo té lásky v trojici. A jsme stvořený k Božímu obrazu a tím pádem taky musíme být vlastně vztahový bytosti. Jo? Takhle já tomu rozumím teda. Takže rozhodně za mě to je o vztahovosti obecně, nikoliv jenom v vztahu s partnerem, s partnerkou.
2: Tím pádem je to opravdu i o tom přátelství nebo o nějakých těch sociálních vazbách na všechny strany?
3: Pro mě je to o sociálních vazbách na všechny strany a také je zajímavý, když třeba vidíš, jak jo, když jsou děti, které se narodí a třeba mají veškerou fyzickou péči, ale nemají tam tu vztahovou péči, tak neprospívají. Když ještě byly kojeňáky, tak tam byly děti, které byly úplně jakoby zdraví, jako se narodili, ale vlastně opožďovaly se mentálně i fyzicky, protože tam nebyl dostatek toho lásky plného kontaktu. A přitom byly najezený, přebalený, všechno jakoby v pořádku. Protože právě máme tu potřebu té vztahovosti vrozenou. Není to něco, co jako někdo má, někdo nemá. Prostě je to nějaká součást toho, kým jsme jako bytosti.
2: Když tohle to zmiňuješ, tak tohle je určitě velké téma, předpokládám i ve spoustě tvých terapeutických rozhovorů, protože nějaká ta případná nedosycenost, co se týká vztahů v tom úplně začátku života, je něco, co se do člověka otiskává a co dřív nebo později potřebuje často řešit. Je možné tahle zranění nebo ty nedostatky, které člověk nabere na tom začátku života, potom nějak dohnat? A nebo už je to to, že tam prostě ty díry jsou a spíš se s nimi potřebujeme naučit nějak jakým způsobem vycházet?
3: Já si myslím, že je pravda obojí, že do určité míry v tom našem slangu se tomu říká, že můžeme mít nějakou korektivní zkušenost. To znamená vlastně zkušenost, která nám nějakým způsobem nahradí to, co jsme nedostali. A zároveň si myslím, že nějaký třeba kus, dejme tomu bolesti, nebo kus toho, že jsme si v nějakých věcech nejistí, nebo prostě to tam se doplní, jako co potřebuješ. Takže se s náma klidně může nést celý život, ale že díky těm korektivním zkušenostem tím umíme pak líp a líp fungovat a žít. Tak, takhle tomu já rozumím. Neříkám, že je to nějaká všeobecná pravda, ale takhle, takhle já tomu rozumím.
2: Jo, mě jde asi hlavně o to poznání, které člověk získává v průběhu života, alespoň tak, jak to vidím na sobě, nebo jak to vidíme kolem sebe, a které právě mluví o nějakých těch dírách, i o tom, jak mě to potom ovlivňuje v těch vztazích dál. A proto to vlastně zmiňuju, protože mi přijde, že když chci mluvit, nebo chceme mluvit o přátelství, takže vlastně do přátelství člověk nevstupuje jako tabula ráza, jako ta nepoznamenaná bytost. Že tam neseš něco svého a to, je, to jsou ty výchozí body, které ovlivňují to, jakým způsobem ty vztahy navazují.
3: Přijde, jo. Já kdybych měla teď dát nějaký příklad ze svého života, teď mě napadá právě taková korektivní zkušenost, který se mi dostalo. Já když jsem vyrůstala, tak jsem vlastně pak na základce neměla jako kamarády, přestože jsem sněla o takových těch jako partách, jak z Foglara, víš, nebo něco takového, tím já jsem žila prostě. Spíš bych řekla, že jsem byla v té třídě dost ostrakizovaná, až to hraničilo s nějakou, dejme tomu, šikanou. Byla jsem hodně sama, byla jsem hodně osamělý dítě, musela jsem si nějak vystačit. A potom se podařilo, že nějak až v sedmý třídě jsem se dostala do takového jako prostě turistického přírodovědného oddílu, kde najednou to bylo jinak. Kde najednou já jsem vlastně velmi rychle tam zaplula, přestože oni už spolu jako se znali dlouho. Vlastně jsem tam měla najednou i docela takový dobrý až vůči postavení. A pro mě to byla velice silná korektivní zkušenost, protože do té doby já jsem už jako získávala dojem, že jsem jako neschopná toho kamarádství, že se jako, že prostě se mnou je asi něco špatně. A najednou jsem přišla do jiný party a tam to šlo úplně jako samo a v pohodě. A já vždycky říkám, že mi to docela zachránilo jako sebevědomí právě v oblasti přátelství, že jsem toho jako schopná a že to někdo dokonce oceňuje, to moje přátelství. A vlastně potom, když jsem už šla na střední školu, tak už jsem to měla jako hodně jinak. Jo? Takže jo, jako jsou korektivní zkušenosti, které nám dokážou hodně přehodit tu výhybku. Mm-hmm.
2: Když jsem tě poslouchala, tak mi došlo, že vlastně o přátelství se dá mluvit i na takových dvou osách. Jedna ta osa je časová, přátelství v dětství, v dospívání a tak dále a tak dále. A jedna může být, co se týká hloubky. Jo, něco jiného je někdo, kdo je takový jako známý, něco jiného je, kdo je kamarád a něco jiného, kdo je opravdu blízký přítel nebo až jako hluboký přítel. A tak možná i tyhle dvě osy by mě zajímaly, jestli bychom o nich mohli něco říct. A možná ta časová mě zajímá o to víc, že si říkám, jaké to je, když člověk založí nějaké přátelství, které opravdu vydrží celý život. A na druhou stranu, jestli náhodou, když předpokládám, jako spousta z nás o něčem takovém sní, tak jestli nezapomínáme na to, že úplně stejně kvalitní přátelství můžeme začít nebo navázat někde třeba ve středním věku, nebo jako i později, že prostě to neznamená, že když to dobré, hluboké přátelství nezačalo v mateřské školce, takže nemůže začít třeba v 50.
3: Dokonce někdy to přátelství z mateřské školky najednou zjistíme ve zralém věku, že to vlastně jako nějak nám nefunguje. Jo, že to vlastně nějak není ono. Že jako těžíme jenom z něčeho, co bylo, ale vyvinuli jsme se v různý bytosti, které mají různý životní příběh, různé hodnoty a nemusí to vydržet. Jo? A přesto se můžeme mít vlastně rádi. A určitě za mě, moje takový, jako, čemu já opravdu hodně věřím, je, že přátelství se dá navazovat v jakýmkoliv věku. Musím říct, že v tomhle mi vlastně byla docela velkým vzorem moje máma, která toho nějak dokázala. A dokázala vlastně navazovat ty vztahy i napříč generacema. To se mi na ní hrozně líbilo, že vlastně ona kolem sebe vždycky měla docela jako hodně těch lidí. Možná nešla tolik do hloubky, jak jsem třeba zvykla já, ale nebála se prostě navazovat na vztahy, i když už byla důchodce třeba nebo tak, jo. Takže určitě to je kdykoliv, no. Ale vyžaduje to nějakou péči, nestačí jenom jakoby chemie, nebo jak to říct.
2: Děkuju. Já ještě, to je přesně to, kam jsem chtěla mířit, ale ještě předtím nechci ztratit i ty různé hloubky, protože to mně přijde taky hodně podstatné, jakože uvědomit si, že prostě ne každý je ten úplně nejbližší přítel, že to má nějaká, no, jako, nějaká patra, nebo jak to pojmenovat.
3: Já někdy mám problém, že v tomhle tom je to pro mě těžký jakoby si to škálovat a zároveň vím, že to je strašně nutný, protože když bych vzal biblický příběh, tak Ježíš taky měl 12 učedníků, z toho měl ty 3 nejbližší, kromě těch 12 měl nějakých těch 120 a tak dále, pak byly ještě ty zástupy a pak taky někdy potřeboval být teda sám s otcem, že jo. A mě tohle ten obraz hodně jako pomáhá a zároveň nechci, aby to bylo nepropustný, víš, jako ty okruhy, jo, aby jednou provždy někdo byl v nějaký jako škatulce u mě a nebylo možný se ke mně třeba přiblížit víc, když nám to oběma bude dávat smysl. Je v tomhle taky zajímavý, různí lidi používají různý pojmenování. My jsme až po docela dost dlouhých letech manželství s mým mužem, s Honzou, přišli na to, že používáme opačně slovo kamarád a přítel. Pro něj ti bližší jsou kamarádi, když to pro mě jsou zase bližší ty přátelé. Jo. Takže to bylo pro mě úplně jako fascinující a pochopila jsem mnoha naše nedorozumění, jako, když jsme si to konečně vysvětlili. Takže jako v tom máme různý, někdo je třeba jenom známý. A pak mám třeba lidi, který bych zařadila mezi přátele, byť vlastně je to takový vztah, že se vidíme opravdu velice zřídka z různých důvodů, vzdálenostních nebo tak. Ale já jako vím, že když se potkáme, tak navážeme, kde jsme přestali a funguje nám to. Jo. A to je moc hezký. No. Takže i ta četnost třeba, jak se vidíme, a u někoho vím, že je potřeba se vidět pravidelně, že jinak by vlastně jsme zbytečně o tu blízkost přišli, která je pro nás přitom důležitá.
2: Myslím, že péče o přátelství je velké téma, ale ještě ho nechci otevřít, protože ještě předtím chci se dostat k jedné podstatné otázce, která zase už tu byla trošku naznačena. Vlastně můj celoživotní velký otazník se týká toho, jak vzniká jakýkoliv vztah. Ten partnerský to vůbec, to jako tomu vůbec nerozumím, jak se to uděje, ale tam určitě hraje nějakou roli ta chemie, která tu taky padla. Ale vlastně mi dochází, že ani nevím, jak vzniká přátelství, nebo že bych to neuměla popsat, jako že by se řeklo, takhle se pozná, že takhle jako roste přátelství a něco. Když jsi tu zmínila to, že ti pomáhá uvědomit si, jaké skupiny lidí, jak blízké či vzdálenější měl kolem sebe Ježíš, tak vlastně on si všechny učedníky povolal, že jo? Jakým způsobem jim řekl, pojď tam. Jo. A teď jako je přátelství to, že si někoho vyberu, anebo to vznikne jinak, víš? A to je možná opravdu ta moje nejzákladnější otázka, týkající se přátelství. Jako, jak se stane, že někdo je můj přítel?
3: Jo. Otázka za milion. Já myslím, že to totiž hlavně různorodý ví, že jako na to není jeden návod. Některý přátelství vzniknul tím, že jsme prostě na tebe stejný čas, na stejném místě zažijem podobné věci a to nás tmelí třeba, jo. Některý přátelství vzniknou třeba z nějakého pracovního kontaktu, kdy najednou zjistíme, že vlastně to je ještě něco jiného, než jenom jako práce. Některý přátelství vzniknou tím, že se třeba kamarádili naše rodiče. Já mám takhle doteď jednu kamarádku, která i když je jinde v Evropě, tak prostě když se vidíme, tak něco tam funguje. Některý přátelství typicky vzniknou na škole, ne všechny samozřejmě přežijou. Přijde mi, že, jako, že tam ale právě je potřeba i nějaká chemie. Já když jsem byla fakt malá, tak já jsem se seznamovala na hřišti, tak když mi bylo třeba 5, tak já jsem měla vyražený zub předně a měla jsem tam takovou jako protézu na ten jeden zub, víš. A vždycky jsem přišla na to hřiště a vytáhla jsem tu protézu, ukázala jsem to tomu dítěti a říkám, hele, co mám, budeš se mnou kamarádit? Že se vyvíjí i asi to, jak navazujeme ty kontakty, jako jo. Nebo my máme kočku, budeš se mnou kamarádě, víš, nebo jako jo, z takových těch jako naivních, zvláštních způsobů, jak to ty děti dělají. A pak vlastně najednou třeba s někým, já mám i přátel, s kterýma jsem se setkala vlastně na internetu a přerostlo to v nějaký jako přátelství, který je vlastně docela, bych řekla, i hluboký a málo kdy se třeba vidíme, ale jsme v kontaktu. Takže fakt Ty způsoby jsou různý a těžko tam asi vysledovat nějakou zákonitost.
2: Jo, ale možná stojí jenom za to říct si, může to být různé, jo? A zároveň,
3: jo, určitě.
2: Zároveň ještě se chci vrátit k tomu, jestli je přátelství i to, kdy si nějakého člověka vyberu. Víš, kdy mě něčím zaujme, je pro mě zajímavé.
3: Já si myslím, že tam je součást toho i to, že i nějaký, minimálně v nějaký fázi, že je nějaký rozhodnutí, hele, o tohle přátelství já stojím, jo, a i se to třeba ukáže v nějaký napjatější situaci klidně, jo, nebo nepříjemný třeba, nebo v nějakém neporozumění, když si řeknu, jo, ale o tenhle vztah já nechci přijít, tak se to vyříkáme třeba, jo, a najednou si uvědomu, aha, to je vlastně někdo, koho si vybírám, že se, jako, že mi to za to stojí, do toho jako investovat tu energii a tu péči a tu, ten zájem o toho druhého člověka. Vlastně v tomhle s tom se volím některý lidi a mám lidi některý ve svém životě, u kterých jsem si vědomě zvolila, jo, tohle jsou lidi, s kterýma jako fakt si dlouhodobě tenhle výlet teda jako jít. Vlastně jedno z mých asi nejbližších přátelství vzniklo fakt jako tak, že já jsem si říkala, to já bych potřebovala se s někým pravidelně modlit, s někým jako sdílet ten život a prostě jsem šla za jednou sestrou ze sboru a říkám, hele Petro, co kdybychom se pravidelně scházeli prostě a jsme byli obě amatérský tehdy a modlili se spolu a tak jsme to začali dělat a je to nějakých, já nevím, 25 let nebo kolik.
2: To je krásný.
3: Jo? Už nemáme ty pravidelný takhle, jo? Už nejsme na tý mateřský, obě pracujeme, ale jako díky tomu něco vzniklo. Jo?
2: Já jsem tam předtím řekla to slovo péče a teď je asi na místě. A už toho spoustu si zmínila, protože jsou asi místa, kde kvůli přátelství člověk něco dělá nebo naopak něco nedělá. Je něco, co spolehlivě tomu přátelství pomůže nebo něco, co mu spolehlivě ublíží?
3: Já si myslím, že ty přátelství potřebují takový mikroinvestice. Že to nemusí být nutně vždycky velký gesta, i když tak to je hezký jednou za čas, ale nějaká krátká zpráva, nebo že se zavoláme, nebo já máme nějaký rituál, já nevím, třeba to, jak si spolu dáme kafe, klidně jenom, jo, to nemusí být nic extrémního. Nebo to, že se jako zeptáme toho druhého, jak se má s nějakým skutečným zájmem. To, že si řekneme, hele, fakt ocením za tohle, když se pomodlíš třeba, jo? Že je v tom nějaký kus věrnosti. Myslím si, že co je největší nepřítel přátelství za mě, nemusí být nutně konflikt jako nějaký, i když i to se stává a bohužel jsem se tím prošla, ale určitá jako setrvačnost, jako, jo? Že najednou se odcizíš, protože vlastně jako to tak jako jede a vlastně vymizím, přestanem si dávat pozornost, jo. A právě proto jsou důležitý ty pravidelný nějaký jako check-upy. A nečekat, jestli se ozve ten druhý, já na tohle kašlu. Já se prostě ozvu, když mi o toho druhého jde.
2: Jo, je pravda, že dělat si čárky, kdo se víckrát ozval a víckrát neptal, mi přijde, že
3: jako
2: je taková.
3: Jako asi,
2: že
3: to jo, nevyrovnaný, tak se zamyslím, ale jinak jako tohle buď o toho druhého stojím, nebo ne, že? Jo, a ta blízkost ale není to, co neustálý kontakt, jo? Fakt některý přátelství můžou přežít dlouhý pauzy, pokud tam existuje pocit nějakého vzájemného uznání a důvěry, jo, není to o tom, kolikrát týdně se píšeme. Jo, to bych nechtěla, aby to takhle jako vyznělo.
2: Zároveň, jestli tomu dobře rozumím, tak důvěra a blízkost jsou něco, co budují hloubku toho přátelství, co se na tom podílí v základu.
3: Já jako často říkám, nemám takový obrat slovní, který jsem si kdesi našla, jako jednou jsem psala nějaký článek o přátelství a vlastně jsem to takhle nějak jako nazvala, že mi to přišlo jako nejvýstižnější, to, jak já vnímám přátel, obzvláště, který už mám třeba delší dobu, že jsou to vlastně svědci mýho života. Jo? Že vlastně jsou to lidi, kteří mě fakt vidějí. Jsou současní historie, vědějí třeba i kým jsem byla v různých obdobích života, připomínají mi nějaký stránky mě samotný, který bych jinak třeba ztratila a vidějí mě tak, jak jsem a takhle mě mají rádi. Jo, a to je pro mě strašně cenný. No.
2: Úplně rozumím, že to, na co se teď budu ptát, je hluboce individuální, ale chci se na to zeptat právě proto, že mi přijde, že i tohle se v průběhu života člověka může proměnit a je dobré to nějak reflektovat. Mně se to stalo asi před 5 lety na terapii, když jsem si uvědomila, že mám tendenci být jako chobotnice a držet strašně moc vztahů, ale přitom je to něco, co mi ubližuje. A chci se zeptat na to, kolik vlastně těch hlubokých velmi důvěrných vztahů je člověk schopný udržet.
3: No to já nevím moc. To já nevím. A já zase procházím takovým procesem v poslední době, kdy vnímám, že možná udržet je těžký, jo? To je pak fakt jak chobotnice. To by mi asi taky nedělalo úplně dobře. Ale otevřít se vztahům, to je pro mě ještě trošku něco jiného. A že v tomhle tom vlastně já spíš procházím procesem toho většího otevírání se ještě než dřív, byť já jsem vždycky v tom byla velice otevřená, jo? A že jako v tom chce být asi štědrá. Já nevím, jak bych to řekla, jo?
2: No to je krásná formulace. To je moc pěkné, děkuju. To zní jako, že být štědrá věc, to je super.
3: A že to není ale držet si ty lidi, víš?
2: No, já tomu
3: že
2: rozumím,
3: tomu,
2: že to je dochovatnice, že jo, totiž.
3: Přátelství je pro mě forma lásky a pokud miluju druhý lidi, tak je nepotřebuji držet. Tak je můžu dávat svobodu. Dokonce i odejít. Dokonce i mě až tak moc nemuset. Nebo dokonce se mnou chtít trávit méně času, než já bych chtěla s tím druhým. Nebo a tak dále. Jo. To se tam doplně, co potřebuješ. A to se učím nějak, no. Že to je pro mě nějak teď takový docela téma.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: My tady mluvíme o přátelství jako o něčem cenném, jako o něčem vzácném. Nechci minout i tu oblast, kdy přátelství nebude něco hezkého, ale bude to něco bolavého, nebo dokonce něco toxického. Protože to mi přijde, že je... A o to víc možná v dnešní době, kdy se valná část kontaktu může odehrávat skrze nějaké komunikátory, které nejsou osobní, tak mi přijde, že to má o to víc v základu tu možnost, aby se to stalo toxickým, aby to bylo nebezpečné. Aby tam právě nebylo to, chci se tomu člověku otevřít, ale nějak ho chci vlastnit, nějak ho chci držet. A tak se chci ptát, co nedělat a taky jak to poznat, pokud se to děje. Pokud je něco v tom vztahu, co není úplně zdravé a co mu může ubližovat.
2: Jednak bych řekla, že vlastně já třeba asi takový jako mě nejvíc dramatický rozpad přátelství, když bych to takovou jmenovala, tak jsem zažila úplně mimo nějaký technologie, jo, nebo nějaký prostě, jo, že to vůbec s tím nesouvislo a že bych řekla, že to zvládneme i bez nich. Myslím si, že je blbý, když ten vztah jako přetěžujeme. Když jako od toho člověka očekáváme jakoby všechno, pokrytí těch všech našich potřeb. A to platí jak pro partnerství, tak pro přátelství. Žádný člověk nám nedá všechno. A to je v pořádku. A ani my nedáme jednomu člověku všechno. Je to taky v pořádku. To je to, co potom tvoří totiž tu závislost na tom druhém. A to bych já... Když by jsem teda použila to slovo toxický, tak jsem by se asi jako hodila. Někdy si prostě některý jako vztahy držíme zuby nechty, když to právě už nefunguje, místo abychom se laskavě vlastně nějak jako rozešli. A zatímco to, že romantický vztah jako může skončit, o tom se běžně mluví, jo, prostě to je normální součást života, tak jako u těch přátelství máme nějakou naivní představu, že to přece musí vydržet úplně všechno, ne? Jako odčetrhenta vynetuje. Ještě navíc církvi, že jo? My křesťani se přece musíme vždycky na všem dohodnout a tak dále. Ale přitom to, když se rozpadne přátelství, tak může být pro někoho emočně náročnější, než třeba právě rozpad nějakého partnerského vztahu, protože tomu chybí nějaký rozchodový rituál.
1: Jo, já jsem se přesně na tohle chtěla ptát, no. Že mi přijde, že prostě zatímco vztah jakoby partnerský se ukončuje nějakým, přesně se to řekne a něco to znamená, nějak to můžu odbrečet, odbolet a všichni tomu budou rozumět, když to o tom budu mluvit, tak navzdory tomu, že jsem zažila spoustu rozpadů přátelství, tak až na pár výjimek to nebylo, takže bychom si to řekli. A přitom já jsem přesně ten člověk, který potřebuje mít ty věci vydefinované a vyříkané.
2: No jasně.
1: A nejvíc mi ubližovalo to, jak to skončilo a přitom to neskončilo, že jo? A nic se neřeklo. Jasně. A teď jako vůbec nerozumíš tomu, co se děje a co to znamená.
2: Často tomu právě potom chybí nějaký jasný konec a tím pádem prostor pro zármutek. A potom třeba ani to okolí nechápe, co nás tak bere nebo proč nás to tak bolí. Jo, a přitom některé vztahy ani nemusí znovu končit konfliktem, jo, a je přitom v pořádku, že skončí, že vlastně nás je těžký, že když ztratíme ty přátelé, tak ztratíme kus společní historie, kus vlastně jako bez sebe, a protože sice máme ty vzpomínky, vlastně už je nemáme jako s kým sdílet. A jasně, existují přátelství, který vydrží desetiletí a mám takový, díky bohu, ale není to pravidlo a nemělo by to být vlastně to, jak my hodnotíme, jestli ten vztah jako nám teda něco dal nebo nedal. Že lidi se mění v průběhu života, mění se naše priority, způsob, jak žijeme a některý přátelství prostě vyhasnou, že už se nerozumíme tak jako dřív a můžeme se být rádi, mít jako vlastně dál rádi, být vůči sobě pozitivně nastavený, i když vlastně to přátelství třeba vyvolá, no.
1: Máš něco, co ti pomáhá něco takového uzavírat, pokud se ti to stalo, víš? Jak jsme mluvili o tom, že vlastně neexistuje něco, nějaký rituál nebo něco, čím by se taková přátelství ukončovala, tak jako se to děje ve vztazích. Tak prošla jsi někdy něčím takovým?
2: Je jedna věc, která vlastně mě pomohla v nějakých takových situací, že byli kolem lidi, kteří chápali moji bolest, kteří jako viděli a uznali, že byli jako ty jiný přátelé, který to nezlehčovali, který rozuměli té závažnosti, kterou to pro mě má. Protože jinak si člověk připadá pomalu jak hysterická kráva, jako jo, s prominutím. Ale to, že někdo mě vnímá tak, jak jsem, že i ta moje bolest, nebo to, že ty věci jako já ty vztahy jako prožívám dost jako intenzivně, jako když nějaký mám. A že to nikomu nepřekáží. Že nejenom jako, že no dobrý, tak Rachel je taková, taky teda přijmem, ale že ji takovou vítám, že jsem s tím braná, jako že to je i nějaký můj dar, to, že ty vztahy mám třeba jako intenzivní nebo tak. To, že mě v tom někdo takhle jako je schopen potvrdit a přijmout a třeba i z toho mít radost, tak to je to, co mě pomáhá se vyrovnat s tím, kde to jako třeba nedopadlo dobře. To je pro mě strašně cenné. Takže možná nemám rituál, ale jako opravdu jsem vděčná za lidi, který v tomhle to mě podepřeli.
1: Zažívá člověk úplně stejný pocit selhání, jako když se rozpadne vztah, když se rozpadne přátelství?
2: Může být v některých případech i horší. Právě tím neporozuměním od toho okolí třeba. Je to ztráta v každém případě. Ztráta se nestahuje jenom na to, když někdo umře, nebo když se rozpadne manželství třeba, nebo jeho partnerství. Ztráta může být i právě ztráta jiného vztahu, nebo a tak dále. Že?
1: Vždycky znovu mě překvapí, když manželé řeknou, vzala jsem si svého nejlepšího přítele, vzal jsem si svoji nejlepší přítelkyni. Opravdu to tak je, že můj partner může být zároveň můj nejlepší přítel? Funguje to takhle?
2: No, asi by mi to nestačilo. Kdyby byl Honza jenom můj kamarád, tak by to bylo asi málo. Pro mě. Kamarádů mám víc. Hodně dobrý. A i mužů, jako jo. Ale rozhodně to přátelství je pro mě velká složka toho našeho vztahu. Je fakt, že jsme byli velký přátelé, než jsme vůbec začali uvažovat, že vlastně, aha, vlastně možná nejsme jenom přátelé. Možná jsme taky něco ještě jiného, jo. Nebo možná můžeme být něco jiný. Takže to přátelství je určitě důležitá složka toho partnerského vztahu za mě. Já asi o Honzovi neříkám, že je to můj nejlepší přítel. Běžně, byť když nad tím přemýšlím, tak asi by se to tak dalo taky nazvat. Ale on je pro mě prostě jiná kategorie ještě, jo. Takže proto možná tomu tak neříkám. Ale rozumím tomu, že to tak někdo i řekne, jo. To je v pořádku, jo. Jenom pro mě on je prostě můj manžel, on je můj muž. A to je prostě jiná kategorie ještě pro mě.
1: Ty jsi to sama řekla, že jako by ti to nestačilo, nebo že přátel máš spoustu, kamarádu máš spoustu i mužů. Proč vlastně teda člověk, když má někoho tak blízkého, jako je manžel, manželka, potřebuje ještě další přátelství, další vztahy? Já vím, jsme bytosti vztahové, ale jde mi o to...
2: Já to chápu.
1: Proč?
2: Já si myslím, že to očekávání, že ten partner má být prostě ten milenec a nejlepší přítel a pomalu terapeut náš a spolurodič a zdroj veškerýho naplnění, že to je prostě úplně mimo, protože je to strašně přetížený, opět je přetížený ten vztah tím. A to přátelství část té zátěže vlastně zdravě rozkládá. To, že mý emoční třeba potřeby jsou naplňovaný i v jiných vztazích. To, že moje potřeby třeba i nějaký intelektuální, jako nějakého rozhovoru. To, že já si rozhovorama na jiných lidech testuju některé svý třeba myšlenky nebo svoje jako přemýšlení. To přece nemůže všechno splnit jako můj muž, který ho miluju a jako tomu neudělám. Právě protože ho miluju. A jsem hrozně ráda, že i on jako na to není jako sám, nebo jak to říct. Myslím si, že taky přátelé můžou pro ten vztah dát takový trošku reality check, víš, jako takovej reality check, jo? Že lidi, kteří jsou až moc uzavřený, tak je to až jako nebezpečný v tom, že nemají jako srovnání, jak jako žijou jiní lidi, jo, a co je vlastně ve vztahu normální. A když v tom vztahu je třeba něco hodně nezdravýho, tak vlastně nemají jakoby to měřítko, jak to vůbec jako odhalit třeba, jak to poznat. Takže pro mě jako lidi, kteří říkají, mě stačí jako můj muž nebo jenom moje žena, nikoho jiného nepotřebujeme, tak pro mě je to spíš takové jako... Kontrolka se mi.
1: No já přesně proto se na to ptám, protože pár takových lidí znám a vlastně vždycky znovu je to pro mě velký otazník směrem k tomu jejich partnerskému vztahu, protože přemýšlím, nakolik musí být zatížený, co všechno v něm jeden i druhý vlečou a jak je možné, že to funguje opravdu, nebo jestli vůbec může ten vztah fungovat jako perpetuum mobile, že jo, jestli není jako potřeba cítit to a dostávat podněty i z jiných stran, že skutečně je to jenom já na bráchu, brácha na mě a pinkáme si to prostě z jedné strany na druhou pořád dokola. A je to něco, z čeho jsem jako nejistá od počátku úplně.
2: Já si myslím, že je skvělý, když máme dobrý přátelství, s kterýma navíc ty naše polovičky jsou jako v pohodě, jo? Jakože to není nějaká žádlivost, nebo já nevím, něco takového. Takže nám to hrozně pomáhá v tom vlastně, že máme bezpečný prostor, kam se můžeme i od toho našeho partnera jakoby vzdálit, abychom se mohli zase přiblížit. Dává to nějak smysl? Jo,
1: myslím, jako, že
2: abychom měli vlastně i nějaký jiný život, protože o to pak je přece cennější, že ale ten svůj život sdílím právě tady s tímhle jedním člověkem, právě s tímhle partnerem nebo partnerkou. Že tam je ta exkluzivita potom, která je jako vlastně krásná.
1: Potvrzená tím, že někdy prostě odejdu, abych se vrátila. Jo.
2: A jedna taková hrozně hezká písnička, jmenuje se Don't Go Far, jako nechoď daleko. Jo, která je vlastně do téhle tenzy, jo, mezi tím, že potřebuji osobní prostor a zároveň potřebuji taky kus pohody jít a tam se zpívá právě, ale nejdi moc daleko. Tak něco takového.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Jakou roli hraje to, když součástí toho vztahu přátelského je taky Bůh? O co je ten vztah obohacen a může to být někdy i těžší právě proto, že ty lidi Boha znají?
2: Těžší to může být v tom, že někdy v církvi si myslím, že máme nerealistické očekávání. Právě od vztahu, právě, že si říkáme, tak přece, když Pán Bůh nás dal dohromady, tak to všechno vždycky bude jako růžový a tak. Jo? Tak v tom si myslím, že to může být zátěž. Ale to není jako, že je v tom Bůh, ale spíš jako, že je v tom nějaké naše jako nerealistické očekávání. Za mě je to hrozně důležitý, že mám přátelé, s kterýma jdu nějak tu cestu víry v tom, že prostě některé věci si nevysvětluje, máme nějaké jako společné hodnoty, byť je třeba různýma způsobama žijeme a to je pro mě obohacující teda. Je pro mě důležitý, že mám lidi, kterým můžu napsat, prosím tě, modli se za mě. Jo, a vím, že to udělají, že mě podepřou, modlete mě a já se můžu modlit za ně. Tak to nějak, no.
1: Já mám moc ráda ta slova, která jsou o přátelství napsaná v knize Přísloví. Speciálně to, kde se říká, že byl přítel stvořen jako ten blízký pro ten náročný čas, pro ten těžký, pro to, aby miloval v té době soužení. Je doba soužení něco, co prověří přátelství?
2: No, často jo. Často to tak je. Já jsem to tak měla, no, v nejtěžších jako obdobích mýho života, že jsem pak viděla, kdo. Ale já se ani nezlobím třeba na lidi, kteří to se mnou jako nedali, jo, že to nezvládli se mnou ujít, protože prostě to bylo moc těžký. A vlastně respektuju i tu volbu, že se rozhodli, že ne. Tak to jenom chci říct, víš, že jako to není, tak ty jsi nevydržel, jo, tak prostě to se stane, jako že je to na někoho moc. A zároveň jsem vděčná za ty, kteří to se mnou jako prošli. Mm-hmm. A kteří právě vědějí, takže když jako řeknu, hele, nic moc zrovna, jako, jo, nebo něco se děje, tak já vím, že to mají v nějakém kontextu třeba taky mým a že to nějak rozumějí. Ale jo, jako poznáš přítel, že nějak to přísloví vzniklo a za mě, já tohle chci nabízet svým přátelům, jako tady bejt pro ně, když to potřebujou, třeba i když třeba na ně někdo háže zrovna kamení, jo, nebo když třeba selžou, nebo já selžu, že jsou tady pro mě, jo. A jsem vděčná za lidi, kteří právě mi dokážou naslouchat těch těžkých chvílích a je to taky to, co já nabízím ve vztazí. Že umějí mlčet, když je čas mlčet a mluvit, když je čas mluvit. Jako. A taky máme, že nesme břemena jedni druhých, jo, že tak naplníte Kristův zákon, že to nějak pro mě

0: patří do přátelství, to nesení těch břemen vzájemný. A je pro mě vlastně těžký potom, třeba někdy v tom přátelství je to moc jednostranný třeba, jo, a to já pak mám potřebu to nějak jako něco s tím udělat, že jako pro mě důležitý, pokud ten druhý nese nějaký mý břemena, aby si taky občas o něco řekl třeba, jo, aby mě o něco poprosil, nebo aby typicky právě třeba prosbou o modlitbu nebo něco takového, jo. Nebo abych mu k něčem vyšla stříc, nebo ho nějak podpořila, nebo vyslechla. Tak to je pro mě důležitý. Nějaká ta vzájemnost. Že to není něco za něco.
1: Rozumím.
0: Ale že je tam ten pocit vzájemnosti, že jsme v tom spolu, v tom stavu.
1: Jo. Že to není jenom, že jeden investuje a druhý přijímá, že je to prostě, každý z nás něco investuje a něco přijímá.
0: A zároveň mám i vztahy, kde je o mě prostě pečováno a tečka. A to je v pořádku. A mám vztahy, kde peču, a ale jo, za mě to je jiný druh vztahu.
1: Jo.
0: Který je taky v pořádku.
1: Já vidíš, to je možná taky zajímavé téma, na které jsem se vůbec neptala. Na taková ta přátelství, která jsou rovnocená, versus ta, kdy prostě jeden nebo druhý má nahoru na jakoby převahu, nebo jak to říct. A možná i na to, jak se, že většinou, když jeden má převahu a ten druhý jde vedle, tak se dřív nebo později stane, že ten druhý toho prvního dožene. A pak to možná může být výzva, ne? Víš, takové to, že najednou se z toho nerovnoceného přátelství stává to rovnocené přátelství, a co s tím?
0: A se to ustojí, teda, že?
1: Jo, přesně tak, no. Protože to je podle mě jako velmi bolestivé, tohle.
0: Jo. A jak jsi říkala, že máš potřebu vydefinovávat si tyhle věci, tak tím jsem teda taky postižena. Protože já strašně nerada něco nazývám nějak, když to tak není. Jako, jo. A je pro mě i v pořádku, že je to něco jiného, ale říkej mi to tak. Já se v tom pak neorientuju. Vlastně mě to až zluskostňuje, musím říct, jo. Že si pak připadám, jestli nejsem nějak mimo, nebo jako, že ztrácím důvěru vlastně v sebe. Moje zkušenost je, že s lidma, který jsou mi fakt blízko a který jsou fakt jako přátelé, tak se tohle dá vyříkat. Že se to dá vlastně otevřít. Že se dá, že to, ten vztah právě ustojí. A mám zkušenost tak i tak, že jsme to neustáli s někým a s někým, že jsme to ustáli.
1: My tu celou dobu mluvíme o přátelství jako o nějakém pingpongu nebo tenise nebo prostě nějaké kooperaci nebo prostě něčem, co je rovnocené, nebo co je prostě, na čem se podílíme oba. Ale co má nějaký soulad, tak to je možná to, kam se chci dostat. Protože přece jsou ale chvíle, kdy se ten soulad nějakým způsobem naruší. Kdy tomu druhému potřebuji říct něco, co by nechtěl slyšet. Přítel není vždycky jenom ten, který říká ty hezké věci. A to, kdy my mažeme kolem pusy, nebo prostě, jo, kdy je to růžové a zalité takovým tím krásným světlem. Přijde mi, že tohle je velká zkouška přátelství. Takové to, jako kdy ta upřímnost vítězí nad tím, aby to bylo krásné a zalité sluncem, protože je to něco úplně jiného. Zároveň to může být něco, co toho člověka znejisťuje. Jednoho i druhého. Zažila jsi někdy něco takového a co ti pomohlo nestratit důvěru v to, že to přátelství je pevné? Byť to mohlo být třeba znejisťující tohleto.
0: No, jako kritiku nebo nějaký toho mi vadí, no to není nikdy jako jednoduchý nebo úplně skvělý to přijmout, ale vlastně zároveň pro mě je to hrozně cenný, když to od toho druhého slyším. V písmu máme vlastně i varování před lidma, který nám jenom pochlebujou, jo? Že s takovýma vlastně úplně přáteli to jako není ideální. Jo. Takže není možný někomu být přítelem a nevidět i jeho chyby, i jeho slabý stránky. A jsou slabý stránky, které prostě přijímáme a bereme toho člověka tak, jak je. A jsou některé věci, které musíme prostě otevřít. Jo? Že třeba hele, tohle, když mi děláš, tak pro mě je to prostě nějaké jako náročné nebo moc. Nebo můžeme dát třeba i zpětnou vazbu, že se nám nějak nezdá třeba rozhodnutí toho druhého, jo? Když máme dostatečnou důvěru. A to je asi to slovo, když je tam vzájemná důvěra, že nám jde o dobro toho druhého, zase je tam ta vzájemnost, zase je to ten ping-pong nějaký, jo. A ta důvěra není ze dne na den, ta nějak se buduje. Právě i těma chvílema, kdy si řekneme, hele, tohle jako není OK. A ten druhý to fakt vyslechne a nějak na to reaguje. A nějak to přijímá. A nějak s tím s náma v tom je. A tohle, když se děje, tak vlastně ta důvěra se buduje. Když je to vždycky děsný drama, že jsme si dovolili třeba něco říct, nebo když my sami na to reagujeme jako nějak příkře třeba, tak vlastně se narušuje ta důvěra toho, že se můžeme navzájem opravdu vidět jako reální lidi, kteří mají reální emoce, reální potřeby, a tomu vztahu to ubližuje. Takže pro mě to, jak ten druhý reaguje na to, když si dovolím teda říct, hele, tohle ne, tak je pro mě vlastně, může být jako úžasný budující moment jako pro ten vztah. A já bych fakt jako, pro mě strašně důležitá ta vzájemnost a ta spolupráce v tom, jo, že třeba i společně hledáme, OK, tak co s tím budeme dělat, nebo jaký najdeme řešení, jo. Protože některé věci je mi jasný, že třeba ten druhý nebo ta druhá, že jo, se nezmění, jo, nebo tak, jo. Ale to ještě neznamená, že musí skončit naše přátelství, ale musíme najít způsob, jak třeba o tom mluvit, jo, nebo jak, když se to stane, tak jak to spolu vyřešíme, jo, nebo prostě něco. A když já vidím u toho druhého tuhle ochotu, tak věřím, že to naše přátelství bude pře naše dohody.
1: Nedávno jsem četla článek, který vyjadřoval skoro až zoufalství především současné mladé generace nad tím, jak se čím dál víc přátelství posouvá do takové roviny potkáme se, dlouho trvá, než naplánujeme, kdy se potkáme, a až se potkáme, tak si vlastně jenom vyměňujeme informace o tom, co žijeme, a vlastně tohle není přátelství. Není to nějaký seznam toho, co jsem zažila za poslední 3 týdny, měsíc, nebo prostě od našeho posledního kontaktu. Já jsem se na to záměrně neptala celou dobu, ale chci se na to ptát teď. Co je to přátelství?
0: Já jsem úplně zmatená jako tím kontextem, do kterého jsi to dala, jo. Já samozřejmě chci vědět novinky, jako jaký jsi měla den. Ale zároveň pro mě přátelství rozhodně víc než jenom tahle výměna informací. Pro mě je přátelství nějaký bezpečný prostor, kde můžu být to já, nejenom se svýma, jako se svojí agendou, kde můžu být se svýma zkušenostma, se svýma s tím, co mě zajímá, kde si můžu, jak už jsem zmínila, jako testovat třeba, jo, jako hele, teď přemýšlím o toho, a ještě to nemusí být hotový. Jo, jako nebo teďkom prožívám takovýhle období a vlastně formuluji si nahlas s tím člověkem a toho druhého to fakt zajímá. To je pro mě třeba přátelství. Je to pro mě prostor, kde je mi odpuštěno a kde odpouštím. Je to pro mě prostor, kde vím, že ten druhej taky se nebojí za mnou přijít, když něco potřebuje. Mě vlastně několikrát ranilo, že se mi stalo u nějakých přátel, že něco prožívali a vůbec jako mi neřekli, jako a tím pomůžu třeba, jo. Jakože to je samozřejmě, oni nemusí, jo, ale jakože mě to zaskočilo, že vlastně, a odůvodnění bylo, nechtěl jsem tě otravovat, jo. No, tak jako Ježkovi oči, jo. Co to je, jo. Je to pro mě taky prostor, kde ten druhý respektuje moje ne, umí mi ho říct. Naopak taky. A hodně mi pomáhá přátelství v tom, jakože mít nadhled, jo. Že vlastně no, nějaký nadhled asi životní, že trošku nahlídnu do ještě jiným způsobem, než třeba v mý práci, v terapii, tam taky nahlížím do lidských životů, ale tohle je jiný prostě, no.
1: Rachel, moc děkuji, že jsme spolu mohli reflektovat přátelství, pro mě to bylo takové osvobozující a obohacující, tak doufám, že i posluchači si tam našli to, co potřebovali. Hostem dnešního klíčového slova byla psychoterapeutka Rachel Bícová. Děkuji za povídání a přeju ti, aby zůstávala ta tvoje otevřenost vztahům, o které jsi mluvila. Díky moc.
0: Děkuji.
1: Loučí se i Lucie Endlicherová. Děkuji, že jste byli dnes s námi. Naslyšenou.
2: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.

Pořad Klíčové slovo, který právě rozněl, bude mít na Rádiu 7 ještě dvě reprízy, a to ve středu hodinu popolední a ve čtvrtek ve 22 hodin. A tím klíčovým slovem v příštím vydání v sobotu v 8 hodin ráno bude Gen Z, neboli generace Z. Hostem Kateřiny Hodecové bude Lukáš Stejskal.

Je za námi 16:00 úterý 2. června. Vysíláním Rádia 7, které právě posloucháte, vás provází Daniel Zeman. Napadlo vás někdy, které židovské modlitby se modlil Pán Ježíš? Víme, že mezi ně patřila v nějaké formě i modlitba 18 požehnání, o které bude řeč v 6. díle série Ježíšovy modlitby, aneb jak se modlil židovský rabín. K pořadu modlitby podle Bible od 4:15 nás zve Dana Kenningová.

Kdo se modlí za svého blížního, zatímco on sám potřebuje totéž, bude vyslyšen jako první. Talmud. Typickým rysem židovské zbožnosti je důraz na společenství. Jako jednotlivec mám vztah s Hospodinem díky smlouvě, kterou uzavřel se svým lidem Izraelem. Tak nějak by se to dalo shrnout. Dnes v modlitbách podle Bible se seznámíme s další modlitbou, kterou se asi v trošku jiné podobě modlil i Pán Ježíš. U poslechu 6. dílu série Ježíšovy modlitby, aneb jak se modlil židovský rabín, vás vítá Dana Kenningová.

bude řeč o modlitbě Amida. A postupně si ji přečteme, i když správně se vyslovuje potichu a ve stoje, s postojem směrem k Jeruzalému, což vyjadřuje pouto mezi židovským národem a zemí Izrael a pouto mezi Židy rozptýlenými po světě. Modlitba obsahuje osobní a národní společné části, ale celá je pronášena v množném čísle. Tím se zdůrazňuje vzájemná odpovědnost. I když se věnujeme svým osobním potřebám, jsme si vědomi ostatních, kteří mají své vlastní potřeby. V modlitbě je také místo, kam můžeme vložit osobní, soukromou modlitbu. Modlitba Amida je ústřední modlitbou modlitební knihy. V klasické rabínské literatuře se označuje jako ta modlitba. Hebrejsky se nazývá Šmone Esre, což znamená 18, protože původně obsahovala 18 požehnání a později bylo přidáno 19. V češtině se slovu požehnat přisuzuje většinou význam projevit někomu laskavost nebo přát mu dobro a boží přízeň. Bible ale často vypráví o lidech, kteří žehnají Bohu. Jako když král David řekl, dobrořeč má duše Hospodinu. Žehnat Bohu znamená chválit jej, uznávat ho jako zdroj veškerého požehnání. Tato modlitba se říká třikrát denně jako součást bohoslužeb. O šabatu a o svátcích se její obsah liší. Každé požehnání končí větou, která shrnuje celé požehnání. Když je obtížné soustředit se na modlitbu, doporučení zní: snažte se soustředit alespoň na tuto závěrečnou větu každého požehnání. První požehnání v modlitbě chválí Boha. Prostřední část modlitby tvoří prosby, které se týkají mnoha různých aspektů života jednotlivce i společenství. Prosby o zdraví, déšť, mír a tak dále. Závěr modlitby obsahuje požehnání, v nichž vyjadřujeme Bohu vděčnost. Verze, která se používá dnes, byla sformulována kolem roku 70 našeho letopočtu, kromě 19. požehnání, přidaného později. Určité varianty této modlitby ale existovaly už v době Pána Ježíše, takže se dá předpokládat, že se je také modlil. Než přistoupíme k četbě celé modlitby, požádáme Ducha Svatého, aby nás vedl. Duchu Svatý, děkujeme ti, že smíme přicházet před Boží tvář díky dokonalé oběti Beránka. Chválíme tě za tvou blízkost a prosíme, pomoz nám stišit naše roztěkané myšlenky a soustředit se na tuto chvíli, na Boží přítomnost. Kéž je Bohu libé naše rozjímání. Amen.

První požehnání v modlitbě zmiňuje Otce národa. Některé moderní formulace této modlitby zahrnují také matky Sáru, Rebeku, Ráchel a Leu. První požehnání předkům. Pane, otevři mé rty, aby má ústa hlásala tvou slávu. Požehnaný jsi ty, Hospodine, Bože náš a Bože našich otců, Bože Abrahama, Bože Izáka a Bože Jákoba. Bože veliký, silný a bázeň budící, nejvyšší Bože, jenž činíš milosrdné skutky a jsi tvůrcem všeho a pamatuješ na milost otců a přinášíš vykoupení dětem jejich dětí pro své jméno s láskou. Králi, pomocníku, spasiteli a štíte, požehnaný jsi ty, Hospodine, štíte Abrahamův. Druhé požehnání za mocné činy a divy. Ty jsi mocný na věky, můj Pane, ty oživující mrtvé, v jehož moci je spasit. Pak následuje část, která se vyslovuje jen v určitou dobu židovského roku. Dáváš vanout větru a padat dešti. Ty, který zachováváš živé v milosti, oživuješ mrtvé v hojném milosrdenství. Podpíráš klesající a uzdravuješ nemocné. Uvolňuješ spoutané a zachováváš svou věrnost těm, kdo spí v prachu. Kdo je jako ty, Pane mocných činů, a kdo se vyrovná tobě, králi, jenž usmrcuješ a oživuješ a dáváš vzejít spáse. Věrný jsi, že oživuješ mrtvé. Požehnaný jsi ty, Hospodine, oživující mrtvé. Třetí požehnání nad svatostí. Ty jsi svatý a tvé jméno je svaté a svatí tě každý den velebí, Sela. Požehnaný jsi ty, Hospodine, Bože svatý. Čtvrté požehnání za porozumění. Ty obdařuješ člověka poznáním a učíš člověka rozvaze. Obdař nás ze své milosti poznáním, důmyslem a rozumem. Požehnaný jsi ty, Hospodine, jenž obdařuješ poznáním. Páté požehnání za pokání. Navrať nás, Otče náš, ke své tóře a přibliž nás, králi náš, ke své službě a navrať nás opět k sobě v úplném pokání. Požehnaný jsi ty, Hospodine, mající zalíbení v pokání. Šesté požehnání za odpuštění. Odpusť nám, Otče náš, neboť jsme zhřešili. Promiň nám, králi náš, neboť jsme se provinili. Vždyť ty promíjíš a odpouštíš. Požehnaný jsi ty, Hospodine, milosrdný, který tolikrát odpouští. Sedmé požehnání za vykoupení. Pohleď na naši bídu a rozřeš náš spor a vykup nás rychle pro své jméno, neboť ty jsi mocný vykupitel. Požehnaný jsi ty, Hospodine, vykupiteli Izraele. Osmé požehnání za uzdravení. Uzdrav nás, Hospodine, a budeme uzdraveni. Spas nás a budeme spaseni, neboť ty jsi naše chlouba a sešli úplné uzdravení na všechny naše rány. Neboť ty jsi Bůh, král, věrný a milosrdný lékař. Požehnaný jsi ty, Hospodine, uzdravující nemocné svého lidu Izraele. Deváté požehnání rokům. Přečtu ho tak, jak se pronáší v době od 4. prosince do Pesachu. Požehnej nám, Hospodine, Bože náš, tento rok a všechnu úrodu k dobrému, a sešli požehnání půdě a nasyť nás ze své dobroty a požehnej našemu roku jako rokům nejlepším. Požehnaný jsi ty, Hospodine, žehnající rokům. Desáté požehnání za shromáždění vyhnanců. Zatrub na velký šofar k naší svobodě a pozvedni prapor ke shromáždění našich vyhnanců a shromáždi nás společně ze čtyř stran země. Požehnaný jsi ty, Hospodine, shromažďující rozptýlené svého lidu Izraele.
Po písničce budeme pokračovat v dalších požehnáních a protože se to přímo nabízí, vybrala jsem píseň Zion, Sion od Erena Shasta. A mimo jiné se v ní zpívá: Dcery sionské, synové Sionu, slyšte otcova slova, slyšte slib jeho lásky. Učiním vás požehnáním. Můžete počítat hvězdy, jestli to dokážete. Budete velkým národem a dám vám tuto zemi. Přivedu vás zpět domů, všechny své děti. Už nebudete bloudit sami, ztraceni v noci. Není nic, co by vás ode mne odloučilo, až vás zhromáždím pod svá křídla. Přivedu vás znovu zpátky domů. Budeme truchlit pro toho, kterého jsme probodli, ale nebojte se, moje dcery, synové Abrahamovi, obmíjí vás vodou, obětují za vás beránka, a ačkoliv jsou vaše hříchy jako šarlat, zbělejí jako sníh. Vždycky jsem byl s vámi a nikdy vás neopustím.

Posloucháte modlitby podle Bible s Danou Kenningovou. Dnes s židovskou modlitbou 18, respektive 19 požehnání. Jsme u 11. požehnání. Požehnání za spravedlivý soud. Přiveď zpět naše soudce jako dřív a naše rádce jako na počátku a odvrať od nás zármutek a nářek. A panuj nad námi ty, Hospodine, sám jediný, v milosti a milosrdenství a ospravedl nás u soudu. Požehnaný jsi ty, Hospodine králi, milující spravedlnost a právo. 12. požehnání proti svévolným. A pomlouvači ať nemají naději, a všichni pachatelé bezpráví ať pominou, jak okamžik, a ať jsou všichni brzy vytrženi i z kořeny. A své volné rychle vyvrať a zlom a svrhni a pokoř brzy za našich dnů. Požehnaný jsi ty, Hospodine, ničící nepřátele a pokořující své volné. 13. požehnání pro spravedlivé. Nad spravedlivými a zbožnými a nad staršími tvého lidu, domu Izraele, a nad zbytkem jejich učenců a nad spravedlivými prozelity a nad námi, ať se pohne tvé milosrdenství, Hospodine Bože náš. Dej všem, kteří skutečně důvěřují ve tvé jméno, dobrou odměnu a spoj náš úděl na věky s nimi, abychom se nemuseli stydět, neboť v tebe doufáme. Požehnaný jsi ty, Hospodine, jenž je podporou i jistotou spravedlivým. 14. požehnání za Jeruzalém. A do Jeruzaléma, tvého města, se v milosrdenství navrať a přebývej v něm, jak si řekl. A zbuduj ho co nejdříve za našich dnů jako věčnou stavbu a rychle v něm upevni Davidův trůn. Požehnaný jsi ty, Hospodine, jenž zbuduje Jeruzalém. 15. požehnání za příchod Mesiáše. Ratolesti Davida, svého služebníka, popřej vzrůstu a jeho roh vyzdvihni skrze svou spásu, neboť každý den doufáme ve tvou spásu. Požehnaný jsi ty, Hospodine, dávající vzrůst rohu spásy. 16. požehnání za vyslyšení modlitby. Slyš náš hlas, Hospodine, Bože náš, ustrň se a smiluj se nad námi a přijmi v milosrdenství a zaslíbení naši modlitbu. Neboť ty, všemohoucí, slyšíš modlitby a prosby. Nenech nás od sebe odejít s prázdnou, náš králi. Neboť ty slyšíš modlitbu svého lidu Izraele s milosrdenstvím. Požehnaný jsi ty, Hospodine, slyšící modlitbu.

tuto chvíli se může zařadit tato osobní modlitba. Bože můj, střes můj jazyk od zlého a mé rty před záludnými řečmi. Vůči těm, kteří mi zlořečí, ať je má duše klidná a je ke všem jako prach. Otevři mé srdce svou tórou a má duše, ať spěchá plnit tvé příkazy. A všem těm, kteří zamýšlejí proti mně něco zlého, rychle zruš jejich záměry a zmař jejich úklady. Učiň to pro své jméno, učiň to pro svou pravici, učiň to pro svou svatost, učiň to pro svou tóru, aby tví milovaní byli zachráněni. Pomoz svou pravicí a vyslyš mě. Kéž najdou u tebe zalíbení výroky mých úst i myšlenky mého srdce, Hospodine, má skálo, můj vykupiteli. Ten, jenž sjednává mír na svých výšinách, ať sjedná mír i nám a celému Izraeli. A řekněte Amen. 17. požehnání za bohoslužbu. Měj zalíbení, Hospodine, Bože náš, ve svém lidu Izraele a v jeho modlitbě a uveď znovu jejich bohoslužbu do síně svého domu a přijmi s láskou zápalné oběti Izraele a jeho modlitbu a ať je pro tebe služba tvého lidu Izraele stále zalíbením. Kéž naše oči spatří tvůj návrat na Sion v milosrdenství. Požehnaný jsi ty, Hospodine, navracející svou přítomnost na Sion. 18. požehnání, díku vzdání. Děkujeme tobě, jenž jsi Hospodin, náš Bůh a Bůh našich otců na věky věků. Jsi skála našich životů, štít naší spásy od pokolení do pokolení. Budeme ti děkovat a hlásat tvou chválu za naše životy, které byly dány do tvých rukou, a za naše duše, které jsou ti svěřeny, a za tvé zázraky, které jsou s námi každý den, a za tvé divy a dobrodiní v každé době, večer a ráno.

Hospodina na všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem, neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná. Haleluja. Vychutnejte si ho v hebrejštině přímo z Jeruzaléma.

Náš společný čas se pomalu chýlí k závěru. Čeká nás poslední 19. požehnání, které bylo přidáno později. Požehnání za mír. Uděl mír, dobro a požehnání, vlídnost, milost a milosrdenství nám a celému Izraeli, svému lidu. Požehnej, Otče náš, nám všem společně, ve světle své tváře, neboť ve světle své tváře dal si nám, Hospodine, Bože náš, zákon života, abychom milost v lásce měli, a rovněž i spravedlnost, požehnání, milosrdenství, život a mír. Kéž bude dobré v tvých očích žehnat nám a žehnat celému lidu tvému, Izraeli, v každý čas a každou hodinu tvým mírem. Požehnaný jsi ty, Hospodine, žehnající svému lidu Izraele mírem. Amen. Modlitby podle

Bible zakončíme vybranými verši žalmu 89. A s přáním Božího milosrdenství se s vámi loučí Dana Kenningová. O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně, svými ústy vznámost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. Pravím, tvoje milosrdenství je zbudováno na věky. V nebesích si pevně založil svou věrnost. Řekl jsi, uzavřel jsem smlouvu se svým vyvoleným, přísahal jsem Davidovi, svému služebníku. Dám, že tvé potomstvo bude na věky stát pevně. Já jsem zbudoval tvůj trůn pro všechna pokolení. Nebesa ti, Hospodine, vzdávají za tvůj div chválu. Zhromáždění svatých velebí tvou věrnost. Vždyť kdo v oblacích se může Hospodinu rovnat? Kdo z Božích synů se podobá Hospodinu? Strašný je Bůh v kruhu svatých, nesmírný, budící bázeň ve všech kolem sebe. Hospodine, Bože zástupů, kdo je jako ty? Jsi nepřemožitelný, Hospodine, a tvá věrnost tě provází všudy. Umíš zvládnout vzpupné moře, skrotit jeho vzduté vlny. Netvora si zdeptal, jako bys ho proklál. Mocnou paží si rozprášil svoje nepřátele. Tvá jsou nebesa, tvá je i země. Založil si svět a všechno, co je na něm. Ty si stvořil jih i sever, i Tábor a Chermón plesají v tvém jménu. V své paži máš bohatýrskou sílu. Tvá ruka je mocná, tvá pravice pozdvižená. Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu. Před tebou jde milosrdenství a věrnost. Blaze lidu, který zná vítězný hlahol, který chodí ve světle tvé tváře, Hospodine. Budou jásat každý den v tvém jménu. Pozvedá je tvoje spravedlnost, neboť ty jsi leskem jejich moci. Tvou přízní se náš roh zvedá. Štít náš patří Hospodinu, náš král svatému Izraele. Požehnán buď Hospodin na věky. Amen.

Šestý díl ze série Ježíšovy modlitby v pořadu Modlitby podle Bible na Rádiu 7 opakujeme ještě v sobotu v 7 hodin ráno a v neděli ještě o trochu dříve ve 17:45. V příštím vydání Modliteb podle Bible v neděli v 21 hodin budeme v této sérii o Ježíšových modlitbách pokračovat 7. částí.

úterý 2. června po 5. hodině posloucháte Rádio 7. Tímto nočním, nebo teď už časně ranním časem, vás provází Daniel Zeman. Následující čtvrt hodinu vyplní pořad Uši k duši s Lucí Endlicherovou a psychologem Markem Macákem a od 17:30 pak v Kaleidoskopu bude Pavel Kol s Milanem Hluchým rozebírat další z velkých ekologických problémů současnosti.

0: Věci z minulosti, přítomnosti, budoucnosti nahlíženy z duchovního hlediska, to je téma našeho dnešního setkání. Ahoj Marku.
1: Ahoj Lucie.
0: Přemýšlím, je ten pohled z toho duchovního hlediska, z hlediska duchovního života jiný než z hlediska obyčejného života, když chceme mluvit dneska o téhleté perspektivě?
1: Je jiný v tom, že tomu běžnému životu tak dává hlubší rozměr. Jo, protože všechno má duchovní stránku, ve smyslu všechno se dá stáhnout k realitě Boha jako autora stvoření a někoho, kdo s ním má nějaký záměr. A pro člověka, který se s Bohem zná, tak je to zároveň osobní, protože se s tím Bohem zná a má vůči němu nějaký vztah a nějakou pozici. Takže je to duchovní prohloubení, je to víc plastický porozumění svému životu v perspektivě jako duchovních realit.
0: Takže rozumím tomu, že říkáme, dívej se na svůj život a na přechody, ke kterým v něm dochází, taky z hlediska svého vlastního duchovního života?
1: Obráceně, dívá se na svůj život taky z hlediska duchovní skutečnosti.
0: OK, dobře. Jo, už tomu rozumím. Děkuju. Já jsem se v tom potřebovala zorientovat, kde vlastně stojíme. Je to tedy to, o čem jsme vlastně mluvili, když jsme říkali, jak si Židé stavili ty připomínkové kameny, ty Ebenezery, a říkali, až dosud nás doprovázel Hospodin?
1: Například, ale ono je to tam jako celý. Podívám se na to z hlediska křesťana, jo.
0: Mm-hmm.
1: Křesťan, když se dívá do své minulosti, tak má tu individuální minulost, která potom se ztrácí někde v mlze, jo. Ale může, já nevím, mít nějaká rodina nebo nějaké společenství, do kterého se narodil nebo do kterého začal chodit, tak může mít svoji historii, která může být součástí toho, na co on může vzpomínat. Ať už to zažil, anebo to slyšel z vyprávění, jo. Třeba významnou součástí mého duchovního života je moje babička, bez které bych asi možná nebyl ani věřící dneska, které modlitby a které způsob existování téhle velmi jednoduché, láskyplné a chytré, chudé ženy, tak strašlivě ovlivnil můj život. Mm-hmm. A celý život mám trochu dojem, že je někde poblíž, jo? Že se to tak odvíjí i před ní, ten můj příběh.
0: Já mám takhle dědečka, takže ti
1: rozumím. No. A ona určitě jako zase má před sebou jiný lidi, o kterých bych mohl vědět, ale prostě hold nevyprávíme, že jo?
0: Mm-hmm.
1: Moc a umřela. Vlastně si pamatuju jenom trochu, protože umřela, když jsem byl ještě malej. Takže to jsou ty osobní, ale pro křesťana součást jeho vlastně osobní historie tak je celý ten biblický dějinný příběh, jo. Takže tak, jak píše apoštol Pavel, když se baví o tom, kdo má obřízku srdce, čili kdo jako je naroubován do toho božího příběhu Izraele, tak to jsme taky my. Takže já můžu vzpomínat jako na svoje předchůdce, na svoji historii, na vyvedení Izraele. Já můžu vzpomínat na to, jak Bůh byl věrný lidem v různých situacích, kde oni mu nebyli věrní, a jak se trápil s Izraelem. Můžu se modlit žalmy a hledat tu svoje předchůdce. Čtu svoje předchůdce, ke kterým patřím, a v Izraeli potom spousta těch různých pravidelných svátků a tak byly vlastně rekapitulací a připomínkou toho, tohle nám se stalo. Bůh nás vyvedl a my jsme zradili. Jo? A takhle nás zachránil. A takhle nás... Jo, prostě to jsou vzpomínky, které k nám patří.
0: Jestli tomu rozumím správně, Marku, tak to, co říkáme, je umět na svůj život vztahovat tímhle způsobem třeba Ježíšovu oběť, to vědomí toho, že zemřel za mě, že to pro můj život má nějaký smysl, že to něco znamená.
1: Ano, ale chtěl bych to jako formulovat právě jinak. Není to jen, že to vztahuju na sebe, ale že prostě si uvědomuju, že tím, že jsem přijal nabídku synoství, kterou mi Bůh dal, tak prostě tohle je moje minulost, jo.
0: Jakože je to moje.
1: Že je to moje. To je moje minulost.
0: Já už to mám.
1: V našem případě je to naše minulost, jo? Ale v nás obou proudí, proudí v duchovním smyslu jako Ježíšova krev. My z ní žijeme. Uh-huh. My jsme součástí těla, které nějak jako na ně navazuje, napříč dějinama. A jeho život a život lidí, co ho následovali, a život lidí, kteří byli před ním, tak to je naše minulost.
0: Já tomu rozumím.
1: Stejně jak, jako tvůj dědeček nebo moje babička, mm-hmm. tak prostě. A pro mě jsou to i další lidi. Významní lidi, který nám Pán Bůh dá do cesty v minulosti, tak jsou součástí jakoby naší přítomnosti. Pro mě v Božím království je velmi důležitý Jan Vincius Lewis, jo. Mm-hmm. Dietrich Bonhoeffer, Søren Kierkegaard, nebo v písmu, já nevím, Jan, jo. Mm-hmm. Jednak mě hodně ovlivnili, mm-hmm. ale druhák z Božího hlediska a z dějinného hlediska, oni jsou moji předchůdci. A teď, když si to spojíme s tím tématem přechodů, tak ty přechody, kterých oni byli součástí, nebo které oni zažili, když si čtu jejich životopis třeba nebo tak, tak jsou něco, na co já můžu vzpomínat, jako na něco, co někdo, kdo je mi blízký. Je to něco víc, než jenom, že mě inspirovala nějaká historická postava. Pokud bereme vážně ten duchovní základ, nebo řekněme biblický základ k tomu, jako o čem je křesťanská identita, tak my jsme opravdu nějakým hlubším způsobem provázáni s lidma, kteří nás v Bohu předcházeli.
0: Já myslím, že tenhle koncept má velmi dobře propracovaná katolická církev, ano. kde je církev jako celek, se skládá z církve putující, což je ano. ta současná církev, církve trpící, což jsou všichni lidé, kteří jsou nějakým způsobem připomínáni ano. pro to, jak žili svůj život pro Krista, a církev vítězná,
1: ano.
0: což je ta církev, která už je ve slávě. Jo. A přitom jako tohle celé je církev.
1: Ano.
0: Jo, a to mi přijde, že vlastně je tam ta minulost, přítomnost i budoucnost obsažena a že najednou já jsem součástí obrovského proudu,
1: ano.
0: který je mnohem širší, než si uvědomuju. Takže ta perspektiva, kterou to nabízí, je mnohem širší, než můj život tady a teď, který je
1: ano.
0: malý a ubohý.
1: Ano. Jo, a to není jako sebepozbuzování. Z duchovního hlediska to je prostě realita. Jo, prostě na té rovině, která nás přesahuje, to jako lidské omezené vnímání, tak z Boží perspektivy prostě my jsme propojeni bytostně. A proto můžeme navazovat na přechody, které byly před náma. V morální krizi si můžu číst Davidův zápas, jako o čisté srdce před Bohem a Davidovo zoufalství za sebe ve chvíli, kdy padnul, a Davidův přechod z někoho, kdo byl pokorný a překvapený svým povoláním, k někomu, kdo byl namyšlený a začal být trochu psychopatický, protože prostě podlehnul moci, kterou dostal, a Davidovo pokání, kterého znovu přiblížilo k Bohu, a vidět, jak celou dobu Pán Bůh mu byl dostupný. To je něco, na co já můžu vzpomínat, jako na určitou transformaci, kterou Bůh už někým zažil, a zažil s někým, kdo se duchovně, jako je můj předchůdce taky. A proto na to můžu vzpomínat jako na můj příběh, nebo na náš příběh.
0: A zároveň to nutně neznamená, že já to musím projít stejně jako on.
1: Samozřejmě. Jo, ale je to někdo, je to podobný, jako kdyby, když si představím, že bych s ním mohl mluvit, jo, po tom, co to zažil, jo, tak jako bral bych to jako významný, protože spolu máme něco společného, a to je to, že na nás Bůh myslel a že Boží mysli nás narouboval do stejného jako proudu, jako historického, a nechal nás ovlivňovat se navzájem, takže i takové jako životní příběhy biblických postav jsou součástí naší duchovní historie, ale potom i ty věci, jako je potom otázka toho příběhu kříže, jo, kde Bůh jako v Kristu za mě umřel, jo, a potom jako vstal a potom odchází do slávy, kde čeká a je přítomen nám zároveň v duchu. Potom je tam ta prvotní církev, která vypadá podobně zmateně jako současná církev, která je vyvolená, zároveň dělá velmi trapné chyby, neumí se domluvit sama ze sebou, jo, a tak to je naše historie. Na to můžeme vzpomínat jako na minulý přechody a transformace, které se nás týkají. Jinak budeme mít dojem, že si tady jen sami musíme něco vymyslet a odžít a začneme vnímat tu přítomnost jako na zahltí. A to samý platí potom o přítomnosti.
0: Teď jsem to chtěla říct, no. Protože se nás tím pádem týká úplně všechno, ano, co se děje kdekoliv.
1: No, ale i duchovně zase, jo.
0: No,
1: protože
0: jsem to
1: zase, jak rozumět přítomnosti duchovně v přechodu, ve kterém jsme, jo. Ten základní přechod, ve kterém jsme, je to, že už jsme vykoupeni, už máme nový život, už máme jakoby jednou nohou jsme v nebi, tak řečeno, ve smyslu prostě máme přístup k Boží realitě a zároveň tam ještě nejsme. No, ještě tam jsme nepřekročili druhou nohou, jo. Ještě nepřišel nebeský Jeruzalém na zem, ještě nespadla opona a tak, takže my vidíme a zároveň jsme slepí. A ten křesťanský život je proto takovej, že víra roste tehdy, když narazíme na hranice lidských možností a něco nám jako přicházejí zkoušky a tak dále. Prostě celý to je o přechodové fázi, ve který máme takovou velmi paradoxní jako naději, která je živá. Živá naděje je pojem Petrův, který se mně velmi líbí. To je něco jiného, než doufám, že to dopadne dobře.
0: Jo, jasně.
1: Živá naděje je jako jasné vědomí toho, že to má v rukou Bůh, který je dobrý a který ví, co dělá, ale neznamená zároveň, že já vím, jak to bude vypadat, neznamená, že to budu mít pod kontrolou, neznamená, že to nebude bolet a tak dále.
0: Jo.
1: A zároveň je to živé vědomí toho, že jsem v přechodové fázi, ve které už jsem u Boha a Bůh je u mě. Já u nás, jo, možná množně číslo je to lepší jako říct, ale proto jsme v přechodové fázi z morálního hlediska třeba, jo. Už jsme očištěni, dostali jsme nový život, Bůh se na nás dívá skrze Kristovu jako čistotu, ale čím víc vidíme v Kristu na sebe dobře, tím víc si uvědomuje svoji hříšnost, jo. Čím víc jsme blízko světlu, tím víc vidíme vlastní omezenost a čím víc by nás to mělo uvádět do pokory, ne do pocitu jako výjimečnosti a toho, že už jsme vyhráli a že jsme lepší než ostatní. Celý život se odehrává uprostřed přechodové fáze, která má tento charakter toho prověřícího člověka vykoupenosti a zároveň toho, že to spasení se ještě dokonává a my jsme uprostřed toho proudu. A velmi snadno ztratíme ohled na tuhle skutečnost a začneme mít dojem, že naše každodenní výzvy a problémy jsou jenom o psychologických konfliktech anebo jenom o složitých lidech kolem nás, že nám poklesne zrák. Jo. A to všechno je pravda. Ale když zvedneme zrak výš, to neznamená, že odhlédneme od reality běžného života, ty každodenní a od toho každodenního způsobu vysvětlování, co se děje kolem nás, ale dostane to další dimenzi, která tomu dodá hloubku a plastičnost.
0: Ono totiž to už ano, ale ještě ne. Je takové to vyvažování, ze kterého prostě máme strach, protože my chceme ty pevný body, že jo? My chceme ty prostě kolíky a tam se zastavit a tam to mít a to držet, ale už ano a ještě ne, je musíš balancovat. To je jak ta balanční deska, kde prostě pořád se musíš hýbat, abys to udržela, nezhroutilo se to. A někdy se to zhroutí a jde v pořádku.
1: A to je součást toho příběhu, jo, protože když se to zhroutí, tak mám na co pamatovat zase na spoustu lidí, kterým se to zhroutilo a Pán Bůh tam byl s nima a provedl je tím, jo, celý dialog, vzájemný zápas jako Izraele s Bohem ve starým zákoně, co máme zapsaný, tak jako je o tom, jak se to pořád hroutí a Bůh se pořád vrací a nějak mu to pořád nedá a vždy jim nakonec nějak odpustí a dá jim ještě nějakou jako perspektivu a tak, jo. A v nový smlouvě je to nakonec podobný, jo, protože ta vyvolená církev je strašně neurotická. Ježíš, když se podívá na Petra, tak řekne, ty jsi Petr skála a prostě Petr byl jako cholerik, který si snadno nalhával a podobně a padal a potřeboval opravit a korigovat a podobně, ale byl Boží vyvolený pro nějaký úkol a ten uspěl.
0: Jo.
1: Jo? A zároveň zahrnoval to, že prostě umřel nemoc hezky. Jo?
0: Jo. A ta perspektiva, kterou nabízíme, je úplně lákavá, ale dobrý.
1: No, tak křesťanství, no. Jo, taková ta perspektiva, která dodá duchovní hloubku té přítomnosti, ale zase to neznamená, že si to pozbuzování se, nebo abychom to líp zvládli, nebo abychom se cítili, že to má smysl a podobně. Jo. To křesťanství není jako fikce, která má odpovědět na existenciální úzkost člověka. Je. Pokud mu opravdu věříme, pokud jsme opravdu věřící, tak pro nás ta duchovní perspektiva je opravdu jako základnější. Mně se líbí, jak C.S. Lewis, můj oblíbený autor, tak pro něj duchovní realita je pevnější a hlubší. Jo. To, v čem žijeme my, je takový, jako nic jiného neznáme, tak si to nemůžeme představit. Jo. Tak žijeme v takový zemi stínu, kde jsme omezeni vším možným a dovidíme jenom na roh. Jo. A tak, ale duchovní perspektiva je i hlubší, komplexnější, přesahuje náš čas, přesahuje to, co si tak na té úplně jednoduché životní rovině umíme představit. Takže duchovní život je o tom, že se učíme žít jednou nohou v nebi a s perspektivou, která se umí dívat i nahoru. No.
0: Tak Já bych chtěla všem, kdo nás poslouchají, popřát, aby ta schopnost žít jednou nohou v nebi každý den narostla, kež by se nám to dařilo. Marku, moc děkuju. Děkuju za všechno povídání o přechodech, o rituálech, o překračováních, o zlomech, proměnách, o tom všem, co jsme v těch předchozích setkáních probrali. Díky moc.
1: Naslyšenou.
0: Loučí se Lucie Endlicherová
1: a Marek Macák.

pátek o 8:30 dopoledne otevřou Lucie Endlicherová s psychologem Markem Macákem novou sérii o moudrosti. Konkrétně o moudrosti z hlediska psychologie a teologie. Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

0: Minule jsme s Milanem Hluchým nahlíželi na jeden z ekologických problémů dneška, totiž na úbytek biodiverzity. Zaznělo tam například množství jedů, které se vypouštěly, a zároveň i to řešení, že už dnes vinice jsou v podstatě bez škodlivých látek a dají se řešit nějakým inteligentním, přirozeným způsobem. Vítám u mikrofonu znovu Milana Hluchého, vinaře, člověka, který pracuje v ekologickém zemědělství, vlastní firmu, která se zabývá právě rozvojem biologické ochrany rostlin. Vítejte, Milane, u mikrofonu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Když jsme zmínili ty jedy, něco, co vlastně tu biodiverzitu poškozuje, ničí, kam všude sahá ta lidská činnost tady v tom úbytku? Čím přispíváme k tomu úbytku biodiverzity jako lidé?
1: Zkusím zmínit aspoň těch pár základních bodů. Vrchol středoevropské biodiverzity v naší krajině považujeme někdy období před řádově 100, 150 lety, a od té doby v podstatě probíhá několik procesů, jednak scelování pozemku a zjednodušení struktury krajiny, to je první významný problém. Místo desítek drobných polí, kde se střídají různé plodiny a mezi tím jsou meze, což třeba můžeme dodnes vidět v jakési poměrně efektivní a velmi v mnoha případech promyšlené podobě kousek pod naší jižní hranici v Dolním Rakousku. Stačí 50 kilometrů z Brna zajet pod Mikulov a tam vidíme krajinu, která má úplně jinou strukturu. Takže to je první věc. Druhá věc je používání těch cizorodých látek, přípravky na ochranu rostlin, nehezké slovo, pesticidy, latinsky cido, pest je škůdce a acido je zabíjet. To znamená to, co zabíjí, to, co nám škodí, škůdce, choroby a tak dál. A potom další věc, minerální hnojiva, vlastně zasolování půdy, a toto všecko způsobuje významnou, pokud se to přežene, jakože se to dneska skutečně v našich půdách, říká se, že statistika říká, že zhruba 65 až 70% půd v tomto státě je těžce poškozených, mimo jiné taky ztrátou života, ztrátou diverzity. A teď bakterií, hub a celou řadou dalších organismů, které jsou životně důležité pro to, aby rostliny tam mohly zdravě jaksi vegetovat, i kořenové systémy rostlin. Takže tím dalším zdrojem je vlastně takové technické, technokratické pěstování plodin ve velmi zjednodušené krajině. Dneska zemědělci stojí před výrazným problémem, že málo plodin dává, řekněme, ekonomický rentabilitu, profit. Smrsklo se to na kukuřici, pšenici, řepku a teď se těžce hledá, co ještě k tomu dál, nějaká krmná plodina, nějaký hrách a tak dál. Ale skutečně to je veliký problém pro zemědělce. No a to sebou nese strašné zjednodušení té zemědělské krajiny. No a pokud to máte třeba tu řepku, která tím, že je tam vysoká koncentrace, zhruba 400 tisíc, 350 až 400 tisíc hektarů, jak který rok se jí pěstuje, tak to znamená pro tu krajinu vysoké množství škůdců, řekněme až desetinásobně vyšší, než bylo možná před 50 lety, těch konkrétních škůdců řepky. A já v tom momentě musím, dřív stačilo jedno, dvě ošetření insekticidem té řepky a dneska jich musím udělat třeba 5 až 7. Co to znamená? Ztrátu rentability zase, je to příliš drahé a úlet těchto látek, těchto insekticidů zabíjí motýly, zabíjí obecně hmyz, včely, další skupiny opilovačů, mouchy, diptery a tak dál, zabíjí na desítky až stovky kilometrů daleko. To je problém, řekněme, jeden z problémů středoevropské krajiny. Ale těch problémů je ve světě celá řada. V té mé prezentaci další téma, kterému se věnuji, je třeba odlesňování, likvidace tropických deštných pralesů. To je ten nejprimitivnější způsob, jak si vydělávání si. Rezervace v Ázii, ve Vietnamu, řekněme, anebo v Kamerunu, kde jsem byl, kde jsem měl možnost jako sbírat a pracovat, tak v podstatě mají dva nejhorší tlaky. A to je těžba dřeva a pytláctví a nepovolený lov. Ale to je řízeno vládami těchto států. Ne to pytláctví, ale v podstatě třeba v tom Kamerunu rezervace, kde žijí, jedna z posledních rezervací, kde žijí nížinné gorily, tak se pořád pod tlakem vlády zmenšuje to území, kde ty gorily ještě můžou žít. Sice se vynakládají jakési prostředky na jejich ochranu, ale současně se ta plocha smrskává. No a když se máme bavit o těch řešeních, tak takovým nádhernou ukázkou nádherného řešení je Krugerův národní park v Jihoafrické republice. To je území, Jihoafrická republika je zhruba 12x větší než Česká republika a ten Kruger, to je území velké asi tak jako polovina Moravy. Představte si takový pás 50 až 70 kilometrů široký a 300 kilometrů dlouhý a tam člověk neloví zvířata, nestřílí lvy, nestřílí leopardy, ale taky ani gazely, antilopy, slony, hrochy, nosorožce. Už víc jak 120 let. Ten park byl založen někdy kolem roku 1898 jako malarické území, kde se nedalo pěstovat, kde se nedalo zemědělsky to využít. No a ten majitel, tehdejší majitel, to geniálně, jak si vymyslel, vytvořil z toho národní park, pojmenoval to po tehdejším prezidentovi Jižní Afriky, to ještě bylo britské dominium. No a ten park existuje dodnes a ty zvířata se tam chovají úplně jinak. Tam můžete v otevřeném autě, nákladním autě, kde sedíte na otevřené korbě a máte nad sebou jenom plachtu, přijet 2-3 metry vedle smečky lvů nebo skupiny 2-3 samců lvích. No a teď je pozorovat, jak oni tam odpočívají a užívají si tu svou siestu a občas zavětří něco ve vzduchu a tak dál. Ty zvířata ztratili strach z člověka. No a popojedete 2 kilometry a pase se vám tam stádo 3-4 druhů antilop, zeber, pakoňů.

0: škálu, teda jako úrovní komfortu. No a tam přijede víc jak milion lidí ročně. Ti lidé živí desítky tisíc domácích průvodců, provozovatelů, restaurací a tak dál. A přitom všichni profitují z té divoké přírody. Je to nádherná ukázka vlastně ochrany přírody, která je ekonomicky velmi přínosná, a přitom ty zvířata se šíří do okolí. Za hranicemi toho národního parku je celá řada soukromých rezervací velikosti poloviny nebo celého našeho okresu. No a tam ty zvířata mají jakýsi domov a občas je tam povolený odstřel něčeho, co těm majitelům připadne, že už je jich tam hodně a snad by to hraničilo až s přemnožením a tak dál. Takže je to nádherná ukázka využití přírody pro lidi, kteří mají rádi přírodu a jsou ochotní za to něco zaplatit. Vstup do toho parku není zadarmo, tam platíte vlastně ty strážce, je tam kolem 400 druhů strážců odbrojených, kteří vlastně mají za úkol hlídat tu přírodu před pytláky. Ono je to na hranicích s Mozambikem, to je výrazně chudší země, kde ten tlak těch pytláků by byl. Takže takovýchto příkladů se dá ve světě najít víc, ale je to nádherná ukázka toho, jak bez zničení toho ekosystému subtropického v tomto případě se dá profitovat a žít velmi na slušné životní úrovni.
1: Mě vlastně jako paralela napadly ty naše české národní parky, kde i třeba v Krkonoších je také milion turistů ročně a je to jedno z nejnavštěvovanějších míst České republiky. A vlastně ta krása, ta příroda nějakým způsobem táhne. Potřebujeme ji chránit, protože zas, kdyby každý si tam dělal, co chce, tak to asi nevypadá tak, jak to vypadá dnes. Možná ještě se přesuňme zpátky třeba tady sem do Česka a k té biodiverzitě v rámci let. Tím, že sbíráte motýly, tak třeba vidíte, jak se proměňuje ten jejich počet, jejich druhové složení na nějakém území. Když uděláme takový malý exkurs toho, co se změnilo za tu dobu, co sbíráte motýly.
0: Já uvedu takový malý příklad ze svého soukromého života. Tady v první vesnici nad Brnem na Vranově máme zahradu asi 1000 m2, je tam taková užitková a pak taková jakoby okrasná část, občas tam, nebo dost často, od jara do podzimu tam něco kvete. No a my se doma s manželkou tak trochu dohadujeme. Já říkám, podívej se na tu zahradu, teď to je mrtvý, tam nejsou motýly. Co jsem dneska viděl? Možná 4 bělásky, 1 babočku, 1 modráska. A ona říká, ty nemáš pravdu, ti motýly tam jsou. To je relativita pohledu. Já si pamatuju, jak vypadala krajina mého dětství před 60 lety, jak jsem pod košíli na Svatém kopečku u Mikulova chytal otakárky a tou primitivní, a pak jsem je teda pouštěl a teď jako to malé dítě 5, 6, 7 leté jsem ho držel v ruce a prohlížel jsem si ho, pak jsem ho z té dlaně s takovým nádherným pocitem pustil a on si zase letěl a plachtil v tom vzduchu. Dneska tam toho otakárka ještě potkáte, ale když budete mít štěstí, tak možná 3-4 za den. Ale ne, že by malej kluk během 4 hodiny jich nachytal 2-3 kusy pod košili. To jsme někde jinde. Takže to je taková osobní vzpomínka, ale teď vážně. Někdy kolem roku 2000 jsem se setkal se švýcarskou metodikou hodnocení kvality krajiny pomocí transektu. Tyto data dneska máme zhruba za 30 let, ty výskyty motýlů na stejných lokalitách a co se odehrálo? Jedna negativní a jedna pozitivní změna. Začnu tou negativní. Co je špatné je, že v té krajině kolem Pálavy na těch nejcennějších místech, to znamená státní přírodní rezervace Děvín, Tabulová hora, Svatý kopeček a tak dál, zůstává většina těch druhů, neklesla příliš, nebo jednotlivé druhy vypadly, ale není jich moc, se nám nepodařilo za ty 3 roky toho průzkumu zjistit, ale prokazatelně asi o 30% klesla množství i běžných druhů. To znamená, stávají

0: se významně méně hojnými až vzácnými dříve běžné druhy. A teď se můžeme bavit, co se to tam vlastně odehrává. Padá tam víc dusíku, než třeba bylo možná, ale za mě to je do značné míry úlet pesticidů, úlet insekticidů v široké krajině. Souvisí to s těmi 4000 hektary řepky, která je 5x až 7x ročně ošetřená insekticidem a z toho prokazatelně část vám letí kilometry až desítky až stovky kilometrů, proto jsou zase důkazy tou krajinou a zabíjí ty společenstva hmyzu. Takže obecně nám i na těch nejcennějších zbytcích přírody, který tady v krajině máme, ubývá hmyzu, ubývá motýlů. No a to pozitivní zjištění, že to má řešení, já už jsem tam zmínil o tom, že vlastně nám se podařilo vytlačit z té technologie vinohradnické víc jak 99% použitých všech chemicky vyrobených insekticidů, těch látek proti hmyzu a akaricidů, látek proti roztočům, tedy proti členovcům. A výsledkem toho je, že Pálava má několik set hektarů, asi 300-400 hektarů chráněných území, ale chráněná krajinová oblast Pálava má zhruba 4000 hektarů vinic. A dneska ty vinice jsou domovem asi tak 60-70% druhů, které jsou i nahoře, zase mluvím o motýlech, které jsou i nahoře v těch rezervacích. A dokonce pro řadu druhů ty vinohrady slouží jakési koridory nebo mosty mezi těmi jednotlivými vlastně ostrůvky té původní přírody migrovat. Takže je to současně jakási dobrá, ale současně taky velmi alarmující zpráva, že v té přírodě se pořád běží jakýsi proces, který je negativní. To vymírání pokračuje.
1: S Milanem Hluchým jsme nahlédli do biodiverzity, ať už v české krajině, tak i ve světě. A je vidět, že člověk může zapracovat na tom, aby druhy neubývaly a měly se dobře. A můžeme z toho nakonec mít prospěch my všichni. Ať už tím, že se díváme na tu krásu kolem nás, tak že se podporují a možná přináší i výnosy zemědělské a ekonomické. Děkujeme. Budeme pokračovat dalšími ekologickými problémy dnešní doby. Naslyšenou.

Příští Kaleidoskop na Rádiu 7 uslyšíte zase v pátek o 9:30 dopoledne. Tento pořad najdete spolu s mnoha dalšími, například na našem webu podcast.radio7.cz.

Noc se mění v den, dochází k výměně i u mikrofonu Rádia 7, od kterého odchází Daniel Zeman, který vás provázel uplynulými hodinami. A odcházím s tím přáním, s tou myšlenkou, která zněla i v předchozí písničce kapely We Are Messengers a bude znít i v té následující Tashi Cobbs Leonard. A to ta myšlenka, že Bůh promění všechno, i to, co nám připadá zlé, v dobré. Tak s tímto božím zaslíbením a s tím přáním, abychom to prožívali i dnes v našem životě, se loučí Daniel Zeman a těším se zase brzy naslyšenou.

Bylo 6 hodin. Od mikrofonu Rádia 7 vás v úterý 2. června 2026 zdraví průvodce ranním vysíláním Kuba Lofítek. Svátek dnes slaví všichni Jarmilové. Srdečně blahopřejeme. Taša Kops-Leonard to pěkně rozproudila hned z rána. Nicméně je 6 hodin, tak pojďme začít společný čas nahlédnutím do programu toho, co je před námi.

Ve 6:15 zahájíme ranní vysílání Rádia 7 tichým časem. Ježíš dokázal svým jednáním pobouřit farizé, ale také obracet druhé lidi k vyšším hodnotám. Mnozí se ptali, kdo to jen je? Byl to syn tesaře nebo boží? Hledat odpovědi můžeme v biblické úvaze s Martinem Moldanem dnes a také v následujících dnech v 6:45. Na místa klidu pozve dnešní magazín po 7:00. Ranní telefonát v 7:30 bude věnován chlapskému víkendu. Opravdový přítel je ten, kterému záleží na tom, aby ses dostal do nebe. V Bible Guideu otevíráme 41. kapitolu Jeremiášova proroctví. Nalaďte si od 8. hodiny. Odchody mohou být náročné, zvláště pokud se jedná o místo do určité míry spjaté s mým životem. Ale i přesto je někdy vhodné odejít. U otázky, jak dobře odejít jako vedoucí, se zastavuje Vojta Barot s Petrem Rausem, emeritním místopředsedou Rady církve bratrské. Poslouchejte v pořadu 3D Talk o 8:30. Otázka, kdo je Bůh, není jedna z těch, na kterou bychom našli jednoduchou odpověď. To ale neznamená, že máme na hledání rezignovat. V novém seriálu Základů zve ke společnému zkoumání elementárních témat křesťanské víry učitelka a pastorační asistentka Štěpánka Paluchníková. Připojte se k poslechu v 9:30. Fotograf Miroslav Hlinka se specializuje na zachycení atmosféry kostnic, kterých najdete po celé naší vlasti celou řádku. Mluvit s ním o čemkoliv z důvodu jejich vzniku, historie, vývoje i současnosti znamená dostat se do víru mnoha poznatků. V osobnějším povídání přichází čas na ticho a více otázek než odpovědí. Poslechněte si je i vy v zákoutí v 10 hodin. Takový je program ranních hodin vysílání Rádia 7. Poslouchejte, čerpejte a buďte s námi. Posílám kapelu Noé Miracles.

Než budeme otevírat biblický text pro ranní uvažování, je tady kapela Ajonet se skladbou Blízko.

Pro dnešní ráno jsem vybral biblický text z Nového zákona, z listu Efeským, to je dopis apoštola Pavla, který psal křesťanům do Efezu, do té místní komunity, a budu číst z 2. kapitoly od 1. verše.

I vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších, jimž jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší a který nyní působí v neposlušných lidech. My všichni jsme kdysi spolu s nimi podléhali svým tělesným žádostem. Plnili jsme přání těla a mysli, a tak jsme svou přirozeností byli odsouzeni k božímu hněvu stejně jako ostatní. Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný. Zamiloval si nás tak velikou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé ve vinách. Jste spaseni, tedy zachráněni milostí. Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti. Pane Bože, děkuji ti za to, že tvé slovo je mimo jiné pro nás zrcadlem toho našeho skutečného stavu. Bible hovoří o tom, že jsme tebou stvoření a že když jsi viděl to, co jsi stvořil, řekl jsi, že to bylo velmi dobré, ale ta lidská touha po nezávislosti nás vytrhla z té tvé náruče. A Bible popisuje, jaký ten život člověka, lidstva, bez tebe byl. Jaká je ta naše přirozenost. Ale děkuji za to, že to tím nekončí. Děkuji, že tvé slovo je svědectvím o tom, že ty jsi plný nezasloužené přízně. Že jsi milosrdný, že jsi z nás zamiloval tak velkou láskou, že jsi nás toužil z té duchovní smrti probudit k životu a zachránit nás. A to je možné skrze Pána Ježíše Krista. Na jeho vzkříšení, které následovalo po jeho smrti, která byla zástupnou obětí za celé lidstvo, tak to jeho vzkříšení, které bylo projevem tvé moci, může být základem naší víry a naší důvěry tobě. Děkuji za to, že ta tvoje náruč je otevřená, že ty toužíš potom návratu člověka k tobě. A děkuji za to, že ten, kdo tobě otevře své srdce, může být v Kristu Ježíši. Může být v té tvé lásce. Děkuji za projevy tvé lásky, za to, že Pán Ježíš Kristus je tím největším projevem. A děkuji za ty, které můžeme vnímat i v tom každodenním životě. Děkuji za to, že jsi z nás zamiloval a že jsi nám ve svém synu daroval nový a to věčný život.

Vím, že tvé mlčení neznamená, že nejsi na blízku, protože se pohybuješ mimo hranice času. Skladbu Call on Your Name uslyšíme v následujících minutách v podání L. Limebear.

Doznívá skladba s názvem Znovu, píseň, která v české verzi zněla v podání kapely Worship Vision. Teď mám tady připravenou skladbu Povstaň, náděj kapely Timothy.

0: našu krásnou zem.
1: Mluvíme o Bohu. Rádio 7.

První zastavení Martina Moldana nám pomůže odpovědět na otázku, kterou si kladli Ježíšovi současníci. Kdo to jen je?

Zdravím vás a vítám vás u dnešního biblického zamyšlení. Každá doba musí odpovědět na otázku, kdo je to Ježíš. Odpověď na tuto otázku spočívá spíše v osobním postoji, než v naučené správné odpovědi. Leží více v rovině zkušenosti a méně v rovině vyprecizované teologické definice. Pokud bychom se domnívali, že doba, ve které Ježíš žil, tyto odpovědi znala, a čím více se od této doby vzdalujeme, tím více ztrácíme možnost dopátrat se pravdy, hluboce bychom se mýlili. Poznání osoby Krista je záležitost duchovní. Může jej poznat kdokoliv, v kterékoliv době, a současně platí, že mnozí z jeho generace jej naprosto nepochopili. Evangelista Lukáš, jeden ze čtyřech autorů popisujících jeho život a skutky, uvádí čtyři krátké příběhy, které spojuje jedna jediná věta. Je to výraz, kdo to jenom je. Čtyři různé příběhy, popisující určitý moment z Ježíšova života, vyvolali u účastníků takovou reakci, že zvolali, kdo to jenom je. Tak autor třetího evangelia jednak dokládá, že osoba Ježíše byla předmětem dohadu i v tehdejší době, a jednak vybízí pozdější čtenáře, aby se sami zamysleli nad tím, kdo ten Ježíš je. Prostřednictvím dnešního vysílání i my můžeme přemýšlet nad Ježíšovou osobou v první z těchto epizod. Budeme číst z Lukášova evangelia, 7. kapitola, verše 36 až 50. Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dozvěděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje, s pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy, líbala je a mazala vzácným olejem. Když to spatřil farizeus, který ho pozval, řekl si v duchu, kdyby to byl prorok, musel by poznat, co to je za ženu, která se ho dotýká, že je to hříšnice. Ježíš mu na to řekl, Šimone, chci ti něco povědět. On řekl, pověz, mistře. Jeden věřitel měl dva dlužníky. První byl dlužen 500 denárů, druhý 50. Když neměli čím splatit dluh, odpustil oběma. Který z nich ho bude mít raději? Šimon mu odpověděl, mám za to, že ten, kterému odpustil víc. Řekl mu, správně si usoudil. Pak se obrátil k ženě a řekl Šimonovi, pohleď na tu ženu. Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy jsi mi nepodal. Ona však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. Nepolíbil jsi mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. Nepomazal jsi mu hlavu olejem, ona však vzácným olejem pomazala mé nohy. Proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje. Řekl jí, jsou ti odpuštěny hříchy. Ti, kteří byli s ním u stolu, si začali říkat, kdo to jen je, že dokonce odpouští hříchy. A řekl ženě, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. Příběh nás uvádí do domu farizea Šimona. Farizeové byli v tehdejší době vlivnou náboženskou skupinou, která byla známa svou přísností v dodržování zákona. Jejich horlivost pro boží věci však často hraničila s pýchou a tak se staly synonymem pro náboženské pokrytectví. Bylo zvykem zvát na oběd významné hosty a ve společenství nejbližších přátel diskutovat o náboženských otázkách. A tak se jednoho dne tím pozvaným stane Ježíš. Oběd probíhá klidně až do chvíle, kdy do hodovní místnosti pronikne žena s nevalnou pověstí, přistoupí k Ježíši a začne mu v pláči vlastními vlasy otírat nohy. V přítomných zatrne a Šimonovi proběhne hlavou myšlenka. Tak přeci se prokázalo, že to není prorok, ale podvodník. Prorok by poznal, o jakou ženu jde, a nikdy by nedovolil, aby se ho dotkla. Ježíš na to okamžitě reagoval. Vyprávil mu krátké podobenství o dvou dlužnících, skrze které ospravedlnil jednání oné ženy a zároveň konfrontoval Šimona s jeho odměřenou rezervovaností.
Je úžasné, jak jedna jediná epizoda odkryje srdce a myšlení dvou různých lidí, tak rozličných, že za běžných okolností by se nikdy nesetkali. Hříšná žena, bývalá prostitutka, se s Ježíšem musela setkat již někdy dříve. Nyní, když se dozvěděla, že je hostem v jejím městě, jej vyhledala, aby mu projevila vděčnost. Farizeus Šimon, vážený občan města, si zakládal na své dobré pověsti. To bylo něco, čím byli všichni farizeové charakterističtí. Možná se jednalo o pokrokového, upřímného a odvážného farizea, protože pozvat k sobě Ježíše, to se neobešlo bez rizika. Příchodem oné ženy se role dramaticky mění. Žena dělá něco, co bylo povinností hostitele. Omývá Ježíšovi nohy. Něco, co je dnes nezvyklé, ale tehdejší podmínky to vyžadovaly. V lepších domácnostech to byl úkol sluhů. Farizeus je tedy zahanben. Ta žena udělala něco, co bylo jeho povinností, respektive povinností personálu jeho domácnosti. A vysvětlení? Leží v rovině odpuštění hříchů. Žena, které byly odpuštěny hříchy, se ujímá úkolu, který byl vyhrazen služebnictvu. Dokonce během toho rozbije nádobu se vzácnou mastí. Tato mast byla majetkem svobodných dívek, schovávali si ji pro den svatby. Její cena představovala průměrný roční výdělek v tehdejší době. Nádoba neměla uzávěr, mast tedy nebylo možné dávkovat, musela být rozbita. Buď tedy použije vše, anebo nic. Odpuštění hříchů tedy v ženě probudilo lásku a ochotu obětovat to nejcennější, co měla. Svou počestnost ztratila už dávno. A tak obětuje to poslední, co jí zbylo, a co uchovávala jako symbol naděje lepší budoucnosti. A pak zde máme farizé Šimona. Až do této chvíle nikdo nepochybuje o tom, že jde o váženého a zbožného občana města. Tragédie je, že o tom nepochybuje ani on sám. A trochu to vypadá, že Šimon hraje na všechny strany. Pozve sice Ježíše k hostině, ale za stolik vřelosti mu neprojeví, aby se neřeklo. Ježíš byl permanentně na seznamu nežádoucích. Ježíšovo podobenství o dvou dlužnících ale staví lidské hodnoty na ruby. Najednou nejde o to, kým kdo je, ale jde o to, kolik milosti jsme schopni z Božích rukou přijmout. V jistém smyslu nejde o to, kdo byl anebo nebyl větší hříšník. Z lidského pohledu na tom byla hůře ona žena. Z Božího pohledu to nehraje až takovou roli. Důležitější je vůbec uznat, že hříšní jsme a umět hledat odpuštění. Farizeovi k dokonalosti chybělo jen málo, alespoň se to sám domníval. A výsledkem bylo, že jedná s odstupem. Jeho zbožnost je maskou, za níž se skrývá chlad, ostražitost a podezíravost. Žena jedná se spontánní láskou, je jí jedno, co si lidé myslí. Na své pověsti toho už bez tak moc nezachrání. Je však naplněna láskou a vděčností a chce to projevit. Příběh končí větou, kterou jsem nastínil již v úvodu. Čteme verš 49. Ti, kteří byli s ním u stolu, si začali říkat, kdo to jen je, že dokonce odpouští hříchy. A tak se pravomoc odpouštět hříchy stává předmětem údivu všech zúčastněných. Není to poprvé, co k něčemu takovému došlo, a vždy to vyvolalo stejný údiv. Vždyť odpouštět hříchy, to může jen samotný Bůh. Co je to za muže, který si osobuje nárok odpouštět hříchy? Je to snad Mesiáš? Na to vypadal příliš obyčejně. Přátelé, mám obavu, aby nedošlo ohledně odpuštění hříchů k malému nedorozumění. Všichni víme, že odpuštění hříchů, smíření s Bohem, je jednou ze základních zkušeností křesťanova života. Bible nás na mnoha místech ujišťuje, že vírou v Ježíše dosáhneme onoho odpuštění. Jde o záležitost tak často opakovanou, že ji někdy až zlehčujeme. V čem tkví odpuštění našich vin? V našem příběhu jsme mohli vidět, že Ježíšova slova odpuštění nebyla lacinou frází, jen tak vypuštěnou z úst. Společně s odpuštěním dává i měřítko, jak si můžeme sami na sobě ověřit, zda jsme odpuštění skutečně přijali. Komu je odpuštěno, miluje. To je princip, který stojí v popředí. Ta žena si byla vědoma, že je špatná.
setkání s Ježíšem jí dalo novou hodnotu. Byla si jista odpuštěním své minulosti natolik, že se v ní probudila láska. Farizeus, na rozdíl od ní, nepociťoval zvláštní potřebu odpuštění. Považoval se za slušného člověka, příslušníka privilegované třídy. A tak Ježíš říká, komu se hodně odpouští, hodně miluje, komu se málo odpouští, málo miluje. A zde jsme v závěru dnešní úvahy. Doufám, že jste mohli zažít alespoň něco málo z údivu hostů v domě Šimonově a spolu s nimi si položit otázku, kdo to jenom je, ten Ježíš. Co je to za muže, který svou přítomností má takový vliv na lidi? Proč jedni po setkání s ním neodcházejí stejní, zatímco druzí se zatvrdí ve vzdoru? Přeji vám, milí posluchači, požehnaný den.

úvaze Martina Moldana se můžete vrátit ještě v 15 hodin a 15 minut. Zítra v 6.45 bude pokračovat druhým dílem seriálu s názvem Kdo to jen je?

Společně se Znělkou jsme v 2. červnovém dni překročili práh 7. hodiny. Posloucháte úterní ranní vysílání Rádia 7 s Kubou Lofítkem za mikrofonem. V 7.30 se spojíme telefonicky s Tomášem Polívkou, který stojí za akcí Kolem ohně. V úvodu nové 60-minutovky je tady magazín.

0: I dnes je tady magazín s čerstvými zprávami. Vítejte u poslechu. První červnový den si připomínáme Den dětí. Právě dětem se už několik let věnuje organizace Hope for Kids prostřednictvím svých projektů, které přináší do škol. Jedním z nich jsou také oázy a do jejich zákulisí i mnoha dalších aktivit dá v následujících minutách nahlédnout jedna z lektorek Hope for Kids Eliška Cajsková.
1: Je to projekt, který je inspirovaný v zahraničním projektu Prayer Spaces in Schools. My jsme tady v českém prostředí to nazvali oázy. Znamená to, že my vlastně v jedné třídě ve škole vytvoříme prostor, kam ty děti potom chodí vždycky jedna třída na jednu vyučovací hodinu. V tom prostoru my v té třídě vytvoříme stanoviště té oázy, která jsou zaměřená vlastně na různé aspekty, ať už nějakého duševního, duchovního i třeba fyzického uvolnění a odpočinku. Ty děti si tam potom ty stanoviště procházejí samostatně během té vyučovací hodiny. Máme tam vlastně zaměření jak i právě na ten fyzický odpočinek, takže jsou tam nějaká smyslová stanoviště, uvolnění od stresu, nějaké hmatové příjemné doteky, vůně a máme i stanoviště zaměřená na vztahy jako odpuštění nebo omluva, dělat pro někoho něco pěkného, i pak třeba stanoviště zaměřená na sebepřijetí, co si o sobě vlastně myslím, jak sám sebe hodnotím, co mě svazuje v životě, co mi brání prožívat svobodně život a pak jsou i stanoviště zaměřená i třeba nějakým spirituálním směrem nebo duchovním. Pro příklad uvedu stanoviště životní otázka, kde vlastně děti mohou si říct, na co by se zeptali Boha, ať už v něj věří nebo ne, kdyby ho dneska potkali, tak vlastně si mohou sformulovat otázku. Takže to je takový prostor oázy.
2: My tady mluvíme o dětech a děti jsou přirozeně živé, hravé. Nejeden rodič nám určitě dá za pravdu, že ne vždy jsou děti úplně klidné. A jak tedy docílit toho, aby se v těch oázách dokázali stišit? Je to vůbec možné?
1: Je to překvapivě možné, překvapivě právě proto, že se ocitáme ve školním prostředí, kde tedy opravdu ten klid spíše nebývá, natož ticho. Daří se nám to tím, že my vlastně tu oázu se snažíme co nejvíce jakoby odlišit od toho školního prostředí. Hodně používáme různé světelné řetězy, světýlka, deky, látky, výzdoba různá taková do té místnosti, takže děti vlastně vstupují už třeba i v té třídě je příšeří, je zatměno vlastně nebo zatažené žaluzie a oni vstupují do takového přítmí, kde jsou ty světýlka, hraje tam taková jemná tichá hudba, už hnedka třeba ucítí i nějakou tu vůni, kterou tam používáme. I vlastně před vstupem do oázy se snažíme těm dětem říci, že cílem je, aby tam byl klid a že tedy mohou šeptat, pokud si potřebují něco sdělit. Takže oni opravdu naprostá většina dětí to zvládá úplně bez problémů, že to akceptují, vstoupí do toho úplně odlišného prostoru a už ten vstup někdy je takový jako wow, tady je něco zajímavého, něco úplně klidného a krásně se tomu jako poddají. A častokrát učitelé jsou překvapení, že přivedli nějakou divokou třídu a ty děti to úplně krásně akceptují a ponoří se do toho klidu, že si tam samostatně procházejí ta stanoviště.
2: Máte nějaké ohlasy přímo od dětí?
1: Ohlasy bývají opravdu 99% pozitivní a děti vlastně píšou na konci takový vzkazík, která stanoviště se jim nejvíce líbila a co si chtějí odnést vlastně do života. Tak tady mám jenom nějaké takové vybrané vzkazíky od nějaké holčiny. Ticho je neskutečně mocná věc a když najednou všechno utichlo, chtělo se mi se rozesmát. Nebo jiná holčina, měla bych se umět ocenit za svoje úspěchy. A další takový příklad, nejvíce mi pomohlo stanoviště s vypsáním toho, co mě trápí. Toto bych chtěla využít i v praxi a psát si každý den deník. Takže ty ohlasy bývají opravdu velmi pozitivní napříč různými věkovými skupinami.
2: To je moc hezké, že děti oceňují ticho a klid. Myslím, že v dnešní době opravdu plné mobilů a blikajících obrazovek, že zakusit něco takového pro ně může být velmi, velmi formativní. Tak. Školní rok se pomalinku chýlí ke konci. Jak prožíváte tohle závěrečné období v týmu. Co vám přineslo?
1: Samozřejmě jsme absolvovali několik oáz, to se tak podařilo, i když my tedy ty oázy nejlépe situujeme někam do zimních měsíců, kde je trošku to takové přirozenější, ale někdy se stane, že i tak to na jaře přijde nějaká poptávka, takže měli jsme také nějaké oázy. Jinak pro nás jaro bývá tradičně poměrně hektické období, protože to je období, kdy jsme ve školách hodně aktivní s našimi preventivními programy. Zároveň jsme také během jara mohli v našem týmu uvítat 5 nových kolegyň, které dokončily lektorský výcvik, takže těm se hodně věnujeme, abychom jim co nejvíce usnadnili ten začátek toho lektorského života.
2: Nicméně oázy nejsou to jediné, čemu se věnujete. Na čem ještě pracujete?
1: Tak už jsem vlastně zmínila naše preventivní programy, což je taková hlavní naše činnost. Těm říkáme etické dílny a to jsou úplně klasické preventivní programy od 1. až do 9. třídy, nejrůznější témata, se kterými chodíme do škol. Další hlavní naše činnost je poradna Zeptej se, poradenská aplikace, kam se mohou děti na nás obracet čímkoliv, čím chtějí poradit, takže tam vlastně měsíčně máme přibližně 250 až 300 dotazů, takže to je taky taková hodně činnost spojená s těmi etickými dílnami. Další činnost jsou nějaké semináře pro dospělé, protože častokrát potřebujeme oslovit i rodiče, případně učitele, a naše dvě hlavní témata pro dospělé jsou kyberdítě a jeho sítě, kde se bavíme právě o mobilech, elektronice, a další téma je odolný dospělý, odolné dítě. No a ještě bych chtěla zmínit úplnou novinku, která ještě úplně se nenarodila, ale začne již během letních prázdnin, a to je podcast, který se bude jmenovat Otoč to. Bude to podcast určený jako cílové skupině právě pro děcka na druhém stupni, na středních školách, pro takovou tu mládež, mladé dospělé. Takže to bude úplná novinka, na které intenzivně pracujeme zhruba ten poslední půl rok, rok, a již brzy patří světlo světa.
2: No, vidíte, to jste mě trošku předběhla. Chtěla jsem se vás zeptat, co o prázdninách, kdy se uzavřou školy a ta vaše lektorská činnost. Takže to budete pracovat na podcastech.
1: Určitě, ale také během léta již pravidelně se zabýváme tím, co během školního roku úplně není prostor, takže plánování, strategie, ale také třeba úprava programů tak, aby více odpovídali té aktuální situaci, tomu, co ty aktuální generace teďka řeší, protože vlastně musíme každé 2-3 roky, vlastně nám přichází trošku jiné děti, trošku se to obměňuje, co je aktuální, a potřebujeme i my být aktuální pro ty děti, aby jim to k ním mluvilo.
2: Hope for Kids, to je organizace, která tohle všechno zaštiťuje. Jak vás můžeme my, obyčejní lidé, podpořit ve vaší práci a činnosti? Co je pro vás teď důležité a aktuální? Co nejvíc potřebujete?
1: Právě aktuální máme 1. června a právě dnes začíná naše taková pravidelná benefiční akce Kuličky v běhu, kterou pořádáme v tomto období již 3. rokem. A je to takový jeden ze způsobů, kterým zveme naše fanoušky, aby se mohli do naší práce zapojit třeba nějakým svým darem. A pak ty kuličky, které se budou moci zapojit do závodu, tak my je vypustíme 22. června na závodní dráhu. No a my jsme v předchozích letech oceňovali ty kuličky, které byly nejrychleji v cíli, ale letos to máme úplně naopak a právě zvítězí kuličky, které se dokáží co nejdříve zastavit v některém záchytném bodě. A je to vlastně takový symbol toho, že v dnešní uspěchané, možná i úzkostné době se děti potřebují naučit najít ve svém životě záchytný bod, ať už je to rodina, kamarádi, skutečný odpočinek, ale třeba také naučit se odpustit, naučit se být vděčný, přijmout sám sebe. Tak právě ty letošní kuličky v běhu máme zaměřené právě i na projekt Oázy, na podporu tohoto projektu, takže jsme to vymysleli takto, tento závod.
0: Říká Eliška Cajsková z týmu Hope for Kids. Pokud vás práce této organizace zaujala a chcete se dozvědět více informací o stávajících nebo chystaných projektech, navštivte webové stránky www.hopeforkids.cz.

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín. O působení iniciativy Singles Plus ve vysílání Rádia 7 nemluvíme poprvé, ale nějakou dobu bylo ticho po pěšině. Co aktuálně jako organizace prožívají a komu se tato služba věnuje, přiblíží kazatel Církve bratrské František Flek.
1: Ten název asi hovoří sám za sebe, že je to služba, která je věnovaná nezadaným lidem protestantských církví. Ty hlavní cíle té naší služby je dostat nezadané křesťany v jednu chvíli na jedno místo, aby se nějakým způsobem propojili, protože v těch sborech našich, těch nezadaných je pomálu, tak je potřeba je nějak spojit dohromady a vytváří se tam zajímavé vztahy, vazby, dostanou se do kontextu lidí, kteří mají podobné situace, podobné prožívání, podobné zkušenosti.
2: Čím teď jako Singles Plus žijete?
1: Žijeme tím, že udržujeme chod veškerých těch našich aktivit a akcí, které děláme, které se nám osvědčily, které mají nějakou dobrou pozitivní zpětnou vazbu. Těší mě, že se nám daří teď daleko víc se dostávat spíš do regionu. Přece jenom jsme zjistili, že když děláme pobyt pro nezadané dvakrát do roka, i když to teď máme třeba rozdělené, že ten letní je v Čechách, ten podzimní je na Moravě, aby to bylo, co se týče vzdáleností, nějak jako vyvážený, tak přesto vidíme, že to naše těžiště teď leží v tom, aby se ty setkání nezadaných dostaly spíš víc do těch regionů, takže teď nějaký akce probíhají ve středních Čechách, nějaký na Moravě, teď na Slezsku se nám taky začínají množit nějaká setkání, takže jsme za to rádi a vděční, takže tím teď žijeme.
2: Nejrůznějších seznamek prostoru pro setkávání nezadaných je vlastně celkem hodně. Čím se liší ta vaše aktivita Singles Plus od ostatních seznamek?
1: My jsme už úplně na začátku si jasně řekli, že se od seznamek klasických budeme chtít distancovat. Spíš v tom zaměření, taky v tom složení toho programu. Vždycky říkám na pobytech pro nezadaný, že to, jestli si tady najdete budoucího životního partnera, je pro nás naprosto vedlejší efekt. Jako dochází k tomu, za to jsme jako rádi, ale vlastně neděláme žádný prvoplánovitý aktivity k tomu, aby k tomu došlo. Je to čistě na těch lidech. My děláme ten krok, který je předtím. To znamená, my potřebujeme ty lidi dostat na jedno místo, aby se mezi nima vytvořil zatím vztah bratr, sestra, aby prostě o sobě věděli, že jsou tady ještě další nezadaní lidé v českých církvích. Jak jsem říkal, většinou v tom sboru jsou 3-4, k tomu jsou ještě věkově jako od sebe třeba dál, že je taková nesourodá skupina, kdežto když jdete na jednodenní akci nebo na pobyt pro nezadané, kde je vás 50 nezadaných, tak už je to trošku jiná situace. Je fakt, že po 12 letech existence naší organizace se pořád musíme nějakým způsobem vymezovat, protože lidé nás občas házejí do stejného pytle se seznamkama, takže pořád stále musíme upozorňovat a připomínat, ne, my nejsme seznamka, my nejsme seznamka, my se jmenujeme pobyt pro nezadané nebo aktivity pro nezadané, protože to, aby se tam lidi seznámili za účelem manželství, je pro nás až teprve druhotný efekt.
2: Pojďme k těm nezadaným, kteří jsou ve sborech, v církvích. Jaké postavení mají nejčastěji singles právě ve sborech, v církvích? A co jim třeba může chybět?
1: No, to je někdy asi trochu individuální. Jako společnost je dneska vůbec jako nastavená na to, že jsme rádi, když se v různých komunitách a organizacích děje něco, co je přímo pro mě nebo pasovaný na moji věkovou nebo sociální skupinu. Říkalo se před lety, že jsou lidi rádi, že si rozumí s lidma o 5 let mladšíma, o 5 let staršíma, že se to bude propadat, že se tohle to bude nějak jakoby snižovat. Takže někdy, jo, někdy se nezadaní můžou cítit být možná nepochopení nebo nepřijatí nebo nezařaditelní, protože už nejsou v mládeži, nejsou ale ženatí, vdaní, nemají děti, takže nepatří do těch rodin. Ještě nejsou v seniorském věku, takže někdy se jako cítí být trošku jako nezařazení. A tím, jak jako to není hlavní proud těch sborů, jak jsem říkal, jsou 3-4 v tom shromáždění v těch našich církvích menších, no tak jako hůř hledají nějaké napojení vazby. My je teda k tomu pozbuzujeme, aby to s těma ženatýma nevzdávali, s vdanýma nevzdávali, aby si vytvářeli pořád vztahy i na rodiny, na lidi, kteří jsou v jiné situaci než oni. Protože o tom je církev. Církev by neměla být podle mě nějaká homogenní skupina a jednoho typu lidí. Pořád se setkáváme s tím, že pořád jim někdo říká, jako když se konečně vdají a ožení, a tenhle tlak jako pořád někde přetrvává.
2: Blíží se nám léto a s přibývajícími letními dny přichází i spousta akcí a pobytů a podobných aktivit. Na které z nich byste posluchače rád pozval? Můžeme nahlédnout do toho vašeho Singles Plus kalendáře?
1: Pro nás prázdniny jsou vždycky takovou dobou, kdy je čas vyrazit na sportovní aktivity. Máme mezi sebou pár lidí, kteří jsou do toho velice nadšení, takže už pravidelně přes prázdniny můžete s náma vyrazit na kola, na jednodenní vejlet kolem Hrušovan u Brna. Bude to 18. července, trasa kolem 40 kilometrů. Dalším je vodácký výlet. Bude se sjíždět Lužnice, bude to v termínu od 5. do 8. srpna. A ještě takovou specialitu máme na začátek prázdnin 3. až 6. července. Snažíme se i občas vymyslet nějakou pracovní činnost, být užiteční i fyzickou prací, takže čas od času se nám podaří zorganizovat nějakou brigádu v nějakém sboru, kde můžeme pomoct tím, že máme ruce, nohy. Takže 3. a 6. července budeme pomáhat v Olomouci. A všechno je to na našich stránkách www.singlesplus.cz.
0: Odkazuje na web s bližšími informacemi František Flek, který stojí v čele organizačního týmu Singles Plus.

Tyto informace přinesl první červnový magazín. Další vydání můžete ladit dnes odpoledne v 16:30. Naslyšenou.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7.
3: Čas na osobní stišení, modlitby, rozhovory a mnoho dalšího, to nabízí setkání pro muže kolem ohně, které se koná dvakrát do roka. Další víkend začíná už tento pátek a tak je nejvyšší čas dozvědět se o něm víc. Za organizací akce stojí Tomáš Polívka, host dnešního ranního telefonátu. Tomáši, vítejte, dobré ráno.
4: Dobré ráno, vám posluchačům.
3: Vy stojíte za akcí kolem ohně od samého začátku. Na webových stránkách jsem se dočetl, že od určité doby jste se v životě ptal, co to znamená být dobrý chlap. Byl toto hlavní impuls, který vás vedl k pořádání těchto chlapských víkendů?
4: Určitě. A tahle otázka se v mém životě objevila asi v 17-18 letech, kdy jsem si vlastně začal klást. A pořád není hledám odpověď. A součástí té odpovědi tady není jenom nalezení nějakého intelektuálního řešení nebo nějaké formulace, prostě takhle to vypadá. Ale pro mě ta součást je určitě ta odpověď je společenství mužů. Takže proto víkend pro chlapy kolem ohně.
3: Jenom jedna malá technická, neslyším vás úplně zřetelně, je to možná trošku tiší, tak jestli si můžete třeba telefon dát blíže k sobě.
4: Pokusím se mluvit trošku více na hlas, je to lepší?
3: Výborně, je to lepší, děkuji. Proč je podle vás důležité a potřebné, aby se muži pravidelně setkávali, ať už kolem ohně nebo při jiných příležitostech?
4: Je to jednoduše a prostě naše potřeba. My jako chlapi jsme v něčem trošku, řekněme, jednodušší, na rozdíl od žen. Nemáme jakousi přirozenou výbavu, že víme v mnohem, co v životě je dobře, jakým směrem máme vykročit. Prostě mám takový pocit, že muži především potřebují společnost jiných mužů pro to, aby mohli nejenom zdravě fungovat, ale aby mohli mít i nějaké vzory. To znamená, potřebuje mít společnost starších chlapů. Konec konců v Bibli nacházíme proto inspiraci už ve Starém zákoně, kdy se mnohokrát opakuje, Hospodin říká, pamatuj, až se tě tvůj syn zeptá, co jsem pro vás udělal, jak jsem vás vyvedl z Egypta. Myslím si, že to je jako nějaká pravda, která se propisuje stále. Jo, že vlastně starší muži mají něco těm mladším předávat a zároveň mladší i starší, jako všechny generace, mají nějakým způsobem být spolu. To společenství je právě velmi důležité pro to, aby jsme nejenom se fyzicky setkali, ale aby jsme se setkali i duševně, na nějaké té hluboké rovině. A to je právě to, co se vlastně děje na těch našich víkendech.
3: Zároveň z různých setkání chlapů, jak to znám, tak někdy je pro někoho právě těžké vylézt z té své ulity, přijít možná do nějaké skupiny, kde buď vůbec nikoho, nebo jen velmi málo lidí může znát. Setkáváte se i s takovými příběhy, že tam někdo přijel, řekl jsem na takové akci poprvé, málem donucením, protože prostě jiní chlapi mě řekli, že to potřebuju, a nakonec se i takový člověk třeba otevřel a nějak rozkvetl?
4: Samozřejmě, já si myslím, že to je věc, která je v naší populaci poměrně běžná. Spoustu mužů totiž vlastně žije ten svůj život nějakým způsobem samotářsky. Teď nemyslím o tom, že by neměli žádný sociální kontakt, mají třeba rodinu, děti, nějaké přátelé, ale jsou osamělí právě kde si uvnitř. Jo? Nechtějí sdílet ty svoje boje, zápasy, a to je právě velmi důležité. V mužské spiritualitě, já uvedu takový příklad, dá se pracovat s archetypy, archetypálními obrazy, které vlastně slouží jako určité vodítko nebo inspirace vlastně pro to, kým se má muž stát. A jedním z těch velmi silných archetypálních obrazů je obraz krále. Každý muž by měl vlastně jak dospívá, nějakým způsobem směřovat tady k tomu archetypu. Ten král, někdo, kdo má své království, kdo se dobře stará, proto aby ostatním lidem se tam mohlo pěkně žít. To království může být cokoliv, může to být vlastně, já nevím, kuchyň, jo? Může to být místo ve firmě, může to být samozřejmě místo v rodině, nějaký prostor. A teď jednoduše, když to převedeme na nějakou třeba geografickou, historickou, politickou realitu, tak si představme, že je král, který má svoje království na nějakém vzdáleném ostrově a vlastně s nikým nekomunikuje. Nemá žádné sousedy, žádnou diplomacii. Jak to království bude vypadat a jak se mu bude královat? Tak to je s muži, kteří se nechtějí sdílet o hlubokých věcech svého života. A přesto vlastně každý z nás má ze svůj život nějakou zodpovědnost a čelí nějakým situacím, které jsou často složité.
3: Jako téma jste pro letošní letní variantu zvolili sousloví srdce chlapa. Když se řekne srdce, většinu lidí by mohlo napadnout slovo láska. Z jakého úhlu pohledu se na srdce během víkendu zaměříte?
4: Srdce je slovo, které je velice důležité a zároveň vlastně v naší současné společnosti pravděpodobně velice zprofanované. Ten výraz je nějaký způsobem posunutý. Ale zároveň srdce je slovo, které se velmi objevuje v Bibli. Bible hovoří o srdci jako o určitém životním centru, kde tedy nejenom sídlí emoce, ale kde se konají rozhodnutí, ze kterého pramení charakter. A já si myslím, že ta realita naše životní je, že srdce je místo, kde ve skutečnosti máme jako největší zranění, jo, které jsme například získali v dětství nebo někde v životě jsme to pozbírali. A často to, v jakém stavu je naše srdce, prostě ovlivňuje náš život. Ať chceme nebo nechceme, co přiznáme nebo nepřiznáme. Je to síla, která nás táhne nějakým směrem. Protože nakonec my nejdůležitější rozhodnutí v našem životě děláme právě na základě emocí, které od někud vyvěrají, od někud bublají. A já bych chtěl na tomto víkendu se právě podívat trošičku, nebo nahlédnout do té hloubky. Co každý z nás si v životě neseme, jakou výbavu jsme dostali a co s tím také můžeme udělat. Protože opět v Bibli se píše, a pán Bůh nám dokonce zaslibuje, že nám dá srdce z masa, že on dokáže proměnit i srdce, které je třeba zraněné, které je jako stuhlé, které je prostě plné bolesti, na něco úplně jiného. A to je to, co vyhlížíme právě součástí té boží pomoci. A je to něco, co myslím každý křesťan

0: Pro nás všechny, jak pro účastníky, tak pro organizátory, je to vždycky určitá jedinečná chvíle, jedinečný bod v životě, kdy se můžeme v něčem zastavit. A teď víte co, ten náš víkend není jenom, na začátku padly taková ty slova, stišení, modlitba, rozhovory. Vypadá to v něčem jako velmi duchovně. Ale není to tak, že bychom se odstěhovali do nějakého kláštera a měli nějaký přísný asketický program. Naopak ten víkend je prostě i setkání, oslava, radost, tam se všechno mísí dohromady. Během toho víkendu já můžu zažít jako velice hluboké rozhovory s muži, se kterými sdílíme jako zásadní věci v našich životech, které jsou třeba i těžké, ale zároveň taky se prostě chytnout kolem ramen a dát si spolu prostě pivo, který je součástí našich víkendů, protože to je, ne, že bychom byli jako skupina alkoholiků, ale je to prostě určitý symbol jako pohostinnosti a nějakého sdílení právě v naší kultuře. Takže vlastně je to všechno dohromady, je to vždycky jedinečné setkání opravdu se skupinou chlapů, kteří překvapivě, zázračně vždycky během toho víkendu jsou opravdu otevření naslouchat sobě, naslouchat druhým, hovořit s druhými opravdu na takové přátelské atmosféře. A to má jako velikou sílu. A je to zároveň něco, z čeho potom člověk dokáže čerpat i po tom víkendu. A my bychom si strašně přáli, aby opravdu všichni muži v naší zemi jako měli takovouhle možnost, takové společenství. Jsem párkrát za rok na nějakém víkendu takovýmhle způsobem se otevřít, být tam plně přítomni se skupinou dalších hledajících mužů a chlapů. Myslím, že to je nějaká naše bytostná potřeba.
1: Bude to letošní letní setkání v něčem specifické? Případně můžete zmínit, v čem se obecně liší ty zimní a letní variace?
0: Ty letní setkání byly o něco menší. Byla to menší skupina lidí. Zároveň ta scenérie, ve které se setkáváme v létě, tak to je základná Royal Rangers v křídlech u Nového města na Moravě. Spíme ve stanech uprostřed lesa. Všude kolem je ta prostě rozkvetlá červená příroda. Na druhou stranu naše zimní setkání se odehrává na starém hradě Hauensteině v Krušných horách, kde všude je sníh a mráz. Takže ta scenérie, to, co nás obklopuje, je prostě jiná, což na nás má vždycky nějaký vliv. Ale to, co se tam děje v průběhu vlastně toho víkendu, je v podstatě vždycky to samé. Důležité je setkat se, být spolu, otevřít nějaká témata a opravdu vypnout ten víkend mobilní telefon, nechat nějakou tu běžnou životní rychlost a ten schon toho světa prostě za zády a být tady a teď se skupinou chlapů, kteří překvapivě, i když třeba jsou starší a mladší než já, tak si kladou vlastně podobné otázky v životě. Čelí třeba podobným životním těžkostem, situacím. Zároveň mají nějaké zkušenosti, kterými se můžeme navzájem obohatit. Tak to je vlastně to, co je na těch víkendech jako jedinečné a to, co vlastně je to jádro.
1: Už jste v některých odpovědích zmínil přínosy této akce i pro vás osobně. Rozšířil bych to ještě pod otázkou, jestli přijíždíte na akci pokaždé třeba s trochu jiným očekáváním, nebo se vracíte pro něco, co opakovaně nacházíte?
0: Tak to základní očekávání, myslím, které je pro nás důležité, je být otevřený jako Pánu Bohu. Jo? A prostě nějakým způsobem nejenom se otevřít s těm lidem, se kterými na tom víkendu jsem, ale přijít s otázkou, Pane Bože, tak tady jsme, a díky, že tě můžeme znát a čekáme, co nám i ty povíš, jo, skrze tenhle čas, skrze tyhle setkání. To bych řekl, že je asi pro mě jako ta nejdůležitější věc. A

0: Jinak ano, já vždycky během toho víkendu jako nacházím skvělou skupinu mužů, kteří spolu prožívají jako hodnotný čas a je to asi zázrak, jo. Asi to není vůbec běžné, protože během víkendu nedokážeme my jako organizátoři nějakým způsobem tu atmosféru zajistit. Tohle se prostě děje. A my jsme za to Pánu Bohu jako hodně vděční, protože věříme, že je to takový důkaz toho, že ty věci dělat máme. Když teda s náma tam na tom víkendu je.
1: Už v úvodu jsem zmínil, že vy stojíte za akcí od samotného začátku a teď v té poslední odpovědi zaznělo něco o organizačním týmu, tak kolik lidí stojí za organizací těchto víkendů?
0: My jsme celkem 4, je to takový dobrý počet a zároveň vlastně ty kluci, ten tým, se kterým tenhle víkend připravujeme, tak nejenom, že připravím víkend, ale my se pravidelně vídáme jednou za měsíc u ohně spolu, ač vlastně jsme všichni z jiných církví, jiných sborů a dokonce ani nejsme všichni ze stejného města. A, takže mimo to, že jsme organizátoři víkendu, tak taky mezi sebou máme vlastně jakoby takhle podobné společenství a zároveň to, co my jak si prožíváme, jak spolu žijeme ten život, a jak se vidíme jednou za měsíc, je něco, co se snažíme předat i těm ostatním chlapům a inspirovat je k tomu, aby ten jejich chlapské setkávání nebylo jenom o, řekněme, nějakých dvou víkendech za rok, nebo třeba až nějakým setkání, když mají třeba mít ve sboru, ve farnosti, prostě nějaký víkend pro chlapy, tak taky někam jedou, tak třeba třech. Ale aby opravdu každý muž měl asi dva nebo ideálně tři další chlapy, takový prostě bratry, se kterými se může vidět jako jednou za měsíc a říct jim, kde je v životě, co se s ním děje, kam jde, by se zase mohli modlit, mohli nějakým způsobem sdílet ty životy, protože sami na sobě poznáváme, že to je prostě jako naprosto životodárné a důležité pro každého z nás.
1: A když už o tom hovoříme, mníváte zpětnou vazbu, že toto se chlapům daří přijet z víkendu domů a oslovit nějakou další skupinu lidí a udělat si přes rok třeba něco jako kolem ohně light nebo kolem ohně mini?
0: Ano, ano, párkrát se to už stalo, pár mužů opravdu jako založilo takovouhle skupinku, která nějakou dobu jako vydržela a my se snažíme zcela cíleně jako ty muže tady k tomu inspirovat, jo, aby tam, kde bydlí, tam, kde jsou, ve svém sboru, ve svém církvi, se společenství vědě, opravdu našli si takovouhle malou skupinku a úplně jednoduše se setkávali. Jo. Ty naše setkání jsou o tom, že se teda vidíme na delší časový úsek v těch čtyřech lidech, třeba 2,5 hodiny, možná až 3 hodiny, ale máme dost času jako říct, co se děje, mluvit o svých životech, jo, otevřít se. Zároveň, když je to skupina, která je malá a pravidelně se setkává, máte tam nějakou možnost návaznosti, víte o sobě víc, dokážete být jako i velice otevření, no, třeba nějakých jako věcí, které chce říkat každému. Takže to si myslím, že je strašně silná věc a je to pro nás, kteří to zažíváme, hodně důležité. A vlastně to je něco, co bychom chtěli, aby si každý člověk z toho víkendu odnesl. Že nejenom že bezva jednou za čas takhle se pozbudit nějaké větší skupině a zažít něco úžasného, ale proto, aby jsme v tom životě dokázali udržet nějakou trajektorii, nějaký směr, tak tohle to je jako fantastická věc. Takže takový náš sen je 1000 ohňů v České republice, kde prostě chlapy jednou za měsíc ve čtyřech se setkají. My se setkáme u fyzického ohně, jo, na zahradě u kamaráda, zapálíme oheň, tak tam stojíme kolem a opravdu si povídáme takhle ty 2-3 hodiny. Tak 2000 ohňů, kterého se jednou za měsíc setkají chlapy a jako mluví o opravdu o hloubce svého života. A, tak to je takový náš sen, který bychom strašně chtěli vidět a věříme, že by to mohlo by hodně znamenat, jo? Nejenom pro ty muže, ale pro výsledku pro církev v naší zemi, pro naši společnost. Moc by se nám to líbilo.
1: To zní skvěle a věřím, že k tomu i chlapi budou dělat kroky, aby počet takových ohňů rostl. Už zaznělo, že setkání odstartuje tento pátek. Je stále možné se k vám přidat a kde případně hledat informace a aktuality?
0: Děkuji za tu otázku. Na našem webu www.kolemohně.cz, psáno bez diakritiky, a protože my jsme takový trošičku divocí organizátoři, tak skutečně je možné klidně v pátek dopoledne tam vyplnit formulář, napsat, hele chlapi, ještě jedu a my ještě přikopíme nějaké jídlo navíc. Takže je možné se přihlásit i na poslední chvíli.
1: Hostem ranního telefonátu byl Tomáš Polívka, organizátor setkání Kolem ohně. Díky za představení této iniciativy i za to, co vám leží na srdci, za povzbuzení, které přinášíte do života chlapů, aby dělali ty kroky ven z té své komfortní zóny, možná z té své ulity. A přeji, ať i to letošní letní vydání se zdaří.
0: Děkuji a přeji krásný den vám, Jakube, i posluchačům Rádia 7.

0: Minula 8. hodina úterním ranním vysíláním Rádia 7 s datem 2. června vás provází Kuba Lofítek. Zaměřme nyní svou pozornost na poselství Bible. Slovo má pastor církve ICF Brno Jiří Zdráhal.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 41. kapitola. Po dobytí Jeruzaléma a zničení chrámu v roce 586 před naším letopočtem, babylonský král Nabukadnezar pověřil správou Judska Gedaliáše, syna Achikamova. Gedaliáš pocházel z význačné judské rodiny. Tato rodina v minulosti podporovala Jeremiáše a jeho službu. Jeho otec Achikam chránil Jeremiáše během vlády krále Joakima. Joakim byl ten král, který rozřezal a spálil Jeremiášova proroctví. Gedaliášův dědeček byl písař Šafan, který pomáhal králi Jošiášovi a byl aktivně zapojen do událostí po objevení knihy zákona během Jošiášovy vlády. Tam čteme. Velekněz Chilkiáš tehdy ohlásil písaři Šafanovi. Našel jsem v Hospodinově chrámu knihu zákona. Předal knihu Šafanovi a ten si v ní četl. Dále písař Šafan králi ohlásil, velekněz Chilkiáš mi dal jistou knihu a začal z ní králi číst. Prorok Jeremiáš byl po dobytí Jeruzaléma také pod ochranou babylonského krále. Ten jistě slyšel o jeho proroctvích, vyzývajících judské k poddání se mu. Také měl sám osobní zkušenosti s Bohem, o těch čteme v knize proroka Daniela. Jeremiáš byl tedy pod Nabukadnezarovou ochranou. Tato zkušenost ilustruje tehdejší duchovní situaci. Zatímco Židé, kteří měli Boha poslouchat, chtěli Jeremiáše zabít a babylonský král ho naopak chránil. Jeremiáš si tehdy mohl vybrat. Buď se mohl přestěhovat do Babylonu jako svobodný člověk, nebo zůstat v Judsku. Jeremiáš si vybral Judsko a připojil se ke správci Judska Gedaliášovi. Tím způsobem také posílil Gedaliášovu pozici jak u Babyloňanů, tak u přeživších Židů. Jeden z bývalých velitelů judského vojska Jochanan, který přežil dobytí Jeruzaléma, varoval Gedaliáše před spiknutím. To zosnoval amonský král ve spolupráci s Izraelcem Išmaelem. Išmael pocházel z královského rodu a rozhodl se Gedaliášovi za jeho spolupráci s Babyloňany pomstit. Jeho záměry ale nebyly ani zbožné, ani správné. Gedaliáš ovšem obvinění Išmaele odmítl. Buď byl příliš naivní, nebo stále ještě zčásti důvěřoval lidem z královského rodu. A to navzdory jejich bezbožnému odmítání Jeremiášových slov. Nevíme, co by mu tehdy poradil sám Jeremiáš. Nikde nečteme o tom, že by se s ním Gedaliáš ohledně spiknutí radil. Gedaliáš se snad příliš spolehl na svůj odhad situace a na to také doplatil. O tom čteme. V 7. měsíci pak do Micpy za Gedaliášem, synem Achikamovým, přišel Išmael, syn Netaniáše, syna Elišamova, s dalšími 10 muži. Byl z královského rodu a patřil ke královým nejvyšším hodnostářům. Během společné hostiny v Micpě pak Išmael náhle vstal a s těmi 10 muži napadli Gedaliáše mečem. Tak zavraždili člověka, kterého jmenoval zemským správcem sám babylonský král. Išmael tenkrát povraždil i všechny Židy, kteří byli v Micpě s Gedaliášem, a také babylonské vojáky, kteří tam byli. Išmael dokonce zabil i židovské poutníky, kteří chtěli navštívit zničený chrám. Pak se pokusil odvést zbytek Židů k Amoncům, kde by je jistě nečekalo nic dobrého. Amonci chovali k Izraeli velké nepřátelství. O tom, co se dělo pak, zde čteme. Potom Išmael zajal všechny ostatní, kdo byli v Micpě, královské dcery i všechny ostatní, kteří tam zůstali a které velitel gardistů Nebuzardan svěřil Gedaliášovi, synu Achikamovu. Ty všechny Išmael zajal a chystal se s nimi přejít k Amoncům. Když se ale o všech těchto zločinech Išmaele doslechl Jochanan a všichni velitelé, kteří byli s ním, vzali všechny své muže a vytáhli proti němu do boje. Dostihli ho u velkého rybníku v Gibeonu. Jakmile všechen lid, který měl Išmael sebou, uviděl Jochanana a s ním všechny velitele, zaradovali se. Všichni ti, které Išmael v Micpě zajal, se tehdy obrátili a přešli k Jochananovi. Išmael ale s 8 svými muži utekl a dostal se k Amoncům. Gedaliáš věřil tomu, komu neměl, a nevěřil tomu, komu věřit měl. I my si musíme dát pozor na to, kdo jsou ti, kteří ovlivňují náš život. Kdo je opravdový přítel? Je to ten, komu záleží na tvém dobru. A naše nejvyšší dobro je věčný život s Bohem. Opravdový přítel je tedy ten, kterému záleží na tom, aby ses dostal do nebe. Tato smutná kapitola končí smutnou zprávou. Jochanan spolu s ostatními Židy se báli trestu babylonského krále a rozhodli se utéct. Navzdory slovům proroka Jeremiáše se rozhodli odejít ze své země do Egypta. Mezi Židy se stále slaví připomínka na Gedaliáše. Ten den se nazývá Gedaliášův půst a připomíná, že jeho smrtí ztratili Židé poslední naději na záchranu Izraele po dobytí Jeruzaléma. Místo toho museli na obnovu čekat 70 let v babylonském zajetí.

Poznávat Bibli a její poselství můžete v pořadu Bible Guide od pondělí do pátku vždy v 8 a v 18 hodin. Pořad připravuje Jiří Zdráhal, pastor církve ICF Brno. Předchozí díly najdete k poslechu na webu Rádia 7 v sekci Audioarchiv nebo na podcastových platformách.

Jsme rádio, které vysílá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Můžete nás zachytit na internetu a od roku 2022 také skrze DAB přijímače. Jsme vděční za toto rozšíření a zároveň za každého podporovatele, který v této práci a službě stojí s námi a svými modlitbami či finančními příspěvky vysílání umožňuje. Jste-li mezi nimi i vy, srdečně děkujeme. Nová hodina vysílání bude kromě relace Bible Guide a písniček vyplněna pohledem do kalendáře a kalendária a v 8:30 pořadem 3D Talk. Mějte dobrý poslech.

0: Tan.
1: Druhého června si připomínáme jeden ze svátků, je to Světový den poruch příjmu potravy. Podíváme-li se do českého kalendáře, svátek má dnes Jarmil. Toto jméno se může používat i ve variantě Jaromil. Obě jména jsou nověji utvořená a zřejmě jde o varianty ke jménu Jarolím, jehož původ není zcela jasný. Není vyloučeno, že prapůvodem bylo starořecké jméno Jeroným. U nás je více rozšířena ženská podoba tohoto jména, Jarmila. O její popularitu se zasloužil zejména Máchův Máj. Jarmil je podle významu jména opravdu ten, který miluje jaro, tak ať si dokážete spolu s Jarmily užít poslední záchvěvy jara před příchodem letních teplot. Thank God for the daylight.

0: Kalendárium.
1: I dnes se můžeme ohlédnout do historie a připomenout si pár událostí a osobností, které jsou spjaty s 2. červnovým dnem. Pokud by vás zajímalo, kdy Vandalové dobyli Řím, stalo se to 2. června roku 455. 2. června roku 597 anglický král Ethelbert konvertoval ke křesťanství a nechal se pokřtít. Jeho křest měl takový účinek na nerozhodnou mysl jeho pochybujících krajanů, že až 10 000 z nich následovalo během několika měsíců jeho příkladu. 2. červen 1896 Guglielmo Marconi získal patent pro svůj nejnovější vynález – rádio. Od této události uplynulo přesně 130 let. A ještě rok 1953, 2. června se v Londýně uskutečnila korunovace Alžběty II. Ta se stala královnou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a hlavou zemí Commonwealthu. Kanadský misionář George Leslie Mackay umírá 2. června 1901. S kanadskou presbyteriánskou misií působil na Tajvanu. Patří mezi nejznámější lidi ze západu, kteří kdy žili na tomto ostrově. Jeho působení dodnes připomíná množství soch po celém ostrově. Mackay přišel na Tajvan ve svých 27 letech a až do své smrti pak působil ve městě Tamsui. V listopadu roku 2008 vznikla tajvansko-anglická opera podle Mackayova života, nazvaná Mackay, muž z Biblí a černým plnovousem. Rok 1922, 2. června, umírá sochař Josef Václav Myslbek. Připomeňme jeho nejznámější díla. Výzdoba interiéru Národního divadla, mimo jiné Bysta Bedřicha Smetany ve foaje budovy, pomník Karla Hynka Máchy na Petříně a jezdecká socha svatého Václava na Václavském náměstí v Praze.

2. června 1952 umírá Bohumil Mathésius, český literární vědec a překladatel. Mathésius překládal především z ruštiny, ale také z němčiny a francouzštiny. Dosud populární jsou jeho převody a parafráze staré čínské poezie, zpěvy staré Číny. Kalendárium pro vás připravili Lucie Endlich-Coufal mladší.

0: S 8:30 přichází čas pro další z našich pořadů. Přeji inspirativní poslech.
1: Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí opět Petr Raus, emeritní ředitel Rádia 7 a emeritní místopředseda Rady Církve Bratrské. Dnes už v zaslouženém důchodě, dobře odejítý do důchodu, sportem téměř nedotčem a původním povoláním entomolog a zemědělec. Petře, vítám tě zpátky v pořadu 3D Talk.
3: Díky.
2: Dnes budeme mluvit o tom, jak může vedoucí dobře odejít ze své funkce, z vedení. Zdá se mi, že tobě se to podařilo. Jak se ti to podařilo? Nebo jaký z toho máš pocit ty?
3: Tady ještě jde trochu o to, o jakém odchodu se bavíme. Protože jedna věc je odchod do důchodu, kdy člověk uzavírá svoji profesní kariéru, a něco jiného je, když odchází na jinou pozici, a ještě něco jiného je, když odchází na jinou, ale nižší pozici. A všechno se může stát a nic z toho nemusí být katastrofou, záleží na přístupu, jaký k tomu člověk má. Mně se stalo, když jsem byl ředitelem rádia, nebo když jsem nastupoval jako ředitel rádia, tak jsme se hned na začátku domluvili, že to bude dočasné, že se budeme po určité době střídat. Nakonec se ta doba protáhla proti tomu původnímu plánu, ale k tomu střídání došlo. Bylo to předem domluvené, pokládal jsem to za správné a nečinilo mi to vůbec žádný problém. Protože to bylo od začátku tak jasné a tak domluvené. Je pravda, že u některých politiků vidíme, že je to jasné a z ústavy předem domluvené, a teď myslím i na zahraniční prostředí. A oni se tam potom houževnatě snaží udržet a ústavu mění a dělají všechno pro to, aby mohli zůstat. To jsou nešťastníci, takoví lidé. Stalo se mi také, že jsem bez nějaké domluvy odcházel z pozice vedoucího na pozici řadového pracovníka. Byla to dohoda, výměna byla v rámci toho našeho kolegiálního týmu. Stalo se mi to třeba v České televizi, kdy jsem po určitou dobu byl vedoucí tvůrčí skupiny a pak už jsem nebyl vedoucí tvůrčí skupiny, ale protože jsme byli jeden tým, společně jsme pracovali, tak mě to nečinilo vůbec žádné potíže, stejně tak jako v tom rádiu, kde to bylo předem jasné. Myslím si, že záleží na tom, do jaké míry člověk založí svoji hodnotu na té pozici vedoucího. A zase myslím si, že člověk, který si na tom zakládá, který má za to, že tím, že je vedoucí, tak je lepším člověkem, tak to je nešťastný přístup, protože tím vedoucím určitě jednou přestane být. A bude potom horší, když už není vedoucí. Já myslím, že tady je potřeba ty věci zásadně oddělovat od toho vědomí vlastní hodnoty. Já mám svoji hodnotu odvozenou od boží milosti, od božího vztahu, ne od toho, co dělám. To jsou úplně jiné věci. No a pokud odcházím do důchodu, tak tam mě pomohlo, a myslím obecně pomáhá, uvědomit si, že svět, ve kterém člověk na prahu důchodu a později žije, už není reálný. Že ten skutečný svět už je někde jinde, kam já se za ním nikdy nedostanu. A proto je potřeba předat věci mladším lidem, kteří se na svět dívají jinak, vnímají ho jinak a opravdu žijí v jiném světě, než ve kterém jsem zůstal já a musím zůstat, není jiné cesty. Takže tam je dobře, když se člověk rozloučí a je dobře, když se rozloučí včas, protože pak přijdou roky, kdy už mu začnou dělat všechny změny potíže a kdy se bude svého místa houževnatě držet a všichni ostatní se budou snažit ho vyhodit a bude to těžko. Toho bych se nechtěl dožít.
2: To se tak říká o kazatelích, o vedoucích v církvi. Jaký je rozdíl mezi mladým kazatelem a starým kazatelem, tak ten mladý neví, jak začít, ten starý neví, jak skončit.
3: Ano, ano, tak to s námi lidmi bývá.
2: Jak tedy rozpoznat ten dobrý čas? Ať je to včas, ať to není příliš brzy a zároveň příliš pozdě.
3: To je těžká věc. Máme určité milníky, které nám pomohou. Důchodový věk je takový docela výrazný impuls, když člověk dosáhne důchodového věku. A je dobře ho brát vážně. Ano, dá se nějakou dobu přisluhovat, ale tady by člověk už neměl pracovat s pocity nebo stát na pocitech, rozhodovat se podle toho, že se mu zdá, že na to ještě stačí. To je ošidné. Spíš dát na radu jiných. Potíž je v tom, že ti druzí nám to mají málo kdy odvahu říct, že už teda by toho bylo dost. Takže tady potřebujeme buď velmi dobré přátele, anebo dost velkou míru soudnosti, abychom opravdu si řekli, prostě na ty mladé už nemám a nemohu mít. Že jo? To, že si říkám, že to všechno zvládám, je moje iluze. Někdy nastane vhodný čas ke změně vedení, k přepřahání z věcných důvodů. Změní se náplň práce, je někdo, kdo to umí líp, to nové. Já jsem uměl to staré, teď hold to bude jinak. To zase je věc úvahy a soudného zvážení, ale za rozhodující pokládám právě tu vazbu pozice a vědomí vlastní hodnoty. To je to, co člověku nejvíc brání a změně, nebo aby přistoupil na tu změnu a nutí ho to držet se té své zavedené pozice.
2: Co když člověk už chce odejít, ale není někdo, kdo by ho nahradil?
3: To je smutné a stává se to. Stává se to, a teď jde o to, jestli je to v sekulárním prostředí nebo v církvi. V tom sekulárním prostředí, tam bych víc položil důraz na to, že to může být iluze. Sice říká se, že lidí je dnes všude plno, ale těch použitelných čím dál méně. To je pravda. Někdy je to ale jenom tím, že nejsme úplně schopní rozpoznat schopnosti těch nových. Protože oni to dělají jinak a my přes tu jinakost nevidíme, že to dělají lépe, než jsme to dělali my. A ono to tak často bývá, že to dělají lépe. Tady to chce hodně velkou míru i odvahy. Ale v tom sekulárním prostředí bych řekl, někdy je potřeba prostě odejít natvrdo. A když už je zle, tak se ve většině případů ten někdo vhodný najde. V církvi je to komplikovanější ještě o to, co chce Pán Bůh. Protože on nás tam někdy může ještě chtít. On si někdy povolává lidi ve velmi nevhodném věku. Mojžíše si zavolal v 80. Tak jsem rád, že nejsem Mojžíš.
2: Ale ještě nevíš, kdo ví, co tě pravda, čeká.
3: To je pravda. Je to náročnější potom v tom vyšším věku. Ale tam je potřeba se modlit. Opravdu modlit a hledat. Ale vím o konkrétních lidech, kteří se modlí už dlouho a Pán Bůh pořád nic neříká. To je ta potíž, že Pán Bůh často nic neřekne předem a pak někoho pošle. Ale v církvi bych neměl úplně tu odvahu odejít, aniž bych měl od Pána Boha nějaký impuls. I když o tom tak přemýšlím, tak si říkám, že Pán Bůh se v církvi postará ještě spíš než v tom sekulárním prostředí, že možná bychom měli mít tu odvahu všechno složit a říct, Pane Bože, tak si to zařiď, já už na to nemám. Jenom nepřeslechnout tu chvíli, kdy Pán Bůh nás tam ještě chce nějakou dobu podržet. Ale tady zase, a to je to stejné, jak jsme o tom mluvili minule, při tom povolávání, nedat jenom na vlastní pocity. Ty jsou ošidné. My jsme si to kolikrát ověřili v radě církve, že jsme poslali do kazatelské služby někoho, kdo byl velmi přesvědčený o tom, že ho Pán Bůh posílá do kazatelské služby a ukázalo se, že to byl klam. Vždycky tam musí být ještě to vocatio externa, to potvrzení církví, že i druzí lidé to vidí, že by ten starý vedoucí tam ještě opravdu měl zůstat. A teď tady máme těžkou situaci, protože ani jedna ta metoda není spolehlivá. Protože jsou jiné situace, kdy ten člověk cítí, že by měl odejít, ale ti kolem si pořád myslí, že není nikdo, kdo by ho nahradil a že by teda měl zůstat. A míří se ti kolem, už by opravdu odejít měl. Tady bych doporučil, aby ten externí hlas nebyl jenom od těch nejbližších spolupracovníků, ale aby zazněl od někoho, kdo není s tou pozicí tak silně spojen.

0: komu dalšímu. Tam bych opravdu hledal někoho, kdo tu práci zná, ale dívá se na ní z většího odstupu, jak co pán Bůh řekl jemu k té mé pozici. A podle toho bych se rozhodoval. Podle toho vlastního, jenom podle vlastního pocitu ne.
1: A pokud je to potvrzené i od někoho druhého, dalšího?
0: Tak bych prosil pána Boha o sílu vydržet.
1: Stalo se něco takového tobě, nebo ty jsi měl to štěstí, že jsi dokázal rozpoznat ten čas a Bůh ti ho dal?
0: Já jsem to měl snadné, protože mě pán Bůh vždycky vedl tak, jak co se týká nástupů, tak co se týká odchodů, že to vždycky byla situace, která tomu byla příznivá, nikdy jsem nic nemusel lámat. Já jsem třeba nikdy v životě nepodával žádost o zaměstnání, nikdy jsem se nikam nehlásil, vždycky to přišlo zvenku, že jsem byl požádán. A když jsem odcházel, tak zase to bylo tak, že vypršelo funkční období, nastal čas, tak jsem jenom se nehlásil do dalšího, řekněme, výběrového řízení, nebo nechtěl jsem už být volen. Ale prostě bylo to v době, kdy to bylo tak přirozené.
1: Co dělat v pozici, kdy ten vedoucí tam je, má tam být, chce tam být? Možná členové sboru církve ho tam chtějí, ale členové toho užšího vedení, v našem případě v naší církvi staršostva, to nechtějí.
0: To je obtížná situace, protože pracovat s lidmi, s tím nejužším týmem, který mě nechce, to dost dobře nejde. Takže tady bych sboru předložil potřebu změny. Buď změny kazatele, nebo změny staršostva.
1: Co když nic takového nenastane? Chtějí to nechat ve statutu quo, prostě tak, jak to je, ale ty dva týmy v úzovkách, respektive jednotlivec a tým, spolu nedokáží dobře vycházet.
0: Pokud se nejsou schopni domluvit, tak se musí rozejít. Ale pro tu domluvu musí udělat maximum. To já bych si troufl říct, že téměř vždycky je možné se domluvit. Ale ne všichni si to myslí, anebo to ne všichni dovedou. Ale potom je třeba se rozejít. To, aby to odnášel kazatel nebo starší na svém zdraví, že opravdu je to na ně extrémní, nebo vzniká tady extrémní tlak na jejich psychiku, to ne. To pán Bůh tak určitě nechce.
1: Představme si tu situaci, kdy člověk ve vedení rozpozná ten správný čas, je mu to potvrzeno, Bůh to vidí stejně, on odejde. Co to znamená pro toho člověka? Znamená to, že zvlášť třeba, když už jde do důchodu, končí tím jeho služba jako vedoucího?
0: Člověk by se asi neměl tady na zemi, a tedy ve svém životě, v tom, co zrovna prožívá, příliš zabydlet. Izraelský národ to byli poutníci a pán Bůh to tak chtěl. A když se usadili v té zaslíbené zemi, jakkoliv on jim ji dal, tak se mu nelíbilo, že se zabydleli moc, že ztratili ten charakter poutníku. Ten bychom si měli držet i my. Udržet si pořád tu otevřenost pro Boží oslovení. Protože pán Bůh po nás opravdu ještě může něco chtít, něco nečekaného, něco nepříjemného, aspoň na začátku se nám to tak může zdát, něco, do čeho se nám už ale vůbec nechce. Ale když pán Bůh zavolá, tak je třeba jít. Takže neusadit se, nikdy se neusadit a pořád být připravení, že všechno ještě může být jinak.
1: Jsi ty takhle připraven?
0: To nevím, tak by musel říct jiní, ale chtěl bych být.
1: Blížíme se k závěru. Co bys poradil vedoucím, kteří třeba odejdou z té vedoucí funkce, třeba kazatelům nebo i starším, ale zůstávají v tom sboru na důchod?
0: To je těžká věc. V římské církvi donedávna platilo takové ustanovení a bývalo dodržované, že farář, který skončil ve farnosti, už do smrti nesměl překročit její práh. Vyrůstalo to ze zkušeností. A my lidi jsme taková ošidná čelátka. Myslím si, že zůstat na tom stejném sboru je těžké. Znám kazatele, kteří to zvládli. Stanislav Hečko úžasně to zvládl. Ale znám takové, kteří to nezvládli. V zásadě nemluvit do vedení, nekomentovat. Ale já bych to položil ještě dál. Nepřemýšlet o tom, nemyslet si, že to ti noví dělají špatně, protože ve chvíli, kdy si to myslím, tak to dám najevo, i když nechci. To lidé poznají. Já si to prostě nesmím myslet. A je to věc spolupráce s Pánem Bohem. Modliteb, otevřenosti vůči Božímu duchu. On nám pomůže. Skutečně to pustit úplně

0: rukou a nechat to na těch nových a na Pánu Bohu, on si to umí skočírovat.
1: Díky moc, Petře. Možná na závěr tak popřeju všem posluchačům, abychom tak dokázali rozpoznávat to správné načasování, abychom měli sílu zůstat a i sílu odejít. A od mikrofonu se loučí Vojta.

Středeční 19. hodina 45. minuta je časem reprízy 3D Talku. Pořad najdete také na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7 v sekci Audio Archiv.

Toto byla Kirsten se svou písní Závislá. Hranici 9. hodiny překročíme společně s kapelou Bethel a skladbou Jsem to já.

Krátce po 9. hodině ladíte Radio 7 a jeho úterní ranní vysílání s Kubou Lofítkem za mikrofonem. Máme 2. června 2026, no a hodina, která se před námi otevřela, bude mimo jiné příležitostí pro několik pozvánek a o 9:30 nás čeká úvod nového seriálu v relaci Základy, tentokrát se Štěpánkou Paluchníkovou. Teď posílám Therion Bass Woods se skladbou Just Give Me You. Potřebuji tebe v dobrých i těžkých časech. Potřebuji tebe v dešti i slunečních dnech. Vše, co potřebuji, jsi ty.

Sedm nemocí srdce. Tak zní název konference pro křesťanské poradce a pastorační pracovníky z dílny křesťanského poradenství Boží dům v Kutné Hoře. Konference proběhne od 5. do 7. června v Třemošnici v Pardubickém kraji a hlavním řečníkem bude Dave Petty. A společně s účastníky bude hledat odpovědi na otázku, jak identifikovat základní nemoci srdce a jak vést k jejich uzdravení. Kromě přednášek budou na programu práce ve skupinách, prostor pro sdílení, osobní stišení či odpočinek v přírodě. Bližší informace najdete na webových stránkách www.božidum.cz.

Tělo v pohybu misijní, tento zapsaný spolek ve spolupráci s místními církvemi, pořádá v sobotu 6. června Den pro Opavu, a to v parku na Ptačím vrchu. Na programu budou koncerty, talk show nebo také dětský program a mezi kapelami bychom našli kromě slovenských Timothy také Ginu a Kirsten, kapelu Spotlight nebo Bena Drápala. Jehož písničku uslyšíme v následujících minutách. Webové stránky www.denproopavu.cz jsou zdrojem informací, pokud by vás zajímalo více podrobností. Připomínám Den pro Opavu 6. června v park na Ptačím vrchu od 13 hodin.

jako touha, které není konce, jako nejjasnější slunce, co hřeje moje ruce.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

S 9:30 dostane prostor relace Základy a první díl Štěpánky Paluchníkové, ještě předtím kapela Hillsong United se skladbou So Will I. Skladba, která ve svém textu zahrnuje biblickou zprávu od stvoření až po Ježíšovu oběť.

0: Pozvání na cestu hledání a objevování nabízí nový seriál úvah. Nad základními tématy a otázkami křesťanské víry se v následujících 16 týdnech bude zamýšlet pastorační asistentka a učitelka evangelikálního teologického semináře v Praze Štěpánka Paluchníková.
1: Základy. Naše první zamyšlení začíná základní a přesto nikdy ne zcela vyčerpatelnou otázkou. Kdo je Bůh? Jak ho chápeme? Jak si ho představujeme a jak se k němu vlastně vztahujeme? V církvi vnímám určitý paradox spojený s vírou. Kdy se zdůrazňuje vztah k Kristu, až se někdy může stát, že Bůh zůstává v pozadí. Nevíme si s ním rady a jako bychom nevědomky říkali, Kristus ano, ale Bůh ne. Přitom právě Bible začíná jasně a jednoduše. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Možná je tedy dobré vrátit se na začátek. Nejen symbolicky, ale skutečně znovu otevřít otázku. Jak se nám Bůh představuje v písmu? Jedno z nejsilnějších míst tohoto božího sebeodhalení nacházíme ve druhé knize Mojžíšově. V příběhu o hořícím keři. Mojžíš se ptá na boží jméno. A dostává odpověď, která je tajemná, ale i hluboká. Jsem, který jsem. Bůh se zde nepředstavuje jako někdo, koho lze jednoduše definovat a popsat. Ukazuje se jako ten, který je přítomný, živý a tak, jak on chce. Později se toto boží představení rozšiřuje o další rozměr. Jsem ten, který vás vyvedl z egyptského otroctví. Bůh se tedy neidentifikuje jen svou existencí, ale i svým jednáním. Je to Bůh, který vstupuje do dějin, jedná, vysvobozuje a vede. Izraelité si tato slova připomínali jako vyznání víry, jako pravdu, která utvářela jejich identitu. A právě to je pro nás důležité. Bůh se zjevuje v příbězích. Není abstraktní ideou někde nad světem. Není ani nehybným hybatelem, který svět stvořil a pak ho nechal běžet bez zájmu. Bible nám ukazuje Boha, který je konkrétní, osobní a aktivní. Boha, který vstupuje do lidských dějin i do lidských životů. Když čteme písmo, vidíme Boha, který miluje, který se raduje, ale také lituje, pláče, smilovává se. Vidíme Boha, který není lhostejný, není apatický vůči světu, vůči utrpení, ani vůči člověku. Není vzdálený ani chladný. Naopak. Je to Bůh, který se nechává zasáhnout. Vrcholným vyjádřením tohoto božího charakteru je kříž. Tam se nejzřetelně ukazuje, jaký Bůh je. Ne jako někdo, kdo stojí stranou, ale jako ten, kdo vstupuje do bolesti, nese utrpení a dává sám sebe. Kříž není jen událost, ale zjevení božího srdce. Kdo je tedy Bůh? Není to otázka, na kterou bychom jednou provždy našli jednoduchou odpověď. Je to spíše pozvání na cestu. Cestu poznávání vztahu a důvěry. Bůh, který je, se totiž stále dává poznávat.
0: Zkoumáním osoby Ježíše Krista bude Štěpánka Paluchníková pokračovat v příštím dílu. Reprízu toho prvního zachytíte ve vysílání Rádia 7 ve středu v 16 hodin a ve čtvrtek v 5.30.

Kdo je z Boha, slyší Boží řeč. Vy proto neslyšíte, že z Boha nejste. Evangelium podle Jana, 8. kapitola, 47. verš.

Tuto touhu vyspíval Adam Bubík. Následující minuty budou patřit kapele Rivers and Robots a skladbě Call Your Name, ve které zpívají Vrátil si mě k životu, už nikdy nebudu jako dřív. Naplňuješ mé srdce světlem. V okamžiku, kdy vyslovím tvé jméno, všechny mé obavy zmizí a naděje začíná růst.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

O konečnosti života nejen uvažuje, ale dennodenně se jí dotýká. Fotograf Miroslav Hlinka bude hostem Zákoutí v 10 hodin. Pro mě jakožto ranního moderátora se čas za mikrofonem v tuto chvíli naplnil. Loučí se tedy Kuba Lofítek, dalšími hodinami vysílání vás provede Pavel Kol. Bude-li Rádio 7 i nadále vaším společníkem, budeme jenom rádi. Naslyšenou přeji krásný červnový den.

Zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucí Endlicherovou a jejími hosty.

0: Výtvarník a fotograf, který vyrůstal v blízkosti německého hřbitova v Sudetech, a možná někde tam odstartovala jeho vášeň pro hřbitovy a kostnice. Autor projektu Momenty ticha, české kostnice ve fotografii i stejnojmenné výstavy, která putuje po různých místech republiky. Miroslav Hlinka, host dnešního Zákoutí. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já jsem vás tady označila za člověka, který vyrůstal v blízkosti německého hřbitova, ale zajímalo by mě, jestli už v tom dětství to pro vás bylo místo, které vás fascinovalo.
1: Určitě bylo. A vlastně byl to jeden z těch impulzů, který mě postupně dovedl i k fotografování kostnic. Z jednoho prostého důvodu. Protože ve chvíli, kdy my jsme byli děti, bylo nám dejme tomu 12-13 let, tak to bylo pro nás velmi fascinující místo. I z toho důvodu, že tam byly krásné staré náhrobky, ale i z toho důvodu, že tam byly některé z těch starých hrobek jako je otevřené. Takže se do nich dalo nakouknout. No a...
0: A už to začalo.
1: A už to začalo. Ve chvíli, kdy člověk jako k tomu přičuchl, ta atmosféra prostě je silná těchto míst, tak se to nějak zarylo do povědomí. A v průběhu let se to přiživovalo, vznikly nové háčky, které se tak nějak jako zahákly, až mě to přivedlo k fotografování kostnic.
0: Zároveň my nejsme o tolik rozdílní věkem a já si ze svého dětství pamatuju intenzivně všechny zmínky o hřbitovech, které kdy byly v jakém filmu, tak byly děsivé. Nevím, se mi vybavuje Divá bára nebo se mi vybavuje Kytice. Prostě všechno, co se týkalo čehokoliv kolem smrti, tak bylo děsivé. Měl jste tam i tuhle tu část. Já rozumím dobrodružství na hřbitově a otevřeným hrobkám, do kterých jde nakouknout. Ale byla tam i ta část toho, dobře, já tomu říkám děs, ale říkejme tomu třeba posvátná úcta nebo něčeho takového.
1: Děs bych já sám za sebe neřekl, to určitě ne. Jistě tam byla nějaká atmosféra tajemno, něco, co nás přesahuje. To už vlastně i v tom dětství tam člověk jakoby nějak vnímal. Ale určitě ne děs a strach za mě, to jako, to bych řekl, že tomu bylo na míle vzdálené. Že opravdu to šlo spíš trošku ta fascinace nějakým tím jako tajemném a vlastně světem, který je standardně vlastně pro smrtelníky jakoby uzavřen.
0: Proměňuje se to nějak v průběhu času? Je to pro vás dneska víc obyčejné než tehdy v tom dětství? A nebo tam pořád zůstává to tajemno a posvátno?
1: Určitě se to proměňuje, ale spíš tak nějak jako víc dohloubky, protože čím víc člověk ví, čím více toho má odžito, samozřejmě čím víc míst navštíví, která jsou protchnuta nějakou takovou atmosférou, tak to formuje nějak uvažování, formuje to vnímání a rozhodně se to jako lehce někam posouvá, byť určitě ne jako diametrálně. Jo, jde to, řekl bych, víc do hloubky, víc to nutí člověka samozřejmě přemýšlet, než v tomhle mládí, ale pořád ten prvek nějakého posvátna, nějaké té piety, já vždycky říkám jako nějakého smíření na těch místech, tak to tam pro mě je. Nikdy tam jako nebylo nic negativního.
0: Možná na tohle jsem se ptala. Běžný smrtelník si asi pod pojmem kostnice představí tak maximálně to místo, kde je teda na jednom místě spousta kostí. A pokud to nebude úplně zkoumat, tak mu nejspíš bude unikat i důvod toho, proč taková místa existovala. Můžeme to odtajnit?
1: Vlastně velmi stručně, když to člověk vezme, tak je potřeba si uvědomit, že od středověku po vlastně raný novověk až po osvícenství, nebo nejenom po osvícenství znamená jako konec kostnic, ale v celém tom období se pohřbívalo do země. A hřbitovy byly kolem kostelů, které ležely uprostřed měst, uprostřed vesnic a vzhledem k obrovské úmrtnosti, nemocem, válkám, hladomoru, přirozenému úmrtí, tak velmi často bylo potřeba hledat nová hrobová místa pro nově zesnulé. Ty exhumované ostatky ale zároveň musely zůstat na posvěcené půdě. Takže se řešilo vlastně, co s tím. Takže nejdřív vznikly různé hrobové jámy, výklenky, přístřešky, krypty kostelů a vedlo to postupně i k samostatným kostnicím, které někdy sloužily jenom jako místa pro uložení ostatků vlastně na té svaté půdě, ale v některých případech, zvlášť pak v období baroka, se začaly i proměňovat v místa, řeknu, jako pietní, která byla navštěvována a lidé měli možnost rozjímat nad svou vlastní smrtelností.
0: No a zároveň přece v nějaké době se kostnice staly i tím místem, které bylo nějakým způsobem artificiální. Nešlo jenom o to navršit ty kosti na sebe nahromadu, ale ty kosti byly i nějak poskládány v nějakých obrazcích nebo nějakým způsobem. A to v tom hrálo také nějakou roli, ne?
1: To je právě to období baroka, protože první zmínky jsou někdy kolem 12. století a přichází Carnery, dvojpodlažní hřbitovní kaple, kde ve vrchní části je kaple, v suterénní části osárium.
0: Pak kostnice.
1: Tedy kostnice, ano.
0: To přeložili.
1: A pak dochází k tomu různému hromadění, různému skládání, ale opravdu jenom v jednoduchých, řeknu, kosterních lavicích, bez jakékoliv dekoru. A právě baroko, které bylo velmi pompézní, dramatické, emotivní, tak přišlo s využitím vlastně těch ostatků jako dekorativního prvku, aby umocnilo v podstatě to vnímání, ten dojem té vlastní pomíjivosti, smrti a toho zapůsobení na toho diváka, člověka, který tam na to místo přijde nebo se setká s tím nějakým vyobrazením. Takže ano, mělo to baroko bylo takové vlastně rozkvět toho dekorativního pojmutí. Zároveň je potřeba si uvědomit, že v té době pro nás vlastně dávno minulé smrt živých a mrtvých byl daleko víc vlastně prorostlý do sebe. Nebylo to striktně odděleno, tak jak je to vlastně v moderní době. Naprosto se to všechno vlastně prolínalo, ten vztah, každodennost, zároveň s vírou spojení. Takže to, co nám se dneska může zdát vlastně zvláštní, tak tenkrát bylo naprosto všední.
0: Děkuji, že to říkáte. Já jsem tímhle směrem určitě šla, protože si myslím, že tohle, na to člověk nemusí být zas tak velký filozof a pozorovatel světa kolem sebe, aby věděl, že dnes se smrtí nakládáme velmi odlišně oproti tomu, jak s ní nakládali předchozí generace a předchozí staletí. Proměnilo to nějak vaše vnímání smrti, to, že jste smrti takhle blízko?
1: To je těžká otázka, protože sám za sebe si myslím, že vždy jsem měl tak nějak jakoby jasno, nějak, že jsem s tím byl sám vnitřně vyrovnán. Na druhou stranu možná to mé vnímání, mé nějaké vnitřní vyrovnání s tímhletím tématem souviselo s tím, že už se s tím setkávám dlouhodobě. A kdybych se s tím nesetkával, tak to možná vnímám jinak. Ale takhle mi to vlastně přijde naprosto samozřejmé, pro mě jakoby všední ten způsob toho vnímání, že to není nic jako šokujícího, není to pro mě nic, řeknu, nějakého extravagantního, ale zase je to určitě spojeno s tím, že to je vlastně dlouhodobě v tom mém zájmu.
0: Jaká je hranice mezi tou samozřejmostí, o které mluvíte, a možná až cynismem, o kterém se někdy mluví u lidí, kteří jsou takhle blízko smrti? Já vím, že to často bývá zmiňováno třeba u patologů nebo u lidí, kteří pracují v pohřebnictví, takže se říká, že pro ně už je smrt taková rutina a tak běžná součást života, že vlastně je tam až ten cynismus. Vy říkáte samozřejmost. Uměli bychom najít tu hranici mezi těmito dvěma póly?
1: Myslím si, že vzhledem k tomu, že já se vlastně setkávám s tou smrtí trošku jiným způsobem, v pietních místech a vlastně svým způsobem okrajově, protože nezažívám ten přerod aktuální z toho života do smrti, ale navštěvuju místa, která už jsou vlastně po staletí naplněná ostatky, je to tím pietním místem, takže určitě ten, řeknu, takhle to rovnítko mezi vnímáním smrti mnou a nějakým patologem bude diametrálně odlišné. Zatímco u něj je to každodennost v podstatě pracovní, tak a z úplně jiného úhlu nahlížena, tak u mě to pořád vlastně je
0: spojené. U vás je to sepulchrální umění.
1: V podstatě je to spojené i s tou historií, i s tím uměním, takže ten náhled to určitě jako formuje a proto si nemyslím, jako, že v mém případě by šlo o cynismus, ale proto to označuji nějakou tou samozřejmostí.
0: A zároveň ještě jedna otázka tímhle směrem. Je ta samozřejmost nějak přenositelná? Vidíte třeba ve svém okolí nebo i skrze tu výstavu, kterou máte, nebo skrze vaši knihu, že právě proto, že to téma nějak vtahujete do té naší současnosti, která se od smrti odvrací, takže se nějakým způsobem i jakoby aspoň o kousek víc rozšiřuje ta smrt jako samozřejmost do našeho života?
1: Jak velkou měrou to dokážu ovlivnit, to nejsem schopen říct. Určitě vnímám, že spousta lidí je relativně překvapená, když se dozví něco o historii kostnic, kdy nahlédne na tu mou tvorbu fotografickou, a určitě to jako částečně nějak jako ovlivní to vnímání. Mám ten dojem, že mnohdy z počátku někteří lidé mají, nechci říct předsudek nějaký, ale očekávání něčeho šokujícího, a pak jsou vlastně překvapení, že to není šokující, že to je vlastně, řekl bych, velmi decentní, dovolím si říct, že snad s citem zaznamenané snímky, a že ta atmosféra k ním vlastně promlouvá ne v nějaké hrůzostrašné podobě, ale naopak právě v tom klidu.
0: To je rozhodně něco, o čem chci ještě mluvit a kam se dostaneme, protože ten klid nebo to ticho je něco, co mě v kombinaci s kostnicemi a smrtí fascinuje a chci se na to ptát. Ale ještě než se dostaneme do téhleté části, tak by mě zajímalo, myslím si, že člověk nemusí zase být velký znalec, aby ke slovu kostnice přidal sedle Cukutné hory, protože to je asi ta nejznámější kostnice u nás. Tady asi v poslední době velmi známá kostnice pod Svatým Jakubem v Brně má dostatečně velkou propagaci. Kterou kostnici máte vy rád?
1: V podstatě všechny. Nedá se říct, kterou jako nejradši, protože každá je vlastně trošku jiná. Každá má trošku jinou atmosféru. Některé jsou více dekorativní, některé jsou velmi prosté. Někdy jsou jako opravdu hodně, hodně prosté, že opravdu jde třeba jenom o seskládání do nějaké lavice, nebo dokonce jsou kostnice, kde ty ostatky jsou i neuskládané a jenom vlastně volně vsypány. Ale každá prostě má něco do sebe. Samozřejmě ta Sedlec zmiňovaná je u nás nejznámější, je to dané tím historickým kontextem, tím, že byla i dlouhodobě jakoby navštěvována jako turistické místo. Zároveň, já vždycky říkám, klobouk dolů před tím, co tam dělají, protože za poslední roky se udělalo spousta opravných prací, aby vůbec to bylo schopné přežít pro další generace. Ale má to samozřejmě i tu trošku odvrácenou stránku, že ne všichni lidé se na těchto místech chovají všechno úctivě.
0: Tak tedy to téma, které máte i v názvu své knihy, Momenty ticha. Je ticho v kostnici, v blízkosti smrti jiné?
1: Řekl bych, že je. Když člověk do takového místa přijde a má tam možnost trávit opravdu hodiny, tak ta masa těch ostatků, ty řeknu miliony osudů, které jsou vlastně tak nějak jako skryty za těmi pomyslnými jednotlivci, tak to dokáže vlastně na člověka působit. Zároveň, jak jsem už jednou zmiňoval, jako necítil jsem nikdy v žádné kostnici nic negativního. Něco, co by mě rozrušilo, co by bylo fakt jako nepříjemné. Naopak vždycky to bylo takové to ten klid, smíření. Zároveň to ticho a vlastně ta přítomnost těch kostí, lebek, tak člověka v podstatě samovolně, aniž by sám možná chtěl, tak jako nutí přemýšlet o vlastní smrtelnosti, o pomíjivosti, o nějakém našem bytí, osudu. Rozhodně to jsou místa, která jako k zamyšlení vybízejí a zároveň ale pro mě v tom chladném slova smyslu bez té negace v tom příjemném.
0: Mluvíte o zamyšlení. Naučilo vás to něco o vás samotném?
1: Nevybavuju si, že by mě to vyloženě jako naučilo něco. Určitě si uvědomuju, že během těch let mě to opravdu jako nutilo hodně přemýšlet. A klást si otázky, které člověk mnohdy třeba nekladl během standardního fungování.
0: Jaké třeba?
1: V podstatě o smyslu života. O tom uvědomit si, jak jsme vlastně jenom zrníčko v tom obrovském koloběhu. A o tom, jak vlastně spousta z nás má pocit mnohdy nějaké důležitosti. A pak člověk navštíví kostnici, vidí ty hromady ostatků a vlastně si řekne, teď jakou máme důležitost. My jsme opravdu jenom z toho obrovského soukolí tak malé zrnko, že ta nějaká, já nevím, nesi nazvat to pýchou, nějakou nějakým pocitem v podstatě nadřazenosti, co mám pocit, že lidstvo mnohdy má při svém chování, tak tam člověk vlastně tyhle ty pomyslné iluze, nebo jak to nazvat, jako velmi rychle ztratí.
0: Mluvili jsme o tom, že ta předchozí staletí mnohem více vnímala, měla propojený ten svět tady, ten život tady a život po smrti. Prostě to, že smrt je nějaký předěl, ale pořád se něco dál děje. Tohle je otázka, kterou v tomhle pořadu kladu úplně pravidelně, ale vlastně jsem se velmi těšila, až se na ní budu ptát vás. Co bude po smrti?
1: Netuším. A přiznám se, že vlastně svým způsobem je mi to jedno. Protože říkám si, člověk by tady měl žít nějakým způsobem a jestli něco je, jestli něco není, to se ukáže. Ale teď o tom můžeme v podstatě jako filozofovat, můžeme se nad tím zamýšlet, ale já si říkám, hele, teď jsem tady, vnímám nějak tu naši minulost, zároveň se trošičku dívám do budoucnosti, ale svým způsobem vlastně tu smrt jako takovou vlastně neřeším, co bude. Prostě až přijde, tak přijde a pak se teprve uvidí.
0: No a zároveň ta předchozí staletí právě proto, že počítali s tím, že něco bude, tak to nějak ovlivňovalo ten jejich život teď a tady.
1: Určitě, protože ono je zase potřeba si uvědomit to, co dneska mnohdy není, tak tenkrát vlastně, když vezmeme od pohanských časů, tak vždy to bylo buď nějaké souznění s přírodou, uvědomování si vlastní smrtelnosti, právě ten přerod do nějakého zásvětí, pak s příchodem křesťanství se to zase proměnilo. Vlastně je pravda, že neustále vlastně to bylo prorostlé nejenom různými mýty, každodenní zkušenosti, ale vlastně i tou vírou, která určovala vůbec ten jakoby vztah a toho nebát se, nebo naopak jako být srovnán nejenom před sebou, ale i před Bohem s těmi svými skutky. Ale je pravda, že já vlastně to takhle, byť jsem si vědom všeho té provázanosti těchto věcí, tak sám za sebe vlastně to nemám postavené tak, že bych jako to měl nějak jako spojené s vírou, měl to spojené s něčím jako duchovním, nebo jak to nazvat. Určitě vnímám, že je něco, co nás nějak přesahuje, nějaký jako spirituální svět. Ale jakou já budu mít roli, až sám umřu, to opravdu vlastně v podstatě neřeším. Prostě beru to tak, že je to úděl nás všech, nikdo nejsme nesmrtelný, jednou to přijde, může to přijít za krátkou dobu, může to přijít za dlouhou dobu. Člověk by měl podle mě být tak nějak jako srovnaný sám se sebou a s tím, jak ten život jako žije, aby pak nelitoval.
0: Je to něco, nás přesahuje něco? A nebo je to spíš osoba? Ta otázka směřuje k něčemu, jako je Bůh, ale vlastně mám pocit, že když řeknu slovo Bůh, tak někdy už jako to ve spoustě lidí může vyvolávat nějakou škatulku a nějakou představu. Tak protože vy sám jste řekl, něco nás přesahuje, tak jenom se ptám na nějakou blížší specifikaci onoho něco nás přesahuje. Je-li to možné? A samozřejmě pokud ne, tak stačí říct, vystačím si s něco nás přesahuje.
1: No já si opravdu vystačím s tím, něco nás přesahuje. Zároveň jsem si vědom, že pro spoustu lidí vlastně nějaká ta personifikace, ať už v podobě Boha v křesťanství, já nevím, Bohu v hinduismu, buddhismu a podobně, může usnadnit tu jejich vlastně vlastní cestu, tak mě opravdu v podstatě stačí to, že si říkám, hele, něco je, jestli to je nějak personifikováno nebo není, tomu nepřikládám nějakou hlubší váhu. Takže si opravdu asi vystačím jenom s tím, jako něco je a uvidíme.
0: Já tam hodně slyším to vědomí toho, viděl jsem miliony kostí, kosterních pozůstatků a vím, jak člověk je opravdu jenom jako ten zlomek tady v tomhletom obrovitém soukolí a těch vlastně staletí, ve kterých každý člověk, který zemře, tak vrší pomyslně něco na tu hromadu těch ostatků, těch kostí. A zároveň tam slyším i tu jedinečnost, která tam je. A fascinuje mě vlastně, jak se to v tom, jak o tom přemýšlíte, spojuje. Tak by mě zajímalo, jestli to převažuje na nějakou stranu. Jestli to převažuje víc na tu stranu, jsem jenom ta špetka v tom obrovském soukolí, anebo na tu stranu ano, ale jsem ta jedinečná špetka v tom soukolí.
1: To se tak jako v průběhu dnů, roků, měsíců různě mění a prolíná podle současného rozpoložení. To, že na jednu stranu si opravdu uvědomuji, každý z nás něco tvoří, nějak žije, nějak ovlivňuje ten nejbližší chod kolem sebe. Do toho pak vyvstávají věci, jako jsou neskutečné vynálezy, umělecká díla. Ale zároveň tam vším tím jako taková červená nit se prolíná ta negativní stránka, ten neustálý boj o moc, závist a spousta vlastně těchto věcí. A člověk, když se tak jako podívá, sleduje, tak si říká, no jo, teď jako ty naše dějiny, to jsou furt nějaké války, vlastně nějaké příkoří pro obyčejného člověka. A pak najednou se tak jako přepná, říkám si, no jo, ale zase jsou tady katedrály, nádherné, jsou tady obrazy, jsou tady vynálezy. Takže to mezi sebou vlastně pořád tak nějak to uvědomění těchto pozitiv, negativ soupeří. A stejně tak vlastně pak soupeří ta jedinečnost a to uvědomění si, že opravdu jsme tím zrníčkem v těch dějinách. A nejenom jako dějinách lidských, ale vlastně v dějinách planety. Protože samozřejmě nejsme tady jenom my, byť tak mnozí chováme,

0: člověk potřebuje do života různé věci a rozhodně si myslím, že potřebuje naději, že bez naděje by se mu těžko žilo. Co vám dává naději do života?
1: Pro mě určitě jako, co je takovým tím nabíjejícím nějakým impulzem, tak je třeba rodina. To, že vyrazíme společně se ženou a s dětmi na výlet, to, že něco poznáme, zároveň určitě výtvarná tvorba jako taková. To jsou takové ty baterky, které člověka pohání dopředu, ale zároveň i vzhledem k tomu, co už jsem s ně viděl, zažil, tak pak občas přijde ta otázka, a vlastně co tady my děláme? Proč tady jsme? Jo? Má to vůbec jakoby to naše snažení nějaký smysl? Někdy bych vám řekl, že nemá, protože někdy ten pocit opravdu mám, že si říkám, a člověk dělá, co dělá, tak spoustu věcí neovlivní, spoustu věcí třeba tak má být. A jindy si říkám, hele, jo, má to smysl. Něco po mně zůstane, něco jsem posunul, něco jsem vytvořil, něco jsem zaznamenal. Takže pořád se to vlastně vrací k takovému tomu rub a líc, jak má vlastně vše, tyhle ty dvě strany, tak i v těch otázkách smyslu života, života, smrti, vlastně se to pořád tak nějak jako přelévá a přelévá se to hodně, opravdu bych řekl, podle vždycky jako momentálního rozpoložení, že člověk má nějaké období, které je třeba složitější a říká si, už toho mám všeho plné zuby, teď jako nic nezměním, záleží se podívat, co se kolem děje. No ale pak přijde ten druhý den a něco se podaří a řekne si, ale jo, tak zase to bylo hezké, tak něco se děje.
0: Vy jste zmínila rodinu a děti, já jsem se na ně chtěla ptát, zvlášť na ty děti, protože je-li společnost nějakým způsobem odstřižená od tématu smrti, tak násobně více to děláme směrem k dětem a máme dojem, že to je to, co se jich vůbec nemá dotknout, co by vůbec nemělo přijít do jejich světa. Jak to máte vy? Vodíte děti do kostnic a je téma smrti pro ně něco, čemu se společně věnujete?
1: Vodím je do kostnic. Už vlastně, když byli hodně malí, tak se mnou byli samozřejmě v Sedlci, protože jsem si říkal, tu atmosféru by měli zažít. No a samozřejmě v době, kdy se věnují kostnicím jako takovým a objíždím je, vracím se tam, tak čas od času pak vyrazí se mnou. Takže takhle se mnou navštívili třeba Letařovice, Žehůň a pár dalších. Takže jako není to ve velkém, že by se mnou vyráželi kamkoliv, ale čas od času. A myslím si, že je to jenom dobře, že si sami vlastně jsou vědomi toho, že tady nejsme na věky. Stejně tak vlastně jsme se s tím setkali i v rodině se smrtí, takže ani před dětmi jsme to jako nijak netutlali, nijak se to netabuizovalo. Takže myslím si, že tím, že vlastně jsou v nějakém kontaktu, v nějakém kontextu, to vnímají, tak že to je jenom dobře pro ně.
0: Co se můžeme naučit tím, že přijmeme smrt do života víc, než to děláme doposud?
1: Já si myslím, že nějakou pokoru. Pokoru k tomu, co už vlastně tady zaznělo, že nejsme tady sami. Že bychom mohli být jako mnohem ohleduplnější jeden k druhému, jako k lidskému druhu, k přírodě a vlastně ke všemu, co můžeme ovlivnit. A myslím si, že když jsme vystaveni, dejme tomu nějaké jako přímé zkušenosti s tou smrtí, nebo aspoň i vnímáme nějak hlouběji, nějak, že se o to téma zajímáme, tak si myslím, že pak jsme jako možná víc empatičtí, možná dokážeme přesně tu zmiňovanou pokoru trošku v sobě probudit, nahlížet na ten život potom trošku jinak. Nejenom stylem, teď rychle musím vydělat peníze, teď rychle musím zařídit tohleto, ale že zároveň nás to možná donutí k nějakému aspoň lehkému sklidnění.
0: Říká Miroslav Hlinka, host dnešního Zákoutí. Moc děkuju, že jste byl s námi. Díky za výzvu ke sklidnění. Mějte se dobře, děkuju.
1: Také děkuji.
0: Loučí se i Lucie Endlicherová, těším se na slyšenou zase příště.

Nejen křesťanství bývá výchozím bodem ke zkoumání života pro hosty pořadu Zákoutí. S dalším se setkáme zase za týden. Nebo poslouchejte v neděli v 18:30 premiéru s Davidem Svobodou a Lucí Endicherovou. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol a po písničce si projdeme pořady, které nás čekají na ty následující hodiny.

Nahlédněme do pořadů, které jsou připraveny pro následující hodiny vysílání Rádia 7. Nedávný sjezd sudetských Němců v Brně vyvolal u některých lidí docela bouřlivé emoce. Zazněl výrazný souhlas i rozhořčený protest. Jak podobné situace řeší biblický text, připomíná glosa Petra Rause. Nalaďte si ve 11:15. Někdy je náročné na internetu vnímat, co je skutečné a co je realita. Dnešní modely umělé inteligence dokáží vytvářet celkem dokonalé obrazy skutečného světa a záleží na tvůrci, jak je dovede rozšířit do světa a také s jakým záměrem. Do světa dezinformací a umělé inteligence nás zavedou průsečíky ve 11:45. Když přicházíte k sobě domů a najdete dveře odemčené do přátelského hovoru, vstupuje nebezpečné drama. Vladimír Hauser pokračuje ve čtení povídky Kočičák z knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře 11:45. V dětství většinou neřešíme a vůbec nevíme, co budeme dělat, až budeme dospělí. A někdy je to velké překvapení, kde se ocitneme. Mnoho lidí a organizací vynakládá úsilí a věnuje se ve svém volném čase práci s dětmi a mládeží, aniž by věděli, zda to přinese nějaké ovoce. Povzbuzením může být příběh obyčejného chlapce z malého města, který začal chodit do volnočasového klubu, aby nějak vyplnil čas. Příběh Jana Šedy, který je v současné době zástupcem pastora v brněnském City House, si můžete poslechnout ve fortepiánu od 13 hodin. Od 2 hodin otevíráme vaše přijaté SMSky a e-maily a až do 3 hrajeme písničky na přání. Ježíš dokázal svým jednáním pobouřit farizeje, ale také obracet druhé lidi k vyšším hodnotám. Mnozí se ptali, kdo to jen je? Byl to syn tesaře nebo boží? Hledat odpovědi můžete v biblické úvaze s Martinem Moldanem dnes ve 3:45. Pravda nás učiní svobodným. Stejnou moc má i evangelium, které nás osvobozuje od moci hříchu. Do listu Římanům nahlédneme v 15:45. I když se mění kulisy a nástroje, lidé ve starověku řešili v jádru stejné problémy jako my dnes. Rodinné tenze, zradu, selhání i nečekaný úspěch. Příběh Abrahamova pravnuka Josefa nás i dnes učí, jak moudře a morálně reagovat uprostřed extrémních situací. První část nové série Lukáše Targoše naladíte v pořadu Překročit hranice po 16. hodině. O 16:30 je připraven magazín, po 17:00 korálky pro nejmenší posluchače, setkáme se s Dášeňkou Karla Čapka. V 18 hodin je tu Bible Guide a 41. kapitola Jeremiášova proroctví, následně No Filter, Kanafásek a další pořady, které si ještě představíme. Tolik aspoň výhled na ty nejbližší hodiny. Já posílám skupinu Good Work a vám přeji dobrý poslech.

Před námi jsou teď lamaťské chvály s odvahou uvidět. Někdy potřebujeme vstoupit do věcí a podívat se na ně jiným pohledem. A tak hledejme s nimi a následně i s glosou Petra Rause.

0: Nedávný sjezd sudetských Němců v Brně ukázal, že naše společnost zůstává ve vztahu k našim západním sousedům rozdělená. Co nám k takovému vztahu dvou národů řekne Bible? Věnujme této otázce příštích 5 minut.
1: Glosa Petra Rause.

poslední třetině května proběhl v Brně sjezd sudetských Němců. Proběhl pokojně, důstojně, nicméně provázely ho protesty několika tisícovek lidí. Co si o tom myslet? Na jakou stranu se přinejmenším názorově postavit? A v neposlední řadě i standardní otázka mé glosy. Co nám k takovým událostem řekne biblický text? Nejprve ale, co bylo v Brně k vidění. Sjezdu samotného se zúčastnilo přibližně 2 až 3 tisíce lidí. Proběhl v rámci dnes už tradičního multižánrového festivalu Meeting Brno. Ten na své webové stránce o sobě samém uvádí, že jde o multižánrový festival, který vytváří prostor pro otevřený dialog a setkávání. Od svého vzniku si klade za cíl otevírat důležitá společenská témata, narovnávat historické křivdy a přispívat k porozumění mezi různými komunitami. Jeho organizátoři věří, že pochopení minulosti je klíčem k budoucnosti. Snaží se proto otevírat rozhovor, připomínat staré příběhy i historické zkušenosti. Nabízejí nezvyklé úhly pohledu i prostor k diskusi o důležitých tématech společenského života. Proti sjezdu protestovalo rovněž několik tisíc lidí, možná 2x víc, než bylo účastníků samotného sjezdu. Na jejich demonstraci promluvil vedle předsedkyně České komunistické strany Kateřiny Konečné i ex-prezident Miloš Zeman, který podle webu Novinky.cz mimo jiné řekl,

Kdo zná historii, tak ví, že sudetští Němci byli integrální a fanatickou součástí nacistického hnutí. Já bych k tomu ještě dodal, kdo zná historii, ví, že to byli právě němečtí obyvatelé Sudet, kdo odpradávna, od doby, kdy je do pohraničních hor zval Přemysl Otakar I. i II. A Václav I., ale i česká šlechta či církevní instituce, významnou měrou kultivovali českou krajinu. To ale už jen na okraj, jde mi o ten biblický pohled. O boží představu o vztazích, v jejich kořenech leží hořkost, ublíženost, závist, nenávist a další poklady lidského srdce. O boží zacházení se vztahy, které vyrůstají ze skutečných vin. V jejichž základech nacházíme opravdové škody. Nechci minulost zlehčovat, ani znevažovat bolest některých. Chci ale zásadně znevážit představu, že se z minulosti dá vypreparovat jen nějaké období a to pak petrifikovat, aby se už nikdy nemohlo nic změnit a nenávist, aby zůstala věčná. I v izraelské historii leží veliká vina jednoho sousedního národa, Moábců. Byl to národ do určité míry spřízněný, jeho jazyk byl velmi blízký izraelské hebrejštině. Podle Tóry byli Moábci potomky Abrahamova synovce Lota. Když ale izraelský národ putoval pouští z egyptského otroctví do kenánské země, Moábci mu nejen nenabídli pomoc, oni dokonce najali pohanského věštce, aby Izraelce proklel. Pátá kniha Mojžíšova k tomu pak říká: ani jejich desáté pokolení nevstoupí do Hospodinova shromáždění. Po všechny své dny nikdy neusiluj o pokoj s nimi ani o dobrodiní od nich. Tak Hospodin zhodnotil moábské jednání, tak rozhodl. K tomu zmíněnému desátému pokolení říká biblická kniha Nehemiášova, že to znamená nikdy. A pak člověk narazí na rovněž biblickou knihu Rút. Příběh moábské vdovy, která vyjádřila touhu zůstat se svou izraelskou, rovněž ovdovělou tchyní a přestěhovat se s ní do její domoviny, do izraelské země. Přijala za svého i Hospodina, Boha Izraele. A nejen to, dostala se i do rodokmenu Mesiáše, Ježíše Krista. Toho Krista, který učil milovat i své nepřátele a činit jim dobře, bez jakýchkoliv předchozích podmínek. A člověk zůstává v úžasu nad velikostí Božího milosrdenství. Máme se od svého Boha stále co učit. Kdo to může pochopit? Pochop.

O vině, soudu a odpuštění uvažoval v glose Petr Raus. Ještě jednou můžete naslouchat ve čtvrtek v 9.30 anebo v pátek po 16. hodině.

Další píseň, poslední v této hodince, bude od Mikea Dunheyho o uměleckém díle Work of Art. Zamiloval jsem se tak jednoduše. Všade byly barvy, jiskry a teď tě žádám, aby si se znovu snili, abychom snili a nezmizeli z uměleckého díla lásky, toho díla, které tvoří Bůh. Touto písní uzavřeme tuto hodinku. Po 11. hodině nás čekají například průsečíci a průsečíky s umělou inteligencí a jejich úlohou v dezinformacích.

S 11. hodinou vstupujeme do další části vysílání Rádia 7 v úterý 2. června. Společnost vám dělá za mikrofonem Pavel Kol a za chvíli Průsečíci, teď skupina Awaken, která nám pomůže, připomene, že je důležité mít víru. Věřme Bohu, který je dobrý a přináší pokoj, lásku, naději.

Ježíš je dobrý pastýř. Vede nás do toho svého království, k sobě domů. A tak se nechme vést. Skupina ovce, která pokračuje, tak nechce dýchat bez Ježíše. Nechce se bát, co by minulo. Co zraněné srdce uzdravuje a dává nový život.

0: V dnešní záplavě informací, falešných zpráv, obrazů je těžké se vyznat a potřebujeme moudrost z hůry. Potřebujeme pomocníka, jako je Duch svatý. O něm zpívá Filip Mana a poté už tu jsou průsečíky věnované právě dezinformacím a roli umělé inteligence právě v vytváření různých zpráv, ať už pravdivých, nepravdivých, polopravd.
1: Dej mi sílu hlásat pevně o všech tajemstvích, starších než je sama země, strach je mi na obtíž, a když pochybnosti

Prusečíky pro dnešek končí. Zítra v 18 hodin 30 minut opakujeme tuto část, nebo ji můžete dohledat na podcastových platformách. Za týden budeme s Marianem Možuchou pokračovat, a to s přemýšlením o sledování

Do 12. hodiny nás doprovodí 32. žalm v podání Kláry Jíchové. Popolední nás čeká krátká modlitba.

Dopoledem jsme rozdělili úterý 2. června. Ladíte stále českou redakci Rádia 7. U mikrofonu je s vámi Pavel Kohl. Za chviličku se začteme do knížky Mirka Vostrého Muzikant na jezeře, ale pojďme ten krok do druhé poloviny dnešního dne orámovat modlitbou. Přidejte se. Ježíši, děkuji ti za to, že jsi s námi na každý den, že k tobě smíme přicházet, že máš otevřenou náruč, že nám poskytuješ posilu, naději, radost, to, co potřebujeme aktuálně každý ve svém životě. Děkuji, že nám rozumíš, že nasloucháš, že nám dáváš síly. A tak se modlím za posluchače, za ty, kteří teď ladí vysílání Rádia 7, aby si také pohledil na duši, utěšil v těch bouřích, které možná prožívají, aby mohli zakoušet tvůj pokoj, tvoji naději, tvoji blízkost. Děkujeme, že v tobě máme tu naději. Amen.

venku zapršelo a tak se věci zelenají, tráva roste, plody pomalu dozrávají. Bůh je ten, který dává život. Můžeme to vidět na jaře kolem sebe. A tak děkujeme Bohu za to, jaký je, za to, co nám dává. Za chviličku budeme otevírat knížku Mirka Vostrého Muzikant na jezeře.

Ve čtení na pokračování sledujeme knihu Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Než se s Vladimírem Hauserem ponoříme do dalšího děje, připomeňme ten minulý. Po nečekané jízdě do Rožmitálu a noci strávené na nádraží se Bohouš Berka vrátil konečně domů. Manželce Líbě trochu provinile vysvětluje, co se stalo po večeru stráveném hraním Mariáše s kamarády v hospodě. Při vyprávění si Bohouš uvědomí zvláštní věc. Během karetní hry se mu neustále vracela jedna karta. Žaludové eso zvané Kočičák. Když si s Líbou doma zahrají Mariáš, zjistí, že se karta opravdu podivně stále objevuje u Bohouše. Líba Bohoušovi navrhne, aby navštívil kartářku a zjistil, co mu chce Kočičák sdělit.

0: Pondělí odpoledne. Z práce Bohouš odešel včas, i když vzhledem k té hromadě pošty, co čekala na vyřízení, by měl u svého stolu přenocovat. Jenomže to by nestihl návštěvu u kartářky, ke které ho Líba objednala na pátou. Na pozdější hodinu se kartářka přemluvit nenechala. Na zákazníka je potřeba mít dost času a slušný člověk po večerech nepracuje, trvala na svém. Po čtvrt hodině svižné chůze Bohouš došel k řadovému domku na Budějovickém předměstí. Zkontroloval číslo popisné, které mu Líba napsala na kousek papíru, a po chvilce váhání, nijak se mu tam nechtělo, kdo ví, co ho u té čarodějnice čeká, stiskl zvonek. Jméno na zvonku znělo Sibyla Markovičová. A nevelká, ručně napsaná cedule pod zvonkem hlásala výklad z karet, popřípadě i z dlaně. Celý je to nesmysl, pomyslel si Bohouš. Doufal, že se dveře neotevřou a on půjde v klidu domů. Jenomže dveře se otevřely a v nich stála, jako čarodějnice rozhodně nevypadala. Aspoň ne jako čarodějnice, tak jak si ji Bohouš představoval. Žádné bláznivě barevné šaty, nebyla ověšená půl kilem řetízků s okultními symboly a vůbec to nebyla stoletá ježibaba. Té dámě bylo tak 45, víc ne. Na první pohled připomínala neobyčejně sexy náměstkyni ředitele státního podniku Jitex, která se rozhodla osobně předvést nejnovější výrobky své firmy. Byla oblečená v dokonale padnoucím tmavomodrém kostýmku a její nohy zdobily lodičky na jehlovém podpatku, rovněž tmavomodré. Bohouš marně vzpomínal, kdy naposled viděl lodičky téhle barvy, a musel si přiznat, že zřejmě ještě nikdy. A tak pěkné nohy taky neviděl pořádně dlouho. Zíral na ni jak na zjevení. Dáma ode dveří zavolala. Stačí strčit do branky, je odemčeno. No tak už pojďte, popohnala ho, když Bohouš nepřestával zírat. Ani interiér domu Bohoušovi nijak nepřipomínal doupě jasnovidky. Byl to normální, velice vkusně zařízený byt. Dáma ho zavedla do pokoje a než ho usadila ke stolu, představila se. Sibyla Markovičová, jak jste si určitě přečetl na zvonku. Můžete mě oslovovat, paní Sibylo. Bohouš, který se ještě nevzpamatoval, se zmohl jen na přikývnutí. Vy budete, napověděla mu paní Sibyla a povzbudivě se usmála. Budete co? Jo, promiňte, madam, já jsem Bohouš Berka. Nezlobte se, jsem trochu pomalejší. Překvapila jste mě. Čekal jsem čarodějnici na koštěti? Přerušila ho pobaveně paní Sibyla. No, skoro, přiznal Bohouš. Akorát ne na koštěti, to by bylo trochu přitažený za vlasy, že jo? Paní Sibyla se nepřestávala usmívat. Tenhle popletený děda jí docela bavil. Jestli vám to pomůže, tak mám v komoře smeták. Klidně ho přinesu. Bohouš se ale nebavil, bylo mu trapně. Ne, smeták nepotřebuju, totiž, no prostě, ještě jsem na kartách nebyl, tak jsem nevěděl, koho mám čekat. A vy jste krásná a elegantní dáma, tak mě to dost zaskočilo. Všimla jsem si. Znovu se usmála paní Sibyla, tentokrát o poznání srdečněji. Vlastně, abych byl přesnej, když jsem říkal, že jsem na kartách nikdy nebyl, tak já jsem byl, abyste rozuměla, paní Sibylo, já na karty chodím každý pátek, teda každý pátek, opravil se Bohouš, který měl pocit, že před touhle dámou je třeba mluvit spisovně. Já vím, skočila mu do řeči paní Sibyla. Vaše paní mi něco málo prozradila po telefonu, ale prosím vás, mluvte, jak jste zvyklí, je důležité, abyste se cítil pohodlně. Děkuju. Tak a teď se posaďte, přikázala paní Sibila. A řekněte mi, co si dáte, třeba čaj? Jaký? Zelený?
1: No, jestli můžu, tak radši černej. Bohuš se snažil aspoň částečně získat bezpečnou půdu pod nohama.
0: Paní Sibila zmizela a objevila se po pár minutách s dvěma šálky čaje, černým pro Bohouše a zeleným pro sebe. Posadila se naproti Bohoušovi a znovu ho povzbudila úsměvem. Začala na stůl rozkládat karty. Tak, jdeme na to.
1: Počkejte, zabrzdil jí Bohouš. Já nechci vidět žádnou budoucnost.
0: Paní Sibila se na něj podívala trochu zmateně.
1: No, víte, já na tyhle věci nevěřím. Potřeboval bych něco jiného. Umím hrát mariáš, i když popravdě já zrovna moc často nevyhrávám, ale kvůli tomu tady nejsem.
0: A jak vám tedy můžu pomoct?
1: Vy víte o kartách všechno, paní Sibilo. Jak bych to řekl, mě poslední dobou pořád chodí žaludský eso.
0: Vím, co je kočičák, přerušila ho paní Sibila trochu netrpělivě.
1: A tak jsem chtěl vědět, co ta karta znamená, nic víc, dokončil Bohouš.
0: Paní Sibila se zklamaně pustila do skládání karet, které nestihla rozložit. Žaludské eso, jak se dá usuzovat z obrázku na té kartě, nevěstí nic dobrého. Ta postava vypadá napůl jako kocour, napůl jako ďábel, pekelník.
1: Tohle Bohouš dobře věděl. Kočičáka znal jak svý boty a jen doufal, že se dozví víc. Na to, aby mu někdo říkal, jak vypadají karty, nemusel chodit za kartářkou, ani když se jedná o tak atraktivní dámu.
0: Paní Sibila ale pokračovala. Žaludské eso znamená problémy, velké problémy. A berete s ním i žaludskou desítku, nebo jak se to chová?
1: No, vzpomínal Bohouš na páteční hru. Vlastně většinou jo, beru i desítku.
0: Paní Sibila se zachmuřila. Tak to je hodně špatné. Eso a desítka v žaludech znamenají smrt. Samozřejmě vám neřeknu, čí smrt. Ale když se to ukazuje vám, tak se vás to nějak týká.
1: A?
0: Paní Sibila mu věnovala tázavý pohled.
1: No, jako co dál? Problémy, smrt. A to je všechno?
0: Bohouš měl neodbytný pocit, že jakkoliv paní Sibila vypadá dobře, vlastně naprosto úžasně, tak kvůli tomu jsem přece nepřišel. Je tady zbytečně. Ano, potvrdila paní Sibila. Víc vám povědět neumím. Máte žaludské eso a jestli si myslíte, že to není náhoda a že vám ta karta něco chce říct, tak je to právě tohle, problémy a smrt. Nic víc vám takhle narychlo neřeknu.
1: Bohouš se zvedl ze židle a z kapsy vylovil peněženku. Tak vám děkuju. Co jsem dlužen?
0: Paní Sibila se zamyslela a mávla rukou. Moc jsem vám nepomohla, tak po vás nic nechci.
1: Bohouš odcházel domů v mizerné náladě. Nejenom, že se nedozvěděl nic konkrétního, ale jestli ta karta opravdu něco znamená, tak to nebude nic, na co by se měl těšit. Problémy a smrt. Může se tomu nějak vyhnout? Může s tím něco dělat? Tedy kromě toho, že se z něj stane vyplašený zajíc, který za každým rohem čeká nějakou nástrahu. A to si Bohouš nechtěl připustit.

0: Pondělí večer. Tak co? Vybafla Líba, ještě než si Bohouš stihl zout boty.
1: Mám hlad. Libuš, je ještě v lednici ten guláš od pátku? Bude už správně uleželej.
0: Líba se zhluboka nadechla. Myslí ti chlapi vůbec na něco jiného než na jídlo? A hned si odpověděla. Na pivo. Taky už jsem si na to za těch skoro 50 let mohla zvyknout. Aby předešla další otázce, raději podala informaci celou. Jo, je tam, a pivo tam máš taky. Guláš si ohřej, pivo ne, nebo jak chceš. Po prvních soustech, když zažehnal smrt hladem, začal být Bohouš sdílnější. Podrobně Líbě vylíčil průběh návštěvy u paní Sibily. Moudře vynechal jen tu část, jak pěkná a elegantní dáma to je. Na rozdíl od Bohouše, Líba se na to dívala s mírným optimismem.
2: Tak to není úplně špatný, ne?
1: Co je, jako? Zeptal se Bohouš s plnou pusou.
2: No, chtěli jsme přece vědět, co kočičák znamená. A teď to víme, ne?
1: Problém je smrt, ďábel a pekelník. A to je všechno.
0: Bohouš se pořád nemohl ubránit pocitu, že to není dostatečně konkrétní.
2: S tím už se dá pracovat, trvala na svém Líba.
1: Jo, aha, a jak?
0: Líba se rozhodla předložit Bohoušovi všechna dosud známá fakta. Snad mu to konečně dojde.
2: Tak koukej, tohle se ti stalo poprvý, jo? Myslím, jako ti kočičáci, co je furt máš. Nikdy předtím, až teď.
1: Jo, až do pátku to vždycky probíhalo normálně, to už jsem říkal. Dokonce si jasně vybavuju, že týden předtím mi Láďa kočičáka sebral kulovou osmou. Kule byly totiž trumfy.
2: Přesně tak, pokračovala Líba. Minulej pátek to ještě nebylo, začalo to tenhle pátek. A nejenom kočičáci, ale ty jsi navíc jel vlakem, do kterého si nepamatuješ, že bys nastoupil, přestoupil z Březnici, o tom taky nic nevíš, a jel z Doržmitálu. A ten je, alespoň jak já to vnímám, na konci světa.
1: No, to máš celkem pravdu. V Doržmitále dokonce končí koleje. Dál to nejede, i kdyby chtělo.
2: Takže, jak to vidím já, když si to dáme dohromady, co když tě v Ružmitále čeká něco špatného?
1: To je možný, když to takhle říkáš, připustil Bohouš. Jenomže já ani v nejmenším nemám v úmyslu tam znova jet. Takže jestli mě to čeká v Ružmitále a já tam nepojedu, tak... Ať si to tam na mě čeká třeba do soudního dne?
2: Ne, podle mýho to je špatná úvaha. Co když tam přece jen někdy pojedeš, teď nevíme proč a nikdy, ale připustme, že to je možný, a tam to na tebe vybafne.
1: Bohuž se ztrácel. Pro pána krále, proč bych tam jezdil? Mám snad potřebu něco hledat v takový díře? To bych musel být... Padlej na hlavu, ne?
2: To přece nikdy nevíš. Nakonec ses tam odstnul teď v pátek a taky jsi neměl potřebu. A vzpomeň si, jak to je celý divný. Kočičák pořád ho máš, předtím nikdy ne. Problémy, smrt.
0: Bohuž si cucnul piva a hluboce se zamyslel.
1: No, možná na tom něco je. A... Co teda s tím, když si snědla všechnu moudrost?
0: Líba uvažovala nahlas.
2: Když tak nad tím přemýšlím, to, že jsme na to přišli, teda jestli jsme na to přišli, nám možná dává výhodu. Normálně bych řekla, ať do Ružmitálu už nikdy nepáchneš, ale takhle...
1: Co jako myslíš?
2: Jakože když tam pojedeš a budeš aspoň v nějaký míře ostražitej, nebudeš vyhledávat riskantní situace, budeš se dívat přes silnici, nebudeš chodit pod parapetama s muškátama, nebudeš chlastat. Jo, slyšíš dobře, nechlastat, tak třeba tam na tom místě, kam tě to posílá, přijdeš na to, co ti hrozí. A snad i kápneš na to, jak tomu předejít, nebo se tomu vyhnout.
1: Ale...
2: Ne, počkej, přerušila Líba Bohoušovu jistě hlubokou myšlenku. Začíná mi to dávat smysl. Třeba ti prostě něco hrozí a celý tohle má být varování a návod, jak to odvrátit. Jakože máš jet do Rožmitálu a tam...
1: A tam co? Bohouš byl unavený a celému to nějak nedávalo smysl. Ztrácel trpělivost.
2: No to já nevím, ale možná kdyby se nesplašil a nejel hned v sobotu ráno domů, tak už to mohl vědět.
1: Jak nesplašil? Ohradil se Bohouš hlasitěji. Kdo to mohl tušit, že zatím je nějaký účel? Prostě jsem se octnul někde v víš kde? A... První rozumný, co člověka napadne, je vrátit se domů, ne?
2: No, vlastně asi jo. Teď si ale myslím, že bys tam měl znova zajet. Aspoň třeba potkáš toho průvodčího a dáš mu ty peníze osobně. Bude je mít dřív, než kdyby mu to týden šlo poštou.
0: Bohuž musel uznat, že na tom něco je.
2: A navíc, uvažovala Líba, podívej se na to takhle. Kočičáci znamenají nějaký nebezpečí. A možná to tvoje je v Rožmitále. Ale třeba, a to je taky možný, se právě tam má stát něco, čím to nebezpečí zažehnáš.
1: No, možná, připustil neochotně Bohouš.
2: A víš co? Pojedu s tebou. Rozhodla se Líba. Aspoň tě budu mít pod kontrolou, že neděláš blbosti.
0: Bohouš obrátil oči v sloup, ale neřekl nic.

0: Středa dopoledne. V úterý si Bohouš v práci vzal na následující den volno. Dopolední rychlík, který jel z Budějovic do Prahy, zastavil v Březnici a Bohouš s Líbou vystoupili.
1: A na tomhle nádraží si v pátek vystoupil, ověřovala si Líba, počkal jsi, až přijede motorák od Rožmitálu a nastoupil si do něj. Celkem komplikovaný úkon. A ty si na nic z toho nepamatuješ?
2: Asi to tak nějak muselo být, když to říkáš. Zní to logicky. Moje paměť ale začíná až těsně před Rožmitálem.
1: Obdivuhodný,
0: zhodnotila Líba s jistou dávkou ironie, která se nedala přeslechnout.
2: Nele, Libuš, vlak tady ještě není a tady je zima. Pojď tamhle do bufáče najedno. Zaprosil Bohouš.
0: Líba měla pochybnosti, jestli vychlazené pivo pomáhá proti zimě, ale uznala, že v nádražním bufetu bude určitě tepleji než na peroně. Přece jen je konec března a vlak má jet skoro až za hodinu. Když motorák od Rožmitálu přijel, cestující vystoupili a chvilku po nich i průvodčí se strojvůdcem. Bylo třeba si v bufetu dát rychlé kafe, než zase pojedou zpátky. Líba s Bohoušem se rozhodli, že se přesídlí do vlaku. Motor pomalu brumlal na volnoběh a topení běželo naplno. Jestli v bufetu bylo teplo, tak ve vlaku bylo ještě o pěkných pár stupňů víc. Bohouš musel otevřít okno, aby se tam vůbec dalo dýchat. Po chvíli se z nádražní budovy vynořili strojvůdce a průvodčí a okamžik na to se motorák rozjel.
2: Kontrola jízdenek, oznámil průvodčí jediným dvěma cestujícím.
0: Tak co, je to on? Chtěla se Líba zeptat. Ale z Bohoušova výrazu hned poznala, že by otázka byla zbytečná. Navíc sama viděla, že tomuhle průvodčímu je sotva 30, zatímco oni hledají člověka po 50. Nejspíš dnes nemá službu a je doma, ještě že máme jeho adresu, pomyslela si. V Rožmitále Bohouše napadlo zeptat se výpravčího a prodavače jízdenek v jedné osobě.
2: Ten druhý průvodčí? Odpověděl baculatý výpravčí otázkou. Bohouš s Líbou přikývli. To bude Miloš, Miloš Kaválek, jiný průvodčí než on a Václav, s kterým jste právě přijeli, tady nejezdí.
0: Bohouš zkontroloval jízdenku, kde měl napsanou adresu.
2: Jo, to je on.
1: Miloš, přijel ranním vlakem a pojede zas odpoledne. Buď tady na něj můžete počkat, ale to se vám asi nechce, že ne? A nebo ho najdete doma. Počkejte.
0: Výpravčí pohlédl na hodiny. Je poledne, tak to on bude v hospodě na obědě. Většinou obědvá na náměstí, tam vaří nejlíp. Víte, kde to je? Líba v Rožmitále nebyla nikdy. A Bohouš poprvé v pátek, a to se nedostal dál než do čekárny. Výpravčí jim tedy popsal cestu a oni tam zamířili. V lokále bylo tak zakouřeno, že ode dveří téměř nebylo vidět ke vzdálenějším stolům. A právě u jednoho z nich seděl. Bohouš ho hned poznal. Nakonec to byl jediný host v tmavomodré uniformě.
2: Můžeme si přisednout? Zeptal se místo pozdravu.
0: Průvodčí zvedl zrak od talíře se španělským ptáčkem a zlomek vteřiny na tomu v očích zazářilo poznání.
2: Tak jste se nakonec domů dostal, konstatoval.
0: Dáma, která stála vedle Bohouše, nemohla být nikdo jiný než jeho žena a tu nemohl nabrat jinde než doma. Usmál se a ukázal na volné židle.
2: Posledně jsem se nepředstavil, omlouval se Bohouš, když se posadili. Jmenuji se Berka, Bohouš, a tohle je moje žena Líba.
1: Nevstávejte, zarazila průvodčího Líba. Podat ruku si můžeme v sedě.
2: Miloš Kaválek, představil se průvodčí.
0: Ke stolu přišel hospodský a Líba s Bohoušem si objednali ptáčka, kterého jim Miloš doporučil.
1: Říkali jsme si, že než ty peníze posílat poštou, tak vám je radši dáme osobně, vysvětlovala Líba. A taky jsem chtěla na vlastní oči vidět člověka, co dá prachy takovýmuhle opilcovi, který ho nezná. Vždyť jste je už víckrát nemusel vidět.
2: Bohuš se na Líbu vyčítavě podíval, copak já jsem nějaký opilec? Vytáhl peněženku a vylovil z ní 50 korun. To nic nebylo, odpověděl Miloš. To by udělal každej. Lidi si musí pomáhat, ne?
1: Líba si tím nebyla jistá. Zmocňoval se jí neodbytný pocit, že tady sedí s člověkem z dávno minulých časů, kdy si lidé pomáhali a věřili, že ti druzí jsou zrovna tak dobří a poctiví jako oni.
2: Měl jsi pravdu, Miloši, prohlásil Bohouš, když s Líbou dojedli. Ten ptáček, to byla fakt třída.
1: Miloš se zatvářil tajemně. No, já myslím, že k úplný dokonalosti tomu ještě něco málo chybí.
2: Líba s Bohoušem se na něj tázavě podívali a Miloš se usmál.
1: Zákusek třeba. Nějakou sladkou tečku by to přece zasloužilo. Ale ne tady, u mě doma. Žena včera odjela za dcerou do Rokycan a aby mi nebylo smutno, upekla mi rybízovej koláč. Dáte si ho se mnou, budete se jen olizovat. Kde pak Janička, to je nejlepší kuchařka, pekařka a cukrářka ve střední Evropě? Nepospícháte, že ne? Já jedu až ve 3:45. Tak to máme fůru času.

0: Středa po obědě. Z hospody to k malému domku pod jezem bylo pomalým krokem něco přes 5 minut. Prošli zahrádkou a Miloš se chystal odemknout. Klíč se ale v zámku neotočil a západka necvakla. Co to je? Dveře byly odemčené. Že bych byl ráno zapomněl zamknout, pomyslel si, ale nijak zvlášť tomu nevěřil. Otevřel a opatrně vkročil do předsíně a Bohouš s Líbou za ním. Oči si chvilku museli přivykat na přítmí. Všechno se sice zdálo být v pořádku, ale ve vzduchu bylo cítit, že není. Že by zloděj? Opatrně našlapovali předsíní, Miloš nahlédl do spíže, nikde nikdo, a vstoupili do místnosti, která byla obývákem, ložnící a kuchyní zároveň. Líba, která šla poslední, za sebou zavřela dveře. Miloš se chvilku nervózně rozhlížel po místnosti a pak pohlédl na Bohouše a Líbu. Asi jsem ráno musel nechat odemčeno. Tady je všechno v cajku. Omyl, ozvala se postava, která vykročila z tmavého kouta za skříní do středu pokoje. Muž stál zády k oknu, takže mu dobře neviděli do tváře, ale matně se lesknoucí poloautomatická pistole, kterou držel v ruce, byla vidět zřetelně. Hlaveň mířila na Miloše. Chlap nebyl nějak zvlášť vysoký, ale byl urostlý a na první pohled ho Bohouš odhadl tak na 40, možná o trochu míň. I kdyby se na něj všichni tři vrhli, na což nebyli připraveni, tak by měl navrch. Jednak byl mnohem mladší a bez pochyby i mršnější než oni a jednak tu byla ta pistole a vypadal odhodlaně. Nikdo se raději ani nepohnul.
1: Dlouho jsem si tuhle chvíli představoval, začal ten chlap, a zrovna tak dlouho jsem se na ní těšil. Pravda, myslel jsem, že vás tady, pana Kaválek, potkám samotnýho. Takhle to ale taky půjde. Asi bych si měl vzpomenout na slušný vychování a představit se. Jiří Čepelka, říká vám to něco?
0: Milošovi to jméno nic neříkalo. Usilovně se snažil z paměti vylovit nějakého Čepelku, nevzpomínal si ale ani na něj, ani na někoho jiného, komu kdy mohl ublížit a kdo by proti němu něco mohl mít.
1: Neříká, odpověděl si Čepelka, když Miloš mlčel. Myslel jsem si to, já vám to teda vysvětlím, bude to ale chvilku trvat. Takže pro

0: A když nebudete dělat blbosti, tak se vám nic nestane. Přišel jsem dát řeč tadyhle s panem Kaválkem. Máme spolu jednu nevyřízenou věc. Miloš si žádné nevyřízené věci nebyl vědom, vždyť toho člověka nikdy neviděl, ale uznal, že v téhle situaci bude rozumné mlčet a vyslechnout ho. Ke stejnému závěru dospěli i Bohouš s Líbou. Čepelka viděl, že jeho upozornění mělo požadovaný účinek. V nejbližších chvílích nikdo z těch tří žádnou nepředloženost neudělá. Trochu se uvolnil a sedl si na stůl. Ruku s pistolí si položil na stehno a stále mířil na Miloše. Původně jsem tu věc chtěl probrat s vaším otcem, jenomže on jako naschvál před pár rokama umřel. To od něj nebylo fér, protože teď to musím řešit s váma. A to, jak jistě uznáte, není ono. Vám moje jméno nic říkat nemůže. On by si ale určitě vzpomněl.
1: Co vám můj táta udělal? Osmělil se Miloš. To musí být nějaký omyl, on byl hodnej člověk, ani kuřeti by neublížil.
0: Čepelka se smutně usmál. A víte, že vám věřím? Vy jste ho asi opravdu znal jako hodného člověka a milujícího otce. Takhle to prej bejvalo i se sesákama, co v lágru vraždili vězně. Taky to bývali vzorní otcové a manželé a nikdo by do nich neřekl, že to jsou vrazi.
1: Můj táta, ale držte hubu,
0: utnul Miloše Čepelka a pozvedl zbraň. Řekl jsem, že budu mluvit já. Vy budete jenom odpovídat, když se vás zeptám, jasný? Pistole vypadala stále stejně hrozivě a tak Miloš už ani necekl. Víte, čím byl váš otec, pane Kaválku? Zeptal se Čepelka, teď už zase klidným, tichým hlasem.
1: On byl bachař, ale...
0: Ale hodnej, jasně, férovej, nejlepší bachař na světě. Čepelka měl na tváři znovu ten smutný úsměv, tentokrát ale s nepřehlédnutelným nádechem sarkazmu. Víte co? Promluvil ke všem třem. Posaďte se tamhle na ten gauč. Bude to na díl a vy nejste nejmladší, tak aby vás nebolely nohy. A hlavně, budu vás takhle mít líp pod kontrolou. Tak honem, sednout.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser. Hudbou obdařil Jonathan Kaleta. Ještě jednou se k dnešnímu dílu vrátíme v 11:15 před půlnocí a další část otevřeme znovu zítra.

Dal jsem svůj slib, abych cestou tvou šel, abych sám sebe dal tobě jen. Jednou jsem řekl, že můj smysl budeš ty sám, jednou jsem slíbil, že ti srdce

Následující hodina nás přenese tak pomyslně do City Houseu za jen Honzou Čenzou Šedou, který vyprávěl svůj příběh ve fortepiánu a dovede nás tam právě píseň od City House Music. Píseň Stavím ti trůn.

0: Po 13. hodině ladíte českou redakci Rádia 7. U mikrofonu mám dobrý poslech. Pořadu Fortepiano přeje Pavel Kol.
1: Fortepiano.

0: Snad každý z nás rodičů si někdy položí otázku, co z toho našeho dítěte bude. U někoho se to už v dětství ukazuje, jakou cestou v životě půjde, ale často to není jasné ani v dospělosti. A jak to měl můj dnešní host Jan Šeda, o tom si budeme povídat v následující hodince. Vítejte při poslechu Fortepiana. Z Rádia 7 vás zdraví Lenka Malinová a zároveň zdravím i Honzu Šedu, kterému všichni říkají Čenza. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Já se nejdřív musím zeptat, když jsi Jan, kde se vzal ten Čenza?
1: Jasně, my jsme měli v církvi, kde jsem vlastně vyrůstal, kam jsem chodil, tak jsme měli přehonzováno mezi mladýma, takže se začali dávat přes dívky. A já jsem tenkrát přecházel do mládeže a tam byl jeden Honza, kterýmu se už říkalo Čenza, a on měl i další přezdívky a on ve stejný moment pomalu tak odcházel a já jsem svým způsobem převzal tu jeho přezdívku, takže jsme tam byli tenkrát ještě Čenza a Čenzik, aby se to rozdělilo trošičku, ale skončili tam Honzové i jako Čáp. A tak, takže jsem
0: to skončil ještě dopadlo dobře, to se dopadlo ještě dobře.
1: A já už jsem na Čápa zvyklý, ale...
0: Čáp taky.
1: No, Klapák nebo Čáp. Takže každý měl svou přezdívku, protože jinak jsme se otáčeli všichni.
0: A mělo to nějakou souvislost?
1: Já jsem se nikdy nedostal k nějakému úplně vzniku, kdo s tím přišel, ale stalo se mě jednou můj spoluhráč na florbale, tak byl taky Honza a byl to Henza, takže jsme byli Henza s Čenzou.
0: Henza, Čenza. Dobře, tak jsem si myslel, že se dozvím trošku, ale no škoda.
1: Já bych taky chtěl, hele.
0: tak nic, ale už ti to zůstalo.
1: Už mě to zůstalo, říkají mě tak i rodiče často.
0: I rodiče si na to zvykli, no tak vidíš, potom už zbývá jenom si to přepsat do občanky.
1: Párkrát jsem nad tím přemýšlel, že bych si dal třeba jako prostřední jméno, ale nechal jsem si.
0: Ale ono to ch jako Čenza, to by mohlo ti přinést dost problémů.
1: Je to možný, no. Takže zatím tam mám Honzu, asi tak zůstanu.
0: Ty jsi říkal, že jsi vyrůstal někde v církvi, vyrůstal jsi na poměrně malém městě, teď žiješ v Brně, k tomu se dostaneme během povídání, tak odkud jsi původně?
1: Já jsem původně se narodil, anebo jsem vyrůstal tady v Kuřimi, nedaleko od Brna, tam jsme byli ale jenom chviličku a když mě bylo kolem 5, tak jsme se vlastně přestěhovali do Svitávky, což je malá vesnička Městys, která je kousek od Letovic, kam jsme právě potom s našima, když jsme se přestěhovali, začali chodit do církve.
0: Tak a další tvoje kroky potom vedly do Brna.
1: Je to tak.
0: A k tomu se dostaneme během toho povídání. Patřil jsi mezi děti, u kterých to už v dětství někam směřovalo? Myslím třeba na sport. Seš sportovně oděn, ono to moc není vidět, ale seš takový sportovně naladěný člověk, je to tak, ne?
1: Jo, tohle jsem měl už od malička. Sport mě vždycky bavil, takže jsem toho vyzkoušel v celku dost. Delší čas jsem strávil u pingpongu, u tenisu a potom asi největší nějakých 8 let u florbalu. Sport mě vždycky doprovázel, jednou jsem aj chodil na kytaru, protože naši chtěli, aby jsme si zkoušeli nějaký hudební nástroj, tak jsme byli domluveni, že to vyzkouším rok a pak jim řeknu, jestli jo nebo ne, takže hnedka za rok jsem řekl, že ne a zůstal jsem už jenom u sportu.
0: Myslím na to, co jsem říkala v tom úvodu, že někdy u malých dětí už tak je vidět, třeba na co mají talent, kam budou směřovat. A u někoho to není jasné, ještě studuje jednu školu, druhou školu, není jasné, jaký případ si byl ty.
1: Tak u mě bylo vidět, že mám rád sporty a že jsou u mě důležitý a zábavu a volný čas, cokoliv z takovýhodle, ale taky asi jako kdyby v nějaký dlouhodobý směřování ohledně nějakého zaměstnání nebo něco, tak to se měnilo. Vím, že dlouhou dobu jsem chtěl být architektem. Taťka byl ve staršestvu, takže jsem tam kázal v církvi, takže jsme si hráli, jako děcka jsme si hráli
0: na
1: církev.
0: Ano, to u nás taky
1: takže
0: probíhalo.
1: Já jsem většinou kázal a holky zpívaly, ségry moje, takže to jsme si hráli, ale nějaká myšlenka toho, že bych byl zaměstnaný v církvi, to přišlo až později, po chviličku po pubertě.
0: A nakonec i takový ten tvůj zájem bavit nebo naplňovat volný čas, tak to se taky naplnilo, že jo?
1: Jo, pán Bůh si to použil trošku jiným způsobem, ale myslím si, že se to promítá i do toho, jak mluvím.
0: Jaký byl život na tom poměrně malém městě, když srovnávám tedy s Brnem?
1: Určitě to má, nebo výhody, já jsem na to byl zvyklý, protože jsem tam zůstal do 24 dokonce, takže jsem byl zvyklý na to, že se všichni se všema znají, všichni se zdravíme a je to takový menší daleko, co se týká nějakých těch vztahů, takže i na vesnici si popovídáte prostě s prodavačkou, protože se znáte. Bližší. Je to tak, je to tak. Já jsem měl to štěstí, já si myslím, že to pro někoho může být nešikovný, když tam chytne nešikovnou bandu v kolektivu, ve třídě nebo něco takového. My jsme byli vždycky dobrá banda kamarádů už od základky, takže se mě tam vyrůstalo pěkně.
0: My se budeme bavit o těch volnočasových aktivitách. Je to trošku záměrně i před prázdninami a potom je to také něco, v čem jsi dlouho byl a co je ti blízké, tak budeme si o tom povídat. V Letovicích a teď už i v dalších městech funguje organizace ELIM. My už jsme tady v rádiu mluvili o této práci. Je to úžasná práce, kterou tam hoši a myslím, že i dívky dělají. A ty jsi taky měl možnost se do toho zapojit, ale ještě než se do toho pustím, tak se tě musím zeptat, jaká byla tvoje cesta k Bohu, protože vyrůstat v církvi, vyrůstat v křesťanské rodině, to ještě neznamená na 100%, že to dítě si zvolí tuto cestu. Jak to bylo u tebe?
1: Jo, určitě. Určitě to neznamená nějaký automat, protože to je vždycky naše víra a ne víra našich rodičů. A já jsem strašně vděčný a často o tom mluvím za moje rodiče, protože naši pro nás byli dobrým vzorem. A zároveň já si nepamatuju, že by mě někdy do něčeho tlačili, že by jsem tam cítil nějaký nátlak, že se musím rozhodnout a nějaký neustálý otázky, jak to teda mám s Pánem Bohem a kdy se nechám pokřtít nebo něco takového. Takže já jsem od rodičů nikdy necítil nějaký nátlak, že se musím pro něco rozhodnout. A měli jsme hodně otevřený vztah, já jsem se jich nebál zeptat na cokoliv. A měl jsem od nich dobrý vzor. Takže mě vždycky taky říkali, když jsem si zažíval nějaký situace v církvi a takhle, a každá církev má svoje, ale nebylo jich moc, bylo tam pár momentů, ale vždycky, když jsem se bavil o něčem, tak mě naši říkali, že si nemůžu spojovat lidský jednání s Pánem Bohem. A myslím, že tahle věta mě dost pomohla nějakým způsobem si ochránit ten boží charakter a to, kým je. A přinejmě, že už jako malej jsem měl nějaký zážitky s Pánem Bohem, takže jsem tak podvědomně vnímal, že Pán Bůh je, přišlo mi to přirozený, neměl jsem s tím negativní zkušenosti, ale dlouhou řádku let jsem do církve hlavně chodil kvůli kamarádům, protože jsme tam měli super bandu. A tenkrát je pravda, že jsem tam spíš byl takovej ten kverulant, kdekoliv jsem byl a projevoval se tam ten můj charakter, že jsem na sebe chtěl upoutat pozornost.
0: Bavič.
1: Přesně tak a ten typ toho baviče. Takže mě bylo jedno, jestli se zpívají chvály, nebo má někdo program, když mě napadl nějaký vtip, tak jsem se rozhodl, že tím pobavím zbytek. Takže to jsem byl já.
0: Tak takové děti dělají vrásky na čele učitelům besídky.
1: Já jsem se pak zpětně musela jim omlouvat. No.
0: A vůbec všem, kteří jsou v blízkosti takových dětí a chce to hodně trpělivosti to vydržet.
1: Je to tak, já jsem byl trénink takovej, jemný trénink na trpělivost.
0: A kdy to přišlo? Byl to nějaký moment, anebo to byl postupný proces, kdy jsi začal uvědomovat, že chceš jako víc než jenom tady toto?
1: Pamatuju si tam dva takový asi zlomovější okamžiky v životě a ten první byl, když jsem právě z toho dorostu, kde jsem to bral, tak kde byly ty mladší děcka a kde jsem to spíš bral jako zábavu a takový spíš prostředí, kde jsem nevěnoval úplně tolik pozornost, jakou bych měl, tak když jsem od tam vlastně přišel do mládeže, mezi starší děcka a bylo to společenství mladých lidí, mě asi možná trošičku bližší, nevím, čím to přesně bylo, každopádně jsem tam jako ten pubertální kluk cítil takovou, jsem vnímal ty ostatní jako vzor, jako ty starší, kteří jsou prostě zkušenější a takový ten obdiv, který jsem tam měl. A pamatuju si ty momenty, kdy tam ty starší děcka vlastně mluvili o tom, co si zažívají s Pánem Bohem. Já jsem vždycky chtěl být nejlepší ve všem. A to byl můj charakter, ať už to byl sport, nebo hlavně sport, vědomosti tolik, tam jsem neměl ty ambice, že bych byl nejlepší. Ale vždycky jsem v tom, co mě zajímalo, tak jsem chtěl být nejlepší. A asi jedna z těch věcí, jako kdyby ten charakter se tak nějak spojil. Já jsem si říkal, že tohle prostě musím a chci mít taky s Pánem Bohem. A to byl jeden takových zlomových okamžiků, když jsem vlastně sám si říkal, tak o čem to teda je? A co všechno si můžu s Pánem Bohem zažít, kam až mě může jako kdyby dovést.
0: Jsi vlastně neměl co vyprávět v tomto smyslu.
1: Neměl. Já jsem měl pár příběhů, jako který jsem si zažil, nějakou reakci Pána Boha na modlitbě jako dítě, ale to člověk řekne dvakrát tam končí. Takže svým způsobem takový ten charakter, já chci mít taky něco, tak mě dovedl do toho zájmu o Pána Boha.
0: No a takový nějaký ten vážný okamžik
1: a
0: přišel.
1: A ten vážný okamžik přišel na jednom kempu, English Campu, kdy jsme vlastně tady přijel americký tým, dělali jsme anglický tábor se zaměřením právě na křesťanství pro děcka. Já jsem tam tenkrát byl, to byl úplně můj první a evangelium, nebo o tom, co Pán Ježíš pro nás udělal a kým pro nás je, že za nás umřel, že nehledá dobrý lidi, ale dokonalý lidi. Nikdo z nás takovej není, proto jsem přišel on, aby si se mnou to místo vyměnil a všechno tady tohle jsem slyšel od malička. Znal jsem to, svým způsobem jsem to chápal a bral jsem to jako pravdu. Neměl jsem důvod to zpochybňovat, ale nikdy to nebylo tak moc osobní pro mě. A pamatuju si, že jsme se tam koukali na jeden muzikál a muzikálně zpracovaný vlastně evangelium. A to byl moment, kdy najednou, jak kdyby to Pán Bůh skrze ten muzikál říkal mně.
0: Najednou to docvaklo.
1: Přesně tak, takže to byl moment, kdy jsem se poprvé rozbrečel, úplně jsem najednou věděl, že to je pro mě, že to je osobní, že mě to fakt mění život a to byl jeden z momentů takových už vážnější, co se týká toho vůbec nastavení a rozhodování žít život s Pánem Bohem a nemít to jenom jako nějakou takovou nálepku nebo něco, co beru jako automatickýho.
0: A opravdu změna přišla a velké věci přišly do tvého života, o tom si budeme povídat po písničce.

0: Kdo Ježíše má, ten už není nikdy sám, zaznělo v písničce, která dozněla na Rádiu 7 v pořadu Fortepiano, kde se mnou u mikrofonu sedí Honza Šeda neboli Čenza. A my jsme před chvilkou mluvili o tom, jak se Pán Bůh dotkl tvého srdce, jak z toho vzdáleného pozorování se dostal do blízkosti a přineslo to do tvého života nový rozměr. Co se vlastně uděje v člověku, který zná Pána Boha jako kdy by z dálky trošku a potom najednou ho začne poznávat zblízka.
1: Jo, určitě to je změna. Jako, je pravda, že někdy lidi vidí tu změnu u nějakých lidí, kteří jsou vlastně úplně daleko od Pána Boha, vůbec nemají šajnu o tom, kdo to je, a pak když ho potkají, tam je velká změna, kterou vidí většina kolem, ale u mě jsem to vnímal svým způsobem stejně. Já jsem do té doby byl hodně sebestřednej, všechno bylo o mně a snažil jsem se, aby mě lidi viděli. A v tomhle mě začal Pán Bůh hodně měnit a pracovat na mě. A měl jsem několik momentů, kdy jsem si říkal, jako, že nějakou píchu a tohle, že už to mám vyřešený a Pán Bůh vždycky může zajít hloub a hloubš a hloubš, takže k tu větu
0: jsem už
1: dávno přestal používat, že mám něco vyřešený v životě. A spíš jsem začal víc Pána Boha ptát, co všechno chce ještě vyřešit. Ale viděl jsem tam určitě změnu u sebe, co se právě týká toho zaměření na mě, a začal jsem určitě, když se na to koukám zpětně, se koukat víc na ostatní lidi, pozbuzovat ostatní lidi, a Pán Bůh mě postupně začal lámat srdce právě pro ostatní lidi a do služby ostatním.
0: Když tě tak poslouchám, tak myslím na to, jak se může snadno stát, když člověk vyrůstá v tom církevním prostředí, že si o sobě myslí, že není hříšný, že? Že vlastně nedělá takové ty v uvozovkách velké hříchy, i když někde nějaké úlety tam jsou, samozřejmě potají, ale že žije jako kdyby ten slušný život. A jednou jsem slyšela takové přirovnání, že vlastně jsme všichni lotři, jo, jeden po pravici, jeden po levici, jak na tom kříži tam viseli, že si nemůžeme o sobě dělat iluze. Přišlo toto poznání taky do tvého života, že vlastně jsi ten hříšník?
1: Určitě přišlo. A já tam mám jeden příběh, kterým to přirovnávám, ale pro mě to bylo, já asi když bez příběhu v krátkosti, kdybych to řekl, tak to pro mě bylo, jak když mě někdo vezme šutr ze mě, když to někdo fakt něco zdělá, když se to, já nevím, pocitově něco dlouho řeší, člověk nad tím furt musí přemýšlet, nějak to tam má, jako kdyby na mysli, a najednou se to vyřeší, taková ta úleva. Tak to byl jako kdyby reálně ten moment, kdy jsem najednou vnímal, že to na sobě už nenesu, že už to neplatí. A určitě jsem se taky vnímal jako lotr. Já si myslím, že jsem tam měl pěknou řádku věcí, kterou jsem. A každý z nás má. Ono to je jenom o tom, jak jsme nastavení. A většina lidí je nastavení na to, že jestli jsme dobří nebo špatní lidi. Ale ta, jak jsem už zmiňoval, tak vlastně ta biblická boží laťka je dokonalost. A tam už si myslím, že nikdo z nás si netroufne se dát na tady tuhle úroveň.
0: To je hodně vysoká laťka, to je pravda. Mluvil jsi o tom, že postupně Pán Bůh tě začal tak směřovat a připravovat na to, co budeš dělat dál, a to byla práce s mladými lidmi. Řekni o tom něco.
1: Jo, já jsem asi na ty roky úplně nejsem nejšikovnější, ale myslím, že to bylo kolem 16-17, tak první věc byla, že jsem začal sloužit v nedělní školce. Takže tam u nás, takže to byla...
0: Ty malé dětičky.
1: Jo, malé dětičky, já jsem měl radši ty starší, s kterým už se dá o něčem bavit. Tak to byla moje velká srdcovka. Dlouhou dobu a strašně jsem si to užíval a bavilo mě to, doteď mám rád práci s dětma a vlastně i v City House, kde teďka jsem, tak ještě jsem tam zaběhnu.
0: A pro radost.
1: A začal jsem být vlastně v týmu mládeže, který tenkrát přebíral můj švagr, tak tam jsem byl vlastně v týmu, takže jsem ještě pomáhal tvořit tu mládež. A třetí věc, kterou jsme potom ještě rozjížděli ve stejné církvi, tak byl plán B, který vlastně tenkrát začínal, a švagr to byla jeho zase srdcovka, kterou přijal on, ale zase jsem byl v tom týmu, s kterým jsme to tenkrát úplně rozbíhali.
0: Ty musíš vysvětlit, co to je, plán B.
1: Jasně. Plán B je vlastně služba, teďka už to má několik zaměstnanců, Pavel Kratochvíl, který tady taky byl v rádi a určitě o tom mluvil, tak to vede, je to vlastně služba dětskám z města. Je to volnočasový klub. Fungovalo to tenkrát dvakrát do týdne, myslím, že to bylo úterky a čtvrtky. A my jsme začínali tak, že jsme vytiskli pozvánky. Ten záměr byl jednoduchý, aby jsme vytvořili nějakým způsobem bezpečný prostředí pro děcka, který se nezajímají o křesťanství, byli tam pro ně vztahově, věnovali se jim, aby nemuseli se potulovat a poflakovat různě po městě, protože tenkrát toho v Letovicích úplně tolik nebylo, volnočasových aktivit. A postupně jim dát příležitost, jestli chcou přijít vlastně v pátek na mládeži na křesťanský program. Takže tady jsme začínali a pamatuju si, že po rozdání spousty a spousty pozvánek nám do klubavny naklusali obrovský dav jednoho kluka, který tam za náma přišel a povídal si s náma, takže jsme tam byli tři vedoucí s jedním klučinem. A to byly začátky, načež můj švagr se rozhodl, že vezmeme balón, frisbee a nějaký sportovní věci a nebudeme zvát děcka za náma, ale půjdeme za děckama. Takže jsme šli vlastně na sportovní hřiště a tam jsme se začali postupně seznamovat s děckama. Dávali jsme dohromady fotbalový turnaje a nějaký konečně fotbaly, aby se tam nekopalo pět děcek na různý branky. A takhle to začalo.
0: Mm-hmm. Tak právě myslím na to, že asi mladý děcka dostat někde do budovy, navíc když nevědí, co je tam čeká, asi není úplně to ono.
1: Taky jsme se to naučili, museli jsme se poučit.
0: Tak na ulici, na sídlišti, na hřištích se pořád potuluje docela dost děcek, kteří jsou tak trochu bezprizorní, nevědí, co s časem. Tak určitě je to takové velké téma i dnes, i když toto už se odehrálo, už je to taky jako řádka let, že jo? A zase to číslo, že nějaké?
1: No, tak plus minus si myslím, že to bude nějakých 13 roků. Už dozadu 13, 14. let.
0: Tušil jsi tehdy něco takového, co děláš teď?
1: Já jsem už v tom věku, právě tím, že jsem viděl švagra, který byl už tenkrát vlastně, byl zaměstnaný, tenkrát měl ještě částečný úvazek, ale už byl zaměstnaný jako vedoucí mládeže. Takže jsem, to byla taková první jasná věc, že se to dá udělat a je reálný být vedoucí mládeže a být placený, mít jako práci. Já jsem tenkrát rozhodně si nemyslel, že bych byl pastor, že bych jako vedl tu dospěláckou církev, ale říkal jsem si, že bych chtěl a asi v nějakých 17 letech to začala být moje modlitba k Pánu Bohu a prostě jsem to měl na srdci, bavilo mě to, dělal jsem to dobrovolnicky tenkrát na různých...
0: To jsi byl ještě student?
1: Jasně, jasně, to jsem tenkrát byl ještě student a dělal jsem to dobrovolnicky, ale věděl jsem, že chci jednou pracovat na plný úvazek v církvi. Tak tam to začalo lehce těsně po pubertě.
0: Po střední škole jsi nastoupil na další studia, nebo jsi šel pracovat? Co jsi dělal potom?
1: Po střední škole jsem nešel studovat, já jsem šel pracovat, tenkrát jsem měl vztah s jednou holčinou z Ameriky a vize byla to, že odletím do Ameriky.
0: Aha.
1: Ten vztah skončil, ale do Ameriky jsem odletěl, ale jako stáž v církvi jsem tam letěl vlastně dělat. Letěl jsem jako na internship. S církví právě, s kterou jsme tenkrát spolupracovali, doteď se spolupracuje v Letovicích a děláme tam s ňou kempy. Ale tenkrát jsem tam letěl a to byla moje taková první ochutnávka, jaký to vlastně je pracovat v církvi, protože jsem si to mohl na čtvrt roku zažít.
0: A zachutnalo ti to?
1: Strašně moc. Strašně moc mě to bavilo a naplňovalo mě to a od té doby jsem zase se mě to potvrdilo, že tím směrem chci dlouhodobě jít.
0: A když se zvrátil, pracoval jsi v nějakém civilním zaměstnání, protože ta cesta tam, kde jsi teď, ještě byla poměrně dlouhá.
1: Je to tak. Pracoval jsem v civilním zaměstnání, byl jsem na skladě v obchodu v Kropu tenkrát, tam jsem začínal, to je obchod s oblečením. Tak já jsem tam byl na pozici skladníka, jsem vyběhl na kasu, to mě bavilo, protože tam byla komunikace s lidma a to jsem si užíval.
0: Když se teď takhle bavíme, tak teď už je jasné, co děláš, už to i řekl a dostaneme se k tomu ještě trošku hlouběji, že pracuješ v církvi, je to tvoje zaměstnání, pracuješ v mladém sboru brněnském, ale tehdy jsi to nevěděl, co tě čeká.
1: Jo, byl to velký otazník pro mě. Já jsem furt nějak tak před Pánem Bohem hledal, furt jsem se ho ptal, ale asi si neuvědomuji okamžik, kdyby jsem to dostal pryč ze života už od těch 17 let. Vždycky jsem věděl, že v církvi chci pracovat, že mě tam Pán Bůh volá, měl jsem tam takovej pokoj a klid, a i když to x let nevypadalo, že by to mohlo být reálný nějak, ale Ale už mezi tím vlastně předtím, než byl ještě City House, tak jsme s manželkou už potom později taky byli znovu v Americe. Byli jsme tam na půl roku tenkrát sloužit. A furt jsem se motal.
0: Tak tě pán Bůh tak nějak připravoval a trénoval. Tak,
1: já jsem zpětně si říkal, že bych vlastně nechtěl začít dřív. Že jsem strašně vděčný za to, čím jsem si mohl prožít, že jsem mohl být v týmu na mládeži, jsem tam mluvit, odletět dvakrát do Ameriky. Tam mě to určitě taky hodně posunulo. Ať už švagr v té církvi, kde jsem vyrůstal, a spoustu dalších příležitostí, služba dětem, anebo právě ta práce a ta stáž v té Americe, tak mě dala strašně moc příležitostí si vyzkoušet věci a trošku si to tak osahat, tu službu, co to vlastně znamená. Že tam je toho daleko víc, než jenom to, že se člověk postaví za mikrofon a něco řekne.
0: Ano, ano. No, ale Amerika je přece jenom trošku odlišná. V mnoha směrech je odlišná, je to samozřejmé, je to země za oceánem, má svoji kulturu, svoji historii a tak dále a tak dále. A ta církev se tam vyvíjela jinak, než tady my u nás v naší zemi. Tak je to přenositelné, to, co jsi tam viděl, to, co jsi zažil, to, co jsi tam vyzkoušel?
1: Člověk musí mít filtr. Jako myslím si, že se to nedá vzít, ten vlastně způsob, kterým to dělají v Americe nebo v jiných zemích, obecně jako v jakékoliv jiné kultuře, a nedá se to napasovat přesně na českou nebo jakoukoliv jinou kulturu. Proto si strašně jako kdyby cením misionářů, který jdou a prvně pochopí tu kulturu, do které vchází.
0: Aby se tam přizpůsobili.
1: A pak se přizpůsobí. Takže to jsem věděl a už asi jsem měl takový přemýšlení, nebo mám, vnímám se tak, že mám jako kdyby, že si to dokážu, nepůjdu to na sílu tlačit. Ale viděl jsem tam spoustu principů, pracoval jsem ve velké církvi, nebo větší církvi, kde bylo nějakých 700 lidí, takže spoustu principů, struktury, jak fungují, komunikačně jak fungují a jakým způsobem to právě funguje v Americe a v Česku by to nikdy nefungovalo. Tak to jsem si dokázal nějak tak napasovat a pozměňovat.
0: Tak teď dáme další písničku, jsme v polovině našeho povídání a já se tě potom zeptám, co třeba z té Ameriky si chtěl přenést, co si viděl, že by bylo dobré přinést sem k nám. Takže dáme teď písničku.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano, přehoupli jsme se do druhé poloviny, u mikrofonu je jako obvykle Lenka Malinová, mým dnešním hostem je Honza Čenza Šeda a povídáme si o jeho životě tak, jak to bývá v tomto pořadě a o tom, jak ho pán Bůh vedl do práce na plný úvazek v církvi, kde je teď. A my jsme se zastavili v momentě, kdy jsi byl v Americe a čerpal si tam moudra.
1: Je to tak.
0: Učil se tam, trošičku ses rozhlížel, jak se to dělá, co se dělá, jak se dělá. A moje otázka před písničkou, kterou ti teď položím, byla, co z té Ameriky jsi přinesl, že jsi viděl, že je nosné, že je důležité a že bys chtěl dělat, že bys chtěl přinést sem.
1: Napadá mě pár věcí. Ta jedna, která tam šla vidět obecně, nebo kterou jsem se tak naučila, spíš tam zažil aj, tak byla štědrost lidí. Strašně moc štědrých momentů vůči mně, který jsem si tam zažil, a člověka to nenechá na jednom místě. Takže určitě taková štědrost, ať už s časem, vztahově, finančně, tak to byly věci spíš tak pro můj život. A věci do služby nebo do nějaký práce s lidma nebo v církvi, tak byla pro mě asi, že to tam pro mě bylo víc uvolněnější a mě to strašně sedělo. Taková ta uvolněná atmosféra, že člověk může být sám sebou, může v kázání říct příběhy, které jsou vtipný, na zasmání. Tady tyhle věci se mě určitě jako kdyby dotýkaly a pro mě to bylo uvolňující, protože sám takovej jsem a tam jsem si to mohl několikrát tak zažít a vidět, že to není tolik vážný. A asi, co bych dal do té práce s dětskama, tak takovej ten volnej čas mimo tu službu, který se jim ty vedoucí věnovali. Já sám jsem si zažil člověka, který se mě věnoval tam a bavil se se mnou pravidelně, jak se mám, co zvládám, a zažil jsem si tam takovej učednický mentoring vůči mně a vím, že mě to moc pomohlo, takže tohle byla věc, kterou jsem věděl, že chci taky svým způsobem nějak do ní dorůst a sám to takhle dělat v životě.
0: Uplynula potom nějaká doba, kdy se stal součástí zakládání nového sboru, kdy jsi tyto věci mohl ověřit, jestli budou fungovat a jestli je umíš také dělat ve svém životě, že jo?
1: Je to tak.
0: Ale co bylo ještě mezi tím, když se vrátil z té Ameriky?
1: My jsme tam do Ameriky jeli už na tu druhou stáž s manželkou.
0: Ano.
1: A já už jsem tam odjížděl s tou informací, že až se budu vracet zpátky, tak s Michalem, tenkrát, který vedl Connect v Apoštolské církvi na Životský.
0: Takže setkání mládeže, abychom
1: zakládat,
0: to vysvětlili.
1: Ano, setkání mládeže. Ano. Tak už budeme zakládat vlastně církev v Brně.
0: Takže
1: tuhle informaci už jsem
0: bylo.
1: Tam měl
0: už
1: a už jsem s ním odjížděl. Tenkrát se mě Michal prokecl a neměl to říkat tenkrát ještě, ale starší story, když se dozvědělo, že to vím, tak s tím byli v pohodě. A takže já už jsem tu informaci tam měl a už jsem tam svým způsobem už aj přemýšlel, co bychom tam mohli použít, co ne, co tam funguje, když budeme větší, tak jak to můžeme dělat. Takže už jsem tam měl s tím nastavením, že jak se vrátím, tak to začne tady.
0: Zakládání nové práce vyžaduje docela hodně věcí, obsahuje hodně věcí. Není to jenom to, že si někdo řekne, nějaká skupina lidí, tak teď založíme sbor, budeme kázat evangelium, lidi budou přicházet a bude to jednoduché. Asi to není úplně takhle jednoduché a ta příprava byla také docela dlouhá. To bychom museli mluvit s Michalem, jak se to zrodilo v jeho srdci a ten proces byl tuším 2 roky, nebo já nevím jak dlouho, než došlo k té realizaci.
1: Od toho začátku asi jo, a i od té doby vlastně, co to pak říkal, tak si myslím, že to bylo snad 1,5 roku, nebo určitě rok pomalu, možná necelý rok, než to vůbec někomu dalšímu řekl.
0: Ano.
1: A pak to trvalo možná necelý 2 roky, než se to nějak spustilo.
0: Tak nějak to bylo. Takže ty jsi asi neváhal, jak tě tak pozoruji, že by se stal součástí toho.
1: Já si pamatuju, Michal si mě vzal vlastně do Adrenaly, což je kavárna vedle té církve, do které jsme tenkrát oba dva chodili, a právě mě říkal o tom svým snu, o tom, co prožil s Pánem Bohem, že to říkal jako na staršostvu, že to má schválený. A mě tenkrát problikla jedna myšlenka v hlavě, on se mě zeptá, abych nějakým způsobem možná přebral Connect nebo něco takového. říkal jsem si, ale já bych chtěl jít s ním prostě asi spíš. A tak toho jsem se bál při tom, co mě to říkal. A on mě pak vlastně hnedka v zápětí řekl, a já jsem se tě chtěl zeptat, jestli bys to, jako kdyby chtěl tvořit nebo zakládat se mnou, tak to jsem byl moc rád a hnedka jsem mu na to řekl, že jo, a odkejval jsem mu to. Moc dlouho mě to nechybělo a fakt to se cvaklo s tou 10letou modlitbou, kterou jsem si v sobě nosil.
0: Kolik lidí vás tehdy šlo zakládat ten sbor, víš to?
1: Vím, tenkrát nás šlo zakládat 20 nebo 16 lidí, co se týkalo nějakých služebníků a i s dětma nás na první bohoslužbě bylo vlastně 24. To byl takovej ten tým a i s dětma, o který jsme se
0: ten
1: tam
0: základ.
1: Starali. Ano.
0: Ten základ. A bylo to dost? Jak se na to teď díváš zpětně?
1: Jo, já hlavně jako zpětně to furt vidím jako obrovský požehnání, který jsme do začátku měli, protože ten tým jsme si mohli vybrat a bylo tam obrovský požehnání a přijetí vlastně té naší vize, tou církví, která nás vysílala. A za mě si myslím, že to stačilo. Měli jsme tam 16 lidí, hlavně 16 lidí, kteří chápali, co jdem dělat, jak to jdem dělat a proč to tak chceme dělat. A byli ochotní sloužit každou neděli. Tenkrát na začátku jsme, každý byl třeba ještě ve třech týmech a dělali
0: všichni
1: jsme různý
0: věci. Všichni měli práci.
1: Přesně tak.
0: To je ten správný zápal do zakládání sboru. Zakládali jste sbor v Brně, ve velkém městě, kde je hodně církví, a lidi mají hodně možností, kam jít. Myslíš si, že je to snadnější než na malém městě, kde vlastně nic moc není?
1: Já si myslím, že každému sedne něco jiného. Malý město si myslím, že se rychleji rozkřiknou nějaké věci. Když člověk udělá něco pro tu komunitu, tak si myslím, že se to rychle ví a ta práce a vůbec jako kdyby to jak dát o sobě vědět, může vypadat trošku jinak. Město asi zase sedí víc nám nebo sedlo víc nám. Přijde mně, že tam je to spíš víc na vztazích. Tam už je těžký udělat něco velkého, aby si toho celé město všimlo. A je to postupnější a určitě to je víc právě na tom osobním pozvání a osobních jako kdyby vztazích, které tam jsou.
0: Co jste dělali pro to, aby se lidi dozvěděli, že něco nového vzniká?
1: Mně přijde, že jsme toho zas tak moc nedělali. Jediný vlastně, co jsme udělali a na co jsme se hodně soustředili, tak my jsme chtěli dělat církev pro nevěřící lidi. A chceme dělat církev pro nevěřící lidi. Samozřejmě, že nejenom pro ně, ale je to takový filtr, kterým se koukáme vlastně na všechno, co děláme. Což obsahuje nějakou srozumitelnost, nemluvíme tolik křesťanštinou,
0: formu, kterou
1: vysvětlujeme
0: volíte.
1: Strašně moc věcí. Člověk, který je věřící, tak to je navíc to vysvětlení tam pro něj. Co to jsou chvály, proč dáváme peníze, proč to nemusí dávat všichni. A vlastně se snažíme fakt, aby když tam přijde člověk, který nezakopl o Bibli a nezná Pána Boha vůbec, tak aby to pro něj něco mohlo přinést do života a bylo to pro něj srozumitelné.
0: Ano, aby to mu rozuměl.
1: A tohle bylo to hlavní, co jsme dělali. Pak jsme se modlili a děcka tím, že věřili tomu, že tam můžou pozvat do kohokoliv nevěřícího a budou tomu rozumět, tak tam začali hodně lidí zvát a i vlastně dřív, než jsme měli oficiální otevíračku, tak už tam chodilo x lidí, protože to tam děcka automaticky zvali svý známí, aniž bychom jim o tom říkali.
0: Když vzniká někde nový sbor, nová církev a křesťané v tom místě se to dozvědí, tak to přitahuje. A jsou určité typy lidí, kteří hledají pořád něco nového a ještě lepšího a ty to přitáhne a začnou tam chodit. Jak jste se s tímhle vyrovnávali? Určitě vás to
1: je,
0: taky potkalo.
1: Je to tak, určitě nás to potkalo. Myslím si, že nám se to nepotkalo nějak extrémně ve velkým, ale jako doteď se s tím setkáváme, že tady někdo přinde, jak my říkáme, na čumendu, to ano, omrknout. Ano. A za mě je pro nás důležitý, nebo tak, jak to máme nastavený, tak to je asi poslední druh lidí, který chceme přitahovat. Což neznamená, že nepřitahujeme, nebo že se tam nepřijdou kouknout, ale chceme to mít vždycky vyjasnění, kdyby když tam někdo přijde a chce tam dlouhodobě být, tak my jsme se vždycky s ním bavili, jaký jsou ty motivy, jak to komunikuje se svým pastorem, jestli slouží, je zapojený ve své církvi a proč by tu službu kvůli tomu opouštěl. A spíš jsme se hodně bavili, potřebovali jsme, aby věděli, že to je od Pána Boha, nejenom nějaký jejich rozhodnutí, možná nějaké pohodlnosti, nebo tady něco nového, tak se to vyzkoušet.
0: Folklor.
1: No.
0: Jaké hodnoty přenášíte těm lidem? Dneska je doba, kdy je to citlivé téma někomu představit nějaká pravidla. Je to citlivé téma pro mladé lidi, prostě aby dodržovali nějaká pravidla, aby byli zodpovědní a tak dále s tím souvisí, já nevím, nějaké členství nebo zapojení a takové věci. Jak jste se s tímhle vypořádali? Jaké hodnoty předáváte těm lidem?
1: My jsme přišli na jednu věc, nebo nám doteď přijde jedna věc, že mladí lidi v dnešní době mají rádi upřímnost a někdy řečený věci na rovinu. Takže takhle komunikujeme, nebojíme se nějakých tématech, schválně naopak, jako kdyby rozebíráme některé téma, které jsou tabu, nebo některé téma, které jsou kontroverzní právě vůči církvi a vůči křesťanům a záměrně to přinášíme, aby ty lidi viděli, jak o tom Bible mluví, jak o tom přemýšlíme my a jak co říká Pán Ježíš. A ty hodnoty, nevymýšlíme si nic novýho. Vědem to, co je v Bibli a jak to říkáme, forma se může měnit a je fajn, když se mění, je to potřeba, ale to poselství zůstává stejný. Furt je to nejlepší, to, co Pán Ježíš udělal, nemůžeme si tam vymyslet a nést cokoliv jiného. A předáváme hodně vztah. To znamená, že se snažíme předávat vlastně důvody a tu otázku

0: Zkušenost nemáme a někdy si říkám až jako, že to bereme tak automaticky, že to tak prostě je. Máme v celku dost lidí, kteří jsou zapojení. Máme něco málo přes 90 dobrovolníků.
1: Páni.
0: V církvi, kde vlastně teďka máme něco malinko přes 150 členů. Takže ta zapojenost v té dobrovolnické službě nebo v té pomoci je strašně velká procentuálně a máme tu zkušenost, že lidi chtějí být součástí. Já sám jsem tak byl vždycky nastavený a my se snažíme důvěřovat lidem, dávat jim důvěru a vést je v té službě, kterou dělají. Snažíme se, aby tam byla kultura pohody, aby to nebyl právě takový tlak musíš a vyčítání věcí, když se něco pokazí, ale aby jsme v tom všichni společně mohli růst a ty lidi ví, že to tvoří společně s náma, že to není prostě práce pěti lidí, kteří jdou vidět na stage v neděli, ale že to je něco většího a je asi spousta z nich si zažila ten přístup, když tam přišli, jak moc je to bavilo. A máme zkušenost, že lidi nechtějí zůstat jenom pasivníma, ale že se do toho chtějí přidat. A hlavně, když se přidají, tak si myslím, že se přidávají nejen do služby, ale do vztahu. Mm-hmm. Že tam mají tu svou bandu, s kterou se můžou scházet jednou za měsíc a růst aj právě do hloubky v těch vztazích.
1: Že tam jde o tu sounáležitost, že děláme něco společně, na čem nám záleží, co chceme, na čem se chceme podílet a v čem máme ten svůj díl. Že jo? Je to církev, je to sbor jenom pro mladé?
0: Určitě ne. A nechceme, aby to tak ani bylo. A může to tak působit, protože když tam člověk přijde, tak bych řekl, že nějakých, já nevím, 50 možná procent tam jsou mladší lidi, vysokoškoláci, čerstvě pracující lidi. Máme tam už samozřejmě i dětskou službu už od začátku. Teďka nám tam přišlo dost celku mladých rodin nových. Máme tam i seniory a strašně moc jich vážíme a jsme za ně strašně moc vděční. Myslím si, že to je hodně daný tím, jaký je ten tým, který to tvoří. Že ten tým vlastně, s kterým jsme začínali, tak byli téměř všichni právě toho středního věku. Takovej ten věk, kdy ukončím školu nebo ještě studuju. A to je ten tým, který to tvoří. A ten na sebe natáhl lidi, který měl kolem sebe, což byli převážně mladí. Takže proto si myslím, že to složení je takový, ale rozhodně to jenom pro mladý není. Spíš to je pro lidi, kteří mají podobné přemýšlení, kterým to vyhovuje dlouhodobě ten směr takhle jít a nevadí jim, to je to něco, kde se sami společně
1: jako,
0: sama najdou.
1: Světla a zhasnutý prostor.
0: Pro někoho to může být problematický.
1: Hudba,
0: pro někoho
1: to může být problematický. To jsou věci, které někdy člověku vadí nebo jsou limitem.
0: Jo, zpíváme v angličtině třeba některý část písní. Pamatuju si doteď jednu paní, kterou mám moc rád, seniorku, právě už měla kolem 80 let a přišla tam za mnou a říká, dneska se mě pán Bůh při té anglické písnice tak moc dotkl, jak nikdy. Já jsem to doteď neměla moc ráda, ale od téhle doby už neřeknu ani slovo.
1: Někdy vznikne taková myšlenka udělat společenství lidí stejné kategorie a že vlastně církev jako rodina by měla obsahovat všechny generace.
0: Jo, za mě, pokud je to církev nebo společenství jedné kategorie, tak už to pro mě ztrácí vlastně tento slovo církev. Protože církev je pro každýho, Pán Ježíš má rodinu a ta velká církev je pro všechny lidi a myslím si, že církev by tohle měla a může nést, takže takhle to vnímáme taky.
1: Tak dostáváme se skoro do závěru. Hezky se mi s tebou povídá a měla bych ještě hodně otázek, ale tak ještě chviličku. Jak se teď díváš tedy po těch 4 letech na to, čím jste prošli?
0: Asi strašně moc vděčností, ale už tam vidím ty fáze. Ze začátku to bylo strašně jednoduchý. My jsme dostali strašně jednoduchý a nádherný start. Strašně jednoduše svým způsobem, když se na to koukáme, až tomu je někdy těžký pro mě samotného uvěřit, nám lidi přicházeli, doteď přichází, narůstají a pak tam přišla už taková ta fáze té starosti a péče
1: o ty lidi.
0: Kdy bylo
1: potřeba se o ně postarat.
0: A já to mám strašně rád, jsem pastoračně zaměřený, mám rád rozhovory s lidma, ale zpětně jsem si uvědomil, že nějaká moje moudrost, zkušenost a empatie je strašně málo na ty rozhovory. Takže se teďka už učím víc coaching, různý jako kdyby vzdělávání v některých oblastí deprese.
1: Různé dovednosti,
0: úzkosti,
1: které potřebuješ.
0: Věcí. A vnímám to, ze začátku to bylo takový, až někdy tam naskakovala ta myšlenka, ty Vago, tak my to děláme dobře, jako jde nám to, asi Pán Bůh se k tomu přiznává.

0: A to rychle přišlo a člověk si daleko víc uvědomuje, že to je těžce jenom o Pánu Bohu a že myslím, že tam roste s tím, jak dlouho to děláme, tak tam strašně moc roste určitě u mě pokora v tom, že vlastně se nemůžu spolehnout na sebe, nemůžu se spolehnout na rozhovory, který jsem měl na podobný témata s jinýma lidma a je to strašně moc o Pánu Bohu a míň o mě. Tak to je takový vývoj postupný, ale furt je to strašně pěkný a furt to dokážu vnímat jako daleko víc jako povolání a něco, co mě naplňuje, než práci, kterou musím dělat.
1: I když samozřejmě, když člověk do něčeho vstupuje, je to nové, je tam to velké nadšení a očekávání a potom nastane taková ta práce, že jo?
0: Jo.
1: Opravdu práce, že to zaměstná člověka, vezme mu to síly, čas, když se těm lidem začne věnovat, nebo když jste budovali ty prostory, které teď máte, už je to opravdu práce. A potom si uchovat to nadšení asi vyžaduje také úsilí.
0: Jo, za mě to je jedna z věcí, kterou mám alarmově nastavenou a chci záměrně dělat kroky pro to, aby se mně to nestalo. Takže jak o tom mluvím, bavím se o tom, jakým způsobem si to ohlídat, jakým způsobem zvládat rodinu a církev.
1: Právě
0: jakým taky způsobem zvládat a oddělovat můj vztah s Pánem Bohem od toho, že si připravuju kázání, bavím se s lidma, modlím se za lidi. Ono to je pěkný a člověk si tam s Bohem zažívá věci, ale není to takový to rande s Pánem Bohem, je to něco jiného. A tady ty věci se snažím, na ně si snažím záměrně dávat pozor a chránit si to, aby se mě to nestalo.
1: Já jsem slyšela kdysi jednoho pastora, který řekl, že nemá otevírací hodiny, že je vlastně k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A ono to zní jako krásně, ale nemyslím si, že je to úplně správně.
0: Já si myslím, že to je nastavení každého. Dokážu si představit něco takového, kdybych byl svobodný a neměl rodinu a měl to jako povolání. Tak si možná si to dokážu představit, nevím, jak moc dlouhodobě, ale za mě to není ten styl, kterým já se chci vydat, určitě ne. Čím díl tam jsem, teďka máme jednu holčičku, 3letou, budeme mít další teďka na cestě, má se narodit za měsíc už a určitě si uvědomuju, jak moc důležitá je v mém životě role otce. A není to, rodina je nad církví. Potřebuju tu role a to, co mě Pán Bůh svěřil, tak do toho dávat čas, mít na to vyhrazený čas a to chce oddělenou věc. Ne, že tam budu odbíhat z času od své dcery, protože mě někdo volá.
1: Tak a jsme na konci. Co do budoucna? Jak se díváš do budoucna?
0: Do budoucna? Těším se na věci, které máme nějak tak v plánu, o kterých mluvíme, což jsou věci, a teďka možná to asi to můžu změnit, to jsou přání a nějaký směr, který máme. Zakládat nějaký další pobočky City House, samozřejmě tam výhledově to je v Letech. A záleží na tom, jak nás Pán Bůh povede nebo nepovede. Ale to jsou nějaké výhledové věci a těším se na budování mladých vedoucích a do budoucna plánujeme tenhle nebo další rok začít mládež. Tak na to se těším, to jsou takové věci před náma.
1: Hostem ve fortepiánu byl Honza Šeda, čili Čenza z brněnského City Houseu. Budeme dál sledovat, jak se vám daří a třeba se za čas zase můžeme sejít, abychom si popovídali o tom, co Pán Bůh nového udělal. A protože on je Bůh divu a zázraku, tak určitě to budou zase nové věci. Děkuji ti, že jsi přišel.
0: Já děkuji za pozvání.

nepřekonáš, hora, kterou nezdoláš, pojď a nech se vést. Není zeď, kterou nezbouráš, lež, která tě spoutá, pojď a nech se vést. Není tma, kterou nesekonáš, hora, kterou nezdoláš, pojď a nech se vést. Není zeď, kterou nezbouráš, lež, která tě spoutá, pojď a nech se vést.

fortepianu s Lenkou Malinovou a Čenzou Šedou se můžete vrátit ještě v sobotu po 11. hodině a v pondělí po 10. hodině k nám jste zváni k Viktorínu jezeru. Přijedou na návštěvu Matuškovi Lída s Jiřím. Asi znáte z našeho vysílání, tak můžete těšit v pondělí po 10. hodině.

Po 14. hodině vás ve vysílání Rádia 7 čekají písničky na přání. A ještě než se k ním dostaneme, tak nahlédněme do těch odpoledních pořadů, které jsou připraveny. Ježíš dokázal svým jednáním pobouřit farizeje, ale také obracet druhé lidi k vyšším hodnotám. Mnozí se ptali, kdo to jen je? Byl to syn tesaře nebo syn boží? Hledat odpovědi můžete v biblické úvaze s Martinem Moldanem dnes a v následujících dnech ve 15:45. Pravda nás učiní svobodnými. Stejnou moc má i evangelium, které nás osvobozuje od moci hříchu. Do listu Římanům nahlédneme na tyto pojmy v 15:45. I když se mění kulisy a nástroje, lidé ve starověku řešili v jádru stejné problémy jako my dnes. Rodinné tenze, zradu, selhání i nečekaný úspěch. Příběh Abrahamova pravnuka Josefa nás i dnes učí, jak moudře a morálně reagovat uprostřed extrémních situací. První část nové série Lukáše Targoše naladíte v pořadu Překročit hranice po 16. hodině. O 16:30 je připraven pravidelný magazín. Když se to narodilo, bylo to jenom takové bílé nic, do hrsti se to vešlo. Takhle uvítají korálky naše dětské posluchače dnešní pohádkou. Věříme, že vás potěší, vždyť zalistujeme jednou z nejklasičtějších českých dětských knížek Dášeňkou Karla Čapka. Život štěněte sledujeme v osobitém podání Jiřího Daniela v 7 hodin. 17 hodin. Opravdový přítel je ten, kterému záleží na tom, aby ses dostal do nebe. V Bible Guideu otevíráme 41. kapitolu Jeremiášova proroctví. Naleďte si v 6 večer. Sousloví kognitivní well-being nemusí být na první dobrou obecně srozumitelné. Řekneme-li zdravá mysl, zdravý rozum, zdravé přemýšlení, může to být pochopitelnější. Milan a Tom Michalkovi se v talk show No Filter zaměří právě na tuto oblast. Připojte se k poslechu od 18:30. V 19:15 se vypravíme s Ariškou za dalším dobrodružstvím. Následně ve stopách se seznámíme s příběhem Jany Korutové a ve 20:15 otevřeme proroka Malachiáše s poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. A skupinu Brouci můžete ladit a rozhovor s nimi zakusit v Pohovce po 21:00. Tolik výhled až do nejbližšího večera, tak můžete přemýšlet, vyhledat, očekávat pořady a také se můžete už v této hodince zapojit do písniček na přání. Tady je první od skupiny Need to Breathe a po ní už snad budou znít vaše písničková přání.

Otevíráme prostor pro vaše písničková přání. Telefon sem do studia 515 535 485, SMSky nebo WhatsAppové zprávy posílejte na 608 566 773, e-maily na studio@radio7.cz a nebo nás najdete i na Facebooku či Instagramu. Můžete svůj ohlas písničku poslat i tam. Já posílám High Vibes a další tipy a písně budou, doufám, od vás.

První telefonát sem do písniček na přání je od posluchačky Ivy a písnička poletí na 3 místa napříč celou republikou. Milence do Prahy, Radce do Jilemnice a Mílovi do Vizovic. Píseň Náš Bůh a Pán.

To bylo první přání dnešních písniček na přání a za stejnou osobou, za Radkou do Jilemnice, míří i následující písnička, která je od Mileny a tato písnička míří zase zpátky za Ivou do Prahy. Píseň od Michaly Kadlecové, nádherný tvůrce, a přidám ještě přání k narozeninám právě zmíněné Radce, tak dodatečně vše nejlepší.

Písničky na přání jsou v plném proudu a můžou sloužit i jako spojovník napříč republikou. Pokud máte někoho blízkého, chcete ho potěšit, povzbudit, jsou tu písničky na přání na Rádiu 7 právě pro vás. A telefonní číslo 515 535 485, nebo pokud raději píšete, můžete využít SMS-kové nebo WhatsAppové číslo 608 566 773, případně e-mail studio@radio7.cz. Písničky, které odezněly, mířily za Radkou a teď od Radky míří písnička k milence Ivě a také k lidem do Liberce a písnička od Terebintu Poutník. Tak vydejme se s Terebintem na cestu.

písničky na přání se dostávají téměř do své poloviny, tak chcete-li se zapojit, je ještě přes 30 minut možnost poslat písničku, povzbudit někoho, potěšit, nebo si třeba jen připomenout slova. Ta další nás zavedou za evangelistou Matoušem.

Další bude Jana Zibalová, Dej sami napít. A máme tu nějaký problémek, ale vydržte, písnička už je nachystaná, jenom potřebuji domluvit s počítačem a už by měla mířit za vámi

Další písničkové přání míří pro Janíčku do Prahy od Jiřího, píseň od skupiny I Am Day, která je King of Love, král lásky. A u lásky zůstaneme i v následujících minutách. Pokud tedy nedorazí žádné další písničkové přání, mám tu vybrané písně, které budou směřovat a ukazovat na boží lásku. Tady je první King of Love.

Bůh je láska. On nás provází v těžkostech a také nás provází nejrůznějšími zkouškami života. Přichází k nám, dává se nám poznat. Stačí mu otevřít naše srdce, otevřít naše životy, pozvat ho dál. Další píseň, která bude znít, je od Moniky pro Peťu, aby zvládl těžké zkoušky v životě a zakusil ten, právě ten boží dotyk. Skupina Šeptem.

Další píseň bude pokračovat v té boží lásce Jesus Cabello. Píseň Sin tu amor. Bez tvé lásky. Bez tvé lásky necítím, nenacházím srdce a ztrácím se ve své bolesti. Poslední možnost zapojit se do písniček na přání.

Písničky na přání se pro dnešek uzavírají se skupinou Nad čarou. Po 15. hodině se modlíme za Ukrajinu, nahlížíme do kalendáře Kalendária, či s Martinem Moldanem přemýšlíme, kdo je Ježíš.

S vysíláním Rádia 7 jsme překročili 15. hodinu v úterý 2. června. Je tu s vámi Pavel Kohl a následující hodinka začne modlitbou za Ukrajinu a pak také zamíříme do Bible. Budeme zjišťovat, kdo Ježíš vlastně je, s Martinem Moldanem, a také se začteme do listu Římanům. Příjemný poslech. Pane Ježíši, já děkuji za to, že ty jsi vládce, král králů, pán pánů, že ty máš velkou moc a vidíš, co jako lidé děláme, kde bojujeme, válčíme. A myslím na Ukrajinu, na ten konflikt, který se táhne takovou dlouhou dobu. Prosím, aby jsi tak tam byl, aby lidé tam, kteří možná ani se války neúčastní, jenom chtějí žít v míru, v pohodě, v klidu, aby zakoušeli tvoji blízkost. A prosím za ty, kteří za ně bojují, za všechny vojáky, ale i za ty, kteří slouží, kteří přináší nějakou oběť svého času, svých sil, svých schopností, aby se je posílil, dal jim naději, dal jim sílu, dal jim východisko z téhle situace. Prosím za tvoji milost pro Ukrajinu. Prosím za to, ať tam může přijít tvůj pokoj, tvoje vláda. Zachraňuj ty, kteří tam jsou, nejen pro současnost, ale i pro věčnost. Děkuji, že ty se dotýkáš. A stejně tak prosím i za ruské vojáky a za lidi, kteří bojují na té druhé straně, aby i oni zakoušeli, aby hledali tu cestu k tobě a ten nový život, který v tobě je. Děkuji za to, že vládneš, že jsi nade vším. Amen.

chviličku nás čeká zamyšlení Martina Moldana, první ze série Kdo to jen je. Tuto otázku si kladli nejen Ježíšovi současníci, ale můžeme si ji klást i my. Tedy kdo to jen je, po písni od skupiny Spotlight.

Zdravím vás a vítám vás u dnešního biblického zamyšlení. Každá doba musí odpovědět na otázku, kdo je to Ježíš. Odpověď na tuto otázku spočívá spíše v osobním postoji, než v naučené správné odpovědi. Leží více v rovině zkušenosti a méně v rovině vyprecizované teologické definice. Pokud bychom se domnívali, že doba, ve které Ježíš žil, tyto odpovědi znala, a čím více se od této doby vzdalujeme, tím více ztrácíme možnost dopátrat se pravdy, hluboce bychom se mýlili. Poznání osoby Krista je záležitost duchovní. Může jej poznat kdokoliv, v kterékoliv době, a současně platí, že mnozí z jeho generace jej naprosto nepochopili. Evangelista Lukáš, jeden ze čtyřech autorů popisujících jeho život a skutky, uvádí čtyři krátké příběhy, které spojuje jedna jediná věta. Je to výraz, kdo to jenom je. Čtyři různé příběhy, popisující určitý moment z Ježíšova života, vyvolali u účastníků takovou reakci, že zvolali, kdo to jenom je. Tak autor třetího evangelia jednak dokládá, že osoba Ježíše byla předmětem dohadu i v tehdejší době, a jednak vybízí pozdější čtenáře, aby se sami zamysleli nad tím, kdo ten Ježíš je. Prostřednictvím dnešního vysílání i my můžeme přemýšlet nad Ježíšovou osobou v první z těchto epizod. Budeme číst z Lukášova evangelia, 7. kapitola, verše 36 až 50. Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dozvěděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje, s pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy, líbala je a mazala vzácným olejem. Když to spatřil farizeus, který ho pozval, řekl si v duchu, kdyby to byl prorok, musel by poznat, co to je za ženu, která se ho dotýká, že je to hříšnice. Ježíš mu na to řekl, Šimone, chci ti něco povědět. On řekl, pověz, mistře. Jeden věřitel měl dva dlužníky. První byl dlužen 500 denárů, druhý 50. Když neměli čím splatit dluh, odpustil oběma. Který z nich ho bude mít raději? Šimon mu odpověděl, mám za to, že ten, kterému odpustil víc. Řekl mu, správně si usoudil. Pak se obrátil k ženě a řekl Šimonovi, pohleď na tu ženu. Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy jsi mi nepodal. Ona však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. Nepolíbil jsi mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. Nepomazali jsi mou hlavu olejem, ona však vzácným olejem pomazala mé nohy. Proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje. Řekl jí, jsou ti odpuštěny hříchy. Ti, kteří byli s ním u stolu, si začali říkat, kdo to jen je, že dokonce odpouští hříchy. A řekl ženě, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. Příběh nás uvádí do domu farizea Šimona. Farizeové byli v tehdejší době vlivnou náboženskou skupinou, která byla známa svou přísností v dodržování zákona. Jejich horlivost pro boží věci však často hraničila s pýchou, a tak se staly synonymem pro náboženské pokrytectví. Bylo zvykem zvát na oběd významné hosty a ve společenství nejbližších přátel diskutovat o náboženských otázkách. A tak se jednoho dne tím pozvaným stane Ježíš. Oběd probíhá klidně až do chvíle, kdy do hodovní místnosti pronikne žena s nevalnou pověstí, přistoupí k Ježíši a začne mu v pláči vlastními vlasy otírat nohy. V přítomných zatrne a Šimonovi proběhne hlavou myšlenka. Tak přeci se prokázalo, že to není prorok, ale podvodník. Prorok by poznal, o jakou ženu jde, a nikdy by nedovolil, aby se ho dotkla. Ježíš na to okamžitě reagoval. Vyprávil mu krátké podobenství o dvou dlužnících, skrze které ospravedlnil jednání oné ženy a zároveň konfrontoval Šimona s jeho odměřenou rezervovaností.
Je úžasné, jak jedna jediná epizoda odkryje srdce a myšlení dvou různých lidí, tak rozličných, že za běžných okolností by se nikdy nesetkali. Hříšná žena, bývalá prostitutka, se s Ježíšem musela setkat již někdy dříve. Nyní, když se dozvěděla, že je hostem v jejím městě, jej vyhledala, aby mu projevila vděčnost. Farizeus Šimon, vážený občan města, si zakládal na své dobré pověsti. To bylo něco, čím byli všichni farizeové charakterističtí. Možná se jednalo o pokrokového, upřímného a odvážného farizea, protože pozvat k sobě Ježíše, to se neobešlo bez rizika. Příchodem oné ženy se role dramaticky mění. Žena dělá něco, co bylo povinností hostitele. Omývá Ježíšovi nohy. Něco, co je dnes nezvyklé, ale tehdejší podmínky to vyžadovaly. V lepších domácnostech to byl úkol sluhů. Farizeus je tedy zahanben. Ta žena udělala něco, co bylo jeho povinností, respektive povinností personálu jeho domácnosti. A vysvětlení? Leží v rovině odpuštění hříchů. Žena, které byly odpuštěny hříchy, se ujímá úkolu, který byl vyhrazen služebnictvu. Dokonce během toho rozbije nádobu se vzácnou mastí. Tato mast byla majetkem svobodných dívek, schovávali si ji pro den svatby. Její cena představovala průměrný roční výdělek v tehdejší době. Nádoba neměla uzávěr, mast tedy nebylo možné dávkovat, musela být rozbita. Buď tedy použije vše, anebo nic. Odpuštění hříchů tedy v ženě probudilo lásku a ochotu obětovat to nejcennější, co měla. Svou počestnost ztratila už dávno. A tak obětuje to poslední, co jí zbylo, a co uchovávala jako symbol naděje lepší budoucnosti. A pak zde máme farizeje Šimona. Až do této chvíle nikdo nepochybuje o tom, že jde o váženého a zbožného občana města. Tragédie je, že o tom nepochybuje ani on sám. A trochu to vypadá, že Šimon hraje na všechny strany. Pozve sice Ježíše k hostině, ale za stolik vřelosti mu neprojeví, aby se neřeklo. Ježíš byl permanentně na seznamu nežádoucích. Ježíšovo podobenství o dvou dlužnících ale staví lidské hodnoty na ruby. Najednou nejde o to, kým kdo je, ale jde o to, kolik milostí jsme schopni z Božích rukou přijmout. V jistém smyslu nejde o to, kdo byl anebo nebyl větší hříšník. Z lidského pohledu na tom byla hůře ona žena. Z Božího pohledu to nehraje až takovou roli. Důležitější je vůbec uznat, že hříšní jsme, a umět hledat odpuštění. Farizeovi k dokonalosti chybělo jen málo, alespoň se to sám domníval. A výsledkem bylo, že jedná s odstupem. Jeho zbožnost je maskou, za níž se skrývá chlad, ostražitost a podezíravost. Žena jedná se spontánní láskou, je jí jedno, co si lidé myslí. Na své pověsti toho už bez tak moc nezachrání. Je však naplněna láskou a vděčností a chce to projevit. Příběh končí větou, kterou jsem nastínil již v úvodu. Čteme verš 49. Ti, kteří byli s ním u stolu, si začali říkat, kdo to jen je, že dokonce odpouští hříchy. A tak se pravomoc odpouštět hříchy stává předmětem údivu všech zúčastněných. Není to poprvé, co k něčemu takovému došlo, a vždy to vyvolalo stejný údiv. Vždyť odpouštět hříchy, to může jen samotný Bůh. Co je to za muže, který si osobuje nárok odpouštět hříchy? Je to snad Mesiáš? Na to vypadal příliš obyčejně. Přátelé, mám obavu, aby nedošlo ohledně odpuštění hříchů k malému nedorozumění. Všichni víme, že odpuštění hříchů, smíření s Bohem, je jednou ze základních zkušeností křesťanova života. Bible nás na mnoha místech ujišťuje, že vírou v Ježíše dosáhneme onoho odpuštění. Jde o záležitost tak často opakovanou, že ji někdy až zlehčujeme. V čem tkví odpuštění našich vin? V našem příběhu jsme mohli vidět, že Ježíšova slova odpuštění nebyla lacinou frází, jen tak vypuštěnou z úst. Společně s odpuštěním dává i měřítko, jak si můžeme sami na sobě ověřit, zda jsme odpuštění skutečně přijali. Komu je odpuštěno, miluje. To je princip, který stojí v popředí. Ta žena si byla vědoma, že je špatná.
setkání s Ježíšem jí dalo novou hodnotu. Byla si jista odpuštěním své minulosti natolik, že se v ní probudila láska. Farizeus, na rozdíl od ní, nepociťoval zvláštní potřebu odpuštění. Považoval se za slušného člověka, příslušníka privilegované třídy. A tak Ježíš říká, komu se hodně odpouští, hodně miluje, komu se málo odpouští, málo miluje. A zde jsme v závěru dnešní úvahy. Doufám, že jste mohli zažít alespoň něco málo z údivu hostů v domě Šimonově a spolu s nimi si položit otázku, kdo to jenom je, ten Ježíš. Co je to za muže, který svou přítomností má takový vliv na lidi? Proč jedni po setkání s ním neodcházejí stejní, zatímco druzí se zatvrdí ve vzdoru? Přeji vám, milí posluchači, požehnaný den.

Se zamyšleními Martina Moldana se setkáme ještě v dalších dnech, vždy v 6 hodin 45 minut nebo 15.15. 15.

Dnes mají svátek Jarmilové. Jméno Jarmil se může používat i ve variantě Jaromil. Obě jména jsou nověji utvořená a zřejmě jde o varianty ke jménu Jarolím, jehož původ není zcela jasný. Není vyloučeno, že prapůvodem bylo starořecké jméno Jeroným. U nás je více rozšířená ženská obdoba tohoto jména Jarmila. O její popularitu se zasloužil zejména Máchův Máj. Jarmil je podle významu jména opravdu ten, který miluje jaro. Tak ať si spolu s Jarmily užijete poslední záchvěvy jara před příchodem těch opravdu letních teplot. A dnešek je také světový den poruch příjmu potravy. A nahlédneme-li do kalendária, tak 2. června roku 455 dobyli Vandalové Řím. O 140 let později, roku 597, anglický král Ethelbert konvertoval ke křesťanství a nechal se pokřtít. Jeho křest měl takový účinek na nerozhodnou mysl jeho pochybujících krajanů, že až 10 000 z nich následovalo během několika měsíců jeho příkladu. Před 130 lety Guglielmo Marconi získal patent pro svůj nejnovější vynález, totiž rádio. Roku 1953 se v Londýně uskutečnila korunovace Alžběty II. Ta se stala královnou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a hlavou zemí Commonwealthu. Vládla do nedávna, než zemřela a nastoupil syn Karel. Výročí úmrtí má i kanadský misionář George Leslie Mackay. 125 let uplyne od jeho úmrtí. S kanadskou presbyteriánskou misií působil na Tajvanu. Patří mezi nejznámější lidi ze západu, kteří kdy žili na tomto ostrově. Jeho působení dodnes připomíná množství soch po celém ostrově. Mackay přišel na Tajvan ve svých 27 letech a až do své smrti pak působil ve městě Tamsui. V listopadu roku 2008 vznikla tajvansko-anglická opera podle Mackayova života nazvaná Mackay, muž s Biblí a černým plnovousem. Připomínáme si také českého sochaře Josefa Václava Myslbeka. Narodil se v červnu 1848 a zemřel 2. června 1922. Připomeňme jeho nejznámější díla. Výzdoba interiéru Národního divadla, mimo jiné bysta Bedřicha Smetany ve foyer budovy, pomník Karla Hynka Máchy na Petříně nebo jezdecká socha svatého Václava na Václavském náměstí v Praze. Český literární vědec a překladatel Bohumil Mathésius se narodil v červenci 1888. Překládal především z ruštiny, ale také z němčiny a francouzštiny. Dosud populární jsou jeho převody a parafráze staré čínské poezie, zpěvy staré Číny. Zemřel 2. června 1952. Tolik z dnešního kalendáře a kalendária, které připravila Lucie Endicherová a Tomáš Coufal mladší.

Za chviličku otevřeme list Římanům, 7. kapitolu s Ladislavem Matíčkem, teď Matt Redman a píseň When All Is Said and Done.

0: Právě tak je tomu s vámi, bratři moji. Skrze Kristovo tělo jste pro zákon mrtví a můžete se oddat jinému, totiž tomu, který byl vzkříšen z mrtvých. Konečně tedy můžeme nést ovoce Bohu. Dokud jsme žili tělesně, zákon v nás probouzel hříšné vášně, které působily v našich údech tak, že jsme nesli ovoce smrti. Teď však, když jsme zemřeli tomu, co nás drželo, jsme zákona zproštěni, abychom sloužili Bohu nově, prostřednictvím ducha a ne postaru, prostřednictvím litery. Co na to řekneme? Že zákon je hřích? V žádném případě. Avšak nebýt zákona, hřích bych ani nepoznal. Například o závisti bych nevěděl, kdyby zákon neříkal nezáviť. Hřích se chopil příležitosti, kterou mu to přikázání skýtalo, a vzbudil ve mně všemožnou závist. Bez zákona je ovšem hřích mrtvý. Sám jsem kdysi žil bez zákona, ale jakmile přišlo přikázání, hřích ožil a já zemřel. Přikázání, které mělo být k životu, je mi nakonec ke smrti. Hřích se totiž chopil příležitosti, kterou mu to přikázání skýtalo, oklamal mne a jeho pomocí mě zabil. Zákon je ovšem svatý, přikázání je svaté, spravedlivé a dobré. Přineslo mi tedy to dobré smrt? V žádném případě. Hřích se však projevil jako hřích. Tím, co bylo dobré, mi způsobil smrt. Díky přikázání se tedy ukázalo, jak je hřích nevýslovně hrozný. Víme, že zákon je duchovní, ale já jsem tělesný, zaprodaný hříchu. Sám nerozumím tomu, co dělám. Vždyť nedělám to, co chci, ale to, co nenávidím. Jelikož dělám to, co nechci, souhlasím s tím, že zákon je dobrý. Nedělám to tedy už já, ale spíše hřích, který je ve mně. Vím totiž, že ve mně, to jest v mé tělesnosti, není nic dobrého. Chtít dobro je mi blízké, ale sílu je konat nenacházím. Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci. Jelikož tedy dělám to, co nechci, nedělám to už já, ale hřích, který je ve mně. Objevuji tedy zákon, že když chci konat dobro, je mi na blízku zlo. Ve svém nitru radostně souhlasím s Božím zákonem, ale ve svých údech vidím jiný zákon, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu, který je v mých údech. Jak ubohý jsem člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto smrtelného těla? Děkuji Bohu skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Sám o sobě tedy svou myslí sloužím zákonu Božímu, ale tělem zákonu hříchu.
1: Ze 7. kapitoly listu Římanům četl z překladu Bible pro 21. století Ladislav Matějček.

nejlepší, co můžu, jak Marie chci dát. A nechci tam pěny, jak Daniel, budu spát. Jo,

0: milovat jak Ježíš, jeho srdce má. Nechci žít prázdně, každá minuta se počítá. Chci mu chválu vzdávat, svůj každý dík, protože není nikdo podobný a to je můj Bůh.
1: Pokračují Timothy a po 16. hodině jsou tu Překročit hranice. Otevřeme novou sérii Josef, jeho životní jízda.

Nestydím se za evangelium. Je to moc boží ke spasení pro každého, kdo věří. Epištola Římanům, 1. kapitola, 16. verš.

16. hodina v úterý 2. června přinese ve vysílání Rádia 7 pořad Překročit hranice a také zavítáme s magazínem na Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy či na akci Kolem ohně. U mikrofonu je s vámi Pavel Kohl.

0: překročit hranice? Protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Vítám vás u poslechu první části nové série Vyučování Lukáše Targoše, pastora církve Element z Hradce Králové. Nechte se vtáhnout do příběhu plného zvratu a emocí.
2: Určitě se všichni shodneme na tom, že život je určitá cesta. Nikdo z nás nestojí na místě, svět se kolem nás taky hýbe, my se neustále pohybujeme od někud někam a každý z nás bez ohledu na to, v jaké jsme životní situaci, bez ohledu na to, kolik nám je let, bez ohledu na to, čemu věříme, každý z nás má svoje vysněné destinace, máme představy, kam se chceme dostat, ale také každý z nás ví, pokud žije na tomhle světě alespoň chvíli, že život málo kdy je cesta po rovině, bez nějakých jako potíží. Většinou je to cesta, která přináší různé zákruty, nějaké výšiny, nějaké doliny, nějaké možná temné místa, nějaké pouště. Každý z nás zažívá, že život není zkrátka lineárně jednoduchý, ale má různé potíže a různé problémy. A některé problémy, které v životě zažíváme, se za ně si můžeme sami, našimi vlastními rozhodnutími, tím, že jsme se rozhodli někam na cestě se pohnout, něco udělat. Ale některé rozhodnutí nebo některé těžké situace na té naší cestě, některé zákruty, které zažíváme na naší cestě, nejsou způsobené naším rozhodnutím, ale třeba rozhodnutím někoho jiného. A důležité je, jak na takové rozhodnutí někoho jiného, který nás ovlivní, protože něco nám udělá, je, jak zareagujeme. Naše reakce na život okolo nás, naše reakce na momenty, které se nám v životě stávají, které jsou těžké, nepředvídatelné, překvapivé, jsou vlastně nejdůležitější, protože naše reakce ovlivní, jestli se pohneme kupředu, nebo zůstaneme trčet na místě, nebo zabloudíme, nebo si naši cestu prodloužíme. A proto je hrozně moc důležité, jak reagujeme na různé životní situace, třeba jak reagujeme na tragédii, jak reagujeme na zradu, jak reagujeme na úspěch, to nemusí být jenom negativní věci, jak reagujeme na přehlídnutí, jak reagujeme na to, že někdy žijeme podle hesla za dobrotu na žebrotu, někomu pomůžeme a vrátí nám to zpátky, jako by jsme někomu spíš ublížili. Jak reagujeme na situaci, kdy nám někdo ublíží a my máme najednou možnost se pomstit tomu člověku s gustem zase zpátky. To jsou ty momenty, které tvoří naši cestu. Příběh Josefa, o kterém budeme mluvit v následujících 5 týdnech, je jeden z nejbarvitějších příběhů celé Bible. A proč na něho v příštích týdnech podíváme trochu blíž? Je to příběh muže, který by mohl být kdokoliv z nás. My samozřejmě žijeme v jiné době a prožíváme jiné, řekněme, výzvy. Málo kdo z nás žije v době, nebo kolem nás nejsou žádní otroci, doufám. Ale přesto vidíme v Josefově příběhu momenty, které můžeme lehce přetransformovat do našeho vlastního života. A mnozí z nás to totiž se dobře znají. Josefův příběh je příběh, který zahrnuje tyhle ty prvky, protože tyhle prvky nejsou jenom v té době, před mnoha tisíci lety, ale jsou v době, kterou prožíváme i dnes. I dnes prožíváme podobné sociální, rodinné nebo jiné konstelace, které nám můžou pomoct alebo naopak ublížit. A proto se díváme na ten příběh Josefa. Josef, o kterém dneska mluvíme, je Josef, který je synem jednoho z izraelských praotců Jákoba, vnukem Izáka a pravnukem Abraháma. Takže je to příběh těch praotců, kteří založili izraelský národ a Josef je první z těch praotců, který není zmiňovaný. Říká se Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba, tak Josef je ta další generace, která se narodila Jákobovi. Ale jak uvidíte z dnešního dílu, Jákobův příběh v tom hraje hrozně důležitou roli a k tomu se za chvíličku dostaneme trochu více. Je pro nás důležité, abychom chápali, že lidé dřív a lidé dnes se zase až tolik neliší. Člověk po osvícenství obecně si myslí, že je jako více na výši, než byli lidé ve starověku nebo dokonce pravěku. Říkáme si, my máme osvícenou mysl, chápeme věci. Ve skutečnosti, když studujete historii, tak zjistíte, že jediná věc, která nás odlišuje od lidí z dřívějších dob, jsou technologie, které máme k dispozici. Technologie, které se postupně v lidstvu vznikly, které prostě někdo vynalezl, technologie, které máme, které nám zjednodušují, ale také komplikují život. Technologie jsou ta velká výjimka oproti tomu, co měli lidé dřív. Ale strachy, se kterými pracovali, výzvy, rodinné konstelace, nenávist mezi národy, to všechno vlastně ve své podstatě je pořád stejné. Samozřejmě, když studujeme historii, tak si všimneme, že starověký člověk byl mnohem násilnější, než se nám dneska zdá. Ty lidé byli opravdu vyrostli v kultuře násilí a my dneska se zdá, že násilí tolik není, ale nenechte se zmást. Na první pohled ho máme méně. Ve skutečnosti, kdybychom vzali větší časové úseky, tak ty nejhorší násilí, které lidstvo kdy zažilo, tak zažilo v minulém století. Takže moderní člověk není až tak moc odlišný od toho, co se děje ve starověku nebo dokonce v pravěku. Dokonce odborníci říkají, že pravěký člověk měl obecně větší povědomí o světě, ve kterém žije, než máme my. My totiž spoleháme na ty technologie, které máme, ale pravěký člověk dokázal rozpoznávat v přírodě, dokázal rozpoznávat konkrétní situace, byl to člověk, který zkrátka, i když řešil podobné problémy, tak měl obecně větší znalost o tom, jak funguje člověk a jak funguje svět, ve kterém je dnes, než máme dneska my, což můžou paradoxně právě naše technologie. A my jsme si řekli, že ten Josefův příběh má úplně všechny prvky dobrého příběhu a ty prvky mnozí z nás v různých okolnostech zažíváme. A možná ještě než se dostaneme k tomu Josefovu příběhu, tak jedna poslední taková úvodní věc. Proč jako křesťané máme znát ten Josefův příběh? Proč je to pro nás důležité? Ten příběh je židovský příběh, je to příběh dokonce jednoho z zakladatelů židovského národa, takže je to příběh, který se nás na první pohled až tolik netýká, ale jako křesťané věříme, že všechno, co je napsáno v té židovské části Bible, je napsáno také pro náš vlastní užitek, že v tom dokážeme najít nějakou moudrost, nějaké poučení, přestože se ta situace odehrává v úplně jiné době, v úplně jiné situaci, tak je to něco, co se dá aplikovat do naší vlastní situace. Věříme, jak říká apoštol Pavel v Římanům, tam říká takový zajímavý verš, on tam říká, všechno, co bylo v minulosti zapsáno, bylo zapsáno pro naše poučení, abychom díky vytrvalosti a pozbuzení, které je písmu, měli naději. Takže on nám říká, že to, co je vlastně napsáno v té židovské části Bible, to je ta Bible, kterou ti první křesťané měli v ruce, nový zákon ještě neexistuje, ten neprv oni píšou, takže ta Bible, kterou oni mají, je ta židovská, to, co my nazýváme trošku ošklivě starý zákon. Takže tahle ta židovská chtěla by poučit, abychom dokázali skrze to, co tam vidíme, skrze vytrvalost a pozbuzení, které tam je v těch příbězích obsažené, abychom i v tom my mohli najít naději pro nás. A to je věc, kterou zažíváme u Josefa velice silně. Když čteme Josefův příběh, tak vidíme tam konkrétní poučení, které tam zažíváme spolu s Josefem, ale zároveň získáváme naději, že přestože náš život se nevyvíjí podle představ, přestože náš život může mít dokonce spirálu směrem dolů a může se stát, že nám lidé ublíží a může se stát, že to vůbec nejde k lepšímu, tak přesto je vždycky naděje, protože naděje je něco, co nám dává silu do budoucna a naděje není, že všechno se daří, ale že všechno má smysl. A najednou zjistíme, že v těch příbězích dokážeme najít naději pro náš vlastní život. A zároveň samozřejmě každý ten příběh v tom starém zákoně, v té židovské části Bible nám dodává kontext našeho vlastního příběhu. A přestože Josef není křesťan a nemůžeme hodnotit podle morálních měřítek toho, co učí Ježíš, tak všímáme si, že Josef reaguje na mnoho těch situací, které se mu dějí v životě velice dobře. Reaguje správně, moudře, reaguje s milostí. A to je věc, kterou se budeme během téhleté série od Josefa učit jako církev dnes. Budeme se učit, že v Josefově příběhu se učíme, jak reagovat moudře uprostřed extrémních situací. To je to, co se budeme učit v tomhletom příběhu. Budeme se prostě učit, jak reagovat moudře uprostřed extrémní situace. Ty extrémní situace nemusí být vždycky negativní, můžou být i pozitivní. Ale jsou to situace, na které nejsme úplně připraveni a na které nás jakoby trochu zaskočí a vidíme, že Josef v nich reaguje moudře. U Josefa jeho příběh začíná dávno před jeho narozením. A je hrozně důležité, abychom znali jeho kontext rodiny, do které se narodí, abychom znali tu situaci, do které on přijde, protože je to paradoxní, jak často my ignorujeme kontext, našeho vlastního života. A když vyprávíme svůj příběh, začínáme tam, kde jsme začali my, svým vlastním narozením nebo nějakou situací, kterou jsme zažili, kterou si pamatujeme. Ale náš příběh nikdy nezačíná naším narozením. Náš příběh začíná před naším narozením. Náš příběh začíná tam, kde naše rodiny se potkaly, u našich rodičů a dokonce možná ještě dál. Náš příběh je hrozně důležitý chápat v kontextu, ve kterém jsme se ocitli, a u Josefa to platí opravdu hodně. Nikdo z nás není nepopsaný list. Všichni máme nějakou historii a máme nějaký kontext. A rodina má na nás vliv v dobrém i ve zlém. A málo kdo, když se zamyslíme nad rodinou anabází, má tak komplikovanou rodinou anabází, než má Josef. Takže jestli si myslíš, že máš komplikovanou rodinu, tahle série je pro tebe, protože se dozví, že tvoje rodina je pravděpodobně naprosto skvělá a v porovnání s Josefem bezproblémová, protože Josefová rodina, to je skutečně komplikovaná anabáze.
1: Se mnou ve studiu je teď Lukáš Targoš. Můžeme ještě chviličku mluvit o úvodní části celé série věnované starozákonnímu Josefovi. Ty jsi, Lukáši, citoval verš, který říká, že všechno, co bylo v písmu zapsáno, má v konečném důsledku cíl, abychom měli naději. Když předběhneme celou tu sérii, která se dnes před námi otevírá, jakou naději můžeme čerpat z Josefova příběhu?
3: Můžeme čerpat naději, že věci se můžou změnit prakticky přes noc, ale také se nemusí měnit po velice dlouhou dobu. A můžeme čerpat naději, že i uprostřed situace, která se vyvíjí velice špatně, Bůh na nás nezapomíná.
1: Ty jsi zmínil dneska vliv, který si každý neseme ze své rodiny. Tuto tenzi jakéhosi předznamenání nebo nastavení různých věcí v životě asi mnozí lidé znají, ale co z ní, jak z toho sevření vykročit?
3: To je poměrně těžká otázka, protože v práci s lidmi v pastoraci vidíme, že to není úplně snadné vykročit ze svého stínu situace, ve které jsme se ocitli, třeba ne vlastním vinou, naše rodinná situace. My spoustu těch věcí se naučíme zvládat v průběhu života, ale nedá se to úplně odřezat. Například naše rodina je naše rodina, i když třeba je nefunkční a nemůžeme jen tak lehce odřezat celou rodinu, protože se pak cítíme na světě velice sami jako sirotci. Takže musíme najít způsob, jak se vyrovnávat se situací, ve které jsme se ocitli, a je to pro každého trochu jiná situace a trochu jiný boj, ale nedá se úplně lehce z toho vykročit, že to jenom uděláme tlustou čáru, protože rodina oproti jiným typům vztahů, ve které tlustá čára udělat jde, nám neumožňuje udělat úplně tu tlustou čáru. Vždycky tam nějaký průsak do minulosti bude hrát roli a my se naučíme ty věci zvládat. Před lety jsem slyšel přednášku Andyho Stanleyho, který mluvil o tom, že je velký rozdíl mezi tenzí a mezi problémem. Problém je něco, co řešíme, tenze je něco, co se naučíme zvládat. A on říká, náš problém, který máme, je ten, že všechno řešíme, jako by to byl problém, který má nějaké řešení. Ale spousta věcí nemá řešení, spousta věcí je tenze, která pouze potřebuje, abychom se ji naučili zvládat. Pokud ní přistupujeme jako k problému, který se dá vyřešit, budeme vždycky zklamaní, protože se nám ta tenze znovu objeví, že tenze nemizí tím, že ji zvládáme, ta tenze je tam trvalá. Problém se dá vyřešit a zmizí, ale tenze zůstává. Takže my musíme se naučit rozlišovat mezi těmi dvěmi a spousta rodinných konstelací a naší minulosti je tenzí, kterou zvládáme, ale ne problémem, který jsme vyřešili.
1: Vidíš, to mi připomíná, před 30 lety jeden kazatel v našem sboru říkával, že jsou problémy k řešení a problémy k nesení.
3: Je to velice podobný princip. Možná tady pomohlo, že to nazval Andy jinými slovy, ale je to stejná věc. Jsou věci, které se dají vyřešit a jsou věci, které se prostě vyřešit nedají.
1: Jak je rozlišit? Myslím, že naše mizérie je někdy v tom, že to zaměňujeme.
3: Poznávací znamení tenzí je, že ať najdeme sebe lepší řešení, že se ta tenze vždycky objeví znovu. To je asi nejsilnější poznávací znamení, protože to nebyla nikdy věc k řešení, ale pouze k tomu, abychom se ji naučili zvládat. Kdežto u problémů, které se dají vyřešit, tak často se skutečně už nevrátí. To je asi základní rozdělení.
1: Tak kéž v tom máme moudrost, těšíme se na slyšenou opět za týden. Od mikrofonu se loučí Lukáš Targoš a Kateřina Hodecová.

Pořad Překročit hranice naladíte v premiéře v pondělí v 9 hodin 30 minut. Budeme pokračovat Josefovou životní jízdou. Pořad najdete i na podcastových platformách či na webu Rádia 7.

Všichni jsme boží děti. Píseň Taurena Velse o tom, jak i mnozí lidé, děti, jsou vráni do otroctví. Bůh nás vede.

Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost v prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Galatským 5.13.

0: Pozvání na víkendovou akci pro muže i oznámení o změně na jednom důležitém postu v rámci Univerzity Karlovy zazní v následujících minutách. Začíná magazín, vítejte u jeho poslechu. Čas na osobní stišení, modlitby, rozhovory a mnoho dalšího. To nabízí setkání pro muže kolem ohně, které se koná dvakrát do roka. Letní varianta startuje už tento pátek a tak je nejvyšší čas dovědět se o něm více. Za organizací akce stojí Tomáš Polívka, který v úvodu reaguje na otázku, zda hlavním impulzem pro pořádání těchto setkání byla jeho vlastní otázka. Co znamená být dobrý chlap?
1: Určitě tahle otázka se v mém životě objevila asi v 17-18 letech, kdy jsem si vlastně začal klást a pořád na ní hledám odpověď. A součástí té odpovědi tady není jenom nalezení nějakého intelektuálního řešení nebo nějaké formulace, prostě takhle to vypadá, ale pro mě ta odpověď je společenství mužů. Takže proto víkend pro chlapy kolem ohně.
2: Proč je podle vás důležité a potřebné, aby se muži pravidelně setkávali, ať už kolem ohně nebo při jiných příležitostech?
1: Je to jednoduše a prostě naše potřeba. My jako chlapi jsme v něčem trošku, řekněme, jednodušší, na rozdíl od žen. Nemáme jakousi přirozenou výbavu, že víme v mnohem, co v životě je dobře, jakým směrem máme vykročit. Prostě mám takový pocit, že muži především potřebují společnost jiných mužů pro to, aby mohli nejenom zdravě fungovat, ale aby mohli mít i nějaké vzory. Konec konců v Bibli nacházíme proto inspiraci už ve Starém zákoně, kdy se mnohokrát opakuje, Hospodin říká, pamatuj, až se tě tvůj syn zeptá, co jsem pro vás udělal, jak jsem vás vyvedl z Egypta. Myslím si, že to je nějaká pravda, která se propisuje stále. Jo, že vlastně starší muži mají něco těm mladším předávat a zároveň mladší i starší, jako všechny generace, mají nějakým způsobem být spolu. To společenství je právě velmi důležité pro to, aby jsme nejenom se fyzicky setkali, ale aby jsme se setkali i duševně, na nějaké té hluboké rovině. A to je právě to, co se vlastně děje na těch našich víkendech.
2: Zároveň z různých setkání chlapů, jak to znám, tak někdy je pro někoho těžké vylézt z té své ulity, přijít možná do skupiny, kde buď vůbec nikoho, nebo jen velmi málo lidí může znát. Setkáváte se i s takovými příběhy, že tam někdo přijel, řekl jsem na takové akci poprvé, málem donucením, protože prostě jiní chlapi mě řekli, že to potřebuju a nakonec se i takový člověk otevřel a nějak rozkvetl?
1: Samozřejmě, já si myslím, že to je věc, která je v naší populaci poměrně běžná. Spoustu mužů totiž vlastně žije ten svůj život nějakým způsobem samotářsky. Teď nemyslím o tom, že by neměli žádný sociální kontakt, mají třeba rodinu, děti, nějaké přátelé, ale jsou osamělí právě kdesi uvnitř. Jo? Nechtějí sdílet ty svoje boje, zápasy a to je právě velmi důležité. V mužské spiritualitě, uvedu takový příklad, se pracuje, nebo dá se pracovat s archetypy, archetypálními obrazy, které vlastně slouží jako určité vodítko nebo inspirace vlastně pro to, kým se má muž stát. A jedním z těch velmi silných archetypálních obrazů je obraz krále. Každý muž by měl vlastně, jak dospívá, nějakým způsobem směřovat tady k tomu archetypu. Ten král je někdo, kdo má své království, o které se dobře stará, proto aby ostatním lidem se tam mohlo pěkně žít. To království může být cokoliv, může to být vlastně kuchyň, jo? Může to být místo ve firmě, může to být samozřejmě místo v rodině, nějaký prostor. A teď jednoduše, když to převedeme na nějakou třeba geografickou, historickou, politickou realitu, tak si představme, že je král, který má svoje království na nějakém vzdáleném ostrově, a vlastně s nikým nekomunikuje. Nemá žádné sousedy, žádnou diplomacii. Jak to království bude vypadat a jak se bude královat? Tak to je s muži, kteří se nechtějí sdílet o hlubokých věcech svého života. A přesto vlastně každý z nás má ze svůj život nějakou zodpovědnost a čelí nějakým situacím, které jsou často složité.
2: Jako téma jste pro letošní letní variantu zvolili sousloví srdce chlapa. Když se řekne srdce, většinu lidí by mohlo napadnout slovo láska. Z jakého úhlu pohledu se na srdce během víkendu zaměříte?
1: Srdce je slovo, které je velice důležité a zároveň vlastně v naší současné společnosti pravděpodobně velice zprofanované. Ten výraz je nějakým způsobem posunutý, ale zároveň srdce je slovo, které se velmi objevuje v Bibli. Bible hovoří o srdci jako určitém životním centru, kde tedy nejenom sídlí emoce, ale kde se konají rozhodnutí, ze kterého pramení charakter. A já si myslím, že ta realita je, že srdce je místo, kde ve skutečnosti máme jako největší zranění, jo, které jsme například získali v dětství nebo někde v životě jsme to pozbírali. A často to, v jakém stavu je naše srdce, ovlivňuje náš život. Ať chceme nebo nechceme, co přiznáme nebo nepřiznáme. Je to síla, která nás táhne nějakým směrem. A já bych chtěl na tomto víkendu se podívat trošičku nebo nahlédnout do té hloubky, co každý z nás si v životě neseme, jakou výbavu jsme dostali a co s tím také můžeme udělat. Protože opět v Bibli se píše, pán Bůh nám dokonce zaslibuje, že nám dá srdce z masa, že on dokáže proměnit i srdce, které je třeba zraněné, které je jako stuhlé, které je prostě plné bolesti, na něco úplně jiného. To je to, co vyhlížíme právě součástí té boží pomoci. A je to něco, co myslím, každý křesťan vlastně má očekávat ve vztahu s Bohem. Že to centrum jeho bytosti se bude proměňovat. A protože to je střed našeho bytí, proto to má samozřejmě obrovský dopad a efekt na to, jakými jsme chlapi, jakými jsme muži, jak žijeme náš život.
2: Díky za to, jakým způsobem o tom přemýšlíte. Věřím, že chlapi, kteří se zúčastní víkendu, se mají na co těšit. Za vámi už je zimní lednový víkend. Jak na něj s odstupem času vzpomínáte?
1: Asi jako na všechny víkendy, které jsme v rámci Kolem ohně prožili, pro nás všechny, jak pro účastníky, tak pro organizátory, je to vždycky určitá jedinečná chvíle, jedinečný bod v životě, kdy se můžeme v něčem zastavit. A teď, víte co, ten náš víkend není jenom na začátku padly taková ty slova stišení, modlitba, rozhovory. Vypadá to v něčem jako velmi duchovně. Ale není to tak, že bychom se odstěhovali do nějakého kláštera a měli nějaký přísný asketický program. Naopak ten víkend je i setkání, oslava, radost. Tam se všechno mísí dohromady. Během toho víkendu já můžu zažít jako velice hluboké rozhovory s muži, se kterými sdílíme jako zásadní věci v našich životech, které jsou třeba i těžké. Ale zároveň taky se prostě chytnout kolem ramen a dát si spolu prostě pivo, který je součástí našich víkendů. Ne, že bychom byli jako skupina alkoholiků, ale je to prostě určitý symbol pohostinnosti a nějakého sdílení právě v naší kultuře. Takže vlastně je to všechno dohromady, je to vždycky jedinečné setkání opravdu se skupinou chlapů, kteří překvapivě zázračně vždycky během toho víkendu jsou opravdu otevření naslouchat sobě, naslouchat s druhým, hovořit s druhými, takové přátelské atmosféře, to má jako velikou sílu. A je to zároveň něco, z čeho potom člověk dokáže čerpat i po tom víkendu. A my bychom si strašně přáli, aby opravdu všichni muži v naší zemi jako měli takovouhle možnost, takové společenství. Jsem párkrát za rok na nějakém víkendu takovýmhle způsobem se otevřít, být tam plně přítomni se skupinou dalších hledajících mužů a chlapů. Myslím, že to je nějaká naše bytostná potřeba.
2: Bude to letošní letní setkání v něčem specifické? Případně můžete zmínit, v čem se obecně liší zimní a letní variace?
1: Ty letní setkání byly něco menší. Byla to menší skupina lidí. Zároveň ta scenérie, ve které se setkáváme v létě, tak to je základna Royal Rangers v křídlech u Nového města na Moravě. Spíme ve stanech uprostřed lesa, všude kolem je ta prostě rozkvetlá červnová příroda. Na druhou stranu naše zimní setkání se odehrává v starém hradě Hauenštejně v Krušných horách, kde všude je sníh a mráz. Takže ta scenérie, to, co nás obklopuje, je prostě jiná, což na nás má vždycky nějaký vliv. Ale to, co se tam děje v průběhu toho víkendu, je v podstatě vždycky to samé. Důležité je setkat se, být spolu, otevřít nějaká témata, opravdu vypnout ten víkend mobilní telefon, nechat nějakou tu běžnou životní rychlost a ten schon toho světa prostě za zády a být tady a teď se skupinou chlapů, kteří překvapivě, i když třeba jsou starší, mladší než já, tak si kladou vlastně podobné otázky v životě. Čelí třeba podobným životním těžkostem, situacím a zároveň mají nějaké zkušenosti, kterými se můžeme navzájem obohatit. To je vlastně to, co je na těch víkendech jako jedinečné a to, co vlastně je to jádro.
2: Už jste v některých odpovědích zmínil přínosy této akce i pro vás osobně. Rozšířil bych to ještě pod otázkou, jestli přijíždíte na akci pokaždé s trochu jiným očekáváním, nebo se vracíte pro něco, co opakovaně nacházíte?
1: To základní očekávání, myslím, které je pro nás důležité, je být otevřený Pánu Bohu, jo? A nějakým způsobem nejenom se otevřít s těm lidem, se kterými na tom víkendu jsem, ale přijít s otázkou, Pane Bože, tady jsme, díky, že tě můžeme znát a čekáme, co nám i ty povíš, jo? Skrze tenhle čas, skrze tyhle setkání. To bych řekl, že je asi pro mě jako ta nejdůležitější věc. Jinak ano, já vždycky během toho víkendu jako nacházím skvělou skupinu mužů, kteří spolu prožívají jako hodnotný čas a je to asi zázrak. Jo. To není vůbec běžné, protože během víkendu nedokážeme my jako organizátoři nějakým způsobem tu atmosféru zajistit. Tohle se prostě děje. A my jsme za to Pánu Bohu jako hodně vděční, protože věříme, že je to takový důkaz toho, že ty věci dělat máme, když teda s náma tam na tom víkendu je.
2: Už v úvodu jsem zmínil, že vy stojíte za akcí od samotného začátku a teď v té poslední odpovědi zaznělo něco o organizačním týmu. Kolik lidí stojí za organizací těchto víkendů?
1: My jsme celkem 4, je to takový dobrý počet a zároveň ty kluci, ten tým, se kterým tenhle víkend připravujeme, tak nejenom, že připravujeme víkend, ale my se pravidelně vídáme jednou za měsíc u ohně spolu, ač vlastně jsme všichni z jiných církví, jiných sborů a dokonce ani nejsme všichni ze stejného města. Takže mimo to, že jsme organizátoři víkendu, tak taky mezi sebou máme vlastně takhle podobné společenství. A zároveň to, co my prožíváme, jak spolu žijeme ten život a jak se vidíme jednou za měsíc, je něco, co se snažíme předat i těm ostatním chlapům a inspirovat je k tomu, aby to chlapské setkávání nebylo jenom o, řekněme, nějakých dvou víkendech za rok, nebo třeba ještě nějakým setkání, když mají třeba mít ve sboru, ve farnosti, nějaký víkend pro chlapy, tak taky někam jedou. Ale aby opravdu každý muž měl asi 2 nebo ideálně 3 další chlapy, takový prostě bratry, se kterými se může vidět jako jednou za měsíc a říct jim, kde je v životě, co se s ním děje, kam jde, by se zase mohli modlit, mohli nějakým způsobem sdílet ty životy, protože sami na sobě poznáváme, že to je naprosto životodárné a důležité pro každého z nás.
2: Když už o tom hovoříme, míváte zpětnou vazbu, že toto se chlapům daří přijet z víkendu domů a oslovit další skupinu lidí a udělat si přes rok něco jako kolem ohně light?
1: Ano, ano, párkrát se to už stalo, pár mužů opravdu jako založilo takovouhle skupinku, která nějakou dobu jako vydržela a my se snažíme zcela cíleně ty muže tady k tomu inspirovat, jo? Aby tam, kde bydlí, tam, kde jsou, ve svém sboru, ve svém společenství víry opravdu našli si takovouhle malou skupinku a plně jednoduše se setkávali. Jo. Ty naše setkání jsou o tom, že se teda vidíme na delší časový úsek v těch 4 lidech, třeba 2,5 hodiny až 3 hodiny, ale máme dost času říct, co se děje, mluvit o svých životech, jo, otevřít se. To si myslím, že je strašně silná věc a je to pro nás, kteří to zažíváme, hodně důležité. A je to něco, co bychom chtěli, aby si každý člověk z toho víkendu odnesl. Že bezva jednou za čas takhle se pozbudit nějaké větší skupině a zažít něco úžasného, ale proto, aby jsme v tom životě dokázali udržet nějakou trajektorii, nějaký směr, tak tohle to je jako fantastická věc. Takže takový náš sen je tisíc ohňů v České republice, kde prostě chlapy jednou za měsíc ve čtyřech se setkají. My se setkáme u fyzického ohně, jo, na zahradě u kamaráda, zapálíme oheň, tak tam stojíme kolem a opravdu si povídáme takhle ty 2-3 hodiny. Tak 2000 ohňů, kterého se jednou za měsíc setkají chlapy a mluví o opravdu o hloubce svého života. Tak to je takový náš sen, který bychom strašně chtěli vidět a věříme, že by to mohlo hodně znamenat, jo, nejenom pro ty muže, ale pro výsledku pro církev v naší zemi, pro naši společnost. Moc by se nám to líbilo.
2: To zní skvěle a věřím, že k tomu i chlapy

0: Dnu Royal Rangers v Křídlech na Vysočině se zájemci o tuto víkendovou akci budou sjíždět tento pátek odpoledne. Novým děkanem Evangelické teologické fakulty se stal dosavadní proděkan docent Petr Galus, který se své funkce ujal včera, 1. června. Co všechno má děkan fakulty na starosti a změní se nějak jeho povinnosti, odpovídá Petr Galus.
1: Budu především trénovat podpis, protože děkan je ta poslední nejvyšší a jediná nakonec výkonná ruka fakulty, takže podepisuje úplně všechno a to je takový symbol víceméně pro celou děkanskou agendu, na kterou se ptáte, která sahá od drobných každodenních problémů a formálních či obsahových kroků, které je potřeba udělat, od různých žádostí studentů až po ty velké věci, kontakt s rektorátem, rozhodování o personáliích, penězích, o ideovém směřování fakulty. Takže moje povinnosti se promění hodně a všechno to bude vázáno na podpis.
2: Tak to je více než pestrá paleta povinností. A ještě když se vrátím k té vaší dosavadní roli, tak v roli proděkana tam tolik těch podpisů není jako v roli děkana?
1: Není, protože proděkan nemá žádné moc výkonné pravomoci maximálně dovnitř fakulty, takže co bylo potřeba důležitého udělat, tak jsem připravil děkanovi k podpisu.
2: Mezi vašimi specializacemi jsme zmínili i sociální etiku. Jaké důrazy v této oblasti vidíte v současné tolik polarizované a vyhrocené době?
1: Sociální etika má jednu zásadní výhodu, jednu zásadní nevýhodu. Tou výhodou je, že je krásným stělesněním interdisciplinarity, to znamená polem, kde se protíná víc disciplín věd o člověku, včetně teologie. Tou její nevýhodou je, že se tady zbíhají otázky často velmi aktuální, které společnost řeší, jimiž žije, na které ještě nemá jednoznačné odpovědi a které velmi výrazně vzbuzují emoce. Takže tím důrazem, na který se ptáte, by byl široký rozhled a vědomí toho, že do tohohle toho pole mluví různé vědní disciplíny a člověk by se jimi měl nechat poučit. To platí naprosto i pro teologickou etiku, aby nejela jenom úzkém svém vidění, ale nechala si říct od ostatních věd, jak oni to vidí, a to se týká právě těch velmi často diskutovaných otázek, jako je homosexualita, gender, etika sociálních sítí nebo otázka asistované sebevraždy nebo eutanázie, těchto těch opravdu velmi intenzivně někdy diskutovaných otázek. A zároveň jsem naznačil i to, co je velikánské riziko v téhleté, jak se ptáte, polarizované době. Ona, ta doba, se přestává zajímat o racionální argumentaci a jede spíš po emocích. Tady věda začíná tahat za kratší konec, takže mým zásadním důrazem je mezioborovost a jakási střízlivost. Prostě nenechat se moc, abych tak řekl, rozpumprlikovat.
2: To zní moudře. Napříč teologickými fakultami se hodně mluví o úbytku zájemců, o výkon farářské role. Přemýšlíte i o této oblasti? Je možné podle vás nějak podpořit nové uchazeče na tyto posty?
1: Přemýšlíme denodenně a snažíme se hledat cesty, jak přitáhnout víc posluchačů a jak je podpořit. U nás teda počty neklesají, náš problém je spíš ale, že nestoupají. Ty počty jsou relativně malé a z těch asi 25 zájemců o studium teologie, který každý rok nabereme, postrácíme v průběhu studia nakonec velkou většinu z nich z mnoha důvodů. Přemýšlíme nad tím, co s tím udělat. Něco v ruce máme, něco v ruce nemáme. Ono farářskému povolání dnes doba nenahrává. Když bychom se podívali na pravidelně vydávaný žebříček prestižnosti povolání, který dělá Český statistický úřad, tak najdete faráře nebo kněze střídavě na jedné z posledních tří příček. Bere se o svůj post s uklizečkou a s poslancem. Farářina dneska je těžká, protože ten terén je velmi náročný, doba se mění, ta role se posouvá, studium je relativně dlouhé, aspoň tam, kde je vyžadováno vysokoškolské.

0: magisterské studium, takže je to směs dobových podmínek, našich požadavků, co by takový farář měl znát. Pereme se s tím, snažíme se a třeba nám nějaká dobová krize nahraje zase k tomu, že se lidé o tuhletu oblast začnou zajímat víc.
1: Na to v podstatě navazuje i ta následující otázka. K čemu je vlastně ještě v 21. století dobré studium teologie?
0: To je zajímavě položená otázka. Já přemýšlím, kterého jiného oboru vysokoškolského byste se na tuhletu otázku zeptal. K čemu je dobré v 21. století studovat práva, medicínu, sociologii, psychologii? Teologie zjevně má takový nějaký přídech starých a už nepotřebných dob, ale ta škála možných odpovědí je velmi široká, od teologických až po úplně praktické. K čemu studovat teologii v 21. století? Tak ta teologická odpověď by byla, že Bůh zůstává Bohem i v 21. století, takže má smysl se tím zabývat úplně stejně jako jakoukoliv jinou disciplínou, která se týká člověka. Ale když se podíváme na argumenty pragmatičtější a uchopitelnější, tak jednak teologie je studium, které velmi dobře předá jakési humanitní základy a kritické myšlení. To jsou taková ta velká slova, která dneska často padají ve spojitosti s humanitním vzděláním vůbec. Ona je teologie víceméně takovou humanitní univerzitou v malém, protože tam najdete disciplíny od jazyků přes archeologii, historii, etiku až filozofii, religionistiku až po praktické dovednosti, rétoriku, rituály a takovéhle věci. Jednak, když se podíváme na to, co se děje ve světě, tak křesťanství nabývá různých podob, někdy i dost kritizovatelných, stoupají fundamentalismy, nacionalismy, velmi často podpořené právě jakýmsi karikovaným křesťanským přístupem a křesťanským pohledem, takže tady by bylo potřeba se k tomu velmi výrazně vyjádřit a vytvářet jakousi racionální korekturu všech těchto tendencí. A ten úplně nejpragmatičtější argument zní, že farářské povolání je jistý job, protože farářů je málo. Už neplatí, že by to bylo špatně placené, aspoň co jim ze své církve je to solidně placené, je to práce s jistým bydlením, takže představuje, co se týče zaměstnání, jistou budoucnost.
1: Otázka by se skutečně dala použít pro jakýkoliv obor, v tom s vámi vůbec nechci polemizovat, spíše mě šlo o tu souvislost s tím, o čem jsme mluvili v těch minutách předcházejících, když byla řeč o tom, že zájemců o výkon farářské role ubývá. Pojďme teď ještě se podívat trošku do budoucnosti, kam byste rád posunul Evangelickou teologickou fakultu pod svým vedením. Kde byste chtěl fakultu vidět, řekněme, za 4 roky?
0: To období, které nás čeká, nebude vůbec jednoduché, a to z důvodů vnitřních i vnějších. Možná už leckdo zaregistroval, že ministr školství chystá velkou změnu vysokoškolského zákona. To je docela dobře možné s tím drivem, který pan ministr má, a chce to udělat relativně rychle, že nás bude čekat prostě výrazná strukturální změna, budeme se muset adaptovat na nové podmínky a do té doby se, doufejme, bude prostor taky zapojit do debaty, aby se to nedělo u nás bez nás. Já bych si velmi přál, aby za ty následující 4 roky se podařilo navýšit počty studentů u nás na fakultě. K tomu je potřeba říct, že my neučíme jenom evangelickou teologii, ale další obory s ní související, ale dalším důležitým oborem, tím největším oborem u nás na fakultě je sociální práce, u níž ten potenciál studentů a potenciál potřebnosti je ještě více na snadě a dost možná je ještě větší, třeba v souvislosti s tím, jak stárne naše populace v průměru a sociální pracovníci budou potřeba víc a víc. A zároveň nás na fakultě čeká velká generační obměna, protože na hranici důchodového věku se dostává velmi silná generace mých učitelů, takže jedním z velkých úkolů, který nepůjde obejít, bude nalezení šikovných lidí, ochotných pracovat za stávajících akademických podmínek a natchnout je pro tu práci a poskytnout jim k tomu co nejlepší podmínky.
2: dodává Petr Galus, děkan Evangelické teologické fakulty. Doplníme, že dnes od 14 hodin proběhla jeho inaugurace ve vlasteneckém sále Karolína Univerzity Karlovy. Úterní magazín sdělil vše, co měl na srdci. S dalším vydáním přijdeme zase zítra. Díky, že jste s námi. A my se dostáváme k 17. hodině. To bude prostor pro malé posluchače, korálky. Od mikrofonu se loučí Pavel Kohl. Naslyšenou.

0: Kapitola první. Když se to narodilo, bylo to jenom takové bílé nic. Do hrsti se to vešlo, ale Anšto to mělo pár černých ušisek a vzadu ocásek. Uznali jsme, že to je psisko, a protože jsme si přáli mít psí holčičku, dali jsme tomu jméno Dášeňka. Dokud to bylo bílé nic, bylo to slepé, bez očí, a co se nožiček týče, inu, mělo to dva páry čehosi, čemu se při dobré vůli mohlo říkat nožičky. Ale protože tu ta dobrá vůle byla, byly tu i nožičky, třeba že ještě za mnoho nestály. Kdepak? Stát se na nich nedalo, takové byly vratké a slaboučké a schůzí to byla holenku teprve potíž. Když se do toho Dášeňka pořádně obula, totiž ona se neobula, ale vykasala si na to rukávy, přesněji řečeno, ani rukávy si nevykasala, ale jenom si, jak se říká, plivla do dlaní. Rozumějte mi, ona si ovšem nemohla plivnout do dlaní, protože ještě plivat neuměla a dlaně měla tak maličké, že by si do nich netrefila. Zkrátka, když se do toho Dášeňka pořádně dala, dokutálela se za půl dne od máminy zadní nohy k mámině noze přední, přičemž se cestou třikrát nakrmila a dvakrát vyspala. Spát a jíst uměla totiž hned od narození, tomu se učit nemusela. Proto to dělala horlivě po celý boží den a myslím, že i v noci, když se na ní nikdo nedíval, spala stejně svědomitě jako ve dne. Takové to bylo pilné štěně. Krom toho uměla pištět, ale jak štěně piští, to nakreslit nedovedu a ukázat bych vám to také nemohl, protože na to nemám dost tenký hlas. I mlaskat uměla Dášeňka od narození, když sála mámino mlíčko, ale víc už nic. Jak vidíte, nebylo s ní zprvu mnoho řeči, ale její mamince. Jmenuje se Iris a je hrubosrstá foxteriérka, to stačilo. Celý den si měla se svým nunátkem Dášeňkou co povídat a šuškat, očichávala ji, líbala a lízala, čistila a jazyčkem umývala, česala a hladila, pěstovala ji, krmila ji, laskala ji, hlídala ji, své vlastní huňaté tělíčko jí podestýlala za polštář a to se to panečku Dášeňce spalo. Abyste věděli, tomu se říká láska mateřská a u lidských maminek je to taky tak. Však vy víte. Jenže lidské maminky dobře vědí, co a proč dělají. Ale taková psí maminka to neví, jenom cítí, že jí to příroda káže. Haló, psí paničky, káže hlas přírody. Pozor, pokud to vaše maličké je slepé a nanicovaté, pokud se to neumí samo bránit, ba ani se schovat nebo volat o pomoc, nesmíte se od toho ani hnout, to vám povídám. Musíte hlídat, svým tělem je krýt, a kdyby se blížil někdo podezřelý, tedy hrrr na něj a zadavte ho. Iris to vše brala strašně doopravdy, a když se přiblížil jeden podezřelý advokát, běžela ho zadávit a roztrhla mu nohavici. A když se blížil jeden spisovatel, však to byl Josef Kopta, chtěla ho také zadávit a kousla ho do nohy a jedné ženské osobě roztrhala celé šaty, ba vrhala se útočně i na úřední osoby, jako je listonoš, popelář, elektrikář a ten pán od plynu. Krom toho ohrožovala množství veřejně činných osob, sápala se na jednoho poslance, měla jakési nedorozumění i se strážníkem a dík své ostražitosti a bojovnosti uchránila svého jedináčka od všech úkladů, nepřátel a zloby světa. Taková psí maminka, pánové, nemá snadný život. Lidí je mnoho a všechny pokousat nemůže. Toho dne, kdy Dášeňka slavila desítidenní výročí svého života, potkala ji první velká událost. Když se ráno probudila, shledala k svému úžasu, že vidí, Zatím jen na jedno oko, ale ono i jedno oko je, abych tak řekl, veliký krok do světa. Byla tím tak překvapena, že vykvikla. A toto památné kviknutí bylo počátkem psí řeči, která se jmenuje štěkání. Dnes už Dášeňka umí nejenom mluvit, nýbrž i nadávat a pouštět hrůzu, ale tehdy to jen tak vyjeklo, jak když nůž sjede po talíři. Hlavní ovšem bylo to nové oko. Do té doby musela Dášeňka hledat jen čumáčkem, kde má maminka ty dobré knoflíky, co z nich příští mlíčko. A když se pokoušela lézt, musela před sebou strkat svůj černý alesklý nos, aby nahmatala, co je před ní. Ba lidi, takové oko, i když je jen jedno, je znamenitý vynález. Jen mrkneš a víš, ouha, tady je stěna, tuto jakási propast a to bílé je máma. A když chceš spát, očičko se zaklopí a dobrou noc. Mějte mě rádi. A co, abychom se zase probudili? Otevírá se jedno oko a vydá. Otevírá se i druhé, mžourá trochu a už se vykulí celé. A Dášeňka se od té chvíle dívá na svět dvěma očima a spí na dvě oči, takže už nemusí vyspávat tak dlouho a může víc času věnovat tomu, aby se naučila sedět a chodit a hledat co z jiného důležitého pro život. Inu, je to pokrok. Neboť v tu chvíli se ozval opět hlas přírody a kázal.
1: Ty, Dášeňko, když už máš kukadla, dívej se před sebe a zkus chodit.
0: Dášeňka tedy pohnula ouškem, že jako slyší a rozumí, a zkusila chodit. Nejdřív vysunula pravou přední nožičku dopředu a co teď?
1: Teď dej dopředu levou zadní,
0: napovídalý hlas přírody. Sláva, povedlo se to.
1: A teď tu druhou zadní,
0: radil hlas přírody.
1: Zadní, povídám, zadní, ne přední, i ty hloupá Dášeňko, vždyť nechala ještě jednu nožičku vzadu, počkej, nemůžeš jít dál, pokud si ji nepřitáhneš. Povídám, tu pravou zadní si zastrč pod zadeček. Ne, to není nožička, to je ocásek, ocáskem se nedá chodit. To si pamatuj, Dášeňko, o ocásek se nemusíš starat, ten jde sám za nožičkami. Tak co, máš všechny tlapky pohromadě? No sláva, a teď znovu. Vysunout pravou přední, hlavu trochu výš, aby tam bylo místo pro nožičky, tak dobře. Teď levou zadní a teď pravou zadní, ale ne, tak daleko od těla, Dášeňko. Pod sebe ji musíš dát, pod sebe, aby se ti bříško po zemi neplouhalo. Tak, a teď levou přední, výborně, tak vidíš, jak to jde. Teď si chvilku odpočiň a zase znovu. Jedna, dvě, tři, čtyři, hlavu nahoru, jedna, dvě, tři, čtyři.

0: Kapitola 2. Jak vidíte, děti, dá to hodně práce a hlas přírody je mine, to je vám přísný učitel. Nic takovému štěněti nesleví. Jenže někdy nemá kdy napovídat, protože musí učit lítat mladého vrabce nebo ukázat housence, které listy žrát a kterých nechat. Tehdy uloží dášeňce jenom domácí úkol, například přijít v úhlopříčně celou psí boudu z rohu do rohu a nechá ji, aby se s tím chudera malá dřela sama. Dášeňka dává pozor, až jazejček samou pozorností vyplazuje. Pravá přední, teď levá zadní, Jezus mankote, která je vlastně levá, ta nebo ta, a druhá zadní, no, kde pak je mám? A co teď?
1: Špatně,
0: volá na ní hlas přírody, celý udýchaný, jak učí vrabce lítat.
1: Musíš dělat menší kroky, dášeňko, a hlavu nahoru a tlapky pěkně pod sebe, znovu.
0: Co pak hlas přírody, tomu se to káže. Ale když jsou ty nožičky měkké jako z nití a třesou se jako z rosolu, dělejte s nimi něco. A když máme takový plný bříšek a takovou velikou hlavu, myslíte, že to je malá práce? Dášeňka si sedne zdrceně uprostřed boudy a fňuká. A je tu máma Iris, těší psí holčičku a dá jí napít. Pak obě usnou, ale Dášeňka se hned probouzí, vzpomněla si, že nedodělala domácí úkol a drápe se rovnou přes mámin hřbet do toho druhého rohu psí boudy.
1: Dobře, Dášeňko,
0: chválí jí hlas přírody.
1: Budeš-li se takhle pilně učit, bude z tebe pejsek rychlý jako vítr.
0: To byste nevěřili, co má takové štěně práce. Když se neučí chodit, spí. Když nespí, učí se sedět. A to není jen tak, pánové, to zase hlas přírody hartusí.
1: Seď rovně, dášeňko, hlavu nahoru a neohýbej tak záda. Pozor, sedíš si na hřbetě. Teď zase si sedíš na nožičkách. A kde máš ocásek? Na ocásku si také nesmíš sedět, protože bys jim nemohla vrtět.
0: A tak dále. Samé napomínání. A i když štěně spí nebo pije, má přitom za úkol, že musí růst. Každý den mají být nohy o něco delší a silnější a krk o něco vytáhlejší a čumáček o něco zvědavější. To víte, když mají růst všechny čtyři nohy najednou, dá to hromadu práce. A na ocásek nezapomenout, aby rostl a sílil a nezůstal takový myší. Foxteriéři přec mají mít ohánku silnou jako klacík a švihat jí, až to sviští. A musí se umět stříhat ušima, hýbat ocáskem, hlasitě kvičet a kdesi cosi. Tomu všemu se musí Dášeňka učit. Už umí chodit po nožičkách, pravda. Někdy některou nohu ztratí, neví, kde ji má a musí si sednout, aby ji zase našla a dopočítala se všech čtyř. Pravda, někdy se svalí, ale na to už je zařízena celá jako váleček, jen se kutálet. Ale život štěněte je ukrutně složitý. Teď zase mu rostou zuby. Nejdřív byly jako krupičky, ale ničko nějak rostou do špiček. Čím jsou špičatější, tím mocněji propuká v dášeňce potřeba zaměstnávat se kousáním. Naštěstí jsou na světě věci neobyčejně vhodné ke kousání, například máminy uši nebo lidské prsty. Vzácněji se dášeňce naskytne špička lidského nosu nebo boltec člověčího ucha. Dostane-li se k ním, hryže je s náruživým rozkošnictvím. Nejhůř je na tom matka Iris. Má břicho do krve rozkousané dášenčinými zuby a rozdrásané jejími drápky. Kojí věrně tu malou surovkyni. Surovečku. Surovnici. Surovčici. Surovinku. Safra, jak by se mělo říkat holčičce od surovce. Ale přitom bolestí mrká. Nic platno, Dášeňko, s mateřskou stravou už bude konec. Musíš se začít učit ještě jednomu umění. Žrát z misky. Pojď sem, malá, tady máš misku s mlíčkem. Cože? Ty nevíš, co se s tím dělá? Inu, strčí se k tomu čumáček, vyplázne se jazyk, namočí se v tom bílém a honem se zasune zpátky, aby na něm zůstala kapka toho bílého. A to se dělá znovu, bis, vrepete a da kápo, až je miska prázdná. Nedívej se tak hloupě, Dášeňko, nic na tom není. No tak, dej se do toho. Alou. Dášeňka nic, jen poulí oči a třese ocáskem. He, ty hloupá, když to nejde jinak, musím ti do mlíčka strčit tvůj nechápavý nos, chtěj nebo nechtěj. Tak, Dášeňka je zdrcena násilím, které se na ní stalo. Má čumáček a vousy smočené v mléce, musí se olíznout jazyčkem a na moutě kutě, ono je to dobré. A teď už ji nic nezdrží. Leze sama za tím dobrým bílým, hrne se hlavou a tlapkami do misky, rozlévá mléko po zemi a rousá si v něm všechny čtyři, ba i uši a ocásek. Musí přijít máma a olízat ji, ale začátek je učiněn. Za pár dní bude už Dášeňka vylizovat misku, jako když bičem mrská, a přitom vůči hledě poroste jako z vody, ba co dím, jako z mléka. Tož si s ní, děti, vemte příklad a pilně jeste, abyste rostli a sílili na duchu i na těle, tak jako to znamenité štěně, jemuž se dostalo jména Dášeňka.

Kapitola třetí. Mnoho vody uteklo a zejména mnoho loužiček bylo vyceděno. Dášeňka už není bezmocný uzlíček s třesoucím se ocáskem, nýbrž náramně samostatný, chlupatý a všetečný, zubatý a neposedný, žravý a ničivý tvor. Přírodopisně řečeno, vyvinul se z ní obratlovec, neboť se vrtí jako na obrtlíku. Z čelátky šelem šelmovských a psovitých a pod čeleť neposedů, rod šmejdilů, rodina tatrmanů, odrůda tajtrlíků černouchých. Jde si, kam se jí zlíbí, celý dům, celá zahrada, celý vesmír, až kam plot sahá, jsou jejím majetkem. V tomto vesmíru je plno věcí, které je nutno vyzkoušet co do jejich kousatelnosti a případně sežratelnosti. Je tu plno tajemných místností, ve kterých lze provádět zajímavé pokusy, kde se nejlíp dělají loužičky. Dášeňka se rozhodla pro mou pracovnu a její okolí, ale někdy dává přednost jídelně. Dále je třeba zjišťovat, na čem se nejlíp spí. Zvláště na utěrkách, v člověčí náruči, uprostřed kvetoucího záhonu, na smetáku, na čerstvě vyžehleném prádle, v koši, v nákupní tašce, na kozí kůži, na střevících, v pařeništi, na lopatce se smetím, na rohoži, ba i na zemi. Jsou předměty, které slouží zábavě, například schody, z nich se lze úspěšně střemhlav skutálet. To je vám psina, myslí si Dášeňka, padajíc po hubě ze schodů. Jsou předměty nebezpečné a nevypočitatelné, jako třeba dveře, které ducnou do hlavy nebo skřípnou tlapku či ocásek, když se toho nejméně nadáte. V takovém případě Dášeňka za chvíli, jako by ji na nože bral a ještě chvíli štká v konejšivé lidské náruči. Pak dostane pro útěchu slupnout něco dobrého a jde si zase spadnout ze schodů. Přes některé špatné zkušenosti je Dášeňka přesvědčena, že se jí nemůže nic stát a že se nad její psí hlavou nevznáší žádné nebezpečí. Neuhne smetáku a s důvěrou čeká, že smeták uhne jí. Obyčejně to smeták udělá. Vůbec Dášeňka má příbuzenskou náklonost ke všemu chlupatému, ať je to smeták nebo žíně, které rve z pohovek, nebo vlasy lidí, s kterými přichází do bližšího styku. Nevyhne se žádné lidské botě. To je věc člověka, aby se vyhnul štěněti. No ne? Všichni, kdo žijí v domě, jsou nuceni dílem se vznášet, dílem klást nohy opatrně jako na tenkém ledu. Člověk nikdy neví, kdy mu to zoufale zakvičí pod botou. To byste, pánové, nevěřili, jak je takového štěněte všude plno. V ničem Dášeňka nepočítá se zlou vůlí a různými úklady a nástrahami tohoto světa. Třikrát skočila po hlavě do vodní nádrže v zahrádce, protože jí prostě nešlo na rozum, že by ve vesmíru bylo něco, po čem se nedá báječně běhat. Načež byla teple zabalena a dostala pro útěchu špičku člověčího nosu, aby se z toho leku zotavila kousáním toho nejlepšího, co vůbec je.

Kapitola 4. Ale abychom to brali po pořádku, tedy první, hlavní, co má Dášeňka na práci, je běhat. Teď už to, panečku, nejsou ty namáhavé a potácivé první kroky, nýbrž sportovní výkony vyššího stupně, jako běh, cval, trysk, skok daleký, skok vysoký, let, hon, kalup, pelášení, sprint, spurt na 10 jardů, dále různé pády, jako pád nosmo, hřbetmo, pád na hlavu, kotrmelec v běhu s jedním nebo více přemety, rozběhy s překážkami, běh s handicapem, například s utěrkou v hubě, různé způsoby kutálení, překocení, svalení, přemetů, veletočů a dopadů, útok, útěk, odskok a úprk, zkrátka všechno, co lehká psí atletika obnáší. V tom oboru jí dává lekce její obětavá máma. Žede se po zahradě přes záhony a jiné překážky, letí jako chlupatý šíp a Dášeňka spurtuje za ní. Máma zakličkuje a protože tohle je něco, co malá ještě nedovede, udělá parádní kotrmelec, neboť jinak se neumí zastavit. Nebo máma obíhá v kruhu a Dášeňka za ní, ale protože ještě neví, co je to odstředivá síla, fyzika se u pejsků učí až později, vyhodí odstředivá síla do vzduchu skvělým přemetem. Po každém takovém fyzikálním úkazu si Dášeňka sedne na zadeček a velmi se diví. A pak, abych řekl pravdu, ono takové štěně nemá ve svých pohybech ještě tu pravou míru. Chce udělat krůček a zatím je to vymrští jako z praku. Chce skočit a místo toho sebou mrskne, jako by ji vystřelil. Víte, mládí rádo tak trochu přepíná. Dášeňka vlastně neběží, ono to běží samo a neskáče. Ono jí to hází. Její rychlost je rekordní. Za 3 vteřiny stačí porazit hromadu květináčů, spadnout po hlavě do pařeniště na semenáčky kaktusů a přitom ještě 63krát zavrtět ocáskem. Ať to někdo zkusí po ní. Druhé, hryzat, to je také to hlavní, co má Dášeňka na práci. Rozkouše jednoduše všechno, nač přijde, zejména proutěný nábytek, smetáky, koberce, anténu, střevíce, štětku na holení, fotografické potřeby, škatulky sirek, provázky, květiny, mýdlo, šaty a zejména knoflíky. Nemá-li nic z toho po ruce, kouše v nářek. Má nesmírnou vytrvalost v hryzání. Sežrala roh koberce a lem běhounu. Račte uznat, že to je na takové zvířátko slušný výkon. Za krátkou dobu svého působení se s darem rozžvíkala. 1 garnituru proutěného nábytku, 360 korun, 1 povlak na pohovce, 536 korun, 1 koberec starý, 700 korun, 1 běhoun zánovní, 940 korun, 1 hadici zahradní, 136 korun, 1 kartáč, 16 korun, 1 pár sandálů, 19 korun, 1 pár střevíců domácích, 29 korun, různé, 263 korun. Úhrnem 2999 korun. Račte laskavě přepočítat. Z toho plyne, že takové čistokrevné štěně hrubosrstého foxteriéra má pro bratra cenu 2999 korun. Rád bych věděl, nač podle toho přijde čistokrevné štěně, řekněme, lva berberského. Někdy se udělalo v domě takové zvláštní ticho. Dášeňka byla někde v koutě tichá jako pěna. Chvála Bohu, oddychl si člověk, to psisko mizerné tam nejspíš usnulo, dá aspoň na chvíli pokoj. Za nějaký čásek je to ticho už drobet podezřelé. Člověku to nedá a jde se podívat, cože je Dášeňka tak dlouho klidná.
Dášeňka se vítězně zvedá a vrtí ocáskem. Pod ní jsou cucky a třísky něčeho, na čem se už nedá poznat, co to vlastně bylo. Myslím, že to byl kartáč. Třetí, neméně důležité jsou jiné sporty, například přetahování. V tom jí obyčejně musí pomáhat maminka Iris a protože pejskové nemívají k použití lano, slouží jim k přetahování, co tak najdou. Klobouk, punčocha, tkaničky střevíců a jiné užitečné předměty. To se rozumí, máma Dášeňku přetáhne a vleče ji po celé zahradě. Ale Dášeňka nepovolí, zuby stisknuty, jen oči poulí a nechá se smíkat tak dlouho, až se dotyčné lano přetrhne. Není-li po ruce máma, lze pěstovat přetahování i bez ní, například s prádlem pověšeným k sušení, s fotografickým aparátem, s květinami, se sluchátkem telefonu, se záclonami nebo s anténou. Ledacos se najde v člověčí boudě, na čem lze vyzkoušet sílu zubů i svalů, vytrvalost a sportovního ducha. Čtvrté. Řecko-římsko-psí zápas je další a pokud se Dášeňky týče, tak je nejoblíbenější cvik těžké atletiky. To se obyčejně Dášeňka vrhne s nádhernou bojovností na mámu a zakousne se jí do nosu, do ucha nebo do ocásku. Máma setře se odpůrce a popadne ho za krk. Nastává takzvaný infighting. To jest, oba borci se kutálejí v ringu, zpravidla na trávníku, a není vidět nic než neobyčejné množství předních a zadních nohou, zmítajících se v chumlu chlupů, někdy to zakvikne, někdy z toho vítězně mávne ocásek, oba zápasníci divoce vrčí a dorážejí na sebe všemi čtyřmi, načež Iris vyskočí, a oběhne třikrát celou zahradu, pronásledována bojovnou Dášeňkou. Pak to začne znovu. To se rozumí, máma předvádí exhibiční zápas, nekouše doopravdy. Ale Dášeňka v zápalu boje rve, trhá a kouše maminku, co jen síly má. Chudák Iris nechá v každém zápase nejeden chlup, čím víc roste, sílí a ježatí Dášeňka. Tím je máma rozedranější a vypelichanější. Inu, s dětmi je to kříž, to vám dosvědčí vaše maminka. Někdy už chce mít máma pokoj a uklidí se někam před svou nadějnou dcerou. Tu tedy se Dášeňka potýká se smetákem, svádí rozhořčený boj s nějakým hadrem nebo podniká neohrožené výpady na lidské nohy. Přijde návštěva a Dášeňka se jí blesku rychle vrhne na kalhoty a rve je. Návštěva se nuceně usmívá, myslí si, jdeš neřáde? Ale ujišťuje, že má moc ráda pejsky, hlavně když se jí pověsí na nohavice. Nebo se Dášeňka takovému hostu vrhne na střevíce a tahá z nich tkanice. Umí je rozvázat nebo utrhnout, než ten pán řekne pět. Například pro pět ran. A má z toho ukrutnou psinu. Ne ten pán, ale Dášeňka. Páté. Vedle toho Dášeňka se zálibou provozuje rytmiku a cvičení prostná. Například drbání zadní nohou za uchem, nebo pod bradou, nebo zakusování domnělé blechy ve vlastním kožiše, kterýž to cvik slouží k pěstění grácie, ohebnosti a vůbec přízemní akrobacie. Nebo někde v záhonku květin pěstuje trénink v zákopnictví. Jelikož je z rodu teriérů, čili myšařů, učí se vyhrabávat ze země myšičku. Musel se mi občas vytáhnout za ocásek z díry, kterou vyhrabala. Ji to samozřejmě baví, ale mne ne. Prosím vás, čouhá-li člověku ze záhonku místo kvetoucí lilie jenom psí ocásek, je to trochu, abych tak řekl, pro zlost. Mně se, Dášeňko, zdá, že už to s tebou nepůjde.
Nic platno, budeš muset jít z domu. Ba, povídá maminka Iris moudrýma očima, ono to už s tou holkou nepůjde. Koukej, člověče, jak od ní vypadám celá uškubaná a umolousaná. Nejvyšší čas, aby mi narostly nové šatičky. A pak heleď, já už tu sloužím 5 let. Jednomu je přece jen líto, když se každý mazlí jen s tou nezbedou a si skoro nevšimne. Abys věděl, ani se nenažeru. Ona si sežere své a ještě jde do mé misky. Žádný vděk, pane. Už je na čase, aby to děvče šlo někam do služby. A tak nadešel den, kdy si pro dášeňku přišli cizí lidé a odnesli si ji v aktovce za našeho horlivého a blahovolného ujišťování, jaké je to znamenité a hodné štěňátko. Toho dne rozbila ještě okna v pařeništi a vyrvala ze země celý záhonek mečíků. Jak je způsobná a mírná a vůbec takového druhého štěněte už není. Tak s pánem Bohem, dášeňko. A dělej dobrotu. V domě je blahodárné ticho. Chvála Bohu, teď už se nemusí člověk pořád děsit, jakou škodu či neplechu to zatrápené psisko kde stropí. Zaplať pán Bůh, že je pryč. Ale ono je najednou až mrtvo v domě. No co to? Lidé se sobě vyhýbají, aby se nemuseli dívat navzájem do očí. Člověk se ohlíží po všech koutech a ono nikde nic. Nikde loužičky. V psí boudě bude mlčky, jen mrkáním pláče oškubaná a utahaná maminka Iris.

Jak se fotografuje štěně? Řeknu to rovnou, špatně. A vyžaduje to krajní trpělivost od štěněte i od fotografa. Dejme tomu, slunce zasvítí na dojemnou scénu štěněte žeroucího z misky. Člověk se tryskem řítí pro fotografický aparát, aby zvětšnil tento působivý výjev ze života štěněte. Nežli se vrátí s aparátem, je miska ovšem prázdná. Honem, nalejte dášeňce ještě jednu misku mlíčka. Káže fotograf a s náležitou odbornou rychlostí nařídí expozici a zaostří objektiv, zatímco se dášeňka hrdině dává do druhé misky. Tak, teď je to pěkné. Vydechne fotograf a v tu chvíli zjistí, že zapomněl dát do aparátu film. Než jej tam vloží, sežere dášeňka druhou misku mléka. Dejte ji ještě jednou, káže fotografující člověk a honem zaostruje. Jenže dášeňka si vezme do hlavy, že už nebude a nebude žrát a že prý ne. Marné jí domlouvat, marné jí strkat nosánek do mléka. Nechce a basta. S povzdechem odnáší fotograf svůj aparát domů a dášeňka, vědoma si svého vítězství, jde nyní spořádat třetí porci mlíčka. Dobrá, podruhé už je člověk lépe připraven a má nabitý aparát po ruce. Sláva, teď si dášeňka ve svém rejdění na chvilku sedla. Teď honem zaostřit a v ten okamžik, kdy stiskneš spoušť, štěně sebou mrskne a je to tam. Pokaždé sebou mrskne, když cvakne spoušť a odletí rychlostí 1 metru za setinu vteřiny. Tak takhle to nejde, musí se na to jinak. Zatímco fotograf zaostřuje, postaví si 2 blížní k dášeňce a povídají jí pohádky, aby vydržela hačat. Ale dášeňka nemá zrovna chuť na pohádky, nýbrž chce honit mámu. Nebo jí je horko na sluníčku a začne fňukat. Nebo v rozhodném okamžiku hodí hlavou s takovou rychlostí, že se na desce místo bílého štěněte ukáže bílá čmouha. Když takto zkazila desku, uklidní se dášeňka a sedí jako pecka. Zkusili jsme ji přinutit mírným výpraskem, aby 5 vteřin poseděla. Vzpouzela se jako posedlá. Podpláceli jsme jí kousíčkem masa. Slupla je a hrnula se za dalším soustem s takovou čilostí, že to zas nešlo. Ono to vůbec nešlo. Pánové, spíš se dá fotografovat pád do propasti nebo blesk na nebi, než život štěněte. Říkám vám to proto, abyste dovedli ocenit těch několik obrázků, které se podivuhodnou náhodou nepokazily. Bylo k tomu třeba takového štístka jako k tomu, aby člověk našel v uhláku diamant jako pěst. Já jsem takový diamant sic nenašel, ale musí to být příjemné překvapení. Na té fotografické páračce je nejzajímavější, když se takové štěně vyvíjí, myslím v černé komoře ve vývojce. To nejdříve vyleze černý čumáček, pak se zalesknou černé oči, načež se ukážou černé slechy, ale nos, jak se na pejska sluší, vykoukne z obrázku první. Zkrátka, máte-li fotografický aparát, pořiďte si k němu štěně. Máte-li štěně, pořiďte si k němu fotografický aparát a pak zkuste své štěstí. Je to napínavé, napínavější než lov na plachou zebru nebo tygra bengálského. A více vám už o tom neřeknu. Přesvědčte se sami.

0: Pohádky pro dášeňku, aby tiše seděla. Pohádka o psím ocásku. Tak poslouchej, Dášo, když budeš chvilku pěkně sedět, povím ti pohádku.
1: O čem pohádku?
0: No, třeba pohádku o psím ocásku. Tak jednou byl jeden pejsek. Foxlík se jmenoval. Víš, jak vypadal? Celý bílý byl a měl jenom černá ušiska a oči černé jako gagát a čumáček černý jako antracit a jako znak, že je pravý a čistokrevný teriér, měl v puse na patře černou skvrnu. Jako ty ji máš. Vidíš, ty o ní ani nevíš. Jednou ti ji ukážu v zrcadle, až budeš na celé kolo zívat. A ocásek ti měl takhle dlouhý, skoro tak dlouhý, jako byl jeho vlastní rodokmen, a tím ocáskem dovedl švihat, že jim mohl tulipány stínat. To neměl dělat, Dášeňko, ale takovou měl sílu v ocásku. Ten pejsek Foxlík byl velký hrdina a nikoho se nebál. Hodné lidi nekousal a návštěvy taky ne. To se totiž nemá dělat, ale když slyšel o někom nedobrém, třeba o loupežníkovi, tak na něho šel a zadávil ho. Chytil ho jednoduše za krk a zatřepal jim, až bylo po něm. Jednou slyšel, že v horách žije v takové skalní boudičce, čili jeskyni, přeukrutný drak. Víš, co je to drak? To je takový zlý a nepěkný sedmihlavý pes, který požírá zvířata i lidi, ba i pejsky, jen si to považ. Představ si, co toho takový drak sežere, když má 7 hlav. A na toho strašného draka se Foxlík vypravil, že ho jako zadáví. A co myslíš, zadávil ho? To se rozumí, že zadávil. Skočil mu na ucho, jako ty to děláš mamince, a drak naříkal a utekl. Takový byl ten Foxlík hrdina. Po druhé se vypravil, aby zadávil obávaného obra, který bydlel až tam někde na Pankráci. Ten obr byl pověstný lidojed a pejskožrout a slyšel na hrozné jméno Antoušek. Foxlík se ho nebál, protože měl na krku psí známku. To je takový čarovný amulet, co dodává pejskům ohromnou sílu, proto každý řádný pes nosí psí známku. A co bys řekla? Zadávil ho? Zadávil. Skočil mu na nohy a roztrhl mu nohavici a když ten obr Antoušek viděl, že Foxlík má na krku čarovnou psí známku, zaklel tak hrozně, že to až sírou zasmrádlo. A utekl. To máš radost, viď? A do třetice všeho dobrého se ten udatný Foxlík vypravil proti samotnému přeukrutnému tatarskému chánovi, který se jmenoval Pelichán a bydlel tamhle ve Strašnicích. Nejdřív na toho Tatara statečně zaštěkal. Chán Pelichán se lekl, až mu srdce spadlo do kalhot a třásl se tak, že nemohl ani své brejle najít. A protože neměl brejle, viděl špatně a jak ten Foxlík neohroženě mával ocáskem, myslel si, že to mává nějakou šavlí či palašem. I popadl svůj vražedný meč a počal jim šermovat proti Foxlíkovu ocásku. A také mu ho nešlechetník jeden špičku usekl. Foxlík, to se rozumí, se dožral, nechal ocásek ocáskem, naježil srst a zakousl se Tatarovi do kalhot. Ale protože tomu Tatařínovi spadlo srdce do kalhot, prokousl hrdina Foxlík srdce chána Pelichána a ten na místě padl mrtev a víckrát se v kraji neukázal. Na věčnou paměť toho slavného vítězství nad krvežíznivým Tatarem si všichni přímí a čistokrevní potomci rekovného Foxlíka, takzvaní hrubosrstí foxteriéři, dávají useknout špičku ocásku. Také ty, Dášeňko, si ji dáš useknout, až přijde čas. Pravda, že to trochu bolí, ale musí se to provést šikovně. Tak a už to je. Děkuju za posezení.

Proč teriéři hrabou? Pěkně seď, Dášeňko, a neházej sebou, já jen zaostřím a stisknu spoušť. Hned to bude. Zatím se dovíš nějakou pohádku třeba, proč pejskové teriéři hrabou v zemi. Lidé říkají, že tam hledají myšičky. Kde pak myšičky? Ty jsi ještě nikdy myšičku neviděla a přece ty neřáde hrabeš v mých záhonech. A víš ty, proč to děláš? Nevíš, tak já ti to povím. Už jsem ti vypravoval pohádku, kterak bohatý foxlík praotec všech pravých foxteriérů v boji s Tatarem o ocásek přišel. Když porazil toho sveřepého chána, našel na zemi uťatou špičku své slavné a rekovné oháňky, a protože nechtěl, aby si s jeho bývalým ocáskem nakonec kočky hrály, zahrabal jej hluboko do země. A seď hezky, ty neposedo. Od té doby se všichni správní foxteriéři honosili hrdinnými činy svého velikého předka a na památku po něm nosili ocásky uťaté. Ale pejsci jezevčíci, kteří nosí ocásky dlouhé, jim záviděli jejich slavné dějiny a počali zlomyslně tvrdit a štěkat, že to není pravda, že podle moderního dějepisného bádání nebylo žádného boje s Tatařínem a že prý vůbec žádný praotec Foxlík ani chán Pelichán nebyl. Prý je to jen, jak se říká, pouhá pověst, nemající historického podkladu. To se rozumí, to si hrubosrstí foxteriéři nedali líbit a štěkali, že pohádka o Foxlíkovi je pravda pravdoucí a že důkazem toho jsou jejich useknuté ocásky. Ale jezevčíci jsou potměšilí a tvrdohlaví. Namítali, že si ocásek může dát useknout kdo chce, že na malé straně je dokonce jeden kocour s useknutým ohonem a že zkrátka neuvěří, dokud neuvidí pravý uťatý ocásek bohatýra Foxlíka Velikého. Ať prý foxteriéři najdou ten posvátný pozůstatek svého vznešeného předka a dokážou svůj slavný původ. Tak od té

a také se pořád hrabeme v zemi. Hledáme tam popelnice a kostry pradávných lidí a ukládáme je do muzeí. Ne, Dášo, ty kosti tam nejsou ke kousání, jenom k dívání. Hotovo.

Alíkovi. Počkej, Dášeňko, dnes tě budu fotografovat, jak sedíš moudře a způsobně na zápraží. Tak jednou ti byl jeden foxteriér, Alík se jmenoval. Byl pěkně bílý, uši měl krásně hnědé a na zádech nádhernou černou skvrnu jako dečku. A ten Alík žil v krásné zahradě plné květin, motýlů a myšiček a byla tam nádržka s bílými a růžovými lekníny, ale ten Alík do ní nikdy nespadl, protože nebyl takový blázen a třeštidlo jako někdo. Jednou byl horký den a schylovalo se k bouři a dešti. A protože výjimeč všichni psi před deštěm žerou trávu, žral trávu i Alík. A co se nestalo? V té trávě bylo jedno stébelko trávy čarovné, která se latinsky jmenuje Miraculosa magica. A ten Alík, nevěda o tom, to stébelko rozkousal a sežral. V ten okamžik se Alík změnil v překrásného bílého prince s hnědými lokínkami a nádhernou černou skvrnou na zádech. V první chvíli neměl Alík tušení, že už není pejsek, ale že je zaklet do prince a chtěl se ještě podrbat zadní nohou za uchem. Teprve přitom shledal, že má na nohou zlaté střevíce. Ale tak počkej, Dášo! Zde, na nejnapínavějším místě, Dášeňka přestala poslouchat a rozběhla se za vrabcem. Následkem toho pohádka o Alíkovi nemohla být dopověděna a nemá konec.

0: dobrmanech. Pravda, někteří jiní psi mají také useknuté ocásky, například dobrmani. Však víš, jak vypadá dobrman, ne? Je to takový černý nebo hnědý halama, samé nohy a ocásek má ufiknutý u samého zadečku. Ale to není na památku po Foxlíkovi, kde pak. Seď tiše a já ti povím, proč se dobrmanům utínají ocásky. Byl jednou jeden dobrman a měl takové hloupé jméno. Astor nebo Felix. Tak nějak. No a ten Astor nebo Felix byl tak hloupý, že si neuměl jinak hrát, než že si honil do kolečka svou vlastní oháňku.
1: Počkej chvilku, vrčel na ni. Já si do tebe jen tak drobátko kousnu.
0: Nepočkám, řekl ocásek.
1: Počkej, nebo se budu zlobit,
0: zaštěkal dobrman. Nepočkám, smál se jeho ocásek.
1: Když nepočkáš, hrozil dobrman, tak tě sežeru.
0: A že nesežereš, vsázel se ocásek. Tu se ten dobrman dopálil, skočil po svém ocásku, chňapl po něm a sežral jej.

a byl by možná sežral sebe celého, kdyby nepřiběhli lidi a nerozehnali ho koštětem. Od té doby lidé usekávají dobrmanům ocásky u samého zadečku, aby si je ti dobrmani nemohli sežrat.

0: O chrtech a jiných psech. Kdepak chrty nestvořil stvořitel, to by byla mejlka. Chrty stvořil zajíc. Nejprve stvořil stvořitel všechna zvířata a psy, jakož ty nejlepší, si nechal nakonec. Aby mu to šlo rychleji od ruky, nachystal si tři hromady. Hromadu kostí, hromadu masa a hromadu chlupů a z těch tří hromad dělal psy. Nejdřív udělal foxteriéry a stájové pinče. Proto jsou tak chytří a když se chtěl pustit do dalších, zvonilo poledne.
1: No, dobrá, řekl stvořitel. Když padla, nechám toho. Však v jednu hodinu zase začnu tvořit.
0: A šel si odpočinout. A v tom podle té hromady kostí přeběhl zajíc. V těch kostech to zahrašilo, vyletěli a začali štěkat a honit zajíce. Tím se z nich udělal chrt. Proto je chrt nic než samá kostička, ani lotu masa na sobě nemá. Ta hromada masa, ta z toho dostala hlad. Počala se vrtět a funět a udělal si z ní buldog neboli boxér a šel se nažrat. Proto jsou boxéři samé maso. A když to viděla ta hromada chlupů, podrbala se a šla se taky nažrat. Tak vznikl Bernardín, který je samé chlupy, a ze zbytku těch chlupů vznikl Pudlík, který je také samé chlupy. A zbyl tam ještě jeden chumáček chlupů a z toho se udělal takzvaný Japončík, čili pejsánek pekinský. Když se stvořitel vrátil o jedné hodině ke svým třem hromadám materiálu, nebylo tam už skoro nic. Zbyl tam jen jeden dlouhý ocásek, pár uší od ohaře, čtyři malé nožičky a jeden hrozitánský trup. Ja? Co s tím? Tak z toho stvořitel udělal jezevčíka neboli dakla. Pamatuj si to, Dášo, a nevšímej si chrtů ani buldogů, ani bernardínů, ani pudlů, protože to nejsou ti praví psi pro tebe. A konec.

O psích zvicích. Co ti dnes, Dášeňko, povím, není žádná pohádka, ale pravda pravdoucí. Doufám, že chceš, aby z tebe byl vzdělaný pejsek a že budeš dávat pozor. Před mnoha sty a tisíci lety nežil ještě pes s člověkem. Tehdy totiž byl člověk ještě divoký a nedalo se s ním žít. A proto psi žili ve psích smečkách, ale ne v lesích jako strnky, nýbrž na velikánských loukách, které se jmenují prérie, čili stepy. Proto má každý pes podnes tak rád louky a běhá po nich, až se mu uši třepou. Víš-li pak, Dášeňko, proč vlastně se každý pes třikrát otočí do kolečka, než si lehne ke spaní? To je proto, že dokud žili psi ve stepi, museli si pod sebou udupat vysokou trávu, aby si v ní vyšlapali pelíšek a pěkně se jim leželo. To dělají podnes, i když spí v lenožce, jako to děláš ty. A víš, proč si psi v noci odpovídají štěkáním? To je proto, že si ve stepi museli dávat znamení, aby v noci našli svou smečku. A víš, proč zvedají nožičku na každý kámen a pařez a pokropí jej? To dělali v prérii, aby každý člen jejich smečky čuchnul a poznal, aha, tady byl náš kolega, neboť tuto na kameni nechal svůj podpis. A víš, proč vy pejskové zahrabáváte do země kosti a kůrky chleba? To jste dělávali před tisíci lety, abyste měli nějaké sousto schováno pro dobu hladu. Tak vidíš, jak jste byli odjakživa moudří. A víš, proč pes začal žít s člověkem? To bylo tak. Když člověk viděl, že psi žijí ve smečkách, začal žít také ve smečkách. A protože taková lidská smečka ulovila spoustu zvěře, bylo kolem jejího tábora naházeno mnoho kostí. A když to psi viděli, řekli si, co já se budu honit za zvěří, když u lidí je kostí habaděj? Od té doby začali psi doprovázet lidské tábory a tak to přišlo, že lidi a psi patří dohromady. Teď už nepatří pes do psí smečky, ale do smečky lidské. Ti lidé, se kterými žije, jsou jeho smečka. Proto je má rád jako své bližní. Tak, a teď běž a hoň se po louce. To je tvá prérie.

O lidech. Nic platno, Dášo, už brzo budeš muset jít mezi jiné lidi a budeš patřit do jiné smečky. Tak já ti něco povím o lidech. Podle tvrzení některých zvířat je člověk zlý, i mnozí lidé to říkají. Ale nevěř tomu. Kdyby byl člověk zlý a necitelný, vy pejskové byste se k němu nepřidali a podnes byste žili divoce ve stepích. Ale z toho, že s ním kamarádíte, je vidět, že vás už před tisíci lety hladil a škrabal za uchem a krmil. Lidí je několikero druhů. Jedni jsou velcí, štěkají hlubokým hlasem jako ohaři a mívají fousy. Říká se jim tatínkové. Těch se drž, protože ti vedou lidskou smečku a proto tak trochu pouštějí hrůzu. Když budeš dělat dobrotu, neublíží ti ani zamák, naopak tě podrbou za uchem. To ty máš ráda, viď? Druhý druh lidí je o něco menší, štěká tenkým hláskem a má čumáček hladký a holý. To jsou maminky a těch se, Dášeňko, drž, protože ty tě nakrmí a někdy ti vyčešou kožíšek a vůbec se budou o tebe starat a hladit tě a nedají ti ublížit. Jejich přední tlapky, to ti je samá dobrota. Třetí druh lidí je maličký, trochu větší než ty a piští a kvičí jako štěňata. To jsou děti. A těch se drž. Děti slouží k tomu, aby si s tebou hráli a tahali tě za ocásek a honili se s tebou po prérii a vůbec, aby byla nějaká psina. Jak vidíš, je to v lidské smečce správně zařízeno. Někdy si budeš hrát na ulici s pejsky a bude ti s nimi dobře a veselo, protože je to tvá krev a tvůj rod. Ale doma, Dášo, doma se budeš cítit jen mezi lidmi. S těmi tě pojí něco divnějšího a jemnějšího nežli krev. To něco je důvěra a láska. Tak běž.

0: zněla znělka ohlašující 18. hodinu. V úterním večeru s datem 2. června 2026 máte naladěné Rádio 7, jehož vysíláním vás bude až do dnešní půlnoci doprovázet moderátor Milan Remeš. Dobrý večer a vítejte. Jsme křesťanské rádio, které vám chce uprostřed záplavy negativních zpráv, které se na nás hrnou opravdu ze všech stran, přinášet zprávy dobré, plné naděje a povzbuzení, že život má i přes všechny jeho útrapy a nesnáze hluboký smysl, který mu dává ten, který život stvořil, Bůh. Bůh, který o nás má zájem a chce s každým z nás mít osobní vztah. Nyní vás zveme k poslechu pořadu Bible Guide, ve kterém nás pastor brněnské církve ICF Jiří Zdráhal provází jednotlivými kapitolami Bible. Dnes otevírá 41. kapitolu Jeremiášova proroctví. Přeji vám dobrý poslech.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 41. kapitola. Po dobytí Jeruzaléma a zničení chrámu v roce 586 před naším letopočtem, babylonský král Nabukadnezar pověřil správou Judska Gedaliáše, syna Achikamova. Gedaliáš pocházel z význačné judské rodiny. Tato rodina v minulosti podporovala Jeremiáše a jeho službu. Jeho otec Achikam chránil Jeremiáše během vlády krále Joakima. Joakim byl ten král, který rozřezal a spálil Jeremiášova proroctví. Gedaliášův dědeček byl písař Šafan, který pomáhal králi Jošiášovi a byl aktivně zapojen do událostí po objevení knihy zákona během Jošiášovy vlády. Tam čteme. Velekněz Chilkiáš tehdy ohlásil písaři Šafanovi. Našel jsem v Hospodinově chrámu knihu zákona. Předal knihu Šafanovi a ten si v ní četl. Dále písař Šafan králi ohlásil, velekněz Chilkiáš mi dal jistou knihu a začal z ní králi číst. Prorok Jeremiáš byl po dobytí Jeruzaléma také pod ochranou babylonského krále. Ten jistě slyšel o jeho proroctvích, vyzývajících judské k poddání se mu. Také měl sám osobní zkušenosti s Bohem, o těch čteme v knize proroka Daniela. Jeremiáš byl tedy pod Nabukadnezarovou ochranou. Tato zkušenost ilustruje tehdejší duchovní situaci. Zatímco Židé, kteří měli Boha poslouchat, chtěli Jeremiáše zabít a babylonský král ho naopak chránil. Jeremiáš si tehdy mohl vybrat. Buď se mohl přestěhovat do Babylonu jako svobodný člověk, nebo zůstat v Judsku. Jeremiáš si vybral Judsko a připojil se ke správci Judska Gedaliášovi. Tím způsobem také posílil Gedaliášovu pozici jak u Babyloňanů, tak u přeživších Židů. Jeden z bývalých velitelů judského vojska Jochanan, který přežil dobytí Jeruzaléma, varoval Gedaliáše před spiknutím. To zosnoval amonský král ve spolupráci s Izraelcem Išmaelem. Išmael pocházel z královského rodu a rozhodl se Gedaliášovi za jeho spolupráci s Babyloňany pomstít. Jeho záměry ale nebyly ani zbožné, ani správné. Gedaliáš ovšem obvinění Išmaele odmítl. Buď byl příliš naivní, nebo stále ještě z části důvěřoval lidem z královského rodu. A to navzdory jejich bezbožnému odmítání Jeremiášových slov. Nevíme, co by mu tehdy poradil sám Jeremiáš. Nikde nečteme o tom, že by se s ním Gedaliáš ohledně spiknutí radil. Gedaliáš se snad příliš spolehl na svůj odhad situace a na to také doplatil. O tom čteme. V 7. měsíci pak do Micpy za Gedaliášem, synem Achikamovým, přišel Išmael, syn Netaniáše, syna Elišamova, s dalšími 10 muži. Byl z královského rodu a patřil ke královým nejvyšším hodnostářům. Během společné hostiny v Micpě pak Išmael náhle vstal a s těmi 10 muži napadli Gedaliáše mečem. Tak zavraždili člověka, kterého jmenoval zemským správcem sám babylonský král. Išmael tenkrát povraždil i všechny Židy, kteří byli v Micpě s Gedaliášem, a také babylonské vojáky, kteří tam byli. Išmael dokonce zabil i židovské poutníky, kteří chtěli navštívit zničený chrám. Pak se pokusil odvést zbytek Židů k Amoncům, kde by je jistě nečekalo nic dobrého. Amonci chovali k Izraeli velké nepřátelství. O tom, co se dělo pak, zde čteme. Potom Išmael zajal všechny ostatní, kdo byli v Micpě, královské dcery i všechny ostatní, kteří tam zůstali a které velitel gardistů Nebuzardan svěřil Gedaliášovi, synu Achikamovu. Ty všechny Išmael zajal a chystal se s nimi přejít k Amoncům. Když se ale o všech těchto zločinech Išmaele doslechl Juchanan a všichni velitelé, kteří byli s ním, vzali všechny své muže a vytáhli proti němu do boje. Dostihli ho u velkého rybníku v Gibeonu. Jakmile všechen lid, který měl Išmael sebou, uviděl Juchanana a s ním všechny velitele, zaradovali se. Všichni ti, které Išmael v Micpě zajal, se tehdy obrátili a přešli k Juchananovi. Išmael ale s 8 svými muži utekl a dostal se k Amoncům. Gedaliáš věřil tomu, komu neměl, a nevěřil tomu, komu věřit měl. I my si musíme dát pozor na to, kdo jsou ti, kteří ovlivňují náš život. Kdo je opravdový přítel? Je to ten, komu záleží na tvém dobru. A naše nejvyšší dobro je věčný život s Bohem. Opravdový přítel je tedy ten, kterému záleží na tom, aby ses dostal do nebe. Tato smutná kapitola končí smutnou zprávou. Juchanan spolu s ostatními Židy se báli trestu babylonského krále a rozhodli se utéct. Navzdory slovům proroka Jeremiáše se rozhodli odejít ze své země do Egypta. Mezi Židy se stále slaví připomínka na Gedaliáše. Ten den se nazývá Gedaliášův půst a připomíná, že jeho smrtí ztratili Židé poslední naději na záchranu Izraele po dobytí Jeruzaléma. Místo toho museli na obnovu čekat 70 let v babylonském zajetí.

Poznávat Bibli a její poselství s Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide zase zítra v 8 a také v 18 hodin, kdy je na pořadu již 42. kapitola starozákonní knihy Jeremiáš. Pojďme si teď představit pořady, které kromě písniček vyplní čas do té dnešní půlnoci.

Sousloví kognitivní well-being nemusí být na první dobrou obecně srozumitelné. Řekneme-li zdravá mysl, zdravý rozum, zdravé přemýšlení, může to být pochopitelnější. Milan a Tom Michalkovi se v talk show No Filter zaměří právě na tuto oblast. Připojte se k poslechu od 18.30. Dnešní kanafásek uvítá v 19.15 opět Fenku a Rišku. Její příběh nám ukáže, že když něco provedeme, je nejlepší jít hned s pravdou ven. Knihu Další Ariščina dobrodružství napsala Markéta Millerová, vydalo nakladatelství Advent Orion. Život se s ní moc nemazlil. Prožila ztrátu i opuštění těmi nejbližšími. Přesto je šťastná na světě. Jak se změnil běh jejího života, když do něj přišel KLUS, tedy klub seniorů, a na co přišla, když si sama začala číst Bibli, vypráví Jana Krůtová v relaci Stopy ve 7:45. Když přivádíte k oběti slepé, kulhavé a nemocné zvíře, to není nic zlého? Jen to dones svému místodržiteli, získáš-li tak jeho přízeň a přijme-li tě, pravý Hospodin zástupů. Tento starozákonní citát proroka Malachiáše otevírá ve 20:15 další pokračování pořadu Světem Bible. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho bude zkoumat upřímnost lidského srdce v našem vlastním přístupu k Bohu. Neseď doma, pojď ven. Tak zní část refrénu písně Pojď ven i stejnojmenné album v podání dětské skupiny Brouci. S vedoucími Noemi a Filipem Macurovými si Karolina Vološinová povídala o jejich začátcích, o tom, jakou přidanou hodnotu jim dětská tvorba i vystoupení přináší. Za mikrofon usedla také trojice zpěváků, Anička, Madlen a Jonáš, aby se podělili nejen o své oblíbené písně z nové desky. Nalaďte si pohovku pro všechny malé i velké v 21:00. Plánování rodičovství je náročný úkol. Některé páry děti odkládají, až budou zajištěni. Jiní děti chtějí, ale děti nepřicházejí. O souvislosti neplodnosti s životním stylem a potřebě pastorace a pomoci odborníků hovořil kazatel Církve bratrské Tibor Márik na setkání křesťanských zdravotníků. Jeho přednášku uslyšíme v akademii od 22 hodin. Když přicházíte k sobě domů a najdete dveře odemčené, do přátelského hovoru vstupuje nebezpečné drama. Vladimír Hauser pokračuje ve čtení povídky Kočičák z knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře ve 11:45. Tolik přehled pořadu pro dnešní večer. Věřím, že si z naší nabídky vyberete a prožijete s námi příjemné a povzbudivé chvíle.

Dozněla kapela KSP Music a jejich písnička Ať každý den. A jako je boží láska s námi každý den, tak každý den je v kalendáři nějaké jméno. Dnes je 2. června a svátek má dnes Jarmil. Jméno Jarmil se může používat i ve variantě Jaromil. Obě jména jsou nověji utvořená a zřejmě jde o varianty ke jménu Jarolím. Jehož původ není zcela jasný. Není vyloučeno, že prapůvodem bylo starořecké jméno Jeroným. U nás je více rozšířena ženská podoba tohoto jména, Jarmila. U její popularitu se zasloužil zejména Máchův máj. Jarmil je podle významu jména opravdu ten, který miluje jaro. Tak ať si dokážete spolu s Jarmily užít poslední záchvěvy jara před příchodem letních teplot. My všem Jarmilům a Jaromilům přejeme krásný a požehnaný sváteční večer i zbytek jara a posíláme jim hezkou písničku od Pavla Helana a jeho kapely s názvem Jaro.

0: Doznělo jaro od Pavla Helana a jeho kapely pro všechny jarmily a jaromily, kteří dnes mají svátek. A když už jsme nahlédli do kalendáře, pojďme společně nahlédnout i do dnešního kalendária s datem 2. června.
1: Kalendárium.

2. června roku 455 dobyli Vandalové Řím. Stejného data ale roku 597 konvertoval anglický král Ethelbert ke křesťanství a nechal se pokřtít. Jeho křest měl takový účinek na nerozhodnou mysl jeho pochybujících krajanů, že až 10 000 z nich následovalo během několika měsíců jeho příkladu. Je tomu přesně 130 let, kdy Guglielmo Marconi získal patent pro svůj nejnovější vynález, a tím bylo rádio. A v roce 1953 se uskutečnila v Londýně korunovace Alžběty II. Ta se stala královnou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a také hlavou zemí Commonwealthu. Dnes si nebudeme připomínat žádná narození, ale pouze úmrtí. Před 125 lety zemřel kanadský misionář George Leslie Mackay. S kanadskou presbyteriánskou misií působil na Tajvanu. Patří mezi nejznámější lidi ze západu, kteří kdy žili na tomto ostrově. Jeho působení dodnes připomíná množství soch po celém ostrově. Mackay přišel na Tajvan ve svých 27 letech a až do své smrti pak působil ve městě Tamsui. V listopadu roku 2008 vznikla tajvansko-anglická opera podle Mackayova života, nazvaná Mackay, muž s Biblí a černým plnovousem. Června roku 1922 umírá sochař Josef Václav Myslbek. Připomeňme jeho nejznámější díla, mezi která patří výzdoba interiéru Národního divadla, mimo jiné bysta Bedřicha Smetany ve foaje budovy, také pomník Karla Hynka Máchy na Petříně a hlavně jezdecká socha svatého Václava na Václavském náměstí v Praze. Poslední, na koho vzpomeneme, je Bohumil Mathesius, český literární vědec a překladatel, který zemřel 2. června roku 1952. Mathesius překládal především z ruštiny, ale také z němčiny a francouzštiny. Dosud populární jsou jeho převody a parafráze staré čínské poezie Zpěvy staré Číny. Tolik je z dnešního kalendária s datem 2. června, které pro nás připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší. A po další písničce už nás čeká pořad No Filter.

0: Jak pěstovat zdravou mysl, zdravý rozum, zdravé přemýšlení? Inspiraci z Bible i ze zkušeností, které přináší každodenní život, přináší následující pořad. A já vám přeji zdravý poslech.
1: Tohle je No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Buď zdrav, už po čtvrté se scházíme nad tématem zdraví v pořadu No Filter a jsem tady já, Tom Michalko a můj táta.
3: Milan Michalko.
2: Ahojte, buďte zdraví.
3: Máme dobrou kávu.
2: Je to tak.
3: Kterou už máš kávu dneska?
2: Dobrá otázka, vzhledem k tomu, že jsme začínali první natáčení dneska 7.30, tak asi... čtvrtou. To není moc.
3: Je to buď zdrav.
2: Je to buď zdrav. Čtvrtá a je čtvrtá hodina, takže.
3: Jo. Já jsem slyšel, že tři jsou jako ještě dobrý, ale.
2: Nevím, no, tak otázka, co je teda důležitější, jestli pocit, anebo to fyzické zdraví a srdce. Dobře, tak už jsme si tady řekli, co je zdravé.
3: Co je nezdravé. Já mám teda dneska. Tři? Já mám třetí dneska, no.
2: Tři jsou v pohodě.
3: Jako to bylo, my jsme kdysi dělali nějaký seminář s Vítěm Šmajsterlou, což je gastroentero... Já to nevím říct, co si? Teda prostě jako s břichem, prostě všechno. A my jsme měli samé různé jako semináře, workshopy, takové duchovní strašně. Ano. A on tam měl teda o jídle a tak. No a jako jediná myšlenka, s kterou lidi odcházeli, že tři kávy jsou ještě v pohodě. Jako, jo.
2: Dobře.
3: To bylo prostě největší duchovní požehnání, v čem se ulevilo.
2: A tři piva jsou v pohodě.
3: Tři piva.
2: To už,
3: to
2: tam už se toho to máme.
3: Tam už nevím. No. Jo. No ale o těle budeme ještě až příště mluvit.
2: Takže dneska, o těle ještě máme čas.
3: Na to máme ještě spoustu času.
2: Ještě spoustu času. A se zatím jako držíme těch abstraktních, těch tak, jako tak. Virtuálních.
3: Tak. Protože až budeme o těle, tak
2: to je horší. Ale už jsme byli dvakrát na tenis spolu.
3: No.
2: Tuto sezónu.
3: Ano.
2: Respektive třikrát jsme hráli, ale dvakrát jsme byli vyloženě trénovat.
3: Cítím to v kříži.
2: Tak, takže se posouváme. Ano. Nejvtipnější bylo, že jsme se to jako systematicky aj natáčeli, ať tak. Vidíme tu zpětnou vazbu. A pak jsme si taky natočili tu hru.
3: Jo.
2: Bylo to teda pěkně k smíchu. No,
3: je to směšné, ale... no. Jako člověk si říká, jak asi dobře vypadá ta hra. No. To byl výborný úder.
2: A pak takový oblouček. Pomalinku to letí.
3: To nepomohlo.
2: A to video to samozřejmě zkresluje.
3: No já si myslím, že to prostě zase to bylo jako z podhledu.
2: Ano.
3: Kdyby to bylo jako z nadhledu, jak to vždycky bývá v televizi.
2: Přesně,
3: tak...
2: Nevadí, no. Tak věnujeme se tématu zdraví, nebo respektive well-being, jako mít se dobře, nebo zdraví, ale takový ten všeobecný pohled na člověka, nejenom na to fyzické zdraví, nebo mentální, duševní, ale vyloženě hledáme nějaký ten balanc, nebo jak se tomu věnovat, na co si dávat pozor.
3: No a už jsme prošli vlastně úplně takový obecný úvod k tomu, ano. Potom buď zdrav v emocích, buď zdrav ve vztazích a dneska teda jdeme na buď zdrav tvoje mysl.
2: Jo. My jsme to v té úvodní epizodě nazvali něco jako kognitivní zdraví, ale v podstatě se budeme věnovat mysli, přemýšlení a zdraví tady v této oblasti.
3: Takže kognitivní well-being, jo, to je dost komplikované.
2: No, to k nám nesedí, k našemu slovníku. Tak kdybychom si pozvali nějakého studovaného odborníka, ale myslím, že mysl je v pořádku použít. Tak máš k tomu nějaké myšlenky?
3: No, mám, no, jakože jak se na to dívá písmo, boží slovo, tak určitě myslím si, že na první dobrou by vás asi napadl verš Římanům 12.2 a nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, jo, tady to je, abyste mohli zkoumat, co je boží vůle. Tak tohle to je asi takový klíčový verš, který pro mě je potvrzením toho, že se tím máme zabývat, jo? Mm-hmm. Že to není nedůležitá věc, prostě proměňujte se, obnovou své mysli. A to je přesně, myslím, že ten kognitivní, jak se tomu dneska říká, jako well-being, nebo mm-hmm. prostě ať je zdráva tvoje mysl. A vlastně, když se bavíme o tom kognitivním, nebo o tom, tak je to všechno, co vlastně je rozum, paměť a přemýšlení, které potom ovlivňuje nějak chování samozřejmě. Jo. Čili jenom, abychom věděli, že dneska se chceme bavit o rozumu, paměti, přemýšlení a prostě jak v tom máme být zdraví nebo udržovat si zdraví. No ale ten biblický verš, to je vysloveně, obnovujte se, proměňte se obnovou své mysli.
2: Obnova smýšlení je vlastně i pokání, že?
3: Tak.
2: Takže i pokání nebo vůbec to, z čeho vycházíme, to, že vlastně si uvědomujeme svoje hříchy nebo špatné věci, které děláme, tak je taky obnova mysli. Jo. Máš ten nový začátek.
3: Tak. Rozhodně toto je jeden z těch prvků, který do toho podle mě úplně zapadá. Pak ještě, když jsem nad tím přemýšlel, jak jsem si říkal, tak které biblické postavy měly nejlepší kognitivní zdraví? Aha. Tak jako zajímavé, jo. Myslím si, že vážně jsem objevil úplně neuvěřitelný příběh zase. No. A to je příběh Abigail. Mhm. Když to jenom zhrnu, je to první kniha Samuelova, myslím, že 25. kapitola, jo, je to tam. Mm-hmm. A je to strašně zajímavý příběh, takže to je první doporučení, otevřete si první Samuelovu 25 a podívejte se, jak zvládala stresovou situaci Abigail, jo. A když to zkrátím, tak prostě její manžel, který se jmenoval Nábal, jestli se nepletu, prostě strašný neruda, jo, úplně tam je popsaný úplně v nejhorším světle. A teďka David přišel, protože je chránili, byl to bohatý člověk, chránili je, přišel, jestli by mohl dostat něco od něho jako ta jeho družina. Mm-hmm. On je vlastně vypoklonkoval pryč, vyhodil je. David se naštval, řekl, tak tohle si necháme líbit a šel vlastně je potrestat, jo, s vojskem. Zjistila to Abigail, jeho manželka, toho Nerudy teda. A vlastně vyšla vstříc Davidovi. A teďka je tam prostě ten koncert toho jejího nastavení té mysli. Jako vážně, když se potom podívám, jako jsem si dělal nějaký rozbor toho, jako neuvěřitelně vlastně inspirativní přístup, jo. Takže když to vezmu, tak to, co tam vidíme, že prostě sklidňuje situaci s pokorou, jo. Označí viníka, jo, té situace, připomene Davidovo poslání, a potom ještě varuje před tím, co by se stalo, kdyby se stalo něco. Hele, to byla neuvěřitelná jako inspirace k tomu, jak ona měla nastavenou mysl, jak to prostě zvládla a vlastně zachránila celý ten rod, jo, protože vypadlo to, že David je fakt jako připravený je zlikvidovat. Jo. A David na to reaguje a požehnán buď tvůj důvtip. Jo. No, takže hrozně, hrozně dobrý. Takže inspirace, myslím si, že ona je skvělým příkladem zdravého myšlení.
2: Aha, je tam nějaká sebevědomí, je tam přemýšlení mimo klasický box a nějak tím vlastně přinesla nějakou naději, že, do toho, do té situace a sílu, nebo takovou tu mentální sílu to prostě prosadit.
1: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
2: Já jsem nad tím kognitivním zdravím přemýšlel i mimo biblicky, protože jsem vlastně přemýšlel, jak si to sám sobě vysvětlit. A pokud jste měli někdy, používali jste někdy jako počítač, který už má něco za sebou, tak jste si možná všimli, že při nějakých složitějších akcích a jak už tam otvíráte třeba nějaké 48. okýnko v Chromu v prohlížeči, tak ten počítač se jako zadýchá celkem a nenutně třeba jako větráčkem, ale už to jako není tak plynulý zážitek z toho brouzdání a z té práce jako předtím. A tam mysl vyšla možná trošku připodobnit k takové té operační paměti, jo. Nebo k takovému tomu, no prostě, aby se ten počítač mohl nadechnout, potřebuje mít volnou operační paměť a tím pádem je schopný vlastně pracovat rychle a efektivně. Někteří jako uživatelé novějších MacBooků už toto moc nezažívají, protože to jako nevím, čím byste to museli zahltit, aby to jako nestačilo tomu, co člověk potřebuje na každodenní fungování na kancelářskou práci. Nebo i střih videa, každopádně mám pocit, že to je něco, co... Že to není o tom, kolik máš titulů, nebo jak komplexně přemýšlíš, ale vlastně jakou máš kapacitu toho výkonu procesoru jo. nebo jo. té ramky na to, aby si fungoval v tom světě, aby tě to jako nepřehltilo a vlastně, aby si byl schopný zpracovávat ty myšlenky. Mm-hmm. A to je možná i ta obnova, to pokání, nebo ta obnova mysli z těch Římanů, je to, že ty občas ten počítač potřebuješ restartovat, obnovit tu mysl, aby byla prázdná ta paměť, protože je zahlcená, obnovit ji a máš vlastně volný prostor pro to, aby si znova vyvíjel aktivitu v nějakých myšlenkách a necyklil se v nějakých procesech, které už jsou jako zaběhnuté a už ti tam dva týdny straší otevřený košík někde a nedokončený nákup, protože jsi to rozmyslel, nechal jsi to tam a bere ti to rámku úplně zbytečně, protože jsi něco nedokončil.
3: Nebo je něco nevyřešeného v životě a vlastně tak, jede ti tak, to na pozadí.
2: Ano, jede ti to na pozadí a bere ti to mentální kapacitu. Jo, té mysli to bere kapacitu.
3: Ale i žere baterku vlastně.
2: Žere baterku. Jo, nemůžeš spát, nemůžeš jako vlastně obnovit tu mysl, což je taky spánek, je obnova tvojich myšlenek, protože ti přechází z té krátkodobé paměti do té dlouhodobé paměti, což je jako důležitý proces, který když jako člověk nespí kvalitně, nespí dobře, tak vlastně je náchylnější k různým nemocem, fyzickým i těm duševním, a nebo těm kognitivním, že? Takže potřebujeme pracovat i s tou pamětí, s tou myslí, nějakým jako komplexnějším způsobem přemýšlet, jako hele, to má omezené množství kapacity a tady už je to za hranou a může to být nezdravé, může mě to někde brzdit.
3: To je dobrý příklad, no, s tím kompem si to asi každý dovedeme představit.
2: Jo, jo, ano.
3: Že prostě něco běží na pozadí a teďka ty to nemáš vyřešeno a teďka to je přesně o tom jako rozum, paměť, přemýšlení, prostě mysl. Prostě máš zapranou mysl, žere ti to baterku. Jo, jo. No tak co s tím?
2: To já nevím.
3: Jako upgradeujte, jo?
2: Upgradeujte, navište paměť. Zkuste obnovit operační systém.
3: Jo? Tak určitě, víš co, myslím si, že jako to pokání, nebo vlastně ono zase dostáváme se jako na hranici samozřejmě taky jako těch duchovních věcí, jo? Ale já si myslím ještě jednu věc taky, že vlastně k té správě té mysli a myšlenek je hodně důležitý jako jeden prvek, který nevím, jestli se nám evangelikálům úplně hodí do krámu, a to je vlastně zpověď. Jo, že vlastně být k někomu otevřený, prostě upustit ten ventil, moci to někde verbalizovat a samozřejmě v evangelikálních kruzích my nemáme tento úřad, jako nebo... Ale myslím si, že v tomto jako smyslu ta podstata té katolické zpovědi vlastně je velkým pomocníkem v tom well-beingu nebo prostě v duševním zdraví, nebo mysli. Jo, samozřejmě tam je to propojeno zase ještě s nějakým vyznáním hříchu nebo s nějakýma prostě liturgiema, jo, ale vůbec jako, já si myslím, že vlastně tohleto, když vezmu jako praktický příklad, to je přesně rozdíl mezi Jidášem a Petrem. Jo. Jidáš prostě zradil a když si uvědomil, co udělal, si sáhl na život, jo. Petr stejně tak zradil, jo. Ale co vidíme vlastně, jo, je tam pokání a hned na první dobrou už byl se svými přáteli, jako jo. Což muselo být strašně těžké, jako jo, protože měl razítko jako zrádce vlastně, ale vlastně udělal správnou věc. Vyznávejte hříchy jedni druhým, jo? Já si myslím, že to je ta podstata té zpovědi, ať je to, jak je to, jo. Ano, ano. Ale že vlastně on to udělal, že prostě se vrátil do toho prostředí i se svým selháním, se svými prostě špatnými myšlenkami a vlastně skončil jako dobře, jako jo. Takže to je ten velký rozdíl mezi těma dvěma postavama, ale myslím, že toto je jeden z prvků, který vlastně je velmi důležitý, jako jo. Mít si s kým povykládat, no.
2: Jo. No, to je super a je to krásný praktický příklad. Když bychom pokračovali v těch praktických věcech, já si myslím, že informační dieta je taky něco, co nám může pomoct nepřehlcovat tu mysl. Pokud se cítíte přehlcení, tak to může být už jenom tím, že těch informací je prostě moc. Je toho násobně víc, než jste třeba s jakým množstvím informací jste vyrůstali, nebo v jakém prostředí jste byli. Teď v posledních možná 20 let se to násobuje každý rok, mám pocit. Mm-hmm. Já už třetí měsíc nemám Instagram a je to moc fajn. Nepotřebuju ty informace, přestože některé věci mě chybí, protože chci vědět, co se děje. Ale není to nutnost a vlastně pokud se cítíte přehlcení, tak možná i ten Instagram není špatné na chvíli deaktivovat. Jo. Nebo TikTok, nebo já nevím. Jo. Prostě já chápu, je to taky forma vzdělávání dneska. Jinak TikToku najdete vlastně vzdělávací materiál.
3: No jasně, podíváš se, jak se hraje backend. Jako.
2: Přesně tak, jo, podání, jo, všechno.
3: Jako, víš co, to bude jako tvůj problém teďka, jo,
2: protože já se jako najdu na Instagramu. Skvělně, tak změříme potom screen time, kolik času kdo kde tráví. Ale je taky možná otázka, jak kvalitní informace jako do sebe dáváme, kolik procent z toho TikToku je něco, co ti pomůže v pracovním životě, osobním životě, jasně. Jsou tam i biblické věci, možná ti to pouzbudí, jo. A jako nic proti tomu, já nejsem tady žádný, jako, já se sám částečně se živím tím, že tvořím tenhle ten obsah, takže jako, bych byl sám proti sobě, ale možná je tam velké procento taky toho, co tě přehlcuje zbytečně. Otázka je taky vůbec informace, co týče nějaké politiky. Potřebuji opravdu být tak hluboko v téhleté, jak se říká dneska, králičí noře, když se podloříte do nějakého tématu a už není cesty ven. Prostě ta chodba je, má různé zákoutí a už se v tom ztratíte. A
3: číst každý Donaldův post.
2: Asi to není úplně to, co mě pomůže. No, pro zdraví mé mysli. To určitě ne. Ale česká politika si na tom nebude moc
3: no, tak je, no.
2: Otázka je, jestli to potřebuji na každodenní bázi. Samozřejmě chceme být angažovaní ve společnosti. Bez pochyby, samozřejmě. Ale otázka, jestli úplně všechno potřebujeme, jestli tam jako zbytečně není to FOMO, fear of missing out, takový ten strach z toho, že mi něco uběhne, unikne, FOMO se tomu říká, tak jestli to není něco, co mě jako limituje.
3: A já si myslím, že jedna věc je ta redukce toho, co ty říkáš, ale druhá věc je potom jako naplnění. Jo? A teďka vlastně nebavíme se úplně o duchovní věci, jo? To už jsme jednou jako otevřeli duchovní věci, ale tady je to fakt jako mysl. Jo? Já jsem mluvil teďka s jedním člověkem, který je v takové těžké životní situaci a on ji nemůže změnit. Jakože něco se děje.

0: za každým kopcem máme jako hrad nebo zámek, ale když člověk začne se zabývat historií třeba, jo, nebo vlastně najít si něco, co je fakt jako hobby, jo, a začít jako o tom něco studovat, myslím si, že je to ta duševní jakási naplnění, jako být zvídavý, jo, to si myslím, že je obrovská věc, jako přirozeně jsme zvídaví, někdo víc, někdo míň, ale někdy v těch životních jako neodkladnostech vlastně ztratíme tu zvídavost, jo.
1: Jo, to je pravda. No, tak já si myslím, že se pomalu blížíme ke speciálu. A to jsme ještě neprošli teda zdaleka všechno, co tu vidím v poznámkách. Takže já si myslím, že bychom se mohli věnovat ještě ve speciálu takové to spoléhání se na Boha v uvozovkách, takové to jako není něco, čím si omlouváme naši lenost, kognitivní mysl, jo, takové to přemýšlení, nízké přemýšlení, no malé přemýšlení, jestli to není něco, co nás náhodou nelimituje.
0: To je pravda, prostě já si někdy fakt myslím, že odpověď budu se za to modlit,
1: může být
0: lenost.
1: Jo. A taky to spoléhání se, někdy si víru a takové to spoléhání se, že se to nějak stane, zaměňuje. A pak si myslím, že bychom se ještě mohli si trošku připomenout něco málo z mashupu, kde úvodní slovo mashupu měl Saša Fleck a mluvil o aha momentech. A myslím, že aha momenty jsou právě klíč, které, abychom byli průběžně schopni dělat obnovu naší mysli.
0: Jo. Super, tak pojďme do toho a
1: těšíme se
0: za s vámi za týden.

0: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
1: Povídání Toma a Milana Michalkových o tom, jak pěstovat zdravou mysl, si můžete v pořadu No Filter poslechnout ještě v sobotu dopoledne od 10.15. Další díl pořadu je možné naladit v pondělí od 11:45. Na Rádiu 7, které posloucháte, se pomalu blížíme k 19. hodině a k té nás doprovodí pár písniček. Tou první je písnička So Fresh. Tak čerstvý od kapely Planet Shakers, protože někdy potřebujeme občerstvit a to Pán Bůh, Pán Ježíš, občerstvuje naši mysl, srdce i duši.

Je úterý 2. června a právě bylo 19 hodin. Milan Remeš vás provází večerním vysíláním Rádia 7, které bude v následující hodince patřit také dětem, ke kterým již ve 19:15 zamíří Kanafásek s dalšími dobrodružstvími Fenky a Rišky. O 19:45 je připravena relace Stopy, která přinese příběh Jany Krutové o její cestě k Bohu. V tuto chvíli k vám letí písničková potěšení od kapel Timothy a Nad čarou.

Maminky a tatínci, zavolejte na děti, protože po další písničce, kterou bude písnička Milující pán od kapely Messengers, už je připravena další pohádka v kanafásku.

Ahoj děti, vítejte. Začíná Kanafásek, pořad hlavně pro vás. Už přes týden spolu čteme z knížky další Ariština dobrodružství, kterou napsala Markéta Millerová. Načetla Zdena Staňková, hudbu složil Marcel Brouk a vydalo nakladatelství Advent Orion. V tom dnešním příběhu se nám Ariška předvede jako lovec. Tak ať se vám hezky poslouchá.

0: Nikde ani pírko. Budu vám vyprávět příběh, který se odehrál, když se dokončovaly práce kolem nového domu. Od doby, kdy jsme se nastěhovali, uplynul rok a zase byl podzim. Před zimou se museli stihnout úpravy kolem domu. Panička se strejdou Lukášem odebírali hlínu z poslední velké kupy zeminy, co tam zbyla, sypali a pohrabali, aby poslední část zahrady vypadala pěkně a mohla se osít tráva. Ležela jsem u svého kotce a bedlivě jejich práci pozorovala. Byla to dřina. Panička si stěžovala, že jí začínají bolet záda od toho hrabání a Lukáše pobolívaly ruce. Já bych jim ráda pomohla, ale kolečka s hlínou neuvezu a hrabat taky neumím. No, vlastně hrabat umím, ale díry svými packami a také zahrabávání mi jde jako od ruky. To, když si zahrabávám nějaké kosti či jiné dobroty na horší časy. Při zahrabávání pamlsků si pomáhám čenichem. Když už byla asi tak polovina hlíny odvezena, zaslechla jsem výkřik paničky.
1: Je, co to je? No to snad není možné.
0: Co pak se stalo? Přiběhl zvědavě k paničce strejda Lukáš.
1: To je slepičí noha,
0: vyhrkla zděšeně panička.
2: Ale kdeže?
0: Říká klidným hlasem strejda Lukáš.
2: To jsou jenom nějaké větve.
1: Ale prosím tě,
0: začíná mu oponovat panička.
1: Podívej se pozorně, vždyť to jsou slepičí pařáty,
0: dodala. Strejda Lukáš vzal rýč a odebral trochu zeminy, aby se vidělo, co to tam trčí. Panička měla pravdu. Navlékla si obě rukavice a z kupy hlíny vytáhla mrtvou slepici. Já jsem dobře věděla, oč jde, ale nevydala jsem ani hlásku.
1: Co tu ta slepice dělá?
0: Nechápavě kroutila hlavou panička. I strejda Lukáš se tomu podivoval.
1: Snad nám sem neběhla slepice, když tu byl bagr,
0: polekala se panička.
2: No to asi ne,
0: ujišťoval jí strejda Lukáš.
1: Tam z boku plotu je provizorní brána a párkrát jsem už z pozemku vyháněl nejen sousedovi slepice, ale i krůty. Zrovna si to ráno byla pryč, když si tu spokojeně pochutnávali na nové travičce,
0: smál se strejda Lukáš. Panička chvíli přemýšlela a prohlížela si slepici, která tam podle jejich slov musela být zahrabána už pěkných pár dní.
1: V neděli jsme přijeli z návštěvy a Ariška nás přišla přivítat docela špinavá. Měla obě přední packy i čenich hodně zablácený od hlíny. Vypadalo to, jako by ve spěchu potřebovala něco zahrabat a hodně hluboko. Když si tu scénu tak matně vybavuji, musím říct, že nikde nebylo ani pírko.
0: Vyprávila své vzpomínky strejdovi Lukášovi. Bedlivě jsem sledovala, co se bude dít dál.
1: Ariško, pojď sem.
0: Zavolala na mě přísným hlasem panička.
1: No pojď, pojď.
0: Opakovaně mě vyzývala. Moc se mi nechtělo. Nakonec jsem se zvedla, šla dál a sedla si před ní.
1: Ariško, co to je?
0: Nazlobeně říká panička a ukazuje mi tu slepici. Začala jsem se tvářit nepřítomně a dívat se ze strany na stranu.
1: Vysvětlíš mi, co to má znamenat?
0: Opakovala znovu panička. Dělala jsem jako, že nevidím a neslyším. Tu se oba začali smát.
1: No to snad není možný. Ariška dělá, jako by se jí to vůbec netýkalo,
0: povídá panička. Tak jsem jí z ruky tu slepici vzala, že jí jdu znovu uklidit.
1: Ho, počkej, nikam nechoď,
0: vyhrkla ze sebe panička.
1: Teď nám vysvětlíš, co se tady stalo,
0: řekla důrazně. Je, děti, to bylo trapné. Vyplivla jsem tu slípku na zem. Zkroušeně jsem se na paničku podívala a spustila jsem. Víš, paničko, naše zahrada je moje místo, které hlídám. Říká se mu teritorium. Tam za plotem jsou ty opeřené posměvačky kamarádky, ale jakmile se mi dostanou sem, stanou se z nich vetřelci. A ty je třeba vyhnat.
2: Už si skutečně nepamatuji, jak se to všechno seběhlo. Trochu si jen vzpomínám, že si ta slípka přede mnou lehla na zem a nehnula ani brvou. Nejdřív jsem si myslela, že se mnou jen tak laškuje. Po chvíli jsem pochopila, že už se z té země nezvedne. Dostala jsem strach. Patrně jsem ji vzala do tlamy a přemýšlela jsem, kam ji schovám, aby ji raději nikdo neviděl. Napadlo mě tady ta kupka hlíny. Vyhrabala jsem tunel, strčila ji dovnitř a zaházela hlínou, tak, aby nebylo nic poznat a nezbylo po ní nikde ani pírko. Chvíli na to jste s páničkem a dětmi přijeli z výletu. Moc mě to mrzí, paničko, dodala jsem smutně.
1: Panička se začala smát. Ariško, ty si ale vykuk. Lumpárny ti čouhej z očí, ale tohle jsem fakt nečekala.
2: Pak zvážnila.
1: Chápu, že jsi hlídala, ale kdybys tu slepici hned ten den přinesla, pochopili bysme to a mohla si z ní mít třeba chutnou polévku. Teď nemáš nic.
2: Nakonec se ke mně ještě sehnula a dodala.
1: Ariško, zapamatuj si, že veškeré naše konání bude jednou vyneseno na světlo. I vše, co je utajeno, ať dobré či zlé. Vidíš? U tebe se to stalo hodně rychle. U jiných to může trvat díl.
2: Děti, měla jsem slzy v očích a dávala paničce pác jako slib, že už se nikdy takhle nezachovám. Je lepší se vždycky přiznat, jinak ten druhý v nás pak ztrácí důvěru. Držím vám, děti, palce, abyste se v nepříjemných situacích, které v životě nastanou, zachovali lépe než já.
3: Každý z nás chybuje, vidíte, děti. I hodná Ariška udělala lumpárnu. Důležité ale je si chybu uvědomit, omluvit se a příště se zachovat líp. Protože, jak řekla panička, všechno, co se snažíme utajit, ať už dobré nebo zlé, se dříve či později ukáže. Jsou to slova z Bible. Veškeré dílo Bůh postaví před soud i vše, co je utajeno. Ať dobré či zlé, to je napsáno v knize Kazatel ve 12. kapitole. Poslouchali jsme příběh z knihy Další Ariščina dobrodružství, kterou napsala Markéta Millerová, četla Zdeňka Staňková, hudbu složil Marcel Brouk, vydalo nakladatelství Advent Orion v roce 2024.

Kana Fázek za vámi děti přijde i zítra, ve stejnou dobu, o 7:45 večer, a přinese další příběh z knihy Další Ariščina dobrodružství. Tento se bude jmenovat Poklad na Stříbrném jezeře. A protože se už chystáte pomaličku do postýlek a spát, tak vám posílám písničku od Klauníků. Tvá moc, pane, ať mě chrání. Dobrou noc a hezké sny.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Matt Redman dospíval na Rádiu 7 písničku All Over the World, tedy po celém světě, která zpívá o tom, že po celém světě je a bude oslavováno jméno Hospodina Boha všech zástupů. Další písnička, kterou zahrajeme, je písnička od kapely Imperio, Jen v tebe důvěru mám. A i dnes večer můžeme všichni zpívat a důvěřovat společně s textem této písně, že i když se stavují mračna nad naší hlavou, že můžeme Bohu v každé situaci, i v té nejhorší, důvěřovat, protože on nás nikdy neopouští a je vždycky s námi.

0: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
1: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
2: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
3: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
4: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
3: I teď, když o tom mluvím, tak jsem mám trošku husí kůže.
5: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
6: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
7: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy z dílny Rádia 7. Dnešní příběh bude vyprávět Jana Krutová. Dobrý poslech vám za celý tým rádia přeje Milan Remeš.
8: Ahoj, jmenuji se Jana Krutová a ráda bych se s vámi sdílela o můj příběh, jak jsem pozvala pana Ježíše do svého života. Když jsme byli ještě děti, já a dva sourozenci, naše maminka nám vyprávěla o Bohu. Moc nás to nebavilo. Učila nás Otčenáš, ale museli jsme to vydržet. Když mi bylo 13 roku, maminka si přála, aby chodila jeden rok do náboženství. Ale byl to Husův sbor, kde jsem pak byla biřmovaná. Když mi bylo 14 let, chodila jsem do 9. třídy, maminka zemřela na rakovinu prsa. Náboženství muselo jít úplně stranou. Život se náhle změnil. Otec nás také opustil a pomáhali jsme si my, tři sourozenci, úplně sami. Bylo to moc těžký živobytí, ale život plynul dál. Mám dvě děti, pět vnoučat a jsem už 16 let rozvedená. Ale děti žijí v Praze a tak se tak často nevidíme. A už několik let tady chodím v naší církvi bratrské do Klusu. To je klub seniorů. Občas jsem šla i na bohoslužbu a cítila jsem se dobře v tomto společenství. Líbilo se mi zpívání, chval a nakonec i společné sdílení. Vloni nás chudůchodce oslovil náš kazatel Petr, jestli nechceme jet na English Camp. Anglicky neumím. Ale chvíli jsem přemýšlela. A pak jsem si přihlásila a ještě pár seniorek. Nádherný.

že to bude vypadat v nebi. V tom velkém společenství probíhalo vše v lásce a harmonii. Po dovolené jsem měla chvíle, kdy jsem přemýšlela o smyslu života. Kamarádka Lenka mě pomohla. 10. listopadu roce 2022 jsem přijala našeho Pána Ježíše Krista do svého života. A myslela jsem si, když se vyznám ze svých hříchů, že už nebudu mít žádné starosti. Tak se ale nestalo. Starosti mám stejné, akorát, že na ně nejsem úplně sama. Vím, že když prosím o pomoc, vždy se najde nějaké řešení. Modlitbou, chválami a děkováním se našemu Pánu vždy odvděčím. Jaké úkoly mě náš Pán prověří, pověří, to nechám na něm. Vždy se těším na bohoslužby, na kázání, na chvály, slovíčko pro děti a také na společné sdílení. 11. června roku 2023 jsem byla pokřtěna ponořením do vody ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého.

0: věci
1: přijala Pána Ježíše Krista do svého života, do svého srdce. Co to pro tebe znamenalo?
0: No, pro mě to bylo moc krásné sdílení, že jsem ho přijala, protože jsem zjistila, že když všechny problémy, které mám, se s ním můžu sdílet a vždycky vím, když padnu někdy na dno, nebo ať se topím kdekoliv, čemkoliv a poprosím ho, tak mě vždy a vždy zase pomůže zpátky.
1: Co pro tebe znamenal křest? A co je vlastně křest pro člověka, který přijal Pána Ježíše Krista do svého života?
0: Křest je něco úžasného, protože se stane věc, s ponořením do vody najednou se změní úplně o 180%. Úplně jsem se změnila, můj život se obrátil tak nádherně vzhůru, takže děkuji Bohu za to, že jsem mohla tohleto prožít a moc bych docela řekla, kdyby měl někdo možnost tohleto učinit. Určitě to bude báječný a uvidí, že i jemu se stane to, co se stalo mně. Že jsem šťastná, že mám okolo sebe spoustu lidí, který si různě pomáháme. A moc bych byla ráda předávat tu víru a tu lásku, kterou v sobě mám, kterou jsem od Boha dostala a předávám ji dál. A moc jsem šťastná, na světě a zjistila jsem, že hlavně, když chci pomáhat druhým lidem, což já hodně dělám, tak první musím mít ráda sama sebe a pak teprve můžu pomáhat druhým lidem. A k tomu, abych se měla ráda sebe, mě pomáhá náš Pán Ježíš Kristus.

Jsem šťastná na světě, řekla ve svém příběhu Jana Krůtová a dodala, že by tu víru a lásku, které jí Bůh dal, ráda předávala dál a přála by ji všem lidem. Z jejího života si můžeme vzít i to, že k Bohu můžeme přijít v jakémkoliv věku nebo životní situaci. Jeho náruč je pro nás vždycky otevřená. Pokud byste chtěli o Bohu, o Ježíši Kristu vědět více, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Dnešní epizodu i ty předešlé si můžete poslechnout také v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách. Tam stačí zadat název podcastu Stopy. Pro dnešek se s vámi z Rádia 7 loučí Milan Remeš a těší se na slyšenou zase příště.

20. hodina z úterý 2. června 2026 je za námi. I dnešní večer vám dělá společnost Rádio 7, jehož vysíláním vás provází Milan Remeš. Příběh Jany Krutové v pořadu Stopy, který jsme před chvílí slyšeli, můžete naladit ještě zítra ráno v 5 hodin. Se svým svědectvím o životě s Bohem se můžete připojit také vy. Pokud budete mít zájem, napište nám na adresu radio7@radio7.cz a my ten váš příběh rádi pošleme do éteru druhým lidem. V příštím díle, který poběží v pondělí od 8.30, se o svůj příběh podělí Otakar Straka. Příběhům lidí o jejich cestě k Bohu je věnován také pořad Život víry, ve kterém si v pátek od 11.15 můžete poslechnout vyprávění studenta a veslaře Karla Korečka. Na Rádiu 7 jsou před námi písničky a už za čtvrt hodinky další díl pořadu Světem Bible. Jsme rádi, že jste s námi a další písnička od Filipa Many, Nejsi sám, je i o tom, že Pán Bůh je vždycky s námi, ale když jste i s naším vysíláním, když jste s námi, nejste nikdy sami.

0: Někdy můžeme mít pocit, že naše pocity a naše nitro je zamotané jako klubko nití, ve kterém se nedokážeme vyznat, které nedokážeme rozmotat. Schováváme se před druhými, jenom přežíváme, máme pocit, že jsme na všechno sami. A právě Cory Ashbery, který dospíval svou písničku, zpíval: nechci už jen přežívat, nechci být sám, potřebuji, Bože, aby jsi rozluštil ty sám, co je v mém nitru. A jestli někdo dokáže rozmotat každé klubko, jestli někdo dokáže pomoci i nám, abychom porozuměli sami sobě, tak je to právě Bůh. Po další písničce od Simi Magušinové Sonety už nás čeká Malachiášova kniha a s ní Svět Bible s Vernonem McGeem. Tak zůstaňte s námi.
1: V tichu hrdých alejí topolov a jarných priez v sebe zisťujem, čo život je a čo v ňom je už cez. Dôkazom, že vždy človek k dobru

0: Slova proroka Malachiáše se dnes v pořadu Světem Bible zaměří na opravdovost a motivy lidského srdce ve vztahu k Bohu. Prostřednictvím komentáře teologa Johna Vernona McGeeho nastavíme zrcadlo modernímu křesťanskému životu, unavené formálnosti či povrchnímu obřadnictví, které zcela postrádá vnitřní odevzdanost. K poslechu zve Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, pokud tyto pořady posloucháte pravidelně, a zejména pokud si čtete ty biblické texty spolu s námi, pak si jistě pamatujete i následující slova. Když přivádíte k oběti slepé zvíře, což to není nic zlého, když přivádíte kulhavé a nemocné, není to nic zlého, jen to dones svému místodržiteli. Získáš-li tak jeho přízeň a přijme-li tě, pravý Hospodin zástupů. To je 8. verš z 1. kapitoly Malachiášova proroctví, kterým se teď trošku víc zabýváme. Znovu opakuji, že to není nějaký můj provokativní výmysl. Říká to sám Hospodin. Říká zde zcela jednoznačně, že k němu nemůžeme vodit jako oběti nemocné krávy nebo slepé ovce. Když se Pán Ježíš díval k pokladně, viděl, jak dávají bohatí. Dávali hodně, ale nepochválili je, protože pro sebe si nechávali daleko víc. Díval se i na chudou vdovu. Její dva malé měďáky, které tam vhodila, byly ve srovnání s chrámovým bohatstvím v skutku ničím. Nedala skoro nic. Ale Pán Ježíš si všiml těch dvou měďáčků a udělal z nich nebeské zlato. Prohlásil, že ona dala víc než kdokoliv jiný. Tento příběh nám jasně ukazuje, že nejde o absolutní množství, které dáváme na různé formy díla Páně, ale jedná se tu především o naše srdce. Znovu a znovu mě udivuje, jak je financována naše služba rozhlasového biblického vyučování. Rozhlíží se kolem sebe náš učitel. Břemeno finančních nákladů totiž nese mnoho vdov, které posílají po dolaru, po dvou, po pěti. A k tomu obvykle s jakousi smutnou omluvou, já vím, že je to nic. Možná ten jednotlivý dar ve srovnání s celkovými náklady opravdu není mnoho, ale když se sečte dohromady, co všechno tyto vdovy dávají, je to dojemné. Výsledkem pak je, že rozhlasové biblické vyučování je vydržováno lidmi, kteří pravidelně posílají v průměru 5 či 10 dolarové dary. Tu Hospodinovu námitku vůči Izraeli lze do naší doby promítnout ještě jinak, než co se peněz týče. A řekl bych, že ji lze použít docela v mnoha různých oblastech života s Bohem i služby lidem. Jen to dones svému místodržiteli, získáš-li tak jeho přízeň a přijme-li tě, pravý Hospodin zástupů. Viděli jste někdy různé lidi různého věku, jak pilně studují všelijaké vyhlášky, nebo normy, nebo nevím co? Viděli jste někdy různé lidi různého věku, jak navštěvují všelijaké rekvalifikační kurzy? Viděli jste někdy různé lidi různého věku, jak se třeba začnou učit cizí jazyk, anebo celkem cokoliv nového jenom proto, aby si udrželi dobré zaměstnání, či proto, aby v něm získali lepší pozici? Je to velmi přirozené a těžko se dá mít někomu za zlé, že se poctivě snaží o dobré živobytí. Ale zkuste někdy týmž lidem říci, aby se naučili naspamět nějaký verš z Bible. Když před týdnem byli ochotni se učit desítky či stovky stran služebních norem. Zkuste týmž lidem říci, aby navštívili nějaký biblický kurz, kde se více dozvědí o evangelizaci nebo o možnostech oslovení neobrácených lidí v jejich prostředí. a přitom nedávno absolvovali rekvalifikaci. Zkuste tytéž lidi pozvat, aby šli s vámi do neznámého prostředí navazovat kontakty s nevěřícími lidmi s cílem, aby je získali pro Pána Ježíše Krista. A přitom nedávno byli povýšeni a musí se seznamovat s novým prostředím, s novými lidmi. Co vám odpovědí takoví křesťané? Co odpovíme my sami, milí posluchači? Uvažte, jak bychom obstáli před svými zaměstnavateli, kdybychom ke služebním povinnostem přistupovali přesně stejně, jako přistupujeme k našemu v úvozovkách nepovinnému životu s Bohem, ale přitom k našemu poslání na tomto světě. Nebyli bychom v zaměstnání s takovým přístupem přeřazeni do nižší funkce pro nespolehlivost? Nebo dokonce nebyli bychom někdy na hodinu propuštěni? Jen to dones svému místodržiteli, získáš-li tak jeho přízeň a přijme-li tě, pravý Hospodin zástupů.

Izraelité v Malachiášově době byli velmi chytří. Když stará kráva onemocněla, nebo když si beran zlomil nohu, nějakým to zavázali a rychle se zvířetem spěchali do chrámu, aby je tam obětovali Bohu, protože pro své vlastní účely už je nemohli dále používat. No, není to logické, vždyť v rámci oběti to zvíře stejně bude zabito, tak co na tom záleží, jestli předtím kulhalo anebo bylo slepé? Logická úvaha. Bůh však říká, že takové oběti nechce. Ach, přátelé, tady se jasně ukazuje, že Bohu nejde o maso, anebo o dým z tuku obětí, ale jde mu o srdce těch, kdo obětují. Podobně si kladu otázku, kolik darů od věřících je Bohu příjemných dnes. Slýcháme, že každý dar, který přinášíme Bohu, je něco jako oběť, kterou přinášel starozákonní kněz. Dnešní věřící jsou před Bohem kněží, ale my máme dávat na základě milosti. To ovšem neznamená, že máme dávat co nejméně. Izraelité se provinovali vlastně svatokrádeží, protože jejich oběti je ve skutečnosti nestály vůbec nic. Dávali zvířata, která by stejně museli porazit. Jejich dary byly bezcenné, i když dávali mnoho. Milí přátelé, je to bezmála svatokrádež, povídá dost tvrdě náš učitel. Když přicházíme do shromáždění a dáváme Bohu dar, na kterém nejsou stopy ani potu, ani jakékoliv oběti. A za tímto usvědčujícím konstatováním následuje v 9. verši 1. kapitoly přímá výzva. Tak tedy proste Boha o zhovívavost, aby se nad vámi smiloval. Vlastní rukou jste to činívali. Což pak mohu někoho z vás přijmout, pravý Hospodin zástupů? Je možné, že tito lidé kolem Malachiáše vypadali i dále navenek klidně a vyrovnaně a přitom si neuvědomovali, že ve svém srdci nemají vztah s Bohem v pořádku, že jejich srdce jsou poskvrněna a jejich oběti, že jsou taky poskvrněné. 10. verš v 1. kapitole Malachiášova proroctví. Kéž by se mezi vámi našel někdo, kdo by zavřel dveře, abyste marně nezapalovali na mém oltáři oheň. Nemám ve vás zalíbení, pravý Hospodin zástupů. Dary z vaší ruky jsem si neoblíbil. Bůh tím vlastně říká, všechny ty obřady, které děláte, nemají naprosto žádný význam, není to k ničemu. Nikomu to nic nepřináší. Ale oni v tomto pyšném, domněle duchovním počínání pokračovali dále. 11. verš. Od východu slunce až na západ bude mé jméno veliké mezi pronárody. Na každém místě budou přinášet mému jménu kadidlo a čisté obětní dary. Zajisté bude mé jméno veliké mezi pronárody, pravý Hospodin zástupů. Izrael znesvěcoval Boží jméno tím, jak mu sloužili. Už mu nesloužili jako například v době Šalomounově, kdy královna ze Sáby byla dojata tím, co viděla. V této době se okolních pohanských národů už vůbec nic nedotýkalo na izraelské chrámové bohoslužbě, protože to byla jenom forma, jenom mrtvý, znuděný obřad. Bůh však tomuto pokryteckému lidu říká, že přichází den, kdy Hospodinovo jméno bude mezi pohany veliké. Hospodinovo jméno je určitě veliké i v době církve, vždyť posláním církve je mimo jiné oslavit Boha.

Když si Bůh vyvolil Izraele, bylo jeho záměrem, aby tento národ svědčil o Hospodinu mezi národy světa, aby ukazoval Hospodinovo milosrdenství, jeho dobrotu, jeho zhovívavost a také jeho spravedlnost. Namísto toho však Hospodin konstatuje zdrcující stav tohoto svého vyvoleného národa. 12. verš. Ale vy mé jméno znesvěcujete, když říkáte, že panovníkův stůl je možno poskvrňovat, i to, co je na něm. Obětovaný pokrm je zlehčen. Národy znesvěcovali Boží jméno mimo jiné také v důsledku toho, jak žil a co dělal Boží lid. Jehož srdce bylo znečištěno a jehož obřady se staly hodnými zavržení. A ve 13. verši 1. kapitoly Hospodin říká: říkáte, ach, nač se trápit, a vše odbýváte, pravý Hospodin zástupů. Přinášíte, co bylo vzato násilím, kulhavé i nemocné přinášíte jako obětní dar. Což si mohu oblíbit, co je z vaší ruky, pravý Hospodin. Možná si i dnes kdekdo říká, chodit do sboru, číst Boží slovo, být věrný v modlitbách, to všechno mě unavuje, taková nuda. Milí posluchači, když naše srdce není u jádra věci, stává se unaveným, anebo spíš znuděným. Jednou ráno jsem s dcerou jel rušným provozem města, vzpomíná náš rozhlasový učitel. V té době jsem byl pastorem v Los Angeles. Nemohl jsem se toho rána dočkat, až se dostanu do sboru. Měl jsem nahrávat pro vysílání a těšil jsem se na to. Řekl jsem své dceři, sleduješ tváře všech těch lidí v takové dopravní zácpě? Jsou unavení, bojí se vůbec jít do práce. Nejhorší na světě je to, když musíte v zaměstnání dělat, co nechcete. Čas se vám vleče a z ničeho nemáte radost. Ale stejně taková otrava je pro mnohé lidi chodit do shromáždění. To je důvod, proč docela často slyšíme otázku, co máme dělat, abychom vzbudili zájem lidí o církev. Slyšeli jste už někdy diskusi na toto téma? A nebo otázka, co máme dělat, aby lidé přicházeli i v neděli večer? Někdo navrhne, abychom podávali občerstvení, nebo abychom udělali banket, anebo abychom změnili kázání. Místo biblického studia, které někomu připadá nudné, si pusťme hudbu a připravme zábavný program, ať máme taky trochu podívané. Jiní ovšem pro svou nudu v kombinaci s pocitem, že by se to mělo, že bychom přece jen neměli zapomenout na Pána Boha, upadnou do neuvěřitelného obřadnictví. Proč myslíte, že se lidé uchylují k obřadům? Proč rádi vidí, anebo i sami nosí, skvělá roucha, posvátně zpívají, dokonce třeba pálí kadidlo a pochodují kdesi kolem dokola? Potřebují nějak polechtat své tělo, či jak to vyjádřit přijatelně. Někdo říká, ale mně se líbí při bohoslužbě řád. Mně také, ale je nebezpečí v tom, že namísto vnitřního řádu si zamilujeme ceremonii. Vím, že řád má v církvi své místo, uznává kazatel. A také vím, že mnoho skvělých lidí bylo vychováno vysloveně pomocí obřadů. Když jsem byl pastorem v Los Angeles, znal jsem milý manželský pár, skutečně milovali Boží slovo. Bývali však členy jedné velmi formální církve. Neformálnost bohoslužeb, jak jsem je obvykle řídil já, je někdy skoro rozzuřila. Raději přicházeli až po mém stručném úvodu. Jednou mi velmi upřímně řekli, nemohli jsme vystát tu neformálnost. Ale oni milovali Boží slovo, a tak jsem jim všechno ostatní odpustil.
uzavírá tento příklad náš McGee.

Dnes jsou lidé, kteří vydrží sedět 3 hodiny na horkém slunci a dívat se na baseball. Jiní sedí v zimě a v dešti a přihlížejí fotbalu. A zase jiným vůbec nepřípadá náročné sedět a 3 hodiny poslouchat operu anebo se dívat na nějaký film. Nepochybně je vzrušující sedět a sledovat třeba Shakespeara. Když jsme byli s manželkou v Anglii, zhlédli jsme spolu Richarda III. Musím říci, že jsem neseděl nějak celý nesvůj na okraji židle, ale naopak pěkně jsem se opřel dozadu a v pohodě jsem se celé 3 hodiny soustředěně díval. Milí posluchači, čím je to, že jsi unavený, když kazatel mluví možná 20 minut, nebo někdy možná 30? Chápu, někdy se kázání třeba moc nevydaří, anebo se někdy možná těžko hledá, o čem to vlastně bylo. A když vezmeme skutečné, živé zvěstování Božího slova, víš, kdo si nejčastěji stěžuje? Většinou to nejsou nějací slabší anebo průměrní lidé. Mnoho takových lidí naopak říká, že se jim to nezdálo příliš dlouhé a docela si ze zvěstovaného Božího slova i něco pamatují. Ale stěžují si povětšině sebevědomí, nebo spíš úplně pyšní lidé, kteří ve skutečnosti s Bohem příliš nežijí, aspoň pokud jde o jejich soukromí, když je nikdo nevidí. Totiž, přátelé, my podvědomně nebo i zcela vědomně milujeme obřady a ustálené formy. Chodíme do sboru, na všechno jsme zvyklí, všechno známe, a tak už bez povelu vstáváme, sedáme, zpíváme chvalospěvy, nahlas říkáme amen a nevím, co všechno ještě. Ale kde jsou přitom naše srdce? Je to všechno opravdu z lásky k Pánu? Opravdu mu chceme sloužit? A tedy sloužíme mu ještě i jinak? V jakési písni se zpívá, bychť vládl říší ohromnou, to za dar chudý pokládám. Vrací se náš učitel k obsahu našeho hlavního tématu. Opravdu by to pro nás byl malý dar? Jak vychází v našem životě porovnání hodnot různých typů? Na čem nám v životě opravdu záleží?

Náš prorok Malachiáš pokračuje ve 14. verši 1. kapitoly poněkud zesíleným tónem. Buď proklet chytrák, jenž má ve svém stádu samce a složí-li slib, obětuje panovníku zvíře vykleštěné. Neboť já jsem velký král, pravý Hospodin zástupů. Mé jméno budí mezi pronárody bázeň. Toto slovo opět jen zřetelně ukazuje, že v těch obětech nešlo o kus dobytka jako takový, ale šlo o srdce těch obětujících. Měli se prostě naučit s důvěrou a z lásky dávat Bohu to své nejcennější. Já jsem velký král, pravý Hospodin zástupů. Mé jméno budí mezi pronárody bázeň. Ano, Hospodinovo jméno bude jednoho dne v úctě a bude budit bázeň. Ale dnes tomu tak ještě není. A jednou z věcí, které způsobují znevážení Božího jména i v naší době a v naší zemi, je často služba těch, kdo zde mají být Božími svědky, kdo zde mají Boha reprezentovat. Tedy často je tu důvodem služba věřících. Nespochybňuji jejich spasení, aspoň ne u všech, upřesňuje náš učitel, ale všimli jste si, že Bůh vlastně nikdy neoznačil znovuzrozeného věřícího člověka jako pokrytce? Ale když Pán Ježíš hovořil o náboženských vůdcích své doby, říkal o nich dost hrozné věci, používal nepříjemná přirovnání. Označil je třeba jako obílené hroby. Dovedete si to představit? Přirovnal je k nádobám, které jsou zvenku krásné, ale zevnitř plné nečistoty, plné odpadků. Ano, takovým lidem Pán Ježíš řekl: vy pokrytci. Matouš 23, 25 až 29. A takoví byli náboženští lidé i v Malachiášových dnech. Jenom formálně absolvovali různé obřady. Spojme to ještě jednou s dnešní dobou, nabádá nás náš praktik křesťanství. Milí příteli, spokojuješ se se svým náboženstvím, anebo máš opravdu na prvním místě ve svém životě Pána Ježíše Krista jakožto osobu? Jsi opravdový, anebo ti stačí jen forma? Nosíš křesťanství jen jako nedělní šaty, které zase svlékneš, jakmile přijdeš domů z kostela nebo ze shromáždění? Možná zaujímáš určité zbožné postoje a umíš odříkat zbožné fráze, ale nakolik je Kristus realitou tvého každodenního života? V Izraeli to začalo tak, že přiváděli jako oběti staré, nemocné ovce a krávy. A pak říkali: je, to je nuda, už abychom to měli z krku. Možná je to trochu podobné, když někteří lidé dnes říkají: tak dlouhé bohoslužby a studium Bible, to je nuda. Jsem vděčný Bohu, že během celých 21 let, kdy jsem byl kazatelem v Los Angeles, vzpomíná náš učitel, přicházelo ve všední den na shromáždění, kde jsme studovali Bibli, v průměru kolem 1500 lidí. Stále jsem za to Bohu vděčný, ale kdykoliv někdo přišel, aby mi poklepal po rameni a říkal, že to bylo skvělé, připomínal jsem těch zbývajících 200 tisíc lidí, kteří jsou denně v kancelářích mrakodrapů v centru města. Tolik lidí chodí denně po práci domů a jenom 1500 z nich si najde chvilku ve čtvrtek večer, aby přišli na biblickou hodinu. V porovnání s těmi, kteří si žijí svůj prázdný náboženský život, takový

0: počet v skutku není nic závratného. Většina těch, kdo pracovali v oněch mrakodrapech, byli členy různých církví. Na Velikonoce a na Vánoce přišli všichni a tak se v dnešní době hold velmi rozmáhá náboženství, zatímco se vytrácí pravé křesťanství ve smyslu následování Krista. Jak je to s námi, se mnou osobně, s vámi osobně?
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy. Pokračování si můžete naladit opět zítra ve stejnou dobu ve 20 hodin a 15 minut. Teď už na Rádiu 7 další písnička od kapely Only His, Upevňuj víru mou.

To byla kapela Dór a písnička Jděte za ním, ve které nás vybízela, abychom ve svém životě nešli za nikým jiným, ale za Pánem Ježíšem Kristem, který ukázal tu lásku, kterou má ke každému z nás, tím, že zemřel za naše hříchy, abychom my všichni, každý z nás, mohli přijít za Bohem do jeho náruče a žít s ním. I ta další písnička od kapely Need to Breathe, Who Am I, zpívá o tom, kdo jsem já, že ty jsi za mě zemřel, že ty mě chceš mít u sebe. A je to zajímavé, když to spojíme dohromady, že my takový maličci, když se podíváme z nebe nebo z vesmíru, tak ty naše tečky, ty naše lidské postavy ani nejsou pořádně vidět, ale přesto Bůh vesmíru, ten, který stvořil úplně všechno, co je kolem nás i nás samotné, tak touží potom, abychom byli s ním, abychom byli v jeho náruči. A kdo jsme my? My jsme jeho děti. Každé

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: Na Rádiu 7 jsme doputovali k 21. hodině z úterka 2. června 2026. Před námi je pohovka, na kterou spolu s moderátorkou Karolínou Vološinovou usedne partička z dětské skupiny Brouci, včetně trojice zpěváků Aničky, Madlen a Jonáše. Broučí poslech vám přeje Milan Remeš.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
2: Posloucháte pohovku na Rádiu 7, já jsem moc ráda, že dnes to bude takové jiné, takové živé, živelné, protože tady mám ve studiu děti kapely Brouci. Po mé pravici je Anička, ahoj.
3: Ahoj.
2: Taky Madlen, ahoj Madlen.
4: Ahoj.
2: A Jonáš, čau.
5: Čau.
2: Taky jsou tady s nimi vlastně vedoucí kapely sboru Noemi Macura a Filip Macura. Ahojte, vítejte.
6: Ahoj. Ahoj.
2: Jak vlastně kapela Brouci vznikla?
7: Kapela Brouci vznikla, tak teď nevím přesně rok, to bych asi lhala.
2: Já ti poradím, 2018 máte na webu.
7: Máme na webu 2018, tak vidíš. Tak to víš líp. Ale bylo to vlastně při tom, jak je Festival United, tak oni tam chtěli udělat dětskou scénu. To byl asi první rok, kdy měli takový jako, nevím, jestli to bylo dřív, ale první rok byl takový, že chtěli udělat dětskou scénu, tak oslovili právě naše přátelé. Tak jsme tam tehdy prostě nacvičili pár písniček pro děti. Já jsem tam zpívala, Tamarka Tomošek, Filip hrál a vlastně ta kapela, která teďko hraje v Broucích, tak my jsme tam zpívali jako dětské písničky a z toho se pak jako vyvinul nápad, hele, tak pojďme jako vlastně něco tvořit pro děti a bylo by možná lepší, kdyby jako děti zpívali, že by to bylo jako víc dětské a taky vlastně nás možná inspirovalo i to, že v Polsku fungují takové dětské kapely, jako je Arka Noego nebo Małe TGD. U nás toho vlastně moc není, tak jsme vlastně takhle se jako nějak dali dohromady.
2: Takže inspirace přišla z Polska a vlastně formace jakoby na objednávku v podstatě.
7: Jo, vlastně jo.
2: Jak těžké je dát děti dohromady, aby vznikl takový menší zboreček? Kolik vás je? Kolik je brouků, zpěváků?
6: Teď jich je momentálně asi 14. Točí se to kolem těch 12 asi děcek. No a těžké, asi to není úplně těžké. Asi nejtěžší je najít nějaké kluky, kteří chtějí do toho vstoupit a zpívat, ale jo, jako těch děcek je dost, co chtějí jakoby v tom zpívat.
2: Kde jako nabíráte, nebo jakože vyhlásíte nábor a pozvete děti, jako ať přijdou něco zaspívat?
7: Ty party nám jako vždycky vyrostou a musíme to obměnit, tak teďko to už je vlastně třetí várka dětí. Ale ta první, tak to byly vlastně jako naši takhle známí nebo prostě děti muzikantů, bych řekla. A pak druhý kolo bylo už jako nábor jsme dělali. Takže jsme prostě na sítě vyhlásili, hele, jestli chcete, pošlete videa. Tak tady třeba Anička je vlastně jedna z těch, která jako tehdy poslala video. No a na základě toho jsme vybírali jako děti. No a samozřejmě my jsme jako střince a může se přihlásit i někdo jako třeba z Brna, ale je to pak náročnější na ty zkoušky a vlastně na tu logistiku a všechno.
2: Jak často máte zkoušky?
7: Je to různé, ale teďko vlastně před tím albem, když jsme to nahrávali, tak jsme se setkávali asi, já bych řekla třeba co druhý týden asi, v sobotu jsme měli takhle jako jenom s dětskama u nás doma prostě a zkoušeli jsme skoro dvakrát měsíčně asi.
2: Takže u Macuru je plno.
7: Ano.
2: Je plno 14 dětí.
7: Ano. Plus ty naše.
2: Jak to vypadá taková zkouška, Madlen třeba? Přijdeš k Macurům, zazvoníš a jdete do obýváku a tam už rovnou se rozespíváš u botníku, jo, nebo jak to vypadá?
4: No, vždycky se čeká na ty ostatní a pak se začíná zkouška. První se rozespíváme a pak si jdem procvičit ty písničky, které budeme zpívat třeba na koncertě.
2: Noemi už zmínila, že jste natáčeli album. Vy jste vydali celkem 3 alba. První bylo Nemusím se bát, potom Brouci zpívají koledy, vánoční taková, a potom tedy poslední Pojď ven. Kdy jste naposledy takhle vyzvali kamarády a šli jste s nimi ven, Jonáši?
3: Já nevím.
2: No a hraješ si s kamarádama někdy venku, nebo?
3: Jo, ve škole.
2: Uh-huh. A co hrajete?
3: No, nevím.
2: Tak ty ještě spíš, že? V době natáčení ještě máš asi půl noc.
7: S Dominikem.
3: Jo.
7: Hraješ si, že? A co děláte venku? Nevíš?
2: Tak já nevím, třeba hrajete fotbal, nebo ne, nebo jenom zpíváte třeba. No, tak asi se přesuneme, nebudu tě trápit. Holky, co vy? Vy jste někdy šli za kámoškou a řekli, hele, kašli na to, nech ten telefon a pojď ven, půjdem se projít nebo něco, jo? Teda nejenom, když jste natáčeli klip, jo, myslím, jako v realitě.
5: Jo, jednou jsem kamarádku pozvala, jestli nechce jít se mnou se projít.
2: Tak to je titulní píseň Pojď ven, my si ji teďka pustíme. Posloucháte Pohovku na Rádiu 7.

0: Vy jste vydali album Pojď ven a k tomu jste vydali nádherný barevný zpěvník s akordy, s texty, k detaily prostě ohledně autorství a tak dále. Jak jste na to jako přišli, že chcete k tomu vydat zpěvník a že je tak barevný? Kdo se na tom podílel, na té ilustraci třeba?
1: Ilustrace dělala moje sestra Natálie, ona je studovaný umělec a věnuje se tomu, takže ona nám dělala i grafiku, i ty ilustrace. A vlastně ilustrace jsou, třeba tady máš otevřenou tu trubku, tak to jsme jednou prostě odpoledne vzali jako naše děti, protože moje sestra má taky dvě malé děti, tak jsme vzali děcka a šli jsme se s nima kreslit, různě prostě malovat, co chtěli. A pak ona vzala ty struktury různé a ty čmáranice a různě to jako použila v těch ilustracích. Takže to dělali naše děti. A jak jsme přišli na to, že chceme zpěvník, vlastně i to album předtím, to vánoční, je taky se zpěvníkem, protože to jsme dělali s tím, že jsme si říkali, že vlastně, když se lidi chtějí zaspívat, já nevím, u stromečku, koledy, tak ať to můžou mít jako a můžou si zaspívat. No a pak tohle jednak, ať to je pro děti něco takového víc konkrétního, protože i jsme tam vlastně ve spolupráci s Hislandem vytvořili různé aktivity pro děti. Když to tam jako třeba najdeš, tak je tam píseň Anděle, kterou zpívali tady holky, a to je o tom, že Bůh posílá jako anděli, abychom se jako v noci nebáli usnout. Tak jsme tam jako aktivitu pro děti nechali volné místo, tu postel, ať si tam můžou dokreslit sebe, ať jakoby to ještě dál.
0: No jo, postel někde dokreslili
1: sebe, jo.
0: Třeba. Jo, už to vidím.
1: Tak jsme vlastně chtěli, ať jako nejenom hudebně ty děti tam vidí v tom sebe, že prostě když se třeba bojí usnout nebo mají nějaký škaredý sny, ale až si to můžou i nějak graficky prostě znázornit, že tam vy jako si to nakreslit, ať je to víc jakoby osobní i pro ně.
0: Jak třeba vypadají v postýlce. Děkuju moc za to, že to je.
2: Zase z té druhé stránky, proč tam jsou ty akordy a noty? Často se nám stává, že nám píšou prostě lidi a jim pošleme akordy, že si to chtějí zpívat nebo zahrát sami, že to nechtějí třeba s tou instrumentální verzi zpívat. Tak proto to vlastně vydáváme už jakoby kompletně, že lidi si to vlastně, jak si to koupí, tak už mají vlastně kompletní balíček. Jo, přijde koupit toho CDčka, tam je i na konci vlastně to CDčko, jako přikoupíme to vlastně, neprodáváme samostatné CDčko, protože už málo kdo jakoby i chce, že už ty přehrávače nejsou. Takže vlastně si koupí celý ten balíček jakoby zpěvník, na konci je i CDčko vlastně pro někoho, kdo to má ještě v autě, třeba si to může pustit. Ale je tam hlavně na zadní straně i QR kód, na základě kterého se tam lidem můžou mobilem na to najet a otevře se jim na internetu přehrávač, kde si taky můžou stáhnout ty písničky, i ty instrumentální verze, i taky si můžou stáhnout ten zpěvník v PDF-ku pro jednoduchý tisk pak na školní besídku třeba.
0: Jo, takže to můžou takhle využívat i potom, nejenom vlastně pro tu potřebu třeba do rodinou, ale i, jak jsi zmínil, jako besídku. A předpokládám, že to najdou u vás na webu.
2: Ano, na našem webu brouci.art.
0: Super. Tak jo, pustíme si další písničku.

0: Jaká je nejoblíbenější písnička vaše z toho alba?
1: Moje je asi Čokoláda.
0: Jenom písnička nebo opravdu máš ráda čokoládu?
1: Aj jako mám ráda čokoládu.
0: Kvůli tomu nebo ještě kvůli něčemu jinému?
1: Je to taková fajn rytmická písnička a je to můj vlastně oblíbený druh té jako muziky.
0: Anička?
2: David a Goliáš, protože tam se zpívá, že i když jsi malý, tak dokážeš víc. Takže to se mi tak líbí.
0: Že tě tak pozbuzuje.
2: Mm-hmm.
0: Aha. A Jonášovi se líbí nějaká písnička?
3: Bez tebe.
0: A proč?
3: Protože já tam rapuju.
0: Jo. No. Kdo vlastně píše text a hudbu skládá pro Brouky, nebo konkrétně pro toto album?
4: Pro toto album my fungujeme jako takový tandem. Já píšu texty a Filip většinou dělá hudbu. Tak fungujeme vlastně, že jsme teďko...
5: Tak se tak společně doplňujeme, jako někdo přijde s nápadem, o čem jako by chtěl tu písničku napsat a pak vlastně napíše nějakou hrubou stavbu té písničky a pak to vlastně spolu nějak upravujeme. Jednou přijde Noemi s nějakým nápadem, hej, chtěla bych takovou melodickou linku, tak si s tím nějak hrajem, pak řekne, chtěla bych, aby to byla nějaký takový styl, tak prostě hledáme ten správný styl.
0: Na albu je celkem průřez žánru, včetně teda té písně Bez tebe, jak už Jonáš zmiňoval, tak tam rapuje. Kdo tvoří kapelu? Protože jsme popsali sbor a jak se scházíte, jak trénujete, nacvičujete písně, ale tam je i kapela. Řekla bych dost kvalitních muzikantů, takže kdo ji tvoří?
5: Tak kapelu tvoří 4 muži. Na elektrickou kytaru právě Kristián Danel, což je právě taťka tady od Madlen. Pak na basovou kytaru hraje Artur Hříman. Jeho děti prošly Broukama. V té první fázi, teď už jsou velcí kluci.
4: Dospělí kluci, no.
5: Na bicí hraje Brian Boffel, právě Američan, který si tady vzal právě sestru od Noemi. Takže je v rodině a já hraju na klavesi, no.
0: Nevěnujete se jenom té dětské tvorbě, kapela No Miracles, Worshipko a tak. Takže jedna velká banda. Baví vás to jako ta pestrost toho té tvorby? To, jak měníte žánry, nejen jakoby worship jako takový, nebo dejme tomu víc jako taková světštější tvorba, ale i právě dětská. V čem je to pro vás jako jiné nebo obohacující? Tvořit pro děti.
5: Člověk trošku vidí nějaký větší smysl za tím, nebo přijedeme do Karlových Varů nebo někde a řeknou nám, my zpíváme vaše písničky, je to super, je to prostě obohacení pro nás, nebo je ta jedna stránka, druhá stránka je to, že vlastně ta energie s těma dětmi je jiná na těch koncertech a že to zase je úplně něco jiného, že to není vlastně o nás, je to vlastně, že jsme tam nějaký prostě doprovod jenom a snažíme se pomoct a udělat něco společně, něco prostě dobrého asi tak, ale ta pestrost nás baví, nejsme nějak zaměření na nějaký konkrétní styl, jsme schopni prostě stylově zahrát zhruba všechno a tím pádem je to vlastně zabava, že můžeme si zahrát i trošku jakoby rocku, i trošku jazzu, je to super.
0: Je to pestré. Nami?
4: Co mě baví na těch Broucích je jednak to, že vlastně tam třeba nejsem tak úplně vidět, protože v těch dalších projektech jsem jako já, tak která stojí vepředu. A tady jsem v tom projektu já, která jako jsem vzadu, ale tlačí ty ostatní dopředu. To mě taky baví. Teď je to ještě jiné, protože Broukům se věnujeme už dlouho, ale teď už máme vlastně vlastní děti, 5 a 3 roky. Tak zase to vidím ještě jinak a o to víc asi mě to ještě teď baví, když už jsou ve věku, že je to taky jako bere a poslouchají to rádi, tak to dělám vlastně taky i možná kvůli něm trochu. A ještě další věc je, že vlastně já, když jsem měla 12, tak mě ve sboru, to už jsem byla trošku starší, ale vlastně ve sboru mě taky zapojili jako do toho dění ve chválách a tak, že mi dali prostor jako růst, tak jsem mohla vyrůst a jsem tam, kde jsem. A tak to vnímám, že to chci dělat pro ty ostatní vlastně, aby měli ten prostor se nějak realizovat, růst prostě v té hudbě, aby třeba do budoucna taky mohli mít jako třeba svoji kapelu nebo sloužit ve sboru ve chválách, protože mám pocit, že z těch dětí, které jako byly v Broucích a už vyrostly, jsou třeba i dospělí, tak většina z nich jako slouží ve sboru ve chválách, z čehož mám jako radost.
0: Na co jste při tvorbě, při natáčení té desky nejvíc pyšní? Aničko.
2: No, tak to nevím.
0: Natáčela jsi někdy předtím desku?
2: Ne.
0: No a tak jaké to bylo pro tebe?
2: Bylo to super. Odnesla jsem si z toho hodně zážitku.
0: Mm-hmm. A jaký byl ten nejsilnější třeba?
2: To, že jsme tam prostě mohli být s holkama a že jsme se mohli pobavit a prostě tak.
0: Zaspívat společně. Mm-hmm. Mm-hmm. Madlen má nějakou historku? Nebo dojem, na co bylo nejsilnější pro tebe?
1: Bavilo mě hlavně jakože nahrávat ty písničky. Když jsem měla solo, tak tam byla sranda to natáčet. Aby se to povedlo, tak jsme to natočili několikrát za sebou.
0: Někdy to trvá, než se to podaří. Jonáš má nějaký silný zážitek z natáčení, nemá nic. Mm-mm.
5: Ale Jonáš, to byla sranda, jak jste duhu, ne, natáčeli, jak tam tvůj taťka dělal šaškárny, aby se tam říkali, je, duha, ne, to byla sranda, to jste se smáli, to je na nahrávce, že?
3: Jo.
0: Když vystupuješ, Jonáši, máš trému?
3: Myslím, že jo.
0: Jo? Jo, a co ti pomáhá třeba?
3: Tak já nevím.
0: No nejlepší asi se z toho vyrepovat, ne? No, že jo, já si taky myslím. Tak určitě i na tuhle tu píseň Bez tebe se to jmenuje, říkám to správně, tak na tu taky dojde.

0: Jaký máte vztahy v kapele? Jak spolu vycházíte jako v tom sboru? Jako, tak vy jste skoro rodina, že jo, skupina jako, jako muzikantů, takže tam se, i když tam taky to může přijít samozřejmě, ale jaký máte vztahy v kapele jako mezi zpěváky?
1: Já si myslím, že dobrý.
0: Co říká Madlen? Souhlasí nebo...
2: Jo.
0: Jo, souhlasí. Chuděra musí už, no.
3: Vždycky, jak máme soustředění, že? Tak děláte blbosti na chatě.
1: Jo, to je nejlepší.
0: No, to je nejlepší. Takže když, než jste natáčeli album, tak jste byli na nějakým soustředění?
1: Jo.
0: Jo, bylo to hodně těžký, náročný?
1: Ani ne.
0: Jo, takže jste nacvičovali písničky, co dál? Co jste ještě tam dělali?
2: Večer jsme se dívali na film.
0: Jo.
3: Točili jsme videoklip, že?
0: No, takže zábava. Teda vy máte zkušenosti? To je neskutečný. Myslím, že jste hodně šikovní. Co vás na tom natáčení, nebo třeba i na tom soustředění nejvíc bavilo? Někdo byl vtipný, nebo já nevím, co vás bavilo?
1: Tam vždycky večer s holkama jsme si tak povídali a tak, takže byla sranda.
0: Jasně, holčičí pyžamový párty, mm-hmm. Jasně. Co kluci, měli taky nějakou zábavu? Například? Mohli jste třeba něco vyrábět, nebo něco, nevím, opravovat, nebo hrát nějakou hru? Jako takovou? Jonáši, tak já jsem slyšela, že na soustředění jste nejenom, že zpívali, hráli hry, dívali se na filmy, ale že jste taky objevili nějaké zvíře.
3: Jaké zvíře jste našli?
1: Želvu.
0: Dali jste jí nějaký jméno? Ne.
1: Ne.
0: Ne. A je podle ní třeba nějaká písnička?
1: Ne.
0: Není. Není. A museli jste ji tam asi nechat, že? Nevzali jste si ji domů?
4: Nechali jsme ji tam. Nikdo ji nechtěl domů. Teda děti by možná chtěli, ale z rodičů se nikdo netvářil, že by chtěl želvu doma, takže jsme ji tam nechali.
0: To úplně nepotěší, no, ty děti, když si nemůžou vzít zvířátko domů. To znám, když jsem dotáhla domů kočku, tak to moc taky úspěch jako nesklidil. Pojďme zpátky k tomu albu. Filip zmiňoval, že vidí ten jako smysl dělat tvorbu pro děti. Je za ním za tou deskou jako takovou nějaký hlubší smysl, co jste chtěli jako předat jako autoři, tvůrci, posluchačům, dalším dětem?
4: Tahle deska pro mě je výjimečná asi v tom, že jsem jako byla asi nejvíc zaangažovaná ve vzniku z těch všech tří, které máme, protože ta první to bylo vlastně ještě vydáno pod vydavatelstvím Rosa, takže oni zaštiťovali hodně těch finančních věcí, které jsme se nemuseli starat. A teďko to album jsme si chtěli udělat úplně sami a vlastně jsme na to neměli finanční prostředky, tak to bylo takové náročné, protože jsme si říkali, jako už dlouho jsme nic nevydali, chceme udělat jako něco nového, ale když to člověk chce udělat jako vlastně dobře a kvalitně, tak to stojí poměrně dost peněz. Tak vlastně Filip tehdy říkal, tak zkusíme prostě udělat sbírku na Donio a možná to vyjde. I vlastně ta příprava na tu sbírku je poměrně jako náročná, protože ty všechny podklady a texty, které je třeba pro to mít a smlouvu podepsat a všechno, jako není to takhle. Není to takhle. Takže jsme spustili tu sbírku asi po týdnu, dali jsme to na 300 tisíc teda a po týdnu tam byly asi 3 tisíce a já jsem říkala, no tak to je fitli. Tak to prostě nevyberem, fakt jsem z toho byla špatná a vlastně nakonec se podařilo vybrat celou částku. A já jsem z toho byla úplně jako vlastně dojatá a asi pořád jsem, že jako vlastně jsem viděla, kolik lidí to podpořilo ten projekt, že hodně lidí vlastně, když hrajeme třeba i s worshipkem a jezdíme různě po sborech, tak vždycky někdo, jo, jsme rádi, že to děláte. Vlastně lidi to využívají na nedělních besídkách, protože my to vždycky děláme i s instrumentální verzí, ať si to právě jako můžou používat buď na vystoupení prostě dětí ve sboru nebo tak. Tak mám z toho radost. Teď nevím, jestli jsem odpověděla na tvoji otázku.
0: Je to dobrý úvod, ale já jsem se ptala,
4: doplnit.
0: Ano, Filip to může doplnit, jaký je ten jako hlubší možná smysl dělat prostě tvorbu pro děti, nebo je tam ještě něco víc?
3: To určitá prostě investice do mladé generace, jak prostě, že můžou poslouchat nějakou, dejme tomu, kvalitnější křesťanskou dětskou hudbu, že taky prostě jsme se zaměřovali, aby ty texty dávaly nějaký prostě smysl a že snad někoho to osloví. Já si myslím, že to častěji víc osloví dospělé, než možná děti, ale i když si to někdy sám prostě poslouchám v autě, vlastně písničky, které jsem už slyšel asi za ten rok prostě 100x jednou a to je taky tak prostě často mám pocit, že mě to se někdy dojímám u toho, že ty texty ke mně i promlouvají někdy, co zpívají děti, tak asi myslím, že to je ten i hlubší smysl toho, proč to děláme.

0: Mě hrozně potěšilo, že na desce je původně teda jenom single Mami díky a taky jste věnovali písničku Tátům. To jsem ráda, že jste obsáhli obě dva prvky. Za co jste rádi, že vaše máma nebo táta jako dělají? Čem je obdivujete, Aničko?
1: Za to, že mi hodně věcech pomáhá. Za to, že jako nejsem v některých věcech prostě sama, že mě vždycky tak podporuje.
0: Nejenom, že opraví hračku, jak se zpívá v písničce. Madeleine?
2: Teda já bych tak řekla, že kdybych mamku nebo taťku neměla, tak nevím asi, co bych udělala. Nevím, asi bych teďka nezažila vůbec takové fajné věci, co jsem zažila třeba s rodiči. Že bych nebyla takhle si šťastná, nevím.
0: To jo, děkuju za to. Jonáš už kroutí hlavou, když se na něho dívám. Tak se nemám ptát? Ne, nemám se ptát. Možná Noemi by něco doplnila za Jonáše.
3: Já mrkám jenom, když holky mluvili. Plně jsem se dojala.
0: Já jsem se taky dojala, taky mám slzy na kroči. Ale možná za Jonáše by si to mohla říct. Jestli je tam nějaký ten prvek i příspěvu, když zpívají ty písničky Mami díky nebo Tátovi, nebo táta se jmenuje, ano, ta písnička. Jestli je tam něco takového jako klivého, dojímavého, co vidíš, že
3: jedna věc za srdce. Nad kterou, když jsme psali písničku, my jsme prvně napsali Mami díky a říkali jsme si, že až bude album, určitě tam chceme mít píseň i pro tátu. Když jsme to psali, tak jsme tak řešili, jako vlastně, jestli každé dítě tam najde to, že ten táta takový je. Přijde z práce, věnujeme čas, nemusí to tak vždy být, že? A tak jsme to řešili jako s některýma jako lidma, kteří jsou ještě zapojeni v týmu, kteří třeba nevyrostli úplně ve fungujících rodinách, tak s tím byli takový jako, hele, nevím. Ale když jsme to dětem donesli na zkoušku, tak si úplně pamatuju, jak děcka říkali, to je můj táta, že to úplně v tom viděli, jakože můj táta takový je, prostě, že vždycky s náma hraje stolní hry a ten druhý říkal, můj táta dělá tohle. A vlastně jsem jako byla ráda za to, že tam vidí vždycky trošku toho svého tátu. Tam jsou popsané různé jako vlastnosti nebo co jako dělá ten můj táta. A z toho jsem měla obrovskou radost. Protože i doma s Filipem jsme vlastně řešili jako to, jak kdo vnímá jako Boha, protože jsem nevěděla, jak moc dát do textu to, že jako otec a jako pozemský táta a Bůh otec a vlastně Filip tehdy řekl větu, ale přece, že to tam jako nemusíme víc dovysvětlovat, že když tvůj táta takový je, že já jsem taky vyrostla, jako mám skvělý vztah s tátou, mám hrozně fajn tátu. Já jsem vždycky vnímala Boha jako otce, jako bez problémů, prostě, že jsem tady to bylo pro mě hrozně jasné téma, tak jsme to tam jako nechtěli nějak víc jako dovysvětlovat nebo tak, prostě nechat to takové otevřené.
4: Asi rok předtím jsme udělali tu Mami díky, jak jsme to vydali a přišel tam ten bridge, takové to zvolnění, tak to bylo vlastně prostor, kdy se mamky dojímaly, když to slyšeli, jo, když jsme to třeba hráli.
0: Vytahovali kapesníky.
4: Ano, přesně, slzíčky. A pak jsem si říkal, že když uděláme píseň o tatu, tak zase to nechci dělat takovou slaďárnu, jo, že to chci prostě až to taková nakopavačka. Když to ten táta třeba uslyší tu písničku a třeba zjistí, že možná až takový táta není, tak by ho to mohlo i motivovat vlastně, že bych mohl takový táta být vlastně i z toho druhého směru, že chtěl jsem to vlastně až to taková energická nakopavačka, že někteří tátové mají rádi prostě takovou tu tvrdší rockovou muziku, tak právě i proto jsme tu písničku dělali fakt takovou rockovou, si myslím, že to je super, tam i to kytarové solo mám strašně rád.
0: Takže. To má váš kytarista?
4: Ano.
0: Připtian má tam solo, jo, to mě velmi zaujalo. A co se týče textu, tak právě jsem si říkala přesně, jo, že no ale co když, jakože každý táta takový není, třeba můj taky ne, promiň tati, jo, jakože by mi opravil hračku nebo tak, jo, jakože má jiné přednosti. Třeba umí vařit nebo něco, jo, ale jako není úplně takový ten typický, který prostě opraví všechno.

0: Doznívají rytmy a melodie písně Táta od kapely Brouci, které mám teď ve studiu taky. A my už se dostáváme v podstatě na závěr toho našeho pořadu i na závěr desky, kde to vlastně uzavíráte písní. A líbí se mi, že to i navazuje. Táta navazuje na píseň Bůh má mě rád. Máte rádi Boha?
1: Moc. Taky moc.
0: No proč?
2: Protože nás miluje. A taky protože nás tvořil.
3: A dokáže třeba uzdravit aj nějaké horší nemoce, třeba aj našich kamarádů.
0: Děkuju za to, že jste se to nebáli říct nahlas a nějak jako projevit ten vztah váš k Bohu, i když jste děti. A kolikrát na bohoslužbách slýcháme, že jo, vy jste boží děti a teď ten dospělý jenom tak pokýve a už to nebere až tak vážně, ale dítě jako dítě velmi. Tak moc děkuju za tu otevřenost. Já když jsem se dívala do toho textu Bůh má mě rád, tak jsem si připomněla, protože tam je a nejsem silný jako slon, to nevadí, Bůh má mě rád a tak dále. A vzpomněla jsem si na píseň Není nutno. Je to nějak jako propojené s tím, nebo to tam jenom vidím něco, co tam není?
4: Mně to vůbec nenapadlo. Teda. My jsme chtěli jak textově, tak jakoby hudebně, ať je to pestré. To znamená takové něco jako pro tátu, něco pro mámu, něco pro starší, něco pro menší. A tohle jsme si říkali, že to je taková skladba prostě pro malé děti. To není jakoby složité na zpívání. I hudebně, jako jsme to chtěli takové hodně jako dětské nechat. Tak jako o tom není nutno, jsem nepřemýšlela teda. Jenom tohle bylo naše téma, že chceme jako něco jako nějak veselé a tak jasně říct dětem, že i když se něco nedaří, tak to nevadí, protože Bůh jako nás má vždycky.
0: Děkuju za to, že jste byli hosty v Pohovce, že jste přijeli až z Třinecka a že jste trochu oživili to naše vysílání. Pohovce byly mými hosty. Anička, děkuju za to, že jsi

0: tady byla.
1: Já taky děkuju.
0: Madlen.
2: Taky děkuju.
0: No a Jonáš.
3: Taky děkuju.
0: Od mikrofonu se loučí Karolína Vološinová a ještě také.
4: Noemi Macura, děkujeme.
5: A Filip Macura, děkujeme, nashledanou.

0: Bůh nás má rád, těmito slovy skončila pohovka, ve které byly hosty moderátorky Karoliny Vološinové, vedoucí a také zpěváci dětské skupiny Brouci, tedy malí čeští Beatlesáčci. Tento díl si můžete na Rádiu 7 naladit ještě ve středu v 5 hodin odpoledne a také v sobotu ve 12.05. Příští týden bude hostem moderátorky Karoliny Vološinové Miriam Kaiser a představí nové album Skrytá v těbe. Za chviličku už je před námi 10. hodina a s ní i Akademie. Jsme rádi, že jste s námi.
1: Posloucháte Rádio 7, rádio, které nemyslí za vás.

Buďme vnímaví a citliví k těm, kteří zápasí například s neplodností. Je to citlivé téma a k opatrnosti nás vybídl kazatel církve bratrské Tibor Márik v dnešní akademii, kterou jsme převzali z konference křesťanských zdravotníků. V té příští, kterou si můžete naladit v sobotu od 19 hodin, bude hovořit Eduard Stehlík na téma Lidice, příběh jedné vsi. Do 23. hodiny nám na Rádiu 7 zbývá asi 10 minut, které vyplní písničky, a tou první je písnička Před božím trůnem v nebesích od křesťanů Ostrava.

I 23. hodina z úterka 2. června je minulostí a do půlnoci, a tedy i začátku dne nového, nám zbývá poslední hodinka. I v té vám bude dělat společnost vysílání Křesťanského rádia 7, které je s vámi 24 hodin denně 7 dní v týdnu a kterým vás v tuto chvíli provází Milan Remeš. Ve čtvrt na 12 vám nabídneme pokračování z knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře a teď vám posílám písničku Ginny Čunkové Immanuel, ve které se dozvíte, kdo může být odpovědí na všechny vaše životní otázky.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

To byl nebeský pokoj Jana Krištofa. Po další písničce stále čekám Michaly Kadlecové, už nás čeká Muzikant na jezeře ve čtení na pokračování.

Ve čtení na pokračování sledujeme knihu Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Než se s Vladimírem Hauserem ponoříme do dalšího děje, připomeňme ten minulý. Po nečekané jízdě do Rožmitálu a noci strávené na nádraží se Bohuš Berka vrátil konečně domů. Manželce Líbě trochu provinile vysvětluje, co se stalo po večeru stráveném hraním mariáše s kamarády v hospodě. Při vyprávění si Bohuš uvědomí zvláštní věc. Během karetní hry se mu neustále vracela jedna karta, žaludské eso zvané Kočičák. Když si s Líbou doma zahrají mariáže, zjistí, že se karta opravdu podivně stále objevuje u Bohouše. Líba Bohoušovi navrhne, aby navštívil kartářku a zjistil, co mu chce Kočičák sdělit. Hezký poslech.

0: Pondělí odpoledne. Z práce Bohouš odešel včas, i když vzhledem k té hromadě pošty, co čekala na vyřízení, by měl u svého stolu přenocovat. Jenomže to by nestihl návštěvu u kartářky, ke které ho Líba objednala na pátou. Na pozdější hodinu se kartářka přemluvit nenechala. Na zákazníka je potřeba mít dost času a slušný člověk po večerech nepracuje, trvala na svém. Po čtvrt hodině svižné chůze Bohouš došel k řadovému domku na Budějovickém předměstí. Zkontroloval číslo popisné, které mu Líba napsala na kousek papíru, a po chvilce váhání, nijak se mu tam nechtělo, kdo ví, co ho u té čarodějnice čeká, stiskl zvonek. Jméno na zvonku znělo Sibyla Markovičová. A nevelká, ručně napsaná cedule pod zvonkem hlásala výklad z karet, popřípadě i z dlaně. Celý je to nesmysl, pomyslel si Bohouš. Doufal, že se dveře neotevřou a on půjde v klidu domů. Jenomže dveře se otevřely a v nich stála, jako čarodějnice rozhodně nevypadala. Aspoň ne jako čarodějnice, tak jak si ji Bohouš představoval. Žádné bláznivě barevné šaty, nebyla ověšená půlkylem řetízků s okultními symboly a vůbec to nebyla stoletá ježibaba. Té dámě bylo tak 45, víc ne. Na první pohled připomínala neobyčejně sexy náměstkyni ředitele státního podniku Jitex, která se rozhodla osobně předvést nejnovější výrobky své firmy. Byla oblečená v dokonale padnoucím tmavomodrém kostýmku a její nohy zdobily lodičky na jehlovém podpatku, rovněž tmavomodré. Bohouš marně vzpomínal, kdy naposled viděl lodičky téhle barvy a musel si přiznat, že zřejmě ještě nikdy. A tak pěkné nohy taky neviděl pořádně dlouho. Zíral na ní jak na zjevení. Dáma ode dveří zavolala. Stačí strčit do branky, je odemčeno. No tak už pojďte, popohnala ho, když Bohouš nepřestával zírat. Ani interiér domu Bohoušovi nijak nepřipomínal doupě jasnovidky. Byl to normální, velice vkusně zařízený byt. Dáma ho zavedla do pokoje a než ho usadila ke stolu, představila se. Sibyla Markovičová, jak jste si určitě přečetl na zvonku. Můžete mě oslovovat, paní Sibylo. Bohouš, který se ještě nevzpamatoval, se zmohl jen na přikývnutí. Vy budete, napověděla mu paní Sibyla a povzbudivě se usmála. Budete co? Jo, promiňte, madam, já jsem Bohouš Berka. Nezlobte se, jsem trochu pomalejší. Překvapila jste mě. Čekal jsem čarodějnici na koštěti? Přerušila ho pobaveně paní Sibyla. No, skoro, přiznal Bohouš. Akorát ne na koštěti, to by bylo trochu přitažený za vlasy, že jo? Paní Sibyla se nepřestávala usmívat. Tenhle popletený děda jí docela bavil. Jestli vám to pomůže, tak mám v komoře smeták, klidně ho přinesu. Bohouš se ale nebavil, bylo mu trapně. Ne, smeták nepotřebuju, totiž, no prostě, ještě jsem na kartách nebyl, tak jsem nevěděl, koho mám čekat. A vy jste krásná a elegantní dáma, tak mě to dost zaskočilo. Všimla jsem si. Znovu se usmála paní Sibyla, tentokrát o poznání srdečněji. Vlastně, abych byl přesnej, když jsem říkal, že jsem na kartách nikdy nebyl, tak já jsem byl. Abyste rozuměla, paní Sibylo, já na karty chodím každý pátek, teda každý pátek, opravil se Bohouš, který měl pocit, že před touhle dámou je třeba mluvit spisovně. Já vím, skočila mu do řeči paní Sibyla. Vaše paní mi něco málo prozradila po telefonu, ale prosím vás, mluvte, jak jste zvyklí, je důležité, abyste se cítil pohodlně. Děkuju. Tak a teď se posaďte, přikázala paní Sibila. A řekněte mi, co si dáte? Třeba čaj? Jaký? Zelený?
1: No, jestli můžu, tak radši černej. Bohuž se snažil aspoň částečně získat bezpečnou půdu pod nohama.
0: Paní Sibila zmizela a objevila se po pár minutách s dvěma šálky čaje, černým pro Bohouše a zeleným pro sebe. Posadila se naproti Bohoušovi a znovu ho povzbudila úsměvem. Začala na stůl rozkládat karty. Tak, jdeme na to.
1: Počkejte, zabrzdil jí Bohouš. Já nechci vidět žádnou budoucnost.
0: Paní Sibila se na něj podívala trochu zmateně.
1: No, víte, já na tyhle věci nevěřím. Potřeboval bych něco jiného. Umím hrát mariáš, i když popravdě já zrovna moc často nevyhrávám, ale kvůli tomu tady nejsem.
0: A jak vám tedy můžu pomoct?
1: Vy víte o kartách všechno, paní Sibilo. Jak bych to řekl, mě poslední dobou pořád chodí koči, teda žaludský eso.
0: Vím, co je kočičák, přerušila ho paní Sibila trochu netrpělivě.
1: A tak jsem chtěl vědět, co ta karta znamená, nic víc, dokončil Bohouš.
0: Paní Sibila se zklamaně pustila do skládání karet, které nestihla rozložit. Žaludské eso, jak se dá usuzovat z obrázku na té kartě, nevěstí nic dobrého. Ta postava vypadá napůl jako kocour, napůl jako ďábel, pekelník.
1: Tohle Bohouš dobře věděl. Kočičáka znal jak svý boty a jen doufal, že se dozví víc. Na to, aby mu někdo říkal, jak vypadají karty, nemusel chodit za kartářkou, ani když se jedná o tak atraktivní dámu.
0: Paní Sibila ale pokračovala. Žaludské eso znamená problémy, velké problémy. A berete s ním i žaludskou desítku, nebo jak se to chová?
1: No, vzpomínal Bohouš na páteční hru. Vlastně většinou jo, beru i desítku.
0: Paní Sibila se zachmuřila. Tak to je hodně špatné. Eso a desítka v žaludech znamenají smrt. Samozřejmě vám neřeknu, čí smrt. Ale když se to ukazuje vám, tak se vás to nějak týká.
1: A?
0: Paní Sibila mu věnovala tázavý pohled.
1: No, jako co dál? Problémy, smrt. A to je všechno?
0: Bohouš měl neodbytný pocit, že jakkoliv paní Sibila vypadá dobře, vlastně naprosto úžasně, tak kvůli tomu jsem přece nepřišel. Je tady zbytečně.
1: Ano,
0: potvrdila paní Sibila. Víc vám povědět neumím. Máte žaludské eso a jestli si myslíte, že to není náhoda a že vám ta karta něco chce říct, tak je to právě tohle, problémy a smrt. Nic víc vám takhle narychlo neřeknu.
1: Bohouš se zvedl ze židle a z kapsy vylovil peněženku. Tak vám děkuju. Co jsem dlužen?
0: Paní Sibila se zamyslela a mávla rukou. Moc jsem vám nepomohla, tak po vás nic nechci.
1: Bohouš odcházel domů v mizerné náladě. Nejenom, že se nedozvěděl nic konkrétního, ale jestli ta karta opravdu něco znamená, tak to nebude nic, na co by se měl těšit. Problémy a smrt. Může se tomu nějak vyhnout? Může s tím něco dělat? Tedy kromě toho, že se z něj stane vyplašený zajíc, který za každým rohem čeká nějakou nástrahu. A to si Bohouš nechtěl připustit.

0: Pondělí večer. Tak co? Vybafla Líba, ještě než si Bohouš stihl zout boty.
1: Mám hlad. Libuš, je ještě v lednici ten guláš od pátku? Bude už správně uleželej.
0: Líba se zhluboka nadechla. Myslí ti chlapi vůbec na něco jiného než na jídlo? A hned si odpověděla. Na pivo. Taky už jsem si na to za těch skoro 50 let mohla zvyknout. Aby předešla další otázce, raději podala informaci celou. Jo, je tam, a pivo tam máš taky. Guláš si ohřej, pivo ne, nebo jak chceš. Po prvních soustech, když zažehnal smrt hladem, začal být Bohouš sdílnější. Podrobně Líbě vylíčil průběh návštěvy u paní Sibily. Moudře vynechal jen tu část, jak pěkná a elegantní dáma to je. Na rozdíl od Bohouše, Líba se na to dívala s mírným optimismem.
2: Tak to není úplně špatný, ne?
1: Co je, jako? Zeptal se Bohouš s plnou pusou.
2: No, chtěli jsme přece vědět, co kočičák znamená. A teď to víme, ne?
1: Problém je smrt, ďábel a pekelník. A to je všechno.
0: Bohouš se pořád nemohl ubránit pocitu, že to není dostatečně konkrétní.
2: S tím už se dá pracovat, trvala na svém Líba.
1: Jo, a jak?
0: Líba se rozhodla předložit Bohoušovi všechna dosud známá fakta. Snad mu to konečně dojde.
2: Tak koukej, tohle se ti stalo poprvý, jo? Myslím, jako ti kočičáci, co je furt máš. Nikdy předtím, až teď.
1: Jo, až do pátku to vždycky probíhalo normálně, to už jsem říkal. Dokonce si jasně vybavuju, že týden předtím mi Láďa kočičáka sebral kulovou osmou. Kule byly totiž trumfy.
2: Přesně tak, pokračovala Líba. Minulej pátek to ještě nebylo, začalo to tenhle pátek. A nejenom kočičáci, ale ty jsi navíc jel vlakem, do kterého si nepamatuješ, že bys nastoupil, přestoupil z Březnici, o tom taky nic nevíš, a jel z Rožmitálu. A ten je, alespoň jak já to vnímám, na konci světa.
1: No, to máš celkem pravdu. V Rožmitále dokonce končí koleje. Dál to nejede, i kdyby chtělo.
2: Takže, jak to vidím já, když si to dáme dohromady, co když tě v Rožmitále čeká něco špatného?
1: To je možný, když to takhle říkáš, připustil Bohouš. Jenomže já ani v nejmenším nemám v úmyslu tam znova jet. Takže jestli mě to čeká v Rožmitále a já tam nepojedu, tak ať si to tam na mě čeká třeba do soudního dne?
2: Ne, podle mýho to je špatná úvaha. Co když tam přece jen někdy pojedeš, teď nevíme proč a nikdy, ale připustme, že to je možný, a tam to na tebe vybafne.
1: Bohuž se ztrácel. Pro pána krále, proč bych tam jezdil? Mám snad potřebu něco hledat v takový díře? To bych musel být padlej na hlavu, ne?
2: To přece nikdy nevíš. Nakonec ses tam octnul teď v pátek a taky jsi neměl potřebu. A vzpomeň si, jak to je celý divný. Kočičák pořád ho máš, předtím nikdy ne. Problémy, smrt.
0: Bohuž si cucnul piva a hluboce se zamyslel.
1: No, možná na tom něco je. A co teda s tím, když si snědla všechnu moudrost?
0: Líba uvažovala nahlas.
2: Když tak nad tím přemýšlím, to, že jsme na to přišli, teda jestli jsme na to přišli, nám možná dává výhodu. Normálně bych řekla, ať do Rožmitálu už nikdy nepáchneš, ale takhle...
1: Co jako myslíš?
2: Jako, že když tam pojedeš a budeš aspoň v nějaký míře ostražitej, nebudeš vyhledávat riskantní situace, budeš se dívat přes silnici, nebudeš chodit pod parapetama s muškátama, nebudeš chlastat. Jo, slyšíš dobře, nechlastat. Tak třeba tam na tom místě, kam tě to posílá, přijdeš na to, co ti hrozí. A snad i kápneš na to, jak tomu předejít, nebo se tomu vyhnout.
1: Ale...
2: Ne, počkej, přerušila Líba Bohoušovu jistě hlubokou myšlenku. Začíná mi to dávat smysl. Třeba ti prostě něco hrozí a celý tohle má být varování a návod, jak to odvrátit. Jakože máš jet do Rožmitálu a tam...
1: A tam co? Bohouš byl unavený a celému to nějak nedávalo smysl. Ztrácel trpělivost.
2: No to já nevím, ale možná kdyby se nesplašil a nejel hned v sobotu ráno domů, tak už to mohl vědět.
1: Jak nesplašil? Ohradil se Bohouš hlasitěji. Kdo to mohl tušit, že zatím je nějaký účel? Prostě jsem se ocitnul někde v víš kde? A... První rozumný, co člověka napadne, je vrátit se domů, ne?
2: Vlastně asi jo. Teď si ale myslím, že bys tam měl znova zajet. Aspoň třeba potkáš toho průvodčího a dáš mu ty peníze osobně. Bude je mít dřív, než kdyby mu to týden šlo poštou.
0: Bohuž musel uznat, že na tom něco je.
2: A navíc, uvažovala Líba, podívej se na to takhle. Kočičáci znamenají nějaký nebezpečí. A možná to tvoje je v Rožmitále. Ale třeba, a to je taky možný, se právě tam má stát něco, čím to nebezpečí zažehnáš.
1: No, možná, připustil neochotně Bohouš.
2: A víš co? Pojedu s tebou. Rozhodla se Líba. Aspoň tě budu mít pod kontrolou, že neděláš blbosti.
0: Bohouš obrátil oči v sloup, ale neřekl nic.

0: Středa dopoledne. V úterý si Bohouš v práci vzal na následující den volno. Dopolední rychlík, který jel z Budějovic do Prahy, zastavil v Březnici a Bohouš s Líbou vystoupili.
1: A na tomhle nádraží si v pátek vystoupil, ověřovala si Líba, počkal jsi, až přijede motorák od Rožmitálu a nastoupil si do něj. Celkem komplikovaný úkon. A ty si na nic z toho nepamatuješ?
2: Asi to tak nějak muselo být, když to říkáš. Zní to logicky. Moje paměť ale začíná až těsně před Rožmitálem.
1: Obdivuhodný,
0: zhodnotila Líba s jistou dávkou ironie, která se nedala přeslechnout.
2: Hele, Libuš, vlak tady ještě není a tady je zima. Pojď tamhle do bufáče najedno, zaprosil Bohouš.
0: Líba měla pochybnosti, jestli vychlazené pivo pomáhá proti zimě, ale uznala, že v nádražním bufetu bude určitě tepleji než na peróně. Přece jen je konec března a vlak má jet skoro až za hodinu. Když motorák od Rožmitálu přijel, cestující vystoupili a chvilku po nich i průvodčí se strojvůdcem. Bylo třeba si v bufetu dát rychlé kafe, než zase pojedou zpátky. Líba s Bohoušem se rozhodli, že se přesídlí do vlaku. Motor pomalu brumlal na volnoběh a topení běželo naplno. Jestli v bufetu bylo teplo, tak ve vlaku bylo ještě o pěkných pár stupňů víc. Bohouš musel otevřít okno, aby se tam vůbec dalo dýchat. Po chvíli se z nádražní budovy vynořili strojvůdce a průvodčí a okamžik na to se motorák rozjel.
2: Kontrola jízdenek, oznámil průvodčí jediným dvěma cestujícím.
0: Tak co, je to on? Chtěla se Líba zeptat. Ale z Bohoušova výrazu hned poznala, že by otázka byla zbytečná. Navíc sama viděla, že tomuhle průvodčímu je sotva 30, zatímco oni hledají člověka po 50. Nejspíš dnes nemá službu a je doma. Ještě, že máme jeho adresu, pomyslela si. V Rožmitále Bohouše napadlo zeptat se výpravčího a prodavače jízdenek v jedné osobě.
2: Ten druhý průvodčí?
0: Odpověděl baculatý výpravčí otázkou. Bohouš s Líbou přikývli.
2: To bude Miloš. Miloš Kaválek. Jiný průvodčí než on a Václav, s kterým jste právě přijeli, tady nejezdí.
0: Bohouš zkontroloval jízdenku, kde měl napsanou adresu.
2: Jo, to je on.
1: Miloš. Přijel ranním vlakem a pojede zas odpoledne. Buď tady na něj můžete počkat, ale to se vám asi nechce, že ne? A nebo ho najdete doma. Počkejte,
0: výpravčí pohlédl na hodiny.
2: Je poledne, tak to on bude v hospodě na obědě. Většinou obědvá na náměstí, tam vaří nejlíp. Víte, kde to je?
0: Líba v Rožmitále nebyla nikdy. A Bohouš poprvé v pátek, a to se nedostal dál než do čekárny. Výpravčí jim tedy popsal cestu a oni tam zamířili. V lokále bylo tak zakouřeno, že ode dveří téměř nebylo vidět ke vzdálenějším stolům. A právě u jednoho z nich seděl. Bohouš ho hned poznal. Nakonec to byl jediný host v tmavomodré uniformě.
2: Můžeme si přisednout? Zeptal se místo pozdravu.
0: Průvodčí zvedl zrak od talíře se španělským ptáčkem a zlomek vteřiny na tomu v očích zazářilo poznání.
2: Tak jste se nakonec domů dostal, konstatoval.
0: Dáma, která stála vedle Bohouše, nemohla být nikdo jiný než jeho žena a tu nemohl nabrat jinde než doma. Usmál se a ukázal na volné židle.
2: Posledně jsem se nepředstavil, omlouval se Bohouš, když se posadili. Jmenuji se Berka, Bohouš, a tohle je moje žena Líba.
1: Nevstávejte, zarazila průvodčího Líba. Podat ruku si můžeme v sedě.
2: Miloš Kaválek, představil se průvodčí.
0: Ke stolu přišel hospodský a Líba s Bohoušem si objednali ptáčka, kterého jim Miloš doporučil.
1: Říkali jsme si, že než ty peníze posílat poštou, tak vám je radši dáme osobně, vysvětlovala Líba. A taky jsem chtěla na vlastní oči vidět člověka, co dá prachy takovýmuhle opilcovi, který ho nezná. Vždyť jste je už víckrát nemusel vidět.
0: Bohuš se na Líbu vyčítavě podíval, copak já jsem nějaký opilec? Vytáhl peněženku a vylovil z ní 50 korun.
2: To nic nebylo, odpověděl Miloš. To by udělal každej. Lidi si musí pomáhat, ne?
1: Líba si tím nebyla jistá. Zmocňoval se jí neodbytný pocit, že tady sedí s člověkem z dávno minulých časů, kdy si lidé pomáhali a věřili, že ti druzí jsou zrovna tak dobří a poctiví jako oni.
2: Měl jsi pravdu, Miloši, prohlásil Bohouš, když s Líbou dojedli. Ten ptáček, to byla fakt třída.
1: Miloš se zatvářil tajemně. No, já myslím, že k úplný dokonalosti tomu ještě něco málo chybí.
0: Líba s Bohoušem se na něj tázavě podívali a Miloš se usmál.
2: Zákusek třeba. Nějakou sladkou tečku by to přece zasloužilo. Ale ne tady, u mě doma. Žena včera odjela za dcerou do Rokycan a aby mi nebylo smutno, upekla mi rybízovej koláč. Dáte si ho se mnou, budete se jen olizovat. Kde pak Janička, to je nejlepší kuchařka, pekařka a cukrářka ve střední Evropě? Nepospícháte, že ne? Já jedu až ve 3:45. Tak to máme fůru času.

0: Beseda po obědě. Z hospody to k malému domku pod jezem bylo pomalým krokem něco přes 5 minut. Prošli zahrádkou a Miloš se chystal odemknout. Klíč se ale v zámku neotočil a západka necvakla. Co to je? Dveře byly odemčené. Že bych byl ráno zapomněl zamknout, pomyslel si, ale nijak zvlášť tomu nevěřil. Otevřel a opatrně vkročil do předsíně a Bohouš s Líbou za ním. Oči se chvilku museli přivykat na přítmí. Všechno se sice zdálo být v pořádku, ale ve vzduchu bylo cítit, že není. Že by zloděj? Opatrně našlapovali předsíní, Miloš nahlédl do spíže, nikde nikdo, a vstoupili do místnosti, která byla obývákem, ložnící a kuchyní zároveň. Líba, která šla poslední, za sebou zavřela dveře. Miloš se chvilku nervózně rozhlížel po místnosti a pak pohlédl na Bohouše a Líbu. Asi jsem ráno musel nechat odemčeno. Tady je všechno v cajku. Omyl, ozvala se postava, která vykročila z tmavého kouta za skříní do středu pokoje. Muž stál zády k oknu, takže mu dobře neviděli do tváře, ale matně se lesknoucí poloautomatická pistole, kterou držel v ruce, byla vidět zřetelně. Hlaveň mířila na Miloše. Chlap nebyl nějak zvlášť vysoký, ale byl urostlý a na první pohled ho Bohouš odhadl tak na 40, možná o trochu míň. I kdyby se na něj všichni tři vrhli, na což nebyli připraveni, tak by měl navrch. Jednak byl mnohem mladší a bez pochyby i mršnější než oni a jednak tu byla ta pistole a vypadal odhodlaně. Nikdo se raději ani nepohnul.
1: Dlouho jsem si tuhle chvíli představoval, začal ten chlap, a zrovna tak dlouho jsem se na ní těšil. Pravda, myslel jsem, že vás tady, pana Kaválek, potkám samotnýho. Takhle to ale taky půjde. Asi bych si měl vzpomenout na slušný vychování a představit se. Jiří Čepelka, říká vám to něco?
0: Milošovi to jméno nic neříkalo. Usilovně se snažil z paměti vylovit nějakého Čepelku, nespomínal si ale ani na něj, ani na nikoho jiného, komu kdy mohl ublížit a kdo by proti němu něco mohl mít.
1: Neříká, odpověděl si Čepelka, když Miloš mlčel. Myslel jsem si to, já vám to teda vysvětlím, bude to ale chvilku trvat. Takže pro případ, že byste se začali nudit a někoho z vás by napadla nějaká hloupost, vás musím na něco upozornit. Tahle pistole je nabitá a já mám v úmyslu ji použít. 12 nábojů, to je víc než dost pro každýho. Nikdo se ani nehne, jasný?
0: Z toho, jak tiše a klidně mluvil, bylo zřejmé, že si tenhle monolog dlouho připravoval, i když ho teď musel mírně upravit. Mluvil totiž ne k jednomu, ale ke třem lidem. První se vzpamatoval Bohouš.
1: Hleďte, ticho!
0: Okřikl ho Čepelka a hned zase stlumil hlas. Mluvím já, vy mlčíte. Pohlédl na Bohouše a Líbu.
2: O vás dva mi nejde. A když nebudete dělat blbosti, tak se vám nic nestane. Přišel jsem dát řeč tadyhle s panem Kaválkem. Máme spolu jednu nevyřízenou věc.
0: Miloš si žádné nevyřízené věci nebyl vědom, vždyť toho člověka nikdy neviděl, ale uznal, že v téhle situaci bude rozumné mlčet a vyslechnout ho. Ke stejnému závěru dospěli i Bohouš s Líbou. Čepelka viděl, že jeho upozornění mělo požadovaný účinek. V nejbližších chvílích nikdo z těch tří žádnou nepředloženost neudělá. Trochu se uvolnil a sedl si na stůl. Ruku s pistolí si položil na stehno a stále mířil na Miloše. Původně jsem tu věc chtěl probrat s vaším otcem, jenomže
2: On jako na schvál před pár rokama umřel. To od něj nebylo fér, protože teď to musím řešit s váma. A to, jak jistě uznáte, není ono. Vám moje jméno nic říkat nemůže. On by si ale určitě vzpomněl.
0: Co vám můj táta udělal? Osmělil se Miloš. To musí být nějaký omyl, on byl hodný člověk, ani kuřeti by neublížil.
2: Čepelka se smutně usmál. A víte, že vám věřím. Vy jste ho asi opravdu znal jako hodného člověka a milujícího otce. Takhle to prej bejvalo i se sesákama, co v lágru vraždili vězně. Taky to bývali vzorní otcové a manželé a nikdo by do nich neřekl, že to jsou vrazi.
0: Můj táta, ale držte hubu!
2: Utnul Miloše Čepelka a pozvedl zbraň. Řekl jsem, že budu mluvit já. Vy budete jenom odpovídat, když se vás zeptám, jasný?
1: Pistole vypadala stále stejně hrozivě a tak Miloš už ani necekl.
2: Víte, čím byl váš otec, pane Kaválku?
1: Zeptal se Čepelka, teď už zase klidným, tichým hlasem.
0: On byl bachař, ale...
2: Ale hodnej, jasně, férovej, nejlepší bachař na světě.
1: Čepelka měl na tváři znovu ten smutný úsměv, tentokrát ale s nepřehlédnutelným nádechem sarkazmu.
2: Víte co?
1: Promluvil ke všem třem.
2: Posaďte se tamhle na ten gauč. Bude to na díl a vy nejste nejmladší, tak aby vás nebolely nohy. A hlavně, budu vás takhle mít líp pod kontrolou. Tak honem, sednout.

0: Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser a autorem hudebního doprovodu je Jonathan Kaleta. Pokračování si můžete pustit opět zítra ve 12 hodin a 15 minut, kdy bude povídka Kočičák pokračovat svou třetí částí. Teď už na Rádiu 7 Jana Pestová, Petr Maček a kapela Tehelim a jejich písnička na základě žalmu 123. K tobě své oči obracím.
1: Chanem, Adonai, chanem. Kira, savannah.

nebo může být s vámi, stát ve všem po vašem boku a nést všechno s vámi. Ať to dobré, nebo to náročné, těžké, i to, co vás přemáhá, buďme s ním.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

Společně se Znělkou jsme vstoupili do nového dne. Je středa, 3. června 2026. Na Rádiu 7 startuje noční program s Kubou Lofítkem za mikrofonem. Vítám u poslechu všechny, kterým i v tomto čase děláme společnost. Úvodní minuty dnešního vysílání věnujeme přehledu pořadů pro nadcházející hodiny. Když přivádíte k oběti slepé, kulhavé a nemocné zvíře, to není nic zlého? Jen to dones svému místodržiteli. Získáš-li tak jeho přízeň a přijme-li tě, praví Hospodin zástupů. Tento starozákonní citát proroka Malachiáše otevírá 15 minut po půlnoci další pokračování pořadu Světem Bible. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho bude zkoumat upřímnost lidského srdce v našem vlastním přístupu k Bohu. Postavit se k hudebnímu vzoru zároveň s odstupem a zároveň s nadšeným ponořením? Přední český kytarista Libor Šmolda se reflektuje se svým kvartetem z té výročí narození amerického hudebního velmistra Milese Davise. Novinka Sorry, Miles zní jazzovým klubem v jednu hodinu. Když přicházíte k sobě domů a najdete dveře odemčené, do přátelského hovoru vstupuje nebezpečné drama. Vladimír Hauser pokračuje ve čtení povídky Kočičák z knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře 15 minut po druhé raní. V dětství většinou neřešíme a vůbec nevíme, co budeme dělat, až budeme dospělí. A někdy je to velké překvapení, kde se ocitneme. Mnoho lidí a organizací vynakládá úsilí a věnuje se ve svém volném čase práci s dětmi a mládeží, aniž by věděli, zda to přinese nějaké ovoce. Povzbuzením může být příběh obyčejného chlapce z malého města, který začal chodit do volnočasového klubu, aby nějak vyplnil čas. Příběh Jana Šedy, který je v současné době zástupcem pastora v brněnském City House, si můžete poslechnout ve fortepiánu ve 3 hodiny. Fotograf Miroslav Hlinka se specializuje na zachycení atmosféry kostnic, kterých najdete po celé naší vlasti celou řádku. Mluvit s ním o čemkoliv z důvodu jejich vzniku, historie, vývoje i současnosti znamená dostat se do víru mnoha poznatků. V osobnějším povídání přichází čas na ticho a více otázek než odpovědí. Poslechněte si je i vy v zákoutí 15 minut po 16:15. Život se s ním moc nemazlil. Prožila ztrátu i opuštění těmi nejbližšími. Přesto je šťastná na světě. Jak se změnil běh jejího života, když do něj přišel klus? A na co přišla, když si sama začala číst Bibli? To vypráví Jana Krůtová v relaci Stopy v 5 hodin. I když se mění kulisy a nástroje, lidé ve starověku řešili v jádru stejné problémy jako my dnes. Rodinné tenze, zradu, selhání i nečekaný úspěch. Příběh Abrahamova pravnuka Josefa nás i dnes učí, jak moudře a morálně reagovat uprostřed extrémních situací. První část nové série Lukáše Targoše naladíte v pořadu Překročit hranice od 17:30. Budete-li s námi v následujících minutách či hodinách, mějte dobré poslouchání.

Před námi je ještě skladba Tma v podání kapely Late Mayday a poté už budeme moci prostřednictvím relace Světem Bible listovat stránkami starozákonní biblické knihy Malachiáš.

0: Slova proroka Malachiáše se dnes v pořadu Světem Bible zaměří na opravdovost a motivy lidského srdce ve vztahu k Bohu. Prostřednictvím komentáře teologa Johna Vernona McGeeho nastavíme zrcadlo modernímu křesťanskému životu, unavené formálnosti či povrchnímu obřadnictví, které zcela postrádá vnitřní odevzdanost. K poslechu zve Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, pokud tyto pořady posloucháte pravidelně, a zejména pokud si čtete ty biblické texty spolu s námi, pak si jistě pamatujete i následující slova. Když přivádíte k oběti slepé zvíře, což to není nic zlého, když přivádíte kulhavé a nemocné, není to nic zlého, jen to dones svému místodržiteli. Získáš-li tak jeho přízeň, a přijímali tě, pravý Hospodin zástupů. To je 8. verš z 1. kapitoly Malachiášova proroctví, kterým se teď trošku víc zabýváme. Znovu opakuji, že to není nějaký můj provokativní výmysl. Říká to sám Hospodin. Říká zde zcela jednoznačně, že k němu nemůžeme vodit jako oběti nemocné krávy nebo slepé ovce. Když se Pán Ježíš díval k pokladně, viděl, jak dávají bohatí. Dávali hodně, ale nepochválili je, protože pro sebe si nechávali daleko víc. Díval se i na chudou vdovu. Její dva malé měďáky, které tam vhodila, byly ve srovnání s chrámovým bohatstvím v skutku ničím. Nedala skoro nic. Ale Pán Ježíš si všiml těch dvou měďáčků a udělal z nich nebeské zlato. Prohlásil, že ona dala víc než kdokoliv jiný. Tento příběh nám jasně ukazuje, že nejde o absolutní množství, které dáváme na různé formy díla Páně, ale jedná se tu především o naše srdce. Znovu a znovu mě udivuje, jak je financována naše služba rozhlasového biblického vyučování. Rozhlíží se kolem sebe náš učitel. Břemeno finančních nákladů totiž nese mnoho vdov, které posílají po dolaru, po dvou, po pěti. A k tomu obvykle s jakousi smutnou omluvou, já vím, že je to nic. Možná ten jednotlivý dar ve srovnání s celkovými náklady opravdu není mnoho, ale když se sečte dohromady, co všechno tyto vdovy dávají, je to dojemné. Výsledkem pak je, že rozhlasové biblické vyučování je vydržováno lidmi, kteří pravidelně posílají v průměru 5 či 10 dolarové dary. Tu Hospodinovu námitku vůči Izraeli lze do naší doby promítnout ještě jinak, než co se peněz týče. A řekl bych, že ji lze použít docela v mnoha různých oblastech života s Bohem i služby lidem. Jen to dones svému místodržiteli, získáš-li tak jeho přízeň a přijímali tě, pravý Hospodin zástupů. Viděli jste někdy různé lidi různého věku, jak pilně studují všelijaké vyhlášky, nebo normy, nebo nevím co? Viděli jste někdy různé lidi různého věku, jak navštěvují všelijaké rekvalifikační kurzy? Viděli jste někdy různé lidi různého věku, jak se třeba začnou učit cizí jazyk, anebo celkem cokoliv nového jenom proto, aby si udrželi dobré zaměstnání, či proto, aby v něm získali lepší pozici? Je to velmi přirozené a těžko se dá mít někomu za zlé, že se poctivě snaží o dobré živobytí. Ale zkuste někdy týmž lidem říci, aby se naučili naspamět nějaký verš z Bible. Když před týdnem byli ochotni se učit desítky či stovky stran služebních norem. Zkuste týmž lidem říci, aby navštívili nějaký biblický kurz, kde se více dozvědí o evangelizaci nebo o možnostech oslovení neobrácených lidí v jejich prostředí. a přitom nedávno absolvovali rekvalifikaci. Zkuste tytéž lidi pozvat, aby šli s vámi do neznámého prostředí navazovat kontakty s nevěřícími lidmi s cílem, aby je získali pro Pána Ježíše Krista. A přitom nedávno byli povýšeni a musí se seznamovat s novým prostředím, s novými lidmi. Co vám odpovědí takoví křesťané? Co odpovíme my sami, milí posluchači? Uvažte, jak bychom obstáli před svými zaměstnavateli, kdybychom ke služebním povinnostem přistupovali přesně stejně, jako přistupujeme k našemu v úvozovkách nepovinnému životu s Bohem, ale přitom k našemu poslání na tomto světě. Nebyli bychom v zaměstnání s takovým přístupem přeřazeni do nižší funkce pro nespolehlivost? Nebo dokonce nebyli bychom někdy na hodinu propuštěni? Jen to dones svému místodržiteli, získáš-li tak jeho přízeň a přijme-li tě, pravý Hospodin zástupů.

Izraelité v Malachiášově době byli velmi chytří. Když stará kráva onemocněla, nebo když si beran zlomil nohu, nějak jim to zavázali a rychle se zvířetem spěchali do chrámu, aby je tam obětovali Bohu, protože pro své vlastní účely už je nemohli dále používat. No, není to logické? Vždyť v rámci oběti to zvíře stejně bude zabito, tak co na tom záleží, jestli předtím kulhalo anebo bylo slepé? Logická úvaha. Bůh však říká, že takové oběti nechce. Ach, přátelé, tady se jasně ukazuje, že Bohu nejde o maso, anebo o dým z tuku obětí, ale jde mu o srdce těch, kdo obětují. Podobně si kladu otázku, kolik darů od věřících je Bohu příjemných dnes. Slýcháme, že každý dar, který přinášíme Bohu, je něco jako oběť, kterou přinášel starozákonní kněz. Dnešní věřící jsou před Bohem kněží, ale my máme dávat na základě milosti. To ovšem neznamená, že máme dávat co nejméně. Izraelité se provinovali vlastně svatokrádeží, protože jejich oběti je ve skutečnosti nestály vůbec nic. Dávali zvířata, která by stejně museli porazit. Jejich dary byly bezcenné, i když dávali mnoho. Milí přátelé, je to bezmála svatokrádež, povídá dost tvrdě náš učitel, když přicházíme do shromáždění a dáváme Bohu dar, na kterém nejsou stopy ani potu, ani jakékoliv oběti. A za tímto usvědčujícím konstatováním následuje v 9. verši 1. kapitoly přímá výzva. Tak tedy proste Boha o zhovívavost, aby se nad vámi smiloval. Vlastní rukou jste to činívali. Což pak mohu někoho z vás přijmout, pravý Hospodin zástupů? Je možné, že tito lidé kolem Malachiáše vypadali i dále navenek klidně a vyrovnaně a přitom si neuvědomovali, že ve svém srdci nemají vztah s Bohem v pořádku, že jejich srdce jsou poskvrněna a jejich oběti, že jsou taky poskvrněné. 10. verš v 1. kapitole Malachiášova proroctví. Kéž by se mezi vámi našel někdo, kdo by zavřel dveře, abyste marně nezapalovali na mém oltáři oheň. Nemám ve vás zalíbení, pravý Hospodin zástupů. Dary z vaší ruky jsem si neoblíbil. Bůh tím vlastně říká, všechny ty obřady, které děláte, nemají naprosto žádný význam, není to k ničemu, nikomu to nic nepřináší. Ale oni v tomto pyšném, domněle duchovním počínání pokračovali dále. 11. verš. Od východu slunce až na západ bude mé jméno veliké mezi pronárody. Na každém místě budou přinášet mému jménu kadidlo a čisté obětní dary. Zajisté bude mé jméno veliké mezi pronárody, pravý Hospodin zástupů. Izrael znesvěcoval Boží jméno tím, jak mu sloužili. Už mu nesloužili jako například v době Šalomounově, kdy královna ze Sáby byla dojata tím, co viděla. V této době se okolních pohanských národů už vůbec nic nedotýkalo na izraelské chrámové bohoslužbě, protože to byla jenom forma, jenom mrtvý, znuděný obřad. Bůh však tomuto pokryteckému lidu říká, že přichází den, kdy Hospodinovo jméno bude mezi pohany veliké. Hospodinovo jméno je určitě veliké i v době církve, vždyť posláním církve je mimo jiné oslavit Boha.

Když si Bůh vyvolil Izraele, bylo jeho záměrem, aby tento národ svědčil o Hospodinu mezi národy světa, aby ukazoval Hospodinovo milosrdenství, jeho dobrotu, jeho shovívavost a také jeho spravedlnost. Namísto toho však Hospodin konstatuje zdrcující stav tohoto svého vyvoleného národa. 12. verš. Ale vy mé jméno znesvěcujete, když říkáte, že panovníkův stůl je možno poskvrňovat, i to, co je na něm. Obětovaný pokrm je zlehčen. Národy znesvěcovali Boží jméno mimo jiné také v důsledku toho, jak žil a co dělal Boží lid. Jehož srdce bylo znečištěno a jehož obřady se staly hodnými zavržení. A ve 13. verši 1. kapitoly Hospodin říká: Říkáte, ach, nač se trápit, a vše odbýváte, pravý Hospodin zástupů. Přinášíte, co bylo vzato násilím, kulhavé i nemocné přinášíte jako obětní dar. Což si mohu oblíbit, co je z vaší ruky, pravý Hospodin. Možná si i dnes kdekdo říká, chodit do sboru, číst Boží slovo, být věrný v modlitbách, to všechno mě unavuje, taková nuda. Milí posluchači, když naše srdce není u jádra věci, stává se unaveným anebo spíš znuděným. Jednou ráno jsem s dcerou jel rušným provozem města, vzpomíná náš rozhlasový učitel. V té době jsem byl pastorem v Los Angeles. Nemohl jsem se toho rána dočkat, až se dostanu do sboru. Měl jsem nahrávat pro vysílání a těšil jsem se na to. Řekl jsem své dceři, sleduješ tváře všech těch lidí v takové dopravní zácpě? Jsou unavení, bojí se vůbec jít do práce. Nejhorší na světě je to, když musíte v zaměstnání dělat, co nechcete. Čas se vám vleče a z ničeho nemáte radost. Ale stejně taková otrava je pro mnohé lidi chodit do shromáždění. To je důvod, proč docela často slyšíme otázku, co máme dělat, abychom vzbudili zájem lidí o církev. Slyšeli jste už někdy diskusi na toto téma? A nebo otázka, co máme dělat, aby lidé přicházeli i v neděli večer? Někdo navrhne, abychom podávali občerstvení, nebo abychom udělali banket, anebo abychom změnili kázání. Místo biblického studia, které někomu připadá nudné, si pusťme hudbu a připravme zábavný program, ať máme taky trochu podívané. Jiní ovšem pro svou nudu v kombinaci s pocitem, že by se to mělo, že bychom přece jen neměli zapomenout na Pána Boha, upadnou do neuvěřitelného obřadnictví. Proč myslíte, že se lidé uchylují k obřadům? Proč rádi vidí, anebo i sami nosí, skvělá roucha, posvátně zpívají, dokonce třeba pálí kadidlo a pochodují kdesi kolem dokola? Potřebují nějak polechtat své tělo, či jak to vyjádřit přijatelně. Někdo říká, ale mně se líbí při bohoslužbě řád. Mně také, ale je nebezpečí v tom, že namísto vnitřního řádu si zamilujeme ceremonii. Vím, že řád má v církvi své místo, uznává kazatel. A také vím, že mnoho skvělých lidí bylo vychováno vysloveně pomocí obřadů. Když jsem byl pastorem v Los Angeles, znal jsem milý manželský pár, skutečně milovali Boží slovo. Bývali však členy jedné velmi formální církve. Neformálnost bohoslužeb, jak jsem je obvykle řídil já, je někdy skoro rozzuřila. Raději přicházeli až po mém stručném úvodu. Jednou mi velmi upřímně řekli, nemohli jsme vystát tu neformálnost. Ale oni milovali Boží slovo, a tak jsem jim všechno ostatní odpustil.
uzavírá tento příklad náš McGee.

Dnes jsou lidé, kteří vydrží sedět 3 hodiny na horkém slunci a dívat se na baseball. Jiní sedí v zimě a v dešti a přihlížejí fotbalu. A zase jiným vůbec nepřípadá náročné sedět a 3 hodiny poslouchat operu anebo se dívat na nějaký film. Nepochybně je vzrušující sedět a sledovat třeba Shakespeara. Když jsme byli s manželkou v Anglii, zhlédli jsme spolu Richarda III. Musím říct, že jsem neseděl nějak celý nesvůj na okraji židle, ale naopak pěkně jsem se opřel dozadu a v pohodě jsem se celé 3 hodiny soustředěně díval. Milí posluchači, čím je to, že si unavený, když kazatel mluví možná 20 minut, nebo někdy možná 30? Chápu, někdy se kázání třeba moc nevydaří, anebo se někdy možná těžko hledá, o čem to vlastně bylo. A když vezmeme skutečné, živé zvěstování Božího slova, víš, kdo si nejčastěji stěžuje? Většinou to nejsou nějací slabší anebo průměrní lidé. Mnoho takových lidí naopak říká, že se jim to nezdálo příliš dlouhé a docela si ze zvěstovaného Božího slova i něco pamatují. Ale stěžují si povětšině sebevědomí, nebo spíš úplně pyšní lidé, kteří ve skutečnosti s Bohem příliš nežijí, aspoň pokud jde o jejich soukromí, když je nikdo nevidí. Totiž, přátelé, my podvědomně nebo i zcela vědomně milujeme obřady a ustálené formy. Chodíme do sboru, na všechno jsme zvyklí, všechno známe, a tak už bez povelu vstáváme, sedáme, zpíváme chvalospěvy, nahlas říkáme amen a nevím, co všechno ještě. Ale kde jsou přitom naše srdce? Je to všechno opravdu z lásky k Pánu? Opravdu mu chceme sloužit? A tedy sloužíme mu ještě i jinak? V jakési písni se zpívá, bychť vládl říší ohromnou, to za dar chudý pokládám. Vrací se náš učitel k obsahu našeho hlavního tématu. Opravdu by to pro nás byl malý dar? Jak vychází v našem životě porovnání hodnot různých typů? Na čem nám v životě opravdu záleží?

Náš prorok Malachiáš pokračuje ve 14. verši 1. kapitoly poněkud zesíleným tónem. Buď proklet chytrák, jenž má ve svém stádu samce a složí-li slib, obětuje panovníku zvíře vykleštěné. Neboť já jsem velký král, pravý Hospodin zástupů. Mé jméno budí mezi pronárody bázeň. Toto slovo opět jen zřetelně ukazuje, že v těch obětech nešlo o kus dobytka jako takový, ale šlo o srdce těch obětujících. Měli se prostě naučit s důvěrou a z lásky dávat Bohu to své nejcennější. Já jsem velký král, pravý Hospodin zástupů. Mé jméno budí mezi pronárody bázeň. Ano, Hospodinovo jméno bude jednoho dne v úctě a bude budit bázeň. Ale dnes tomu tak ještě není. A jednou z věcí, které způsobují znevážení Božího jména i v naší době a v naší zemi, je často služba těch, kdo zde mají být Božími svědky, kdo zde mají Boha reprezentovat. Tedy často je tu důvodem služba věřících. Nespochybňuji jejich spasení, aspoň ne u všech, upřesňuje náš učitel, ale všimli jste si, že Bůh vlastně nikdy neoznačil znovuzrozeného věřícího člověka jako pokrytce? Ale když pán Ježíš hovořil o náboženských vůdcích své doby, říkal o nich dost hrozné věci, používal nepříjemná přirovnání. Označil je třeba jako obílené hroby. Dovedete si to představit? Přirovnal je k nádobám, které jsou zvenku krásné, ale zevnitř plné nečistoty, plné odpadků. Ano, takovým lidem pán Ježíš řekl: vy pokrytci. Matouš 23, 25 až 29. A takoví byli náboženští lidé i v Malachiášových dnech. Jenom formálně absolvovali různé obřady. Spojme to ještě jednou s dnešní dobou, navádá nás náš praktik křesťanství. Milí příteli, spokojuješ se se svým náboženstvím, anebo máš opravdu na prvním místě ve svém životě Pána Ježíše Krista jakožto osobu? Jsi opravdový, anebo ti stačí jen forma? Nosíš křesťanství jen jako nedělní šaty, které zase svlékneš, jakmile přijdeš domů z kostela nebo ze shromáždění? Možná zaujímáš určité zbožné postoje a umíš odříkat zbožné fráze, ale nakolik je Kristus realitou tvého každodenního života? V Izraeli to začalo tak, že přiváděli jako oběti staré, nemocné ovce a krávy. A pak říkali: je, to je nuda, už abychom to měli z krku. Možná je to trochu podobné, když někteří lidé dnes říkají: tak dlouhé bohoslužby a studium Bible, to je nuda. Jsem vděčný Bohu, že během celých 21 let, kdy jsem byl kazatelem v Los Angeles, vzpomíná náš učitel, přicházelo ve všední den na shromáždění, kde jsme studovali Bibli, v průměru kolem 1500 lidí. Stále jsem za to Bohu vděčný, ale kdykoliv někdo přišel, aby mi poklepal po rameni a říkal, že to bylo skvělé, připomínal jsem těch zbývajících 200 tisíc lidí, kteří jsou denně v kancelářích mrakodrapů v centru města. Tolik lidí chodí denně po práci domů a jenom 1500 z nich si najde chvilku ve čtvrtek večer, aby přišli na biblickou hodinu. V porovnání s těmi, kteří si žijí svůj prázdný náboženský život, takový počet v skutku není nic závratného. Většina těch, kdo pracovali v oněch mrakodrapech, byli členy různých církví. Na Velikonoce a na Vánoce přišli všichni a tak se v dnešní době holt velmi rozmáhá náboženství, zatímco se vytrácí pravé křesťanství
ve smyslu následování Krista. Jak je to s námi, se mnou osobně, s vámi osobně?

Pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho končí. Čtvrté zastavení ve starozákonní knize Malachiáš nabídneme dnes ve 20 hodin 15 minut.

Ze středy 3. června minula 1 hodina. Ladíte vysílání Rádia 7, za mikrofonem stále Kuba Lofítek. Aktuální 60-minutovka bude plná jazzu.

Jazzový klub na Rádiu 7. Sorry, Miles. A vykřičník na konci. Hravý, odlehčený i výmluvný je název alba kvartetu Libora Šmoldase, u jehož poslechu vás vítá Broňa Procházková. Rok vydání 2026, tedy 100 let od narození amerického trumpetisty Milese Davise. Vzdát mu hold je logickým krokem. Nahrávka Libora Šmoldase ale není obvyklou tributní poctou hudebnímu gigantovi. Cituji. Před několika lety jsem začal slýchat zvěsti, že některé slavné Milesovy skladby, které hrajeme, ve skutečnosti nenapsal on. Zaujalo mě to a začal jsem pátrat. To nás nakonec přivedlo k nahrání tohoto alba. Skladby, které Miles proslavil, ale s největší pravděpodobností nenapsal, protkané některými mými vlastními kompozicemi, inspirovanými Milesem samotným. Přibližuje kontext vzniku desky český kytarista Libor Šmoldas. Hodina před námi zve ponořit se do příběhů skladeb spojených s Milesem Davisem, jejichž autorství bývá dodnes nejasné nebo sporné. Výsledkem je nahrávka, která spojuje nové aranže jazzových klasik s autorskými skladbami inspirovanými samotným Davisem. Začínáme titulní Šmoldasovou Sorry Miles. Poté Dig, odkazující k Davisovu sextetu a roku 1951. Dobré naladění a dobrý poslech.

Kytarista Libor Šmoldas patří už řadu let k nejvýraznějším osobnostem českého jazzu. Spolupracoval s řadou světových hudebníků, od George Mraze přes Jeffa Ballarda až po Gregoryho Hutchinsona. Koncertoval v klubech jako londýnský Ronnie Scott's nebo New Yorkský Smalls či Burland. Vedle vystupování na festivalech a koncertní činnosti napříč kontinenty působí také jako pedagog na konzervatoři Jaroslava Ježka a pravidelně vede mezinárodní workshopy. Tisk o něm mluví jako o jednom z nejinvenčnějších evropských jazzových kytaristů současnosti a stoupající hvězdě evropského jazzu. Na svém 12. albu Sorry Miles potvrzuje, že dokáže tradici nejen ctít, ale také originálně rozvíjet.

Tohle byl jazzový standard Donna Lee, který se připisuje Charliemu Parkerovi. Autorství si nárokoval i Miles Davis. Právě zvědavost, jak je to s Milesovkami, otevřela cestu k albu Sorry Miles, které zní v jazzovém klubu Rádia 7. Vedle kytaristy Libora Šmolda se na nahrávce hrají kontrabasista Tomáš Baroš, jeden z nejlepších evropských kontrabasistů, vycházející hvězda jazzového piana Mikuláš Pokorný a vynikající americký bubeník Jess Simpson, který dostane prostor ukázat své umění v závěru této skladby Richard's Regret. Po ní další slavný jazzový standard spojený se jménem Milese Davise z roku 1954. Four.

Ne každý ví, že Miles Davis byl také výtvarníkem a právě jeho obrazy jsou v pozadí některých skladeb, které posloucháme. O tom ale za chvíli. Napřed Tune Up, bebopový jazzový standard, který proslavil Miles Davis na svém albu Blue Haze z roku 1956. Teď v podání kvartetu Libora Šmoldase.

Na albu Libora Šmolda se Sorry Miles zní vedle kompozic, které jsou s Davisovým jménem neoddělitelně spojené, i autorské skladby, které odkazují nejen k hudební, ale také výtvarné tvorbě Milese Davise. Jedná se o méně známou tvář amerického trumpetisty, byl i výrazným malířem, fascinovaným abstrakcí a barvou. O vizuální podobu alba se postaral grafik a malíř Tobiáš Grolich, který navázal dialog s obrazy Milese Davise. Říká, vycházím z jeho maleb, abstraktních, spontánních, barevně odvážných a nabitých energií. Přesně tak má působit i výsledná předělávka. Silná postprodukce a přiznaná omluva Sorry Miles ji záměrně odlehčují a dávají jí nadhled, aby se neutopila v přílišné vážnosti, dodává Grolich. Výsledný cover i booklet tak nepůsobí jako muzeální podsta jazzové ikoně, ale spíše jako živá reinterpretace jejího odkazu. A podobně funguje i hudba samotná. S respektem, ale bez přehnané pietnosti.

Libor Šmolda z kytara, Mikuláš Pokorný piano, Tomáš Baroš kontrabas, Jess Simpson bicí. Jazzový klub Rádia 7 patřil albu kvartetu Libora Šmolda se s názvem Sorry Miles. Vyšlo u Bivak Records roku 2026, 100 let po narození americké jazzové legendy Milese Davise. Nahrávka uchopuje skladby, které Miles Davis proslavil, ale jejichž autorství bývá dodnes nejasné nebo sporné. Je to uchopení velmi příjemné. Propojení jazzových klasik s autorskými kusy je vyvážené, zvuk současný, otevřený a přitom pevně zakořeněný v jazzové tradici. Na závěr část, u které je možné najít jména Miles Davis i Charles Mingus. Nevím, komu autorství patří a přiznávám, neřeším to. Stačí mi kytara v rukou Libora Šmoldase. Od mikrofonu se loučí a na setkání příště se těší Broňa Procházková.

Tolik Libor Šmoldas kvartet a jejich album Sorry Miles. V premiéře v sobotu v 21 hodin uvede Antonín Strnad album Sunrise, za kterým stojí Amit Friedman Sextet.

Byly 2 hodiny. Na vlnách Rádia 7 proplouváme nočním vysíláním s datem 3. června. Průvodcem tohoto času je pro vás Kuba Lofítek. Za 15 minut se znovu zaposloucháme do příběhu knihy Muzikant na jezeře. V relaci Čtení na pokračování nás čeká 12. zastavení v knize Mirka Vostrého. Teď kapela Adonai.